karton na burek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: coraje. Sí.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček a dnes začnu vodáckým pozdravem. Ahoj, protože jsem se právě vrátil z vody, ze Sázavy, kterou jsme sjížděli s naší kapelou Marien. A je pravda, že tu Sázavu jsme spíše na několika místech šli, než jeli, protože vody bylo málo, to už je takový kolorit, zvyk, typický jev na českých řekách a prý bohužel do budoucna nebude se to moc zlepšovat. Škoda. Nicméně ty úseky, které se jeli, ty stály opravdu.

opravdu za to. Sázava je nádherná řeka, stejně jako všechny řeky u nás. A pokud se člověk chce dotknout přírody tímto jedinečným způsobem, zažít trošku adrenalinu, dobrodružství, fyzické námahy a pak v kempu prospívaný večer. Jo, vodácká duše je jedinečná, srdíčko zaplesalo, tělo a mysl si odpočinula. Byl to věru nevšední zážitek, který mě přímo vede k tomu, abych dnešní folková pohlazení sestavil z písní, které udělají radost především vodákům. Tak dobrý poslech, začnu jednou méně známější, zapomenutou od pražské skupiny Magison.

0: Krásná osadní píseň starých brontosaurů, objevující také krásu řeky Sázavy. Ono těch trnavských osad, jak jsme pluli, tak jsme viděli několik. Jen se trochu zdá, že trnavský duch se vytrácí a jsou z toho taková letní sídla, spíše mi přišlo. Také v kempech už se nespívá jako dřív, ale spíše vidíme hloučky podivných individuí sedících u repráčků a z Bluetooth si pouštějí písně nejrůznějších žánrů. To jsme nevěděli, že je to taková vzácnost vytáhnout z auta kytary a basu a hrát. Jestli ale něco bylo legračního, tak samozřejmě, jak jsme se neustále vyhýbali těm rybářským vlastcům. Zatímco jeden na nás křičel, co děláme, že tam má nahozíno. Jiný říkal, to je dobře, že jedete, jak pádlujete, oni to ty ryby mají rádi. A dokonce je to prý více láká do těchto míst. To bylo zajímavé, vždycky jsem si myslel, že ty ryby spíš plašíme jako vodáci. Trochu mě to přivedlo k tomu, že bychom si mohli pustit i jednu rybářskou píseň, která je sice z řeky Orlice, ale Vaby Daněk přesně věděl, o čem zpívá, když popisoval dění v houštinách kolem OVSky, tedy osady vycházejícího slunce nedaleko Hradce Králové a kolik známých osobností tam na břehu sedávalo, blahé paměti.
1: Na řece je veselo, na vodě dělají se kola. V tůni proti dubině, šupina na šupině, začíná velká rybí škola. Už vidím pana učitele, kapřisko jako malé tele.

vyzkoušíme třetíce, karasy a plotice, a pak se vrhnem na sekavce. Že nejsem ho stejný, mrknu se i na cejny, jestli se doučili dravce. Taková vitra nebo štika udělá z ryby nebo štíka. Být kapr, to je věda, kdo si teď bacha nedá.

ve vodě zdá se býti v pohodě, ryby v ní sedí, i když plují. Jenom jelci jeseni vzdělání si necení, ocasem líny pošťuchují. Učitel začíná se mračit, tak to už by snad mohlo stačit. Už žádné dohady a seřete se do řady.

pár zatáček a tam už sedí dvořáček, přinesl 4 kila hrachu. Mládeži pachatu, až půjde zpátky na chatu, dáme si hrachu beze strachu. A kde má chutě na bramboru, popluje se mnou pod Gregoru.

z vás mi nevěří, ať posadí se pod keři, rozhodí chleba po hladině. V létě či na jaře ryby hledají rybáře a dělají to kvůli psině, že ryba němá je a plachá, kdo tohle tvrdí, pustě tlachá. Až jednu chytíte, zeptejte se, zjistíte, že ve škole nedávala pacha, že prostě

klidných vod, modrý letín, co z obrazů jsem znal. V rybářských lodích monet klot, žlutá pole pro tebe maloval. Kvetly máky na

A takhle o řece velkých ryb zpívá Lukáš Moravec, jeho fenomenální skupina, která si říká Do větru ze Svitav. Nedávno jsme se potkali na festivalu na Lichnici a Lukáš slouží také u Tony Jocha. Třeba v kapele můžete ho vídat a je to opravdu mimořádný muzikant i se svou paní. A píšou krásný písničky, barevná muzika, vřele doporučuji. Držme se ale tématu, prosím vás, řeka a ten širý proud, ta je písnička, kterou mám teď připravenou, ale ne v tom původním spirituál kvintetovském podání. Našel jsem trošku mladší verzi, ve které uslyším hlas Františka Nedvěda a Heleny Maršálkové z Pacifiku. Je to krásná verze, hlavně je to krásná píseň, River is White, anglický tradicionál, který skutečně je světoznámý a existuje obrovské množství verzí, cover verzí, ale jedno mají společné. Ta melodie je naprosto jedinečná, geniální a patří do zlatého fondu světových evergreenů.

tam pod vodou tlejou šejich moc. Z mulavských plavců, co ke dnu zvou, tlejou, mou zelenou důlky jim zejou v očích.

tam pod vodou tlejou a nechte je spát. Smolařský plavce, co ke dnu zvou, ženou se nad nima dychtivý stíny, co každej měl.

0: tak dejte jim ahoj a nechte je spát.
1: Smolarský plavce, co ke dnu zvou, ahoj,
0: to poslední ahoj, co každý.

0: Banana Boat Song, také velice slavná lidová píseň z Jamajky, kterou tuším někdy v 50. letech proslavil zpěvák Harry Belafonte jako Banana Boat nebo Dayo také. S českým textem Zdeňka Šmída, samozřejmě v podání Hoptropáku a Samsonovy party na úžasném albu, které se jmenuje Proč bychom se netopili a které už je více než čtvrtstoletí staré. Nechce se mi věřit, že to tak rychle uteklo, protože pamatuju si, jak mě tohle album nadchlo. A protože Hoptropáci tady zpívají z hudeb, měli v podstatě texty pana spisovatele Zdeňka Šmída, který, jak jistě víte, vepsal se do naší historie několika úžasnými knížkami, především Vodáckým průvodcem pro Ofélii, nebo hlavní název té knihy je Proč bychom se netopili. Stejně jako tohle CDčko. Šmídův humor, Hoptropácký nadhled dali vzniknout opravdu mimořádnému albu, které ve vodáckých kruzích je velice ceněno. My si ho pustíme, mohu říct si skoro celé, protože už jsem ho strašně dlouho neslyšel, protože je to prostě skvělý. Banana Boat Song, jako píseň smolařských plavců, takhle se to jmenuje v češtině. Když se podíváme na tu druhou, tak ta je snad ještě lepší. Obluda, ta se i hraje hodně u táborových ohňů.
1: Jo, 200 nás tam bylo na bryze do Číny a furt se jenom pilo a štuhly ledviny. A když už bylo kránu a všichni pod obraz, křik plavčík na stůl.

a ploutev přes hektar. A zúplnou hubu rozcvičuje spár a rozčileně mrká svým okem jediným a páchne, řve a krká.

schází, chce pálit z kanónu. Zapomněl, že ho v září prochlastal v kantónu. Když uviděl tu bídu, hned spotil se jak myš.

náš kormidelník chrabrý je drsná povaha. Zalehl u zábradlí a házel flaškama, když na obludě bouchl kanistr od džinu. Tu přízrak stekle houkl,

Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

0: stejně konejší. Půjďte sami kamarádi, chrápu pod vodou, chrápu pod vodou.
1: Hej!
0: Chrápu pod vodou.
2: Pouštíme si dneska písničky pro vodáky, především z úžasného alba Proč bychom se netopili z roku 2000 pana Zdeňka Šmída a spojení kapel Hop Trop a Samsona a jeho party. Velmi dlouho jsem tohle album neslyšel a žasnu, jak nestárne, jak jsou ty vodácké poučky stále platné. Ostatně i ta knížka Vodácký průvodce pro Ofélii, Proč bychom se netopili, to je prostě základ, který každý vodák musí znát.

to byly asi dvě nejdojemnější písničky z celého alba Proč bychom se netopili, Hop Tropáku a Samsonovy party, tedy Vodácká holka samozřejmě, která hodně zlidověla, a předtím píseň Pro šedivou hlavu nebo Zahrajte mi plavci. Spolu s Obludou jsou tyhle tři písničky asi to nejčastější, co z tohle alba slýchávám, když už někdo do těch písniček hrábne. Nutno říci, že na vodě však kromě tohohle dojímacího procesu, kromě těch lásek a kromě toho dobrodružství zažíváme i humorné chvilky. V podstatě atmosféru přesně vystihuje, a teď si dovolím odskočit z tohoto alba, a samozřejmě slavná píseň s názvem Yes, kde Ivan Mládek naprosto geniálně propašoval anglická slovíčka do české vodácké turistiky. Tato píseň opravdu nesmí v dnešním výběru chybět.

No. Čím jsem starší, tím víc a víc smekám před genialitou Ivana Mládka. A skutečně jeho písničky mě provázejí celý život. A to je nevyčerpatelný zdroj prostě dobré nálady, krásné energie. Vždycky v nich objevím něco nového. I Ivan Mládek je opravdu velmi moudrý pán s velice vzácným smyslem pro humor a obrovský muzikant, kromě samozřejmě jeho vynálezu a malování. Ale to by bylo na jiné povídání. Já si dovolím z radosti nad tím, jak tady zazněl Benjo Band, sáhnout ještě po jedné písni, ve které se zpívá o řece Berounce. A je to nádherný lidský příběh, které se prostě na vodě odehrávají. Berounka teče, a ne ptáčku, ptáčku. Všimněte si, prosím, opět krásné češtiny.

0: řekou divou, tak zmámil Frantusem, že viděl svoji milou na břehu s Ešusem.
1: A Zesna volá madlo, pojď ke mně zpátky zas, já nechci už to pádlo, já chci tvůj zlatý vlas, já chci tvůj zlatý vlas, já chci tvůj zlatý

0: od Lidba Vodáka, také jedno z úžasných děl textů pana Zdeňka Šmída, zhrubněná Outropáky a sám s novou partou na albu Proč bychom se netopili. Zazpomínali jsme především na tuto desku, ale jak jistě víte, folková a vodácká sezóna se tak trošku překrývají. Mnohý kemp v dávných dobách připomínal spíše setkání muzikantů a malý folkový festival, folkový tramský nebo country, jak chcete, prostě lidové muzicírování. Ty písničky v sobě prostě nesou vzpomínky na vodáckou slávu, kdy to ještě nebyla módní záležitost, ale kdy to byla opravdu romantika, způsob života, obrovské dobrodružství, které se dalo zažít v našich zeměpisných šířkách v dobách, kdy se nemohlo moc za hranice. Pořád věřím, že ta magie vodáctví ještě stále žije, existuje a že jsou místa, kde vodákovo srdce může plesat svobodně pít a třeba zpívat. Koukám, co se nám ještě vejde do dnešního pořadu a samozřejmě, pokud se chystáte na vodu, určitě se vám bude hodit vodácká odborná, ve které si prosvištíme některá vodácká slovíčka. Vy, kteří jste odporní suchozemci, se tím samozřejmě nemusíte nijak zaobírat. Vám vodákům, kteří vyrážíte, nebo jste třeba zrovna někde na nějaké plavbě, přeju hodně vody, sluníčko a kupu písní. Za týden naslyšenou se u dalších folkových pohlazení bude těšit váš průvodce Vítě Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Mezi proudy

0: Palák, vracák, hák, epevarek, smagáš, líh.
1: Zavírák, otvírák, táborák, epoxid, laminát, pích.
0: Kontra, porcelán, travers, bord.
2: Vešlaj si nesraz vás.
1: Spáchá zabalák mokrej mord na tom, kdo nezabral včas.
0: Poňadra, kolejda, komínky, šprický kanister, flastr, šprajc.
2: Sekera, pilka, sirky, třísky, na břehu kouká zajíc.
0: Citera, niněna, penčo, bum.
1: Basa a kytary, hlas. Kofola, rokola, budvar, rum.
0: Západ a zrzavej vlas. Peřeje, kurděje, leje, zleje, koleje, koleje, les.
1: Single, double, triangle, bagel, mělčina, svačina, jes.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda. Ať už posloucháte ve stoje, za chůze, možná v klidu, v práci, u počítače, kdekoliv, tak my vás pobavíme takhle v sedě společně s Pavlínou Filipovskou. Usadili jsme se i dnes ve studiu. Hezké odpoledne, Pavlíno.
3: Dobrý den.
2: Jakou náladu přinášíte? Letní?
3: Já jsem dobře naložena.
2: Jo.
3: Pořád.
2: Jo.
3: Pořád, protože vlastně člověk musí být v určitém věku potom už vděčnej za všechno.
1: Humoriáda.

0: Taky budeme vytahovat z takové naší archivní škatule nejrůznější ukázky z interprety. Tohle byly Rangers. S těmi se určitě musela, Pavlína, potkat se skupinou Plavci, ne?
1: Ano, já jsem se s nimi potkala a bylo to fajn. Vždycky s nimi. Byla legrace. Kluci to nebrali tak vážně, strašně netvářili se jako umělci a byli moc milí.
0: Mm-hmm. Co si vybereme z mluveného slova na úvod? Jako ukázku si pustíme?
1: No tak já bych ráda zavzpomínala na pány vedoucí divadla Rokoko. Já jsem sloužila pod Darkem Vostřelem jako ředitelem.
0: Ano.
1: Takový spoluředitel byl Jirka Šašek. No a pak byl nezbytný člen tohodle toho týmu, protože to byl inspicient, taky herec a hrozně milý kluk Oskar Hák.
0: Tak jo, tak na něj zaspomínáme z úst, tedy právě Darka Vostřela, Jiřího Šaška, možná i Karla Augusta tam zazní. Tady je tahle vzpomínka, kterou vybírá Pavlína Filipovská.
2: Hrála se filozofská historie na zájezdu Vytomyšli a Karel Bláha, zpěvák, tenkrát mladý zpěvák, přišel pozdě.
3: No ovšem, samozřejmě zdůraznuju, že Hák ho samozřejmě zjel
2: správně.
3: Celým souborem.
2: Karel se strašně rozšílil a začal kout proti Oscarovi pikle.
3: Ano, odpolední představení probělo celkem
2: ano,
3: v klidu,
2: ano.
3: Ale večerní,
2: ano.
3: Nic stalo se večerní.
2: Ano, večerní to právě tam byl ten kámen úrazu. Oscar prohledl jeviště jako vždycky a jako vždycky šel k oponě a dírkou v oponě se koukal na obecenstvo. No tak kolik jich přišlo, jak jsou oblečení, ta ženský taky.
3: Ano, jsou slečený, ano. Ale důležitý je, děkuji, že byl slečený vlastně ten Hák. On mě jenom trilky na sobě nevím.
4: Ale hezky.
3: No, byl, ale on tam snad bylo horko, nebo se chtěl líbit. A kousal do takového velkého chleba se sádlem. A to byla večeře.
2: No to on je vždycky, a on tam dokonce se mě svěřil, že tam měl nějaké vitamíny pro růst.
3: Je to
2: to pořád
3: tomu upadlo asi na zem, protože nikdy neprojevilo. Ale koukal oponou v trenérkách, jo?
2: Ano,
3: a toho využil.
2: Ano, využil Karel Bláha s Milanem Klipcem.
3: No, on Klipec původně tělocvičil.
2: Ano, vylezli do provaziště, tam se chytli za provaz opony a spustili se dolů a ta opona, pardon, udělala a vlítla šilenou rychlostí nahoru.
3: To byl strašný fofor. To byl takový fofor, že si toho nevšímá ani ten Hák.
2: Ano, ne?
3: Koukal, kousal do toho chleba v těch krychách, stál vlastně nahý před obecenstvem a koukal do té dírky.
2: Ale bez opony.
3: Ta dírka tam nebyla. Tam
5: byla ona strašně veliká.
3: Dírka ani opona to nebyla. Hák se zbláznil, zešílel v tu chvíli a začal zmateně pobíhat po celém jevišti.
2: Ano, to dělá dodnes.
5: Ovšem mimochodem pozor, to málo kdo ví, Rokoko bylo jediný divadlo v Československu, který mělo Oscara.
3: To je pravda.
0: Tak skutečně to takhle mohlo probět. Taky nějakou historku s Oskarem Hákem máte, Pavlína?
1: Nemám takovou krásnou, přeskutou. Ten chleba se sádlem si pamatuju, samozřejmě, on dal i kousnout. To byl strašně hodný kluk a obětavej, kolik on toho zachránil, protože jako inspicient měl na starost, aby to představení probíhalo dle regulí, aby se všichni dostavili včas a zase odešli včas. A neměl to vůbec lehký, ten Oskar. Ale byl vždycky úsměvný. On, jestli to dělal ten chleba se sádlem, to já už teda nedovedu odhadnout, ale rozhodně byl dobře živený, protože on byl takový kulička, pohyblivý, neuvěřitelně a vždycky včas všude byl, což byl jeho úkol za prvé a za druhý taky touha, aby tam byl první, aby na své upozornil a tak. Tak Oskar byl úžasný člen tohohle souboru a já si myslím, že všichni si ho zamilovali, i ti, kteří co nejvíc ho potřebovali, co nejvíc potřebovali, aby on dovedl i napovědět a včas On to všecko znal, všechno věděl a kdo kdy má přijít, kdo kdy odejít a tak dále a řídil to. No a na Oscara myslím si, že všichni, kteří ho zažili takhle v akci, že na něj strašně rádi vzpomínají.
0: Hmm. I dnes Pavlína Filipovská vybrala si ukázku první s ním a ta spojka s tou další možnou do dvojice je právě Darek Vostřel s Jiřím Šaškem. Teď by mohli vystoupit sami spolu v Silvestru 68, povídání o námořnickém uzlu, to nabízím podle toho, co vybrala Pavlína. To je Ačko v tom prvním dnešním souboji a variantou B je Oldřich Kaiser, kterého nasazuje já s jeho předpovědí počasí z ostravského televizního pořadu ještě v 80. letech. Tam se můžeme vydat v ukázce. Vybíráte ale vy. Opět máte k dispozici telefonní čísla, jedno přímo vedoucí do studia Humoriády 731 800 900. Volejte a vybírejte si, anebo hlasujte SMS-kou na čísle 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A nebo B.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Zámecké léto. Na jakém zámku naposledy byla Pavlína Filipovská? Někdy. Výlet, nebo
3: já
2: tak.
3: Jsem se spíš pohybovala v Podzámčí, no, ale mám strašně ráda Konopiště.
2: Jo, jo, jo.
3: No, protože to je blízko tam, kde my máme chatu Poříčí nad Sázavou a tam já to mám strašně ráda.
2: Mm-hmm. Dobrá, další zámky najdete na adrese zámeckéléto.cz a můžete poslouchat jejich příběhy skrz celé léto. Teď budeme poslouchat vás, co rozhodujete v Humoriádě, jakou ukázkou pokračovat. Vaše doporučení může směřovat buď k Davidu Darku Vostřelovi a Jiřímu Žeškovi nebo k Oldřichu Kajzerovi. To je ta druhá varianta. Kdo je na telefonu? Dobrý den.
4: Dobrý den, Karel Bojkovic. Zdravím paní Pavlinku.
3: Děkuji.
4: A i vás, Patriku.
2: Díky.
4: A já bych si přál Bčko.
2: Dobře, zapisuju, děkuju a jdeme dál.
5: Dobrý den, Patriku. Tady Ivana z Ondřejova, už jsem dlouho nebyla. Zdravím Pavlinku s Filipovskou.
3: Děkuji.
5: Přeji hodně zdravíčka, pohody. Je podobná tatínkovi úplně ve všem.
3: To já
5: a
3: vím.
5: Bečko.
3: To slyším
5: takže
3: často.
5: Takže vám děkuju.
2: Naslyšenou, mějte se krásně.
3: Naslyšenou.
2: A dobrý den dalšímu na telefonu 731 800 900. Jen poprosím stěšit se rádio, ať se dobře rozumíme. Povídejte.
6: Dobrý den, přeji vám. Tady František Kralupy nad Vltavou. Zdravím paní Pavlínku.
3: Děkuji.
6: Patryku. A chtěl bych se zmínit jenom o tom. Darek Vostřel před mnoha lety byl ten robot Emil, jestli pamatujete.
2: Ano, ano, no ještě ano, jednu ano, verzatelku.
6: Můj kluk, tenkrát jsme mu udělali takový oblek a to a vyhrál tenkrát ve Vltavě tady v Kralupech, vyhrál dort, tak byl šťastný, takže mi to zůstalo v paměti, ten
2: ano.
6: Robot Emil.
2: Jo,
6: a takže zdravím vás a mějte se moc hezky a přeju stále zdraví. Díky.
2: Dobře.
3: My vám taky přejem všechno dobrý.
2: Ať se daří. Myslím, že je rozhodnuto. Ty hlasy ale ve dvou třetinách směřovaly několik pokračování s Darkem Vostřelem a Jiřím Šaškem, ale chcete slyšet Oldřicha Kajzera, jeho předpověď počasí z Dobrého večera z Ostravy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Vítám vás na pravidelné relaci počasí včera, dnes a zítra. Omlouvám se za svůj zevnějšek, ale v podstatě jsem si to zavinila sama. Pokud jste mě sledovali minulý týden, viděli jste, že jsem přišla pěkně upravená. Ano, slibovala jsem vám pěkné počasí, poprvé jsem uvěřila sama sobě a takhle to dopadlo. Přitom ale manžel mi říkal, Eliško, vem si pláštěnku, já jsem si ji vzala, sice ale bylo pozdě. Já se jmenuji Eliška. Eliška Větrná, pracuji v Hydrometeorologickém ústavu v Praze, v Komořanech, k Vrbičkám 28. Takže kdyby měl někdo zájem, no ale to sem nepatří. Počasí dnes. Přestože prší, na celém území naší vlasti je jasno. Počasí zítra. Nejprve si připomeňme, jak bylo zítra před 100 lety. Hezky. Nejvíc vás jistě asi bude zajímat, jak bylo včera. Severozápadní okluzní fronta svým výběžkem zasáhla Středomoří, kde naši kolegové napočítali 86 minibarů. Tlak vzduchu přepočtený 8 hodin večer na marky. Kryváň. Kryváň 13,5. Paříž 13,50. Evropa setrvalý stav. A nyní se společně podívejme na povětrnostní mapu. Děkuji vám.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tady to hezky vypíchnul Olda Kaiser. Já říkám vždy, že v rádiu není vhodné říkat, pojďme se podívat,
3: no jo.
2: Protože bychom měli spíš poslouchat. No, no, když tak se doporučit k podívání na stránkách nějakých internetových, ale takhle. Jakou, pamatujete tu éru, ještě když se naživo jelo třeba to zpravodajství počasí v televizi a zprávy a takhle, vy to musíte přece pamatovat, teď i tatínek začínal s tím živým vysíláním v televizi.
3: No jistě, no. A já jsem si ho užila potom v Dobrých jitrech a tak,
2: ano.
3: Jo, to byly hodiny živého vysílání a mě poskytovali takový zvláštní kouzlo toho blízkého bezprostředního styku s posluchači. A bylo to moc krásný. Zprvu jsem teda se topila v trémě. Úplně jsem z toho byla prostě celá vyřízená a tak. Ale časem to úžasné publikum rozhlasové mě ty trémy zbavilo. A já jsem pak s nima chodila jako na dostaveníčko do našeho takového bytečku, tajného, soukromého, což bylo to prostředí, mikrofon a oni. A my jsme si strašně rozuměli. A kolikrát jsme se těžko loučili. Technici už potom tam v kabině z toho byli zoufalí, protože mě to trvalo moc dlouho. Já jsem jim byla strašně vděčná za to, že poslouchají a že jsou se mnou, že tam nejsem sama.
2: Jste zapomněla na čas, na hodiny?
3: No jistě.
2: Jako, jak se říká, přetekla jste třeba i přes časové znamení nebo něco takového?
3: Je,
2: někdy?
3: To se mě neptejte. To se zeptejte třeba Jitka Sakalová, která většinou tam seděla jako
2: technik?
3: Vedoucí člověk. Ano. V té technické...
2: V režii?
3: V té kabině.
2: Ano.
3: Kde, prosím?
2: V režii.
3: Jo, v režii. Ano, ano, to už znílím. Tak ta si zažila svý se mnou, protože já jsem vždycky odevzdala ten text, který jsem si po doma načmárala, teď jsem jí to všecko předala a jak to bude, Jitunko, a tak. A ono to bylo třeba úplně jinak. A ona nemohla najít ten konečně jako šlágvort, jak říkají odborníci, kde jsem chtěla skončit a čím jsem chtěla skončit, protože mě se nechtělo končit. Jo. My jsme byli v tak dobrý debatě a posluchači reagovali a no tak prostě se mi zalíbilo. Já jsem to živý vysílání milovala. A já si myslím, že živý vysílání taky člověka hodně prověří. Jestli chce a má co sdělit a jestli se chce podělit o to, co si přines do toho rozhlasu. No, sednout si takhle k textu, který vám někdo naklepe, teď na stroji, teda na stroji ne, na, už dávno, že jo, že vy to máte na počítači a tak různě to, ale stejně to máte už takhle připravený a nařízený. To já jsem neměla nařízený, já jsem byla taková neřízená střela a poměrně jsem dělala asi potíže, ale přesto musím říct, trošku se pochlubím, že jak ta Jitka Sakalová, těžce zkoušená, a ostatní zvukaři, kteří se mnou takhle absolvovali to živý vysílání, že na mě docela rádi vzpomínají.
2: Aby ne.
3: Protože ona jim ta služba utekla líp. Oni byli furt napnutí, co bude, jak to bude a to. Porád a pobyhoval mezi tím Pepík Švehla, který tam měl hudbu připravenou, tu si mohl klidně odložit, pač na ní nedošlo kolikrát. Ale zase pak tam byla taková pauzička, která by se mi líbila, byla, kdyby něco pustil takovýho hezkýho, něžnýho a takového hrabání. A to bylo tak krásný podívání do té režie, jakou já jsem tam...
2: Koření.
3: No, já jsem tam způsobila různý zmatky, no. Nevím, jestli tak rádi, jako já na ně, na všechny vzpomínám, ale bylo to krásný a užila jsem si to, no, hrozně let.
2: A dnes si na to tak trochu vzpomíná a užívá si to opět.
3: Co Pavlína trochu,
2: Kolikovská.
3: Já to vzpomínám moc.
2: Ráda, ano. Tak Humoriádě i ta je živým vysíláním a tady není připraveno dopředu nic, jen seznam ukázek a pak o tom rozhodují naši hosté a taky vy. Jako třeba v téhle chvíli, pokud jste si vybrali Oldřicha Kaisera, skočili jste do jiného šuplíčku, nabídnu ho ještě po druhé, dokončit předpověď počasí, anebo si uděláme změnu. Řekli jsme si s Pavlínou, že bychom mohli zkusit nasadit, jak se říká, Ivu Janžurovou s Josefem Veldou ve scénce.
3: Ivanku Janžurovou, prosím.
2: Tak, co vyberete vy? 731 800 900, telefon do studia a SMS-kové číslo 90 01 04, humor mezera A nebo B v pořadu nazvaném
1: Humoriáda.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Stále ještě si můžete vybírat. Oldřich Kaiser v jedné z variant pokračovat s předpovědí počasí, anebo Ivo Janžurová s Josefem Veldou. Ukázka, která je ve hře, vyjádřit se můžete na telefonu 731 800 900. Naslouchám vám dnes i Pavlína Filipovská. Tak kdo tam je? Dobrý den.
2: Miroslav z Karvine. Dobrý den, paní Filipovská.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i pro vás, Patriku, a hlasuji pro pokračování.
1: Dobře, předpověď počasí, jak asi dopadne. Dobrá, děkujeme moc. Přesouváme se za dalším, kdo tam je na telefonu. Dobrý den.
4: Dobrý den, Breno z Martina. Pozdravujem vás do studia a poslucháčov Humoriády. A 88 bodov dávam Bčku.
1: Dobře, děkujeme, Breno, mějte se krásně. Ještě někdo tam je? Povídejte, hlasujte. Ve spojení jste s námi, tak škoda, že nepromlouváte, to znamená, že se přesouváme za dalším, kdo je na telefonu.
5: Dobrý den, tady Petr ze Zdánek, zdravím vás oba, zvlášť milou Pavlínku.
3: Dobrý den.
5: A vyslovila přání Ivu, tak já dám Ivu.
1: Dáte Ivu, dobře.
3: Děkuji vám.
1: Děkujeme za to zavolání, hlasování a ještě jeden hlas od vás posluchačů, ten telefonní, přičteme SMSky potom.
6: Dobrý odpoledne, to je Miloš Dlouhé Třebové. Já vás zdravím, Patriku, a i paní Filipovskou. A chtěl bych Ivanku.
1: Dobře, tak jo, získala většinu bodů Iva Janžurová, Josef Velda, a tedy nazváno je to Opletení a mužské emancipaci, ta ukázka, která v tomhle boji v Humoriádě vyhrála.
7: Mamko, pojď sem, já ti musím něco hrozně důležitýho říct.
8: Že zase v klubě chcetíš, že ti dneska padne karta, veď to znamená. Dej mi pokoj, jako posledně prohraješ svý klukovo prasátko.
7: Ale mámko, počkej. Já jsem ti chtěl říct, že ženy jsou stříbrné misky, na něž klademe zlatá jablka.
8: Co to bylo? To je nějaký nový seriál v televizi?
7: No dovol, to je Goethe.
8: Proč mi to říkáš, vidíš, že vařím?
7: A nebo, počkej, nech to. Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy.
8: Co?
7: Rousseau.
8: Nevíš, kam jsem dala cibuli?
7: Práce muže trvá do západu slunce, práce ženy není hotova nikdy.
8: Taťko, dechni na mě. Co jste zase v práci slavili? Dechni na mě pořádně.
7: Co bychom slavili? Tohle byly výroky slavných mužů o ženách. Mamko, kde máš pletení?
8: V kredenci.
7: I s drátama?
8: Jo. No, jestli chceš ale podložit stůl, tak si vem starý noviny.
7: Ale dovol, mamko, já chci klukovi uplést kulicha.
8: Teploměr a acilpirin jsou v kredenci, běž se vypotit, třeba se ti udělá líp.
7: Ale mně je výborně. Co je na tom divnýho, že budu plíst? Kluci z práce se taky činěj. Vaňous už s těma drátama přímo řádí, ten už umí i hladce, i v obrace. Zelenka doma žhaví šicí stroj a šije pro celou familii pyžama. Krupička háčkuje dečky jako na běžícím pásu. Já mám co dohánět.
8: Taťko, ty jsi něco proved, nezapírej. Přiznej se.
7: A co bych proved?
8: No, ještě před měsícem jsi neuměl přišít ani knoflík.
7: No jo.
8: Když jsem byla v lázních, tak si všechny utržený knoflíky přilepil ke kabátu žvejkačku. Že prej neumíš navlíknout niť. A dneska chceš klukovi plíst kulich a přiznej se, taťku.
7: Ale co bych kde prováděl, prosím tě.
8: Máš kapes.
7: Ale on tady někde, na. No, už je to dobrý. Tak hele, na páteční poradu všichni chlapi od nás si sebou nesou pletení. No tak co je na tom divnýho? Hele, a taky jsem si podal přihlášku do kurzu vaření, koupil jsem si knížku o kojencích a předplatil jsem si Vlastu, teda jako časopis, rozumím.
8: Taťko, nepřibližuj se ke mně, já se tě bojím. Takže ty si do práce poneseš pletení.
7: No ponesu. No co je na tom divnýho? Na tu páteční poradu přijde poprvé náš novej šéf. Vlastně šéfová. My totiž máme ředitelku. A už to chápeš? chceme si šplhnout, tak všichni budeme štrikovat, čímž jí budeme hrozně sympatický. Jakože nám není cizí ženská problematika, rozumíš? Nad mašinu jsem si pověsil tenhle nápis. Být ženou je hrozně těžká věc, protože obvykle musí žít s muži. A to by v tom musel být čert, aby mi nedala prémie.
1: Se ta doba proměnila. Na kurzy vaření už chlapi chodí normálně, některé ženské časopisy, tak už to tak splnilo, taky proč ne. No to pletení nevím, ale možná taky někdo už se tomu
3: věnuje. Já nevím, já jsem se s Ivuškou dlouho nepotkala, což mě mrzí, tak se slýcháme, že jo, občas, ale ona byla hrozně rukodělná vždycky.
1: To je pravda.
3: Ano. Ona měla v tašce scénář, takhle jenom smotaný, tak to ona ani nepotřebovala nikdy žádný scénář moc. Ale měla tam nějakou práci rozpletenýho něco anebo rozšitýho. A ona taky vyšívala, Ivuška. A my jsme hodně pracovali v tomhletý sestavě, pan režisér Podskalský, Iva a já. A on za mnou vždycky přišel, pan režisér, a říkal, Pavluš, co myslíte, co to tam teďko našívá? Co tím míní ty květy a tak? Já jsem říkal, pane režisére, já nevím, ale nejspíš to bude nějaký přehoz. A přes co, Pavluš? No, ona už to přehodí někde, ale... A to si představte, to mě až téměř slzy vyhrkly. Já jsem viděla Ivu nějakým takovým starším snímku, a ona měla na sobě ty šaty, které jednou při natáčení měla rozešitý. A to byly neuvěřitelné květy. Takový jako cizokrajný květy nepředstavitelných barev a byly k sobě takhle jak my říkáme, heftnutý. Jak se to řekne? No, přišitý.
1: Přišitý, ano. Heftnutý.
3: Heftnutý k tomu. A to se taky rodilo, tohleto velikánský díl, ale kdysi dávno. A Ivuška to všechno asi má poschovávaný, protože v těch šatech hrála jako vždycky výtečně jednu roli. Komickou, pravda. Ale bylo to pestrý, bylo to nádherný a ty šaty mluvily za ni.
1: Iva Jendžurová vyhrála u vás. Vyhraje to ještě podruhé, ale v ukázce z Homolků po boku dalších interpretů, jako je třeba paní Motlová, Šebánek, Husák, Růžičková a tak dál. A nebo si dopřejete jinou skvadru interpretů, kterou nabízím já proti. Povídání o Sněhorce z úst Miloslava Šimka, Jiřího Krampola a Uršuly Klukové. Tak co si vyberete? Homolkovi nebo scénka o Sněhorce? Hlasujte na telefonním čísle 731 800 900. Pište SMSky, když se neprovoláte a posílejte je s heslem Humor mezera A nebo B, podle toho, jakou ukázku jste si vybrali, na číslo 90 011 04. Přispějete do pořadu
0: Humoriáda.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Vybíráte si, hlasujete na telefonu 731 800 900, dohlíží na to Pavlína Filipovská a Patrik Rozehnal tady ještě shrne. Nabízíme Ivu Janžurovou a spol v Homolkových, anebo scénku s Uršovou Klukovou, Jiřím Krampolem a Miloslavem Šimkem. Kdo se vyjadřuje teď po telefonu? Vítejte u nás.
4: Haló, dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Tady Jaroslava z Kadaně.
3: Ano.
4: Moc vás zdravím, hlavně Pavlínku.
5: Děkuji.
4: A mám takový nápad. Ona byla vždycky taková akční, velice rádi všichni poslouchali. Jestli by neměla zájem ještě nějaký pořad třeba vyrobit, nebo nějaký vzpomínkovej, myslím, že by to hodně lidí potěšilo.
5: No já nevím, já mám ty vzpomínky tak jednu na druhou, ono musel by mě někdo řídit zhora.
3: Mávat, zastavit, nadhazovat.
4: To by jen tak napadlo, všechno. Myslím, že spousta lidí by zajásala.
3: Dobře.
4: Jinak vás moc zdravím, přeji
5: děkuju,
4: moc zdraví.
5: Děkuju vám.
4: A přeju si Ivanku.
3: Ano, dobře, děkujeme
4: děkuju,
3: i za ten nápad. Naště. Mějte se pěkně, ať se daří. Kdo další tam je?
6: Dobrý den, zdravím vás z Vrbátek.
3: Ano.
6: Chtěl bych sem pozdravit paní Filipovskou.
5: Děkuji.
6: A hlasoval bych pro Sněhurku.
3: Dobře, varianta B, píšu ji bod. Ať se daří, mějte se pěkně a ještě někomu dáme slovo.
7: A já vám za to slovo děkuju. Přeji vám krásné odpoledne, přitom vaším večeří. A chtěla jsem pozdravit paní Filipovskou.
5: Děkuji vám, opětuji.
7: A pan redaktor, jak oni jsou šikovní, ti redaktoři, jak oni umijou ta mluva, to já úplně jsou z toho hotová.
5: No oni to umijou, to vám řeknu, že jo.
7: Ne, opravdu jsou vynikající. Oni tak umijou, ale tak umijou, že já se skláním až k zemi před ní. Paní Pavlínko, vy jste vzdělaná žena, já vás moc mám ráda.
5: Děkuji
7: vám. A hlasovala bych pro Bčko, prosím. A děkuju.
3: Dobře.
7: A zdravím.
3: Děkujeme, my taky, mějte se pěkně a myslím, že je rozhodnuto. Skáčeme, řekl bych, hodně dnes. Opět na další ukázku, děláte si to pestré. O Sněhorce, Miloslav Šimek, Jiří Krampol, Uršula Kluková vyhráli právě u vás tedy s touto ukázkou.
8: My jsme chtěli sehrát také něco dětem, ovšem Jiří Krampol to měl na starost a zapomněl.
9: Milé děti, já se vám omlouvám.
8: No to je dobře.
9: Hele, co to napraví tím, že bychom teďka tady na jevišti se cvičili nějakou notoricky známou pohádku?
8: No možná by to šlo ale kterou.
9: Sněhurka a sedm trpaslíků.
8: No tak špatná pohádka to není.
10: To je výborná pohádka, já budu hrát Sněhurku hlavní roli.
9: Ježišmarja.
8: No tak to už tak dobrá ta pohádka nebude. Uršo, prosím vás, já vás nechci plašit, ale už jste to někdy viděla, že by Sněhurka byla menší než trpaslíci.
10: No to jste mě teda vyplašil. Vy chcete říct, že já jsem malá.
8: No to jsem snad neřekl, jako kdybyste spíš nějak chodila světem na štorc, nebo co. Vzadu už určitě nejste vidět.
10: No tak si vemu vysoký podpasky.
8: Ty vás zachrání, vy byste potřeba chůdy a ještě vysadit.
10: No tak to teda ne, chůdy si nevemu, to bych se odstala v rakvi dřív, než bych si kousla do jabka od baby.
8: No, tak vidíte, vy jste ještě ke všemu nešikovná, vy jste jako Sněhurka prostě nepoužitelná.
10: Proč by jednou Sněhurka nemohla být malá? Důležitý je, že jsem krásná.
9: Ježiš,
8: a proč tu krásu nevemete teda někdy sebou? Abychom se mohli s váma radovat společně.
10: Proč by Sněhurka nemohla být malá? Byla by to taková avantgarda.
8: Musím vás, zapomeňte na avantgardu. Avantgardou můžete otravovat dospělí diváky, intelektuály. Ty si snad i nic jiného nezaslouží. A ne děti, ty za nic nemůžou, ty jsou nevinný.
9: Uršulo, neblbni, buď trošku soudná. Co pak ty v tomhle věku můžeš hrát Sněhurku?
10: No počkej, Jirko, o jakým věku mluvíš, snad ne o mým. Já mám léta stabilní věk.
9: Uršulo, prosím tě, já si pamatuju, když ty si v divadle Jiřího Volkra hrála paní Mariánku matku Pluku. Tak my jako takhle malí děti jsme po tobě z praku střílili bábrdlata.
10: Jirko, to si pleteš, to byla Leopolda Dostálová, ne já.
9: To si byla, ty, já si to pamatuju moc dobře, když jsme tě nemohli dostat ze stanu od vojáků.
10: Ale prosím tě, helejte, to nebylo ze stanu.
8: Jenom z časových důvodů vás přerušu, jinak docela se zájmem poslouchám, jak se tady dvě kulturní památky hádají o to, která je starší. Jirko, ne, že bych se chtěl zastávat Uršuly. Ale srovnávat její věk s tvým, to je z tvý strany drzost.
9: Z mý strany?
8: No jistě, jít se ti přezdíváme Tuzalem, prosím tě. Jiří Krampo sice chytře vylepšuje věkový průměr své rodiny tím, že si bere za manželky stále mladší a mladší holky. Neboť zastává názor, že s jarem je třeba vymést babu z chalupy. Někdy si dokonce dělá jaro už na podzim. Ale my, co známe dlouho, víme, že jeho první manželka byla věstonická Venuše.
10: Prosím vás, nechte toho, budeme teda hrát Sněhurku nebo ne?
8: No můžeme, Jira, vy se rozlučte s tím, že byste jí stvárnila vy. Vy, pokud budete v té pohádce vůbec chtít obtěžovat, tak by bylo nejlepší, kdybyste hrála nějaký lesní zvířátko. Pokud možno takové, které za celou pohádku neopustí noru.
10: No, jestli se taková nora najde, do který se vejdu, no tak klidně, že jo?
8: Musí do Štěchovic, tam pan mužík kope.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Já bych tady rovnou pokračoval, ať posluchači taky rozhodnou, jestli ta pátá ukázka bude zase změnou, anebo zůstaneme tady u té Sněhurky. Co říkáte, Pavlíno? Dám jim hlasovat.
5: Ano.
3: Dobře.
5: Ano. Hlas lidu, hlas boží.
3: Ano, tak Uršula Kluková, Jiří Krampol, Miroslav Šimek nebo Oldřich Velen a vzpomínka na Menšíka, to je ta varianta. Tak co si vyberete? Čísla znáte, 731 800 900 a taky je to SMS-kové. A teď si pustíme i Pavlínu ze záznamu v písničce. No.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zpívala si tady sama se sebou i Pavlína.
2: No samozřejmě, protože já jsem na tohle pyšná, že pan Vlach, tehdy Karel Vlach, dirigent, mě svěřil tuhle tu krásnou píseň, která hejbala Prahou svýho času.
1: Ano.
2: A představte si, že můj tatínek, který začínal u operety, tak tohle to zpíval a tančil u toho. A já jsem to potom takhle převzala, sice neumětelsky, ale s obrovskou chutí a ráda.
1: Tak čím uzavřeme? S Uršou Klukovou, Jiřím Krampolem, Miloslavem Šimkem, anebo s Oldřichem Vilenem a vzpomínkou na pana Menšíka? Ptáme se vás po telefonu. Ještě rozhodněte. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Tady co to
3: Pavla,
1: bude?
3: Kroměříč. Já bych určitě chtěla paní Uršulu.
1: Dobře, píšu jí bod, když nám to tam vazbí, rozumím tomu dobře, ale zklamu vás. Víc bodů, to tu dlouho nebylo, že jsme takhle skákali, bylo pro Oldřicha Vilena a vzpomínku na pana Menšíka, Menšíkovu občanku. Tak tohle to si dáme a tím uzavřeme dnešní vysílání.
4: Takže toto mě všechno Láďa vyprávěl, jak dopadlo na to osobní oddělení. Já jsem říkal, Láďo, prosím tě. Tak teďka tam jsi o 5 roku starší. Když to osobní oddělení, až budeš mít těch 60, ale to budeš mít těch 55, poznámí na důchodovém úřadě, že pan Menšík dožil 60, ať se mu pošlou papíry, že jde do penze. Tak na tom důchodňáku řeknu, no prosím vás, jste na tom Barandově, buď to jste ožrali, nebo jste se zblázili, nebo co, dítě mu 55. A Láda říkal, ale prosím tě, to nějak dopadne, to ještě moc daleko. Načež utíkali roky a když Láďa už teda podle toho nového, když už byl teda o 5 let starší, když dosáhl 50, teda měl furt těch 45, tak si mě zavolal ředitel do Jindřišské ulice a říkal, poslyšte, vy jste kamarádi, vy jste rodáci, on je takovej umělec, že já už bych mu teď zařídil, zasloužil jeho umělce. No, ve mně to trošku vrklo, pak říkal k 50, že mu to něco. No, říkal jsem, no dobře, on si zaslouží hledacoč, no. A za dalších 5 let mě ten tyž ředitel volal, říkal, poslyšte, on za pár měsíců bude mít 55. A to on je zralý na národního umělce, přece za to, jak on se prezentuje a tohle, to já mu zařídím toho národního umělce. No to už jsem se spotil a povídám, no, s tím já vám neporadím, to se promluvte si s Husákem o tomhle. Ať Husák rozdával národní umělce. Načež Láďa Menšík, já jsem to už pak sledoval jenom podle novin, jsem se dočetl, že dostal za národní umělce, Josef Kroner národní umělce a tohle. Šel jsem za ním, říkám, Láďo, prosím tě, ty už z toho nevybruslíš, to smrdí kriminálně, prosím tě, už je v tom namočený i Husák. Jak chceš dál pokračovat, prosím tě, teď až to praskne, tak víš, co z toho bude? A on se rozesmál, říkal, ha, člověče, nic nemůže prasknout, protože Husák je v tom namočený, on si měl ověřit moje data, než mě to dál. A když to praskne, tak on bude mít takovej život, že může přijít i Voflek. No a takhle přišel Voflek Láďa a ne Husák.
1: Ta dnešní na konci hostem byla Pavlína Flipovská. Ať se daří a krásné léto, Pavlíno.
2: Děkuju moc krát a to krásné léto přeju nám všem, protože krásný léto posvětí život a myslím si i zastaví čas svým způsobem, což my ženský potřebujeme. No a děkuju vám, bylo mi mezi vámi moc, moc dobře. Naschledanou.
1: A já doufám, že stejně tak milo a příjemně vám bude i zítra v Humoriádě, kdy hostem bude Carmen Majerová.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Pět hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Hradec Králové upravil tendr na opravu škol v Habermanově ulici. Větrné elektrárny v trutnovských městských částech Studenec a Staré Buky zřejmě nevzniknou. Od nového roku by mohlo znovu fungovat EET. Čeká nás oblačnost s teplotami kolem 23 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Zastupitelé Hradce Králové upravili podmínky soutěže na rekonstrukci základní umělecké školy Habermanova. U zakázky s odhadovanou hodnotou přes 220 milionů korun bude mít nově větší váhu nabízená cena. Menší význam naopak dostane délka záruční doby. Město zároveň nově počítá s tím, že se škola oproti původnímu plánu nebude opravovat za provozu. Vysvětluje náměstek primátorky Lukáš Řádek z TOP 09.
2: Protože se v mezidobí objevila možnost přestěhování té školy po dobu rekonstrukce do objektu Univerzity Karlovy, lékařské fakulty, což je mnohem efektivnější cesta. Za prvé ta realizace může proběhnout zcela bez dětí, což je rychlejší, levnější a bezpečnější pro ty děti. A zároveň jsme také na základě žádosti opozice upravili kritéria v rámci hodnocení veřejné zakázky.
0: Větrné elektrárny v trutnovských městských částech Studenec a Staré Buky zřejmě nevzniknou. Vyplývá to z návrhu Ministerstva životního prostředí na vyřazení některých oblastí ze seznamu zón, vymezených pro zrychlenou výstavbu těchto zařízení. Trutnov, který s výstavbou větrníků na svém území od počátku nesouhlasil, návrh přivítal. Své výhrady tamní radnice už dříve vyjádřila v dokumentu, který poslala Ministerstvu pro místní rozvoj. Podnikatelé v Česku by měli od nového roku znovu elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který by dnes ve třetím čtení měli schvalovat poslanci. Fungovat by nové EET mělo od ledna a státnímu rozpočtu každoročně přinést 14 miliard korun. Současně se zavedením evidence chce vláda obnovit i některé daňové slevy, třeba na studenta a školkovné. Evidovat by se měly také bezhotovostní platby. Ty jsou podle opozice ale dohledné.

0: Předkladatelné a z předlohy by se proto měly vypustit, říká předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob.
1: O tom rozhodoval před 9 lety ústavní soud a už v té variantě původní EET tak bezhotovostní platby vyškrtl, protože už jednou evidované jsou. Z tohoto důvodu já považuji ten návrh vlastně v rozporu s nálezem ústavního soudu.
0: To odmítla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Podle ní návrh je v souladu s rozhodnutím ústavního soudu a reaguje na nejnovější platební metody. Evidence i bezhotovostních plateb podle ní přispěje k lepšímu odhalování šedé ekonomiky. Sport. Fotbalisté Španělska slaví postup do finále mistrovství světa. O titul si zahrají díky semifinálovému vítězství v Dallasu 2-0 nad Francií. O druhé místo ve finále si od 21 hodin českého času zahrají v Atlantě Argentina s Anglií. Počasí. Čeká nás oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami a také bouřkami, ojediněle i silnými. Během dne místy polojasno a k večeru ubývání oblačnosti a ustávání srážek. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách kolem 18 stupňů. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, aby ohlásí jedničku, mírnou zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V centru Hradce Králové pokračují opravy na třídě ČSA. V tomto místě počítejte s obíčkou přes ulice Divišova, Šimkova a Buzulucká a jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: A dnes je středa 15. července, svátek má Jindřich, od mikrofonu Českého rozhlasu Hradci Králové vás po Karolině Davidové zdraví taky Jakub Schmidt. Dobré ráno, hezké vstávání a ať je vám i dnes hezky a fajn s vysíláním Českého rozhlasu Hradec Králové. Jak jsem říkal, teď 4 minuty po páté začal náš ranní informační servis, ve kterém za chviličku třeba budeme v první reportáži Dobrého rána mluvit o tom, že hmyzí jed způsobí podle alergologů anafylaktický šok, tedy život ohrožující prudkou reakci u stovek Čechů ročně. Po odezření příznaků doporučují lékaři pacientům alergenovou imunoterapii, co všechno obnáší, řekneme tedy už za malou chvíli, určitě si reportáž poslechněte, no a snad vás potěší i písničky, Petr Spálený nám zaspívá, Brian Adams tady taky bude, skupina Krištof a jako první Iveta Bartošová a balet Hej pane disc jockey. Tak dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové, ještě jednou vás pěkně zdravíme.
2: Dobré ráno s Jakubem Schmidtem.

0: Petr Spálený v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové dospíval, za 2 minuty už bude čtvrt na šest. No a jak jsem říkal před chvílí, tak několik stovek Čechů ročně dostane podle lékařů po hmyzím bodnutí velmi prudkou alergickou reakci. Skončit to může bohužel třeba i bezvědomím nebo nějakými dalšími vážnějšími zdravotními problémy. V takovém případě je nutné okamžitě volat záchranku. Po odeznění akutních příznaků by měl pacient zajít na alergologii.
1: Jak se vám daří od poslední návštěvy? Byly nějaké potíže?
2: Vůbec nic.
3: Ptá se lékařka Dominika Čápová z Centra alergologie a klinické imunologie Fakultní nemocnice Motol a Homolka 50. Martina.
1: Bodnutí bylo nějaké od poslední návštěvy? Nebylo.
2: Dobře.
3: K systémové, tedy velmi závažné alergické reakci po bodnutí vosou, u něj došlo před několika lety.
2: Hodně špatně se mi dýchalo, motala se mi hlava, ten tlak šel dolů.
3: Jeho stav se rychle zhoršoval a postupně ztrácel vědomí. Manželka proto zavolala záchranku.
2: Na mě mluvili a říkali, haló pane, zbuďte se, otevřete oči, 3 injekce mám dojem, že mi dali.
3: Aby se podobná situace už neopakovala, chodí dnes Martin na alergenovou imunoterapii. Riziko další závažné reakce na hmyzí bodnutí se u něj díky tomu výrazně snižuje. Dnes ho čeká další injekce.
1: Spočívá v tom, že se podává vlastně malá dávka toho jedu a tělo si na to postupně vytvoří toleranci.
3: Vysvětluje alergoložka Dominika Čápová. Léčba trvá 3 až 5 let, ochrana ale nastupuje už po několika měsících od zahájení léčby. Vyzývá pacienta Martina zdravotní sestřička Hana Kolářová.
4: Každý pacient má svoji vakcínu u nás chovanou v lednici.
5: Martin má vytažený rukáv.
4: Dezinfikuju a píchnu.
3: Anafylaktický šok, při které může dojít až k zástavě oběhu, prodělají v Česku kvůli bodnutí hmyzem stovky lidí ročně, říká alergoložka Dominika Čápová.
1: Jakmile ten pacient začne pociťovat nějaké celkové příznaky ve smyslu dušnost, svědění dlaní, plosek, kopřivka, pak tam můžou být i zažívací obtíže, bezvědomí a může tam docházet až k zástavě oběhu, kde je nutná resuscitace.
3: V případě, že se začne anafylaktický šok rozvíjet, je nutné záchranku volat okamžitě, pokud člověk závažnou reakci po bodnutí hmyzem už prodělal a má po ruce adrenalinové pero, měl by ho vždy použít.
2: To vidná z toho obalu, odjistí se tady ta modrá zátka nahoře.
3: Ukazuje mi pacient Martin, který nosí pohotovostní lék stále u sebe.
2: Pak už to jenom vezme a píchne se to.
3: I po podání adrenalinu se volá k lidem se závažnou alergickou reakcí záchranka z Fakultní nemocnice Motol a Homolka v Praze. Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Zpěvák, který taky před rokem, tuším to bylo, vystoupil v Hradci Králové. Brian Adams teď na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je středa 15. července, svátek má Jindřich, přejeme všechno nejlepší a narozeniny oslaví třeba herečka Ivana Jerešová, bude jí 49 let. Ještě by vás mohlo zajímat z kalendáře, že přesně před 110 lety byla založena americká společnost vyrábějící letadla a zbrojní systémy, společnost Boeing. Takže to je jedna z věcí, kterou kalendář dnes připomíná. Kdo by chtěl vědět z kalendária víc, poslechněte si i dnes Petra Jungmana a jeho kalendárium, to bude i dnes chvilku před 8:30 v dobrém ránu. Počasí. Ranní teploty tady v Hradci Králové ukazují 19 stupňů, v Jičíně také kolem 18-19 stupňů Celsia, i v Rychnově a v Náchodě kolem 18, v Trutnově 16 stupňů. No a co nás čeká během dne? Bude oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami a také bouřkami bychom měli počítat. Ojediněle zase můžou být i silné ty bouřky. Pak během dne místy polojasno a k večeru ubývání oblačnosti a ustávání srážek. Teploty dnes jenom do 25 stupňů, na horách kolem 18. Bio bude na jedničce, takže nás čeká dnes mírná zátěž.
1: Chcete se zadarmo proletět v horkovzdušném balónu? Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zaslechnete signál Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové, volejte studio 726 46 46 46. První volající se může těšit na radiokarty, knížky, vstupenky a další pěkné ceny. Na jednoho z vás čeká navíc let balónem pro dva v rámci akce Balónové nebe. Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové až do konce července. Říkala si...

0: skupina Krištof, teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové a je čas na spotřebitelský servis, takže adresa studio.hradec@rozhlas.cz, e-mailová adresa je tady pro vás a pro vaše spojení s naším spotřebitelským rádcem a expertem Josefem Černým. Dneska se budeme věnovat vrácení zboží, jaké jsou podmínky a kolik peněz bychom měli při vrácení zboží dostat zpátky. Na to dneska Josef Černý bude odpovídat.
1: Dotaz od pana Šimona zní takto. Po roce a půl a čtyřech opravách chci vrátit mobilní telefon. Prodejce mi odmítá vyplatit celou částku, protože je telefon jednak značně opotřebený a jeho cena je dnes nižší. Má na to právo? Pane posluchači, samozřejmě nemá. Oba argumenty jsou protiprávní. Že je telefon po takové době opotřebovaný, je pochopitelné, ale musí se jednat o běžné opotřebení, tedy setřené nápisy, odřeniny a tak dále, nesmí být vyloženě rozbitý. Prodejce nemá pravdu ani s cenou, vy musíte dostat zpátky tolik, kolik jste zaplatil, ať výrobek dnes stojí víc anebo míň než v době, kdy jste ho kupoval.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Písničky, které nestárnou.
1: Kde se vlastně ukrývá a kam chodí spát?
0: Písničky, které nestárnou.
2: Málo mě zná, kdo o mě říká.
0: Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
3: Půl šesté.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Zastupitelé Hradce Králové upravili podmínky soutěže na rekonstrukci základní umělecké školy Habrmanova. U zakázky s odhadovanou hodnotou přes 220 milionů korun bude mít nově větší váhu nabízená cena. Ve dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku končí oprava budovy oblastní charity. Dělníky ještě čekají terénní úpravy okolí. Práce za necelých 50 milionů korun by měly podle vedení oblastní charity skončit v polovině září. Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně přestane působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Oznámil to ve videu na Instagramu s tím, že počká na výsledky vyšetřování pondělní dopravní nehody v centru Prahy. Při ní se srazil se zdravotnickým vozem. Turek ve videu řekl, že pokud ho policie označí za viníka nehody, na pozici rezignuje. V Litomyšli začne 29. července filmový a hudební festival Litomyšl Fest. Pětidenní přehlídka nabídne téměř 100 filmů a 12 koncertů. Fotbalisté Španělska slaví po 16 letech postup do finále mistrovství světa. V semifinále v Dallasu porazili 2-0 Francii. Čeká nás oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami a také bouřkami. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách kolem 18 stupňů. Biohlásí jedničku mírnou zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Nehody v našem kraji aktuálně hlášené nemáme. Přejeme klidnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: ranní kávě, denní tisk.
1: Proraženo. U Trutnova je hotová ražba prvního autobusu dálničního tunelu na D11, se píše dnešní krkonošský deník. Další milník na stavbě dálnice D11 ze Stříteže na hranice s Polskem. Stavbaři dokončili ražbu levého autobusu tunelu opevnění. Na stavbě dálnice D11 u Trutnova k prorážce se propracovali přesně půl roku od zahájení ražby. V pravé tunelové troubě zbývá prorazit ještě závěrečných 60 metrů. Bezprostředně poté se začne razit tunel Poříčí. Deníku to sdělili zástupci stavebních společností. No a dálniční úsek od Stříteže na hranice s Polskem dlouhý 21 km má být hotový v roce 2028. Podrobnosti přináší dnešní regionální krkonošský deník. Tak si tam o tom můžete přečíst víc. Já už se dívám do hradecké přílohy Mladé fronty dnes. Tady píšou, že podsta Zuzaně Navarové míří na Colors tento týden. Hradecké Klicperovo divadlo se v sobotu vydá na Colors of Ostrava, aby odpoledne v Gongu v Ostravě uvedlo svůj hit Poklonu Zuzaně Navarové a pak Usnu a vstanu v režii Pavla Keka. Zuzana Navarová byla z Hradce a kdo jiný by měl vytvořit pro ní poctu než Klicperovo divadlo. Hradečákům se to povedlo bez patosu, v pouze v atmosféře její hudby, jak říká festivalový dramaturg divadelního programu David Mirek. V divácky úspěšném projektu se spojilo divadlo s Filharmonií Hradec Králové a skupinou Razam zpěvačky Ivy Marešové a teď to tedy uslyší a uvidí taky v Ostravě v sobotu. Tak zlomte las, jak se říká. Ať se to povede. No a já se ještě podívám na stránky dnešního Práva, kde píšou, že ANO prosazuje zákony, které pomohou Babišovu biznisu. Je to hlavní téma dnešního vydání Práva. Zemědělství a zdravotnictví, to jsou dvě hlavní oblasti, ve kterých zákony připravované vládou nebo navrhované vládními poslanci mohou zvýhodňovat firmy spojené s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Zároveň je stále ve hře také novela zákona, která by předsedovi vlády výrazně usnadnila pozici vzhledem k pochybnostem o jeho možném střetu zájmů. Existuje několik zákonů, které svým obsahem pomáhají společnostem spojeným s premiérem Babišem, sdělil právník Krištof Doležal z protikorupční nevládní organizace Transparency International. Jde například o chystaný zákon o předkupním právu na zemědělskou půdu, který by vyhovoval koncernu Agrofert, nebo daňové zvýhodnění zdravotnických preventivních programů, z nichž by profitovaly kliniky spadající pod Synbiol, který Babiš stále vlastní. Podrobně se tomu věnují na stránkách dnešního Práva, tak si můžete přečíst víc. My se do novin podíváme znovu a to zase za hodinu a přineseme i další zajímavé články. Tak nás poslouchejte, dobré ráno.

0: Skupina Beatles v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové je 17:45, teda ještě ne, ale za minutku necelou už bude 17:45. No a v dobrém ránu dnes po půl deváté společně navštívíme letošní vesnici roku Králové Hradeckého kraje, kterou se v rekordní konkurenci 21 přihlášených obcí letos stala Studnice na Náchodsku a v jubilejním 30. ročníku této soutěže získala v našem kraji zlatou stuhu s postupem do celostátního finále. Přičemž porotu prý obec nejvíc zaujala hlavně schopností rozvíjet se citlivě a dlouhodobě a také svým silným komunitním životem. A my se na všechno určitě vyptáme dneska ráno po půl deváté starostky Studnice Kristýny Kubínové, která bude naším dnešním ranním hostem. Moc se na to těším.
1: Počasí.
0: Ranní teploty tady v Hradci Králové kolem 19 stupňů, v Jičíně také 18-19 stupňů Celsia, i v Rychnově 18 stupňů, také v Náchodě kolem 18, v Trutnově 16 stupňů Celsia, všude obloha zatažená, někde i s přeháníkami dešťovými. No a co nás čeká během dne? Bude oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháníkami a také bouřkami, které ojediněle můžou být zase i silné. Během dne pak místy polojasno a k večeru čekáme ubývání oblačnosti a ustávání srážek. Teploty dnes jenom do 25 stupňů Celsia, na horách naměříme kolem 18 přes den a bio bude na jedničce, takže nás čeká mírná zátěž. Kdo by chtěl o počasí vědět víc, tak určitě samozřejmě poslouchejte dál, protože do půl hodiny máme aktuální předpověď počasí, která přijde z Českého hydrometeorologického ústavu Hradce Králové a ta bude už s odkazem i třeba na noc a na zítřek. No a samozřejmě s meteorology budeme mluvit také dnes ráno kolem 8:45. Tak nás poslouchejte, dobré ráno. A za chvilku písnička Lucie Vondráčkové.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: Tak to byla Lucie Vondráčková, teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, kde vám přejeme dobré ráno, hezké vstávání, dobrou chuť k snídani. Už jsem říkal, že je středa 15. července, že má svátek Jindřich. No nás čeká ještě Marzias s písničkou, pak taky Scott McKenzie, San Francisco, než tu budou zprávy s Karolínou Davidovou přesně v 6. A taky děti. A to právě teď, včera jsme se s nimi vypravili k moři, jestli jste poslouchali, a dneska se podíváme pod stan, do kempu. Petra Beránková o něm právě natáčela ve školce s předškoláky.
1: Tam se přespává, anebo se tam jezdí karavanem, jezdí se tam na dovč někdy.
2: Kemp znamená, že to je takový sorbor a tam můžeš jezdit do toho a tam si můžeš dělat, co chceš a můžeš tam stanovat a jestli máš stan nebo karavan, na tom nezáleží, ale musíš si vzít nějaký z toho.
3: Tam budeš třeba spát dvakrát nebo třikrát a pak zase odjede.
4: To je takový místo, kde můžou stány.
5: Proč se tomu říká kemp?
1: Protože se tam kempuje.
5: Co všechno potřebuji, když chci kempovat?
2: Musíš mít stán a jídlo, abys tam neumřel, a taky nějaké oblečení a peníze. A můžeš tam vytáhnout si šňůr na prádlo, kdyby ti zmoklo prádlo.
1: Ledničku jako kýbl a do toho kýblu se dají věci a pak se ten kýbl dá do vody, pak z toho je lednička.
4: Hořák.
2: Ešup a žíci.
5: Už někdo z vás někdy kempoval?
4: Já jsem byl.
5: A jaké to bylo?
4: Dobrý.
1: Akorát, že jsme tam chodili na výlety a to bylo nejlepší.
6: A takhle to vidíme my.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Soutěž na vybudování nového náměstí v Hradci Králové vyhrála i po novém hodnocení dražší nabídka. Zásobníky plynu jsou méně naplněné než loni. Cyklista Tadej Pogačar si vylepšil náskok v čele Tour de France. Čeká nás oblačno s teplotami kolem 23 stupňů. Je středa 15. července. Hezké ráno vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Tender na stavbu nového náměstí v areálu Gajerových a Vrbenského kasáren v Hradci Králové má i po novém hodnocení stejného vítěze. Zakázku znovu získalo sdružení firem Garden Line a Buck, přestože v soutěži nabídlo o 46 milionů vyšší cenu než druhý zájemce v pořadí. O zadání zakázky měli hradečtí zastupitelé původně rozhodovat v úterý odpoledne. Projednání bodu ale odložili, vysvětluje náměstek primátorky Lukáš Řádek z TOP 09.
4: Došlo, řekněme, k apelu ze strany opozice, že měli málo času u takto významné a velké zakázky na studovat veškeré podklady a já rozhodně nemíním jakkoliv riskovat procesní čistotu takovéhoto kroku. Právě proto jsem navrhl stažení a aby měli všichni dostatek času se seznámit s výsledky hodnotící komise, předložím to standardně na zastupitelstvo v srpnu.
2: Město muselo nabídky posoudit znovu po zásahu antimonopolního úřadu, který původní hodnocení zrušil. Sdružení Stako a Smola HK, které skončilo druhé i po novém posouzení, uvedlo, že výsledek považuje za překvapivý a zvažuje další námitky. Zásobníky zemního plynu jsou teď v Česku plné zhruba ze 47%. Obchodníci v nich zatím uskladnili 1,5 miliardy metrů krychlových plynu. To je asi o 800 milionů metrů krychlových méně, než bylo ve stejném období loni. Vyplývá to ze statistik Ministerstva průmyslu a obchodu. Podle vrchního ředitele sekce energetiky rezortu Reného Neděli se obchodníkům skladování letos tolik nevyplatí, protože ceny jsou kvůli konfliktu na Blízkém východě vyšší, než je v létě obvyklé. V topné sezóně ale podle Neděli nehrozí nedostatek plynu.
5: Česká republika dnes využívá několik zdrojů dodávek, především dovoz z západní Evropy, norský plyn a LNG, hlavně z USA. Zásobníky představují důležitou pojistku, zejména po pokrytí vysoké zimní spotřeby a krátkodobých výkyvů.
2: Deštné v Orlických horách na Rychnovsku nahradí dřevěné vstupní brány na hřbitov kovovými. Důvodem je špatný technický stav původních bran. Za výrobu a osazení zaplatí obec zhruba 115 tisíc korun. Necelých 80 tisíc pokryje dotace Ministerstva zemědělství. Brány dělníci vymění do konce července.
6: Sport.
2: Cyklista Tadej Pogačar si vylepšil náskok v čele Tour de France. Slovinský obhájce titulu

0: Zvládl horskou 10. etapu a v průběžném pořadí vede o více než 3,5 minuty nad druhým Dánem Jonasem Vingegaardem.
1: Počasí.
0: Čeká nás oblačno i zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami a také bouřkami, ojediněle i silnými. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách kolem 18 stupňů. Vyohlásí jedničku mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Pozor na dopravní komplikace u České metu je na Náchodsku, kde je neprůjezdná silnice pod viaduktem. V místě je voda na komunikaci. V tomto místě očekávejte možné dopravní komplikace a jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dál vám přejeme dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové ve středu 15. července. Svátek má Jindřich, rád připomenu těm, kteří třeba před chvíličkou vstali, tak jestli znáte nějakého Jindřicha, poblahopřejte mu i za nás. No a Jakub Šmit vás pěkně zdraví od mikrofonu. O čem bude další reportáž? Bude o tom, že Ministerstvo kultury přes léto vyhodnotí program vstupů zdarma do vybraných muzeí a galerií. Na jaře je mohli lidé navštívit bez placení vždycky první neděli v měsíci. Instituce potvrzují zvýšenou návštěvnost a zvýšený zájem, ale projekt čelí i kritice, takže všechno za chviličku v reportáži shrneme v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. A taky vám zase hezky zahrajeme. Jako první tady bude s písničkou Petr Novák, pak nám zaspívá i Vladimír Mišík a můžeme se těšit po ránu na písničku Jednohubky. Tak dobré ráno z Hradce Králové. Hrozně.

0: tak jsme si pochutnali na jeho hubkách v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Slavná písnička Vladimíra Mišíka, teď 11 minut po 6. No a budeme mluvit o tom, že třikrát během jara, vždycky první neděli v měsíci, mohli lidé navštívit vybrané galerie a muzea u nás zdarma. V červenci Ministerstvo kultury ukončilo pilotní fázi programu a vyhodnocuje výsledky. Cílem je zvýšit návštěvnost, která se po pandemii covidu už nevrátila na původní čísla. Volné vstupy přilákaly za kulturou více lidí než běžně, ale instituce zůstávají v nejistotě. O finančních kompenzacích se totiž stále jedná.
1: 1,5 milionu návštěvníků chybí v galeriích a muzeích oproti roku 2019.
2: Lidi si zvykli být víc doma, sledovat různé VOD kanály, víc konzumovat vlastně věci přes různé sociální sítě a podobně. A nebejt přítomný ve veřejném prostoru.
1: Vysvětluje Jan Vytvar, vedoucí kulturní rubriky týdeníku Respekt. Čísla má zvýšit program Ministerstva kultury, které na jaře zavedlo volné vstupy vždy první neděli v měsíci. Lidé mohli zdarma navštívit přes 40 míst v Praze, Brně a Olomouci. Přes léto chce ministerstvo testovací fázi vyhodnotit a na podzim pravděpodobně spustit variantu rozšířenou třeba o hrady a zámky.
3: Pokud ministerstvo vyhodnotí projekt volných vstupů do galerií a muzeí jako povedený a úspěšný, tak samozřejmě klidně navázat můžeme. My jsme na to připraveni a vítáme to.
1: Říká mluvčí Národní galerie Praha Jana Holcová a dodává, že návštěvnost se v daných dnech zvýšila o stovky lidí. Nárůst podle ní mohl být i vyšší, pokud by se jarní neděle nekryly se svátky. Otázkou zůstávají finanční kompenzace, o těch se totiž stále jedná. Jan Vytvar upozorňuje, že už teď instituce často pracují s omezeným rozpočtem a jistá zmatečnost programu jim plánování komplikuje.
2: Třeba taková Národní galerie je tak podfinancovaná, že vlastně nedávno třeba zrušila svoji kasu ve Šternberském paláci, jenom aby ušetřila prostě na tom jednom člověku, který tam prodává lístky, a v okamžiku, kdy najednou z ničeho nic jí přikázáno, aby se v ní v neděli vůbec žádný vstupní nevybíralo, tak je to samozřejmě velká čára přes rozpočet.
1: Peníze podle něj chybí třeba na propagaci akcí nebo výstav.
2: Dávat víc peněz třeba příspěvkovým organizacím na jejich propagaci, která je opravdu slabá, to je vidět všude, nebo teda to není právě vidět všude v republice, že vlastně když se něco zajímavého děje, tak tomu chybí propagace. Myslím, že bych zlepšoval spíš tohleto.
1: Uzavírá Jan Vytvar. Cílem programu je kromě zvýšení návštěvnosti také dostupnost kultury pro co nejvíce lidí. Národní galerie upozorňuje, že sama se otevírá návštěvníkům zdarma několikrát v roce. 24. září bude například možné volně navštívit sbírkové expozice ve Veletržním paláci. Jde o další z bodů oslav 230. výročí založení galerie. Filip Svoboda, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Jindřich má dnes svátek ve středu 15. července. Před 110 lety pak byla založena americká společnost vyrábějící letadla a zbrojní systémy firma Boeing a herečka Ivana Jerešová dnes oslaví 49. narozeniny. Tolik kalendárium a věci, které se týkají dnešního dne. Kdo by chtěl vědět víc, tak si poslechněte před 8:30 i dnes Petra Jungmana. My se teď pojďme podívat na to, co nás čeká venku.
1: Počasí.
0: Tak čeká nás dnes postupně ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Bude oblačno až zataženo, teď ráno místy mlhy, během dne oblačno až polojasno a ojedinělé odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty dnes budou stoupat na 25 až 28 stupňů Celsia podle těch nejnovějších aktuálních zpráv o počasí, které jsme před chvíličkou dostali od Imricha Drapáka z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Původně ty teploty měly být dnes jen do 25, ale nakonec se to tedy změnilo, takže až 28 stupňů dneska může být, ale na severu a severovýchodě kraje kolem 22, na horách 16 až 19. V noci nás čekají výjimečně mlhy, bude oblačno až polojasno, kránu ojedinělé mlhy a teploty v noci klesnou na 18 až 15 stupňů. No a zítřek bude ještě s přeháňkami, které ale budou hlavně na horách už. Bude oblačno až polojasno, ojedinělé tedy na horách místy, přeháňky a teploty zítra o stupeň vyšší než dnes, zítra 26 až 29 stupňů.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: V dobrém ráno krátké pozvání k našemu odpolednímu vysílání. Hostem Alex Minářové bude dnes režisér Peter Bebiak, který nám řekne třeba i to, čím to podle něj je, že se zpěvák Karol Duchoň udržel v žebříčku popularity vlastně dodnes.
1: Ono to nie je, že stále, ono je to istý návrat. Pretože bolo obdobie už tie 80. roky, tá druhá polovica 80. rokov už bola skôr taká, že už sa mu tak nedarilo, už nebol taký záujem o neho, o jeho vystúpenia, koncerty, ani tie nové pesničky nejak nevznikali a nehrávali ho tak často, ani nebol žiadnych tých federálnych show v zábavných reláciách. A taký návrat, v podstate to je nejakých 10-15 rokov dozadu na Slovensku extrémny. A je to tým, že začali súčasní umelci robiť jeho cover verzie, jeho pesničiek, ale aj taká tá istá nostalgia pre istú skupinu ľudí a pre mladú generáciu, čo je na tom veľmi prekvapivé, že práve aj tá ho začala ako keby vnímať a počúvať častejšie. A zrazu sa z neho stal fenomén.
0: A proč se z Karola Duchoně stal v současnosti fenomén? I o tom tedy bude řeč dnes odpoledne po 13. hodině, kde bude režisér Peter Bebiak hostem Alex Minářové. Takže si poslechněte na písničky Karola Duchoně, odpoledne určitě taky dojde.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Kdo ke komu vlastně patří? Lásku uprostřed velkoměsta budou hledat samotáři v kultovní komedii Davida Ondříčka. ČT2. Nová krev podsvětí. V ulicích New Yorku vybudují své vlastní impérium na špatné straně zákona mladí gangstři v premiérovém filmu. A ČT Art. František Černý a Karel Holas na výletě za barvitou historií kapely v dokumentu Čechomor 30 let. Středeční večer s Českou televizí.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Bouřky, které zasáhly v úterý odpoledne a v podvečer Královéhradecký kraj, nezpůsobily žádné větší škody. Více uslyšíte v dalších zprávách. Úplná uzavírka silnice první třídy číslo 14 v Hertlíkovicích na Trutnovsku potrvá až do 16. srpna, tedy déle, než se plánovalo. Stavební firma tam totiž musí oproti původním předpokladům sanovat a odtěžit o 2000 metrů krychlových zeminy více kvůli nestabilnímu svahu. Poslanci by dnes ve třetím čtení měli projednávat návrh o znovuzavedení EET. Od nového roku by se systém vztahoval na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Státnímu rozpočtu by EET ročně přineslo na 14 miliard korun. Dlouhodobý rozhlasový komentátor Petr Nováček dnes slaví 80. narozeniny. I přes vážné problémy se zrakem vystudoval historii na Univerzitě Karlově a začal později působit jako novinář. Pro Český rozhlas komentoval politické dění od roku 1999. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do druhého kola premiérového ročníku turnaje v Aténách. Bulharku Tomovovou porazila 2x6-3. Čeká nás oblačno až zataženo, během dne až polojasno, přechodně místy přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 25 až 28, na horách kolem 18 stupňů. Biohlásí jedničku mírnou zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Náchodě očekávejte mírné zdržení v ulici Pražská, kde v ranní špičce houstne provoz. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Český rozhlas Hradec.

0: kávě Denní tisk.
1: O čem ještě dnes píšou noviny, na to se podíváme právě teď společně v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové a míříme nejprve do Police nad Metují, kde ze skládky vyrostlo krásné moderní sportoviště, okruh pro kolečkové lyžování a fotbalové hřiště s umělou trávou s mezinárodními parametry. Police nad Metují po letech otevřela sportpark Ostašská za 60 milionů korun. Ještě v 90. letech tu bývala skládka, kam děti chodili vyhrabávat odhozené součástky slavné stavebnice Merkur, pak i město svou jílu revitalizovalo, vzniklo tréninkové hřiště, hrál se tady i softball. 30 let však fotbalové tedy sny a jaksi naděje živili, že právě tady na okraji Police nad Metují jednou vznikne pořádný areál, no a nakonec poslouží nejenom fotbalistům z regionu, ale taky lyžařům a děti se naučí jezdit na odrážedlech, kolech, skateboardech nebo inline bruslích, je hotovo. Police nad Metují má tedy krásné nové sportoviště, jak jsme říkali, za 60 milionů korun a vy si o něm víc můžete přečíst v Mladé frontě dnes v příloze pro náš kraj. Tak se mrkněte, já už se dívám do regionálního deníku, ať už je to Hradecký, Krkonošský, Čínský, Náchodský, Rychnovský. Všude se píše o tom, že větrné elektrárny u Trutnova dostaly stopku, také v našem vysílání. Ve zpravodajství jste o tom slyšeli. Větrné elektrárny v trutnovských městských částech Studenec a Staré Buky zřejmě nevzniknou. Ministerstvo životního prostředí navrhlo obě lokality vyřadit ze seznamu tzv. Akceleračních zón určených pro zrychlenou výstavbu obnovitelných zdrojů energie. Přečtěte se o tom podrobnosti v regionu. Deníku. No a já se podívám do dnešního Práva. Turek po nehodě přišel o podporu premiéra. Kolonu aut před rušnou pražskou křižovatkou objel odbočovacím pruhem a pak chtěl v rozporu s předpisy pokračovat přímo. Zároveň ignoroval projíždějící vůz s právem přednosti jízdy se zapnutým majákem a sirénou. Dopravní nehoda, kterou v pondělí v centru metropole způsobil poslanec a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek za motoristy, skončila mnohačetným zraněním řidiče vozu pražské nemocnice. Záběry z několika kamer, které okolnosti nehody zachytily, vyvolaly na politické scéně bouři. Turka vyzval k rezignaci i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podrobnosti přinášejí v dnešním Právu, taky ve zpravodajství se tomu věnujeme na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak se podívejte, přečtěte si. No a za 4 minuty už bude 3/4 na 7. Teď další písnička.

0: Skupina Peče Boys teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, skoro ve 6:45. Dobré ráno. Za chviličku sportovní, dnes fotbalové informace. Prvoligoví fotbalisté Hradce Králové ještě v přípravných zápasech neprohráli. Po dvou vítězstvích tentokrát na soustředění v Rakousku remizovali s domácím Wolfsbergerem. Zhodnocení utkání uslyšíte tedy za chviličku po písnice v našem dnešním ranním vysílání.
1: Počasí.
0: Tak, jaká je předpověď na dnešek? Čeká nás postupně ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Očekáváme oblačno až zataženo. Teď ráno místy mlhy, během dne oblačno až polojasno, ojedinělé odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami a teploty nakonec vyšší, než původně měly být maximálně do 25. Imrich Drapák, meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové, to ale nakonec upravil, takže ten teplotní rozptyl dnes 25 až 28 nakonec na severu a severu východě kraje, ale bude kolem 22, na horách 16 až 19. No a předpokládané množství srážek 0 až 10 mm, v bouřkách ojedinile může přijít až 25 mm srážek. Tak to je dnešek, co dál? Noc bude oblačná až polojasná, k ránu se můžou tvořit ojedinile mlhy, teploty klesnou v noci na 18 až 15 stupňů a ještě krátce čtvrtek a předpověď na čtvrtek, zítra nás čekají přeháňky, více jich ale bude na horách, bude oblačno až polojasno, ojedinile tedy na horách místy, přeháňky a teploty zítra zase o stupeň vyšší než dnes, zítra tedy 26 až 29 stupňů.
1: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: Hostem třetího prázdninového Šarmu speciál tento týden bude výživová poradkyně Petra Henichová. Povídat si budeme o stravování v letním období, inzulinové rezistenci a nebo o tom, co si dát na talíř, abychom hubli, ale nehladověli.
1: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Jsme

0: připomenu taky naše hosty, které čekáme vysílání. Ráno tady bude Kristýna Kubínová, starostka Studnice na Náchodsku, která si letos v krajském kole soutěže Vesnice roku odnesla zlatou stuhu a stala se tak vesnicí roku Královéhradeckého kraje roku 2026. Na to se moc těším, to bude tady po půl deváté. No a v radioporadně se pak budeme věnovat našemu srdci, aby bylo zdravé v létě, s profesorem Radkem Pudilem, který přijde samozřejmě odpovědět třeba i na vaše případné dotazy, které se srdce týkají. studio.hradec@rozhlas.cz můžete je samozřejmě psát a posílat.
1: Sport.
0: No a teď se budeme věnovat fotbalu, jak jsem slíbil. Hradečtí fotbalisté totiž remizovali v přípravném utkání na další sezónu s Wolfsburgem 1-1. Na rakouském soustředění odehráli proti domácímu ligovému týmu výborný první poločas. V tom druhém už byla hra mnohem vyrovnanější, jak teď taky uslyšíte.
2: V té druhé půli to bylo i ovlivněné tím naším střídáním. Museli jsme se dostat do tempa. Tu hru jsme už tolik nekontrolovali. Samozřejmě bylo tam hodně nepřesností, hodně ztrát, hodně se to kouskovalo, byli agresivní. Což si myslím, že jsme se pak dokázali vyrovnat, ale dokázali jsme si připravit vyloženou příležitost, kterou bychom mohli proměnit v branku a vlastně ten zápas přetočit na naší stranu.
3: Asistent trenéra fotbalistů Hradce Králové Lukáš Vácha zároveň vyzdvihl výkon 28letého záložníka Daniela Trubače, který se trefil v prvním poločase. Nemuselo ale zůstat pouze u jednoho gólu.
2: Pak se dostal do té příležitosti znova, kde si myslíme, že to asi měl tou levou nohou vystřelit podél brankáře, trefil ho vlastně z blízkosti, takže tohle je pro něj škoda. Samozřejmě jsme rádi, že se prosadil, odehrál celý utkání. Bylo na něm vidět, že toho má dost, ale je to potřeba, aby se do toho dostal. Jsme spokojení s jeho výkonem.
3: Sám Trubač má pro o něco horší výkon ve druhé půli jedno vysvětlení.
4: Samozřejmě nechci se nějak na to vymlouvat, ale přece jen hrát někde v 35 stupních. Já jsem hrál 90, takže samozřejmě náročný to je. Já si myslím, že v tom Norsku nás zase bude čekat trošku něco jiného, takže bude to jiný.
3: Norskem myslí hradecký fotbalista utkání, které čeká na východu Čechy příští týden ve čtvrtek, kdy v Tromse nastoupí proti domácímu týmu k prvnímu duelu druhého předkola Evropské ligy. K tomuto zápasu se podle trenéra Váchy upíná celé mužstvo.
2: Každý to utkání přípravný je kvůli tomu, aby nám dal nějaké informace. Jsme na těch nedostatcích a věcech, které tam vidíme, tak aby jsme na nich pracovali. Myslím si, že i tou první brankou, kterou jsme střelili, tak jsou věci, na kterých pracujeme, kterým děláme. Potom do té defenzivy nebo do toho pressingu. Myslím, že jsme se zlepšili a co se týče kontroly bez toho míče, tak jsme byli aktivní.
3: Ještě než otroci vstoupí do pohárové Evropy, mohou svou formu otestovat v rámci rakouského soustředění zítra, kdy nastoupí proti ukrajinskému Charkovu. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Hradec Králové. Písničky, které nestárnou. Písničky, které...

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Hasiči v Královéhradeckém kraji museli kvůli úterním bouřkám zasahovat jen ojediněle. Ceny dálničních známek se možná od příštího roku nebudou pravidelně měnit. Pardubické akvacentrum ode dneška uzavírá část vnitřních prostor. Čeká nás oblačnost s teplotami kolem 26 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Bouřky, které zasáhly v úterý odpoledne a v podvečer Královéhradecký kraj, nezpůsobily žádné větší škody. Počasí nepřidělalo příliš práce ani hasičům, popisuje jejich mluvčí Zuzana Strouhalová.
3: V souvislosti s vydanou výstrahou zasahovali hasiči v Královéhradeckém kraji pouze u jednotek událostí. Bezděkově nad Metují jsme prováděli čerpání vody po přívalovém dešti a ve Žďáru nad Metují jsme likvidovali spadlý strom na dětském táboře. Během zásahu nebyl nikdo zraněn.
2: Podle mluvčí společnosti ČES Šárky Lapáčkové-Beránkové se v souvislosti s úterními bouřkami neobjevily ani výraznější výpadky v dodávkách elektřiny. Ceny dálničních známek se možná od příštího roku nebudou pravidelně měnit. V prvním čtení to schválila sněmovna. Teď se ceny známek každoročně mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Vláda chce, aby v budoucnu platily letošní ceny. Celoroční známka by tak dál stála 2570 korun. Podle Pirátské strany jde o populistický krok. Vláda totiž neřekla, jak výpadek peněz nahradí. Bez pravidelného zdražování by přišel Státní fond dopravní infrastruktury v příštím roce o necelou 500 milionů korun, v tom následujícím o zhruba 3/4 miliardy. Do nové studie vlivu na životní prostředí u plánované silnice Českým rájem zapracuje ředitelství silnic a dálnic i výsledky geotechnického průzkumu. Ten běží v okolí Turnova od roku 2024 a v předchozí studii jeho výsledky nebyly. Průzkum prověřuje podloží v lokalitách, kudy má vést silnice z Turnova na Jičín, zejména v místech předpokládaných náspů, mostů a tunelů. Podle ředitele libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta už je na některých místech průzkum u konce.
4: Výstupy bychom z toho měli mít do 4-5 měsíců, protože jedna věc je odvrta, druhá věc je to vyhodnotit, ale dostáváme dílčí výsledky, takže projektanti na dokumentaci můžou v těch už odvrtaných a známých úsecích pracovat.
2: Akvazóna Pardubického akvacentra je ode dneška uzavřená. Důvodem jsou opravy dlažby a výměna mozaiky, která už řadu let se odlupuje. Skleněný povrch nahradí odolnější materiál hodnější pro bazény, potvrzuje ředitel městské společnosti, která areál provozuje, Jiří Vysoudil.
5: Tady je jistá věc a říkáme to všude, když za náma někdo i přijede od kolegů z jiných bazénů, že prostě ta skleněná mozaika nepatří na pochozí věci a do vody. Víme, že to prostě opravovat už nejde a musíme to nahradit nějakou dlažbou, která se na to dno dá.
2: Akvazóna se má znovu otevřít v listopadu nebo prosinci letošního roku.
0: Sport.
2: Španělsko porazilo Francii 2-0 a postoupilo do finále mistrovství světa ve fotbale. Na turnaji, který spolupořádají Severní Amerika a Mexiko, se o druhém finalistovi rozhodne dnes večer. Argentina nastoupí v Atlantě proti Anglii.

0: počasí.
1: Čeká nás oblačno až zataženo, během dne až polojasno. Ojedinělé odpoledne přechodně místy přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 25 až 28, na horách kolem 18 stupňů. Biohlásí jedničku mírnou zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Mírné zdržení očekávejte na výjezdu z Hradce Králové směrem na Všestary, kde aktuálně houstne provoz. Dobře doječte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Středa 15. července, 4 minuty po 7. pokračuje Dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. O čem budeme mluvit za chvilku? Tender na stavbu nového náměstí v areálu Gajerových a Vrbenského kasáren v Hradci Králové vyhrála i po novém hodnocení dražší nabídka. Nové vyhodnocení zakázky za více než 130 milionů korun měli včera odpoledne schválit zastupitelé, projednání bodu ale nakonec odložili na srpen a detaily k tomu uslyšíme od naší reportérky Adély Kavříkové za malou chvíli. V Bleskovce si pak zahrajeme o termoláhe s logem Českého rozhlasu Hradec Králové, tak vám přeju štěstí, ať se v Bleskovce všechno daří. Dobré ráno od Jakuba Šmita.

0: Dobré ráno z Hradce Králové, po písnice Marie Rotrové, ještě stihnu povědět, kolik je 11 minut po 7, takže za 4 minuty už bude 7:45. No a Hradec Králové odkládá schválení výsledku tendru na stavbu nového náměstí v areálu Gajerových a Vrbenského kasáren. Zastupitelé měli nové vyhodnocení zakázky za víc než 130 milionů schvalovat na mimořádném jednání včera odpoledne, bod ale nakonec z programu stáhli. No a téma dlouhodobě sleduje naše reportérka Adéla Kavříková, tak se jí teď na všechno zeptáme. Dobré ráno. Ano, Adélo.
1: Dobré ráno.
0: Proč se včera o zakázce tedy nakonec nehlasovalo a kdy se k ní zastupitelé plánují vrátit?
1: Náměstek primátorky Lukáš Řádek z TOP 09 tenhle konkrétní bod z programu jednání stáhl, aby zastupitelé měli dostatek času na prostudování všech podkladů, které se doplňovaly v posledních dnech. Hlasovat se tak bude až na řádném jednání zastupitelů 25. srpna. Samotné vedení města zároveň odmítá, že by bylo řešením zakázku úplně zrušit a soutěžit znovu. A podle Řádka k tomu není důvod.
2: Město zakázku svévolně zrušit nemůže a za druhé nevím, kde bere někdo pravděpodobnost nějaké jistoty, že pokud by se hypoteticky ten důvod pro zrušení zakázky našel, jakože neexistuje a následně se to vypsalo znovu, že to bude rychlejší se tak realizaci. Dává mi smysl dokončit aktuální veřejnou zakázku a dobrat se co nejrychleji k realizaci.
1: Na stavbu totiž podle Řádka navazují další projekty a na zahájení prací naléhá i Královéhradecký kraj a samotné Muzeum východních Čech, které v areálu sídlí.
0: Hodnotící komise i na podruhé vybrala jako vítěze dražší nabídku firem Garden Line a Buck. Jak na to reaguje konkurenční sdružení firem Stako a Smola, které tedy nabídlo o 640 milionů méně?
1: Ten výsledek je překvapil. Původní výběr sice v červnu zrušil antimonopolní úřad. Nová komise ale po přepočítání bodů dospěla ke stejnému pořadí. Právní zástupce sdružení Adam Kulda pro Český rozhlas potvrdil, že výsledek považují za nestandardní.
3: Nemůžeme nic víc, než vyjádřit podivení nad novým rozhodnutím hodnotící komise. Z návrhu usnesení zastupitelstva vyplývá, že nám byly uděleny pouze 2 body za 2 reference. V případě, že by však všechny 3 reference byly uznány dle výkladu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, v zakázce bychom zvítězili.
1: Sdružení teď vyčká na doručení oficiálního rozhodnutí a nevylučuje, že proti hodnocení opět podá námitku, případně se znovu obrátí na antimonopolní úřad.
0: No a ještě mě zajímá, jak moc teď tedy ty případné další průtahy v tendru ohrožují čerpání té 32 milionové evropské dotace.
1: Radnice má podle Řádka poměrně velkou časovou rezervu. Podle dotačních pravidel musí projekt administrativně uzavřít do konce roku 2029. Samotná stavba by pak měla být hotová ještě o rok dříve. Ale platí, že jakékoliv další průtahy zahájení prací, které měly začít už na počátku letošního roku, dál oddalují.
0: Zjistila Adéla Kavříková. My za to děkujeme. Naschledanou.
1: Hezký den, naslyšenou.
4: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Tak už za chviličku si v Bleskovce zasoutěžíme o dnešní ranní cenu, jinak chci připomenout, že samozřejmě těch soutěží je mnohem, mnohem víc, teď je to taky naše velká letní prázdninová soutěž, kdy hrajeme o let horkovzdušným balónem, pak v září na balónovém nebi tady v Hradci Králové. No a každý den k tomu vyhráváte taky krásné ceny, jsou to radiokarty s audioknihami, knížky, vstupenky na třeba libovolné divadelní představení festivalu Jiráskův Hronov a další ceny, takže hodně štěstí, čekejte na signál, může se ozvat kdykoliv.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká postupně ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Očekáváme oblačno až zataženo, teď ráno místy můžou být někde mlhy, pak během dne oblačno až polojasno a ojedinělé odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty 25 až 28 stupňů nakonec, budou vyšší tedy, než se původně čekalo. Původně meteorologové říkali, že by to mělo být dnes maximálně do 25, tak ne, bude to až do 28 stupňů a na horách ty teploty 16 až 19. Ale pozor, na severovýchodě kraje můžou ty teploty zůstat jenom na 22 stupních. Takový nás dnes čeká den, přejeme, ať je úspěšný, no a za chviličku, ať se vám tedy daří i při naší ranní soutěži.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně připravíme špenátové ravioli, což jsou vlastně plněné těstoviny původem z Itálie. A co vám ještě nabídneme? Další díl našeho prázdninového seriálu s Radkem Pálkou a poradíme dětem, jak si udělat jednoduché domácí nanuky. A povídat si budeme i na téma chlebíčky a pohanka, aby si vybral každý.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Petr Koláš, teď dospíval v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. No a teď je to na vás, ne že byste snad museli zpívat, ale něco po vás přeci jenom alespoň trošku budeme chtít.
1: Bleskovka.
0: Tak budeme se ptát, kdo je to zase jako vždycky, ale ještě předtím vám připomenu, o co dneska hrajeme. Je to termoláhev s logem Českého rozhlasu Hradec Králové, která uchovává nápoje horké, buď horké, anebo ty chladné, zase chladné. No, asi znáte všichni princip termoláhve, to nemusíme vysvětlovat. Každopádně teď už se ptám ještě jednou, kdo to je. No a nevím, jestli vám napoví to, když řeknu, že spolužáci jí kdysi přezdívali malá Pařížanka.
2: No tak nevím, jestli to děti věděli, protože my jsme mluvili doma, tedy francouzsky, nebo rodiče se mnou, já s nimi česky nebo německy, ale možná to bylo tím, jak mě maminka oblékala. Tenkrát bylo zvykem, ne, že si děvčátka určovala, co si vezmou, a dupala nožičkama, tohle si nevezmu. To jsem si v žádném případě nemohla dovolit, ale ani bych si to nedovolila. Bylo to asi stylem jaksi mé maminky.
0: Tak vy už víte, kdo je malá Pařížanka? Jestli ano, zavolejte, tady je telefon.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Tak koho pak se zeptáme teď v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové? Asi toho prvního. To bude nejlepší. Tak halo, dobré ráno.
3: Dobré ráno, tady je Hanka z Trutnova.
0: Dobrý den, Hanko, moc vás zdravíme. Do Trutnova, tak povídejte, malá Pařížanka, kdo to tak
3: malá
0: může být?
3: Malá Pařížanka by mohla být Carmen Majerová.
0: Ano, paní Hano. A vy určitě, když jste z Trutnova, budete vědět, že to je vlastně vaše rodačka z Trutnova, Carmen Majerová.
3: Přesně tak, tak, už jsem to slyšela několikrát, mám ji moc ráda. A s Petrem Kostkou dělají krásný pár v těch vašich pořadech o manželství.
0: Jinak její maminka pocházela z Malorky, takže Carmen má v sobě tu horkou španělskou krev. A ostatně i to její jméno Carmen vlastně pochází podle hrdinky Bizetovy Carmen, kterou tedy její maminka milovala. A ta opera je opravdu moc pěkná, takže doporučuji všem, kteří by se chtěli zaposlouchat do pěkné opery, tak Bizetova Carmen, jednoznačná záležitost. Oni tam jsou totiž takové ty pasáže, nejenom, že ten příběh je krásný, milostný, tragický, romantický, tak jsou tam takové pasáže, které vlastně souvisí i trošičku s populární hudbou, protože ty pasáže prostě spopularizovaly a všichni je známe. Takže zkuste někdy Carmen si poslechnout, třeba paní Hano. Nicméně teď vám blahopřeju, je to vaše ta termoláhev, takže ať vám dobře slouží, mějte se moc krásně.
3: Asi budeme tentokrát spíš chladit.
0: Budete chladit, ano, chápu, chápu, až 28 stupňů, něco zjedej si tam z kávu, třeba s ledem, ty taky
3: no,
0: paráda,
3: to by bylo super.
0: Chlaďte, přesně tak, tak ať vám dobře slouží, mějte se moc hezky, nashledanou.
3: Ano, nashledanou.

0: Rokový večer v kempu Pecka. V sobotu 18. července od 18 hodin v kempu Pecka zahrají AC Blesk DC a excelentní Prague Queen s fenomenálním Michalem Skořepou v čele. Rokový večer v kempu Pecka 18. července. Vstupenky v síti Ticketstream. Děti do 120 cm a držitelé průkazu ZTP a ZTPP zvýhodněný vstup.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Zastupitelé Hradce Králové upravili podmínky soutěže na rekonstrukci základní umělecké školy Habremanova. Více uslyšíte v dalších zprávách. Ve dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku končí oprava budovy oblastní charity. Dělníky ještě čekají terénní úpravy okolí. Práce za necelých 50 milionů korun by měly podle vedení oblastní charity skončit v polovině září. Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně přestane působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Oznámil to ve videu na Instagramu s tím, že počká na výsledky vyšetřování pondělní dopravní nehody v centru Prahy. V Litomyšli začne 29. července filmový a hudební festival Litomyšl Fest. Pětidenní přehlídka nabídne téměř 100 filmů a 12 koncertů. Fotbalisté Španělska slaví po 16 letech postup do finále mistrovství světa. V semifinále v Dallasu porazili 2-0 Francii. Čeká nás oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší teploty 25 až 28, na horách kolem 18 stupňů. Vyohlásí jedničku mírnou zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Hořicích očekávejte zdržení v ulici Antonína Rudla, kde v ranní špičce houstne provoz. Dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Schmidtem.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: ranní kávě Denní tisk.
1: Začnu krkonošským deníkem, kde píšou: proraženo, u Trutnova je hotová ražba prvního tubusu dálničního tunelu na D11. Další milník na stavbě dálnice D11 ze Stříteže na hranice s Polskem. Stavbaři dokončili ražbu levého tubusu tunelu. Opevnění na stavbě dálnice D11 u Trutnova. K prorážce se propracovali přesně půl roku od zahájení ražby. V pravé tunelové troubě zbývá prorazit závěrečných ještě 60 metrů. Bezprostředně poté se začne razit další tunel Poříčí. Deníku to sdělili zástupci stavebních společností. A jinak dálniční úsek od Stříteže na hranice s Polskem, dlouhý 21 km, má být hotový v roce 2028. Ovšem si už můžete přečíst sami, jak jsem říkal, v dnešním regionálním, třeba krkonošském deníku, kde se tomu věnují. Tak já už se dívám do Mladé fronty dnes. Příloha kraje Hradecký píše o tom, že podsta Zuzaně Navarové míří na Kalars do Ostravy. Hradecké Klitzpirovo divadlo se teď v sobotu vydá na Kalars of Ostrava, aby odpoledne v gongu uvedlo svůj hit Poklonu Zuzaně Navarové a pak Usnu a vstanu v režii Pavla Keka. Zuzana Navarová byla z Hradce a kdo jiný by měl vytvořit pro ní poctu než Klitzpirovo divadlo. Hradečákům se to povedlo bez patosu, pouze v atmosféře její hudby, říká k tomu festivalový dramaturg z Ostravy David Mirek. No a v divácky úspěšném projektu se spojilo, jak všichni asi víte, divadlo s Filharmonií Hradec Králové a skupinou Razam zpěvačky Ivy Marešové. Tak doufáme, že se to bude líbit teď v sobotu i v Ostravě na velkém festivalu Colors of Ostrava. No a ještě Právo tady máme. ANO prosazuje zákony, které pomohou Babišovu biznisu. Píše se v hlavním tématu dnešního vydání: zemědělství a zdravotnictví. To jsou dvě hlavní oblasti, ve kterých zákony připravované vládou nebo navrhované vládními poslanci mohou zvýhodňovat firmy spojené s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Zároveň je stále ve hře také novela zákona, která by předsedovi vlády výrazně usnadnila pozici vzhledem k pochybnostem o jeho možném střetu zájmů. Existuje několik zákonů, které svým obsahem pomáhají společnostem spojeným s premiérem Babišem, sdělil právník Krištof Doležal z protikorupční nevládní organizace Transparency International. Jde například o chystaný zákon o předkupním právu na zemědělskou půdu, který by vyhovoval koncernu Agrofert, anebo daňové zvýhodnění zdravotnických preventivních programů, ze kterých by profitovaly právě kliniky spadající pod Synbiol, který Babiš stále vlastní. Jak jsem říkal, podrobně se tomu věnují na stránkách dnešního Práva, tak už si zbytek můžete dočíst sami. Noviny zavíráme. Dobré ráno.

0: Za minutu už bude 7:45. Dobré ráno z Hradce Králové. Krásně jsme si dneska zasoutěžili. Paní Hanka vyhrála, poznala Carmen Majerovou. Taky vám sama říkala, že má Carmen Majerovou moc ráda ve Zlaté lásce s Petrem Kostkou v našem vysílání. No a já jsem úplně v tom schonu zapomněl říct, že Carmen Majerová bude dnes hostem taky v Humoriádě po 16. hodině, takže spolu s ní a s Patrikem Rozehnalem můžete vybírat právě scénky, které se vám budou líbit, takže si Carmen Majerovou dneska užijte v našem programu. No a když už takhle se dívám do toho programu, co vás dneska čeká v našem vysílání, tak bych chtěl připomenout ještě radioporadnu a téma radioporadny po 11. hodině. Naše srdce v létě. Co dělat pro to, aby bylo zdravé, jak se tedy správně chovat, abychom neměli žádné problémy srdeční. Poslechněte si profesora pana doktora Radka Pudila, který bude připraven odpovídat i na vaše případné dotazy ohledně tématu. Můžete je posílat už teď na adresu studio.hradec@rozhlas.cz anebo po 11. do radioporadny také dnes budete moci zavolat.
1: Počasí.
0: Den nás čeká postupně oblačný až zatažený. Teď ráno můžou být i mlhy, během dne oblačno až polojasno, ojedinělé, odpoledne přechodně, místy s přeháňkami nebo bouřkami. A teploty 25 až 28, na severu a severovýchodě kraje ale jen 22 a na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Kdo je to Pařížanka? Už jsme si řekli, to jsme hádali Carmen Majerovou. V dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové ona taky krásně říkala, proč se jí tak říkalo, nebo proč tak spolužáci přezdívali ve škole, to bylo moc pěkné. Určitě odpoledne po 16. hodině zapojí i další třeba historky a příběhy ze života, takže si poslechněte. No a za chviličku si poslechněte taky rubriku Co v učebnicích nebylo. V ní se vydáme do vesmíru, konkrétně na planetu Neptun, už za chviličku s Martinem Písaříkem, takže opět spoustu zajímavých věcí se po písnice dozvíte v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. No a budou nám zpívat Monika Absolonová, Bára Basiková, taky Madonna, takže se na ně můžete těšit. Dál vám přeje dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové, taky Jakub Schmidt. Ať se hezky vstává, teď je přesně 7:45 a 1 minuta k tomu.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že od svého objevení Neptun oběhnul Slunce jenom jednou? Objev Neptunu je krásnou ukázkou přesnosti výpočtů klasické mechaniky. Francouzský matematik Urbain Le Verrier a britský matematik a astronom John Couch Adams spočetli v roce 1845 nezávisle na sobě z poruch trajektorie Uranu parametry dráhy nové planety, která tyto poruchy způsobovala. Vlastní planetu nalezl v roce 1846 německý astronom Johann Gottfried Galle. První podrobný průzkum Neptunu provedla až sonda Voyager 2 při průletu v roce 1989. Jako ostatní planety i Neptun obíhá okolo Slunce. Vzhledem ke vzdálenosti, která činí téměř 4,5 miliardy kilometrů, musí urazit nejdelší trasu. Trvá mu to zhruba 165 pozemských let. To znamená, že od doby svého objevení to stihnul pouze jednou. Podle výrazných změn v množství odraženého světla se také zdá, že na Neptunu se v průběhu rotace střídají 4 roční období. Každé z nich trvá okolo 40 let. Tahle teorie ale ještě musí být potvrzena dalším zkoumáním.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Audioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Hradec Králové upravil tendr na opravu škol v Habrbanově ulici. 12 lidí se zranilo při nehodě dvou autobusů u Lidic na Kladensku. Americká armáda znovu zaútočila na Írán. Čeká nás oblačnost s teplotami kolem 26 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Zastupitelé Hradce Králové upravili podmínky soutěže na rekonstrukci základní umělecké školy Habrmanova. U zakázky s odhadovanou hodnotou přes 220 milionů korun bude mít nově větší váhu nabízená cena. Menší význam naopak dostane délka záruční doby. Město zároveň nově počítá s tím, že se škola oproti původnímu plánu nebude opravovat za provozu. Vysvětluje náměstek primátorky Lukáš Řádek z TOP 09.
4: Protože se v mezidobí objevila možnost přestěhování té školy po dobu rekonstrukce do objektu Univerzity Karlovy, lékařské fakulty, což je mnohem efektivnější cesta. Za prvé ta realizace může proběhnout zcela bez dětí, což je rychlejší, levnější a bezpečnější pro ty děti. A zároveň jsme také na základě žádosti opozice upravili kritéria v rámci hodnocení veřejné zakázky.
2: Zhruba 200 zájemců se večer přišli podívat do kostela svatého Ducha v Dobružce na Rychnovsku. Archeologové tam pod podlahou objevili vstupní šachtu, rozsáhlou pohřební komoru i pozůstatky starších stavebních fází. Do dosud nepřístupného podzemí nahlédli pomocí georadaru a speciální kamerové sondy, aniž by museli zasáhnout do stavby. Lidem na videu ukázali třeba dřevěnou pohřební truhlu, která podle archeologů měla být pravděpodobně uložená do kovového sarkofágu. U Lidic na Kladensku se srazily dva autobusy. Jedna žena se zranila středně těžce, dalších 11 lidí je zraněných lehce. Nehoda se stala na silnici číslo 61 na křižovatce do centra Lidic. Na místě zasahuje policie, hasiči a středočeská záchranná služba, včetně vrtulníků. Záchranáři zraněné rozvážejí do nemocnic, říká mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková.
5: Jedna žena utrpěla středně těžké poranění. Je při vědomí a po ošetření byla letecky transportována do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Ostatní pacienti mají lehčí poranění, převážně odřeniny a úrazy horních nebo dolních končetin. Po ošetření je vezeme do okolních nemocnic, převážně do nemocnice v Kladně a ve Slaném.
2: Americká armáda oznámila, že dokončila novou vlnu úderů proti Íránu. Podle jejího velitelství CENTCOM bylo cílem snížit schopnost Teheránu ohrožovat obchodní lodě. Íránské revoluční gardy naopak dnes v noci zaútočily na Bahrajn, kde udeřili na základnu americké 5. flotily. Tvrdí také, že mířili na základnu v Kuvajtu a Jordánsku, kde jsou američtí vojáci.
6: Sport.
2: Tenistka Sára Bejlek zabojuje v premiérovém ročníku turnaje v Aténách o postup do čtvrtfinále. Její soupeřkou bude večer Rakušanka Tagerová.
6: Počasí.
2: Čeká nás oblačno až zataženo, během dne až polojasno. Ojedinělé odpoledne přechodně místy přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 25 až 28, na horách kolem 18 stupňů. Biohlásí jedničku mírnou zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Dejte pozor na nehodu v Česicích na Rychnovsku, kde se srazila dvě auta. V tomto místě očekávejte možné dopravní komplikace a jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Je středa a tak se na silnice vrátíme za chviličku s Petrou Drkulovou, mluvčí ředitelství silnic a dálnic, aby nám pověděla zase po týdnu, co je.

na silnicích v našem kraji nového, co se tam odehrává, kde bychom se třeba mohli zdržet, takže za chvilku, alespoň krátké zastavení opět s ní. No a po půl deváté bude naším hostem Kristýna Kubínová, starostka Studnice na Náchodsku, která si letos v krajském kole soutěže Vesnice roku odnesla zlatou stuhu a stala se tak vesnicí roku Královéhradeckého kraje roku 2026. Porota ocenila hlavně její vyvážený a udržitelný rozvoj, který se promítá do všech oblastí života, a ta konkurence byla opravdu velká, protože do letošního jubilejního 30. ročníku soutěže se přihlásilo rekordních 21 obcí, takže vám s Kristýnou Kubinovou, starostkou Studnice, tuto malebnou obec v našem kraji na Náchodsku, tedy konkrétně, moc rádi představíme. Z dobrého rána zdraví Jakub Schmidt, přeju hezkou středu a ať se dál hezky vstává.

0: Jiří Schellinger, teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Za chvilku se budeme věnovat počasí, nejenom tomu dnešnímu, ale také se zeptám určitě i Mircha Drapáka na ty nejbližší příští dny. No a teď míříme na silnice, konkrétně tedy do Hradce Králové s ředitelstvím silnic a dálnic a konkrétně s mluvčím ředitelství silnic a dálnic Petrou Drkulovou, která nám poví, co se tedy v Hradci Králové všechno odehrává, co se důležitého na silnicích v Hradci Králové děje.
1: Na Gočárově okruhu v Hradci Králové jsme zahájili opravu povrchu vozovky. Opravovaný téměř kilometrový úsek začíná v místě u hřiště nad Sláví a končí u nového všesportovního stadionu, tedy úsek od křížení Gočárova okruhu s ulicí Víta Nejedlého až za křížení s ulicí Náhon. Hlavní trasu opravíme včetně ramp. Vyměníme kryt vozovky i podkladní asfaltové vrstvy, zároveň odstraníme převýšené krajnice a obnovíme vodorovné a svislé dopravní značení. Po dobu prací bude doprava vedena jedním jízdním pruhem v každém směru. Oprava vyjde na 40 milionů korun a její dokončení je v plánu začátkem října.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Je 18 minut po 8, jsme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové a dnes s Imrichem Drapákem, jak už jsem ostatně taky před chvíličkou slíbil. Pana Drapáka, dobrý den.
2: Pěkný den přeji.
1: Tak jaký bude? Jaká bude středa?
2: To bude to lepší, než to bylo včera. Včera nějaký ty bouřky před cenou se vyskytovaly, vzala to hlavně horské oblasti, takže tam hlavně ten severovýchod, Broumovsko, Police nadmetují, tam spadlo i kolem 60 mm. Dneska by to mělo být spíš nějaký klidnější, nějaký výjimečně nějaká přehánka v odpoledních hodinách, spíše více na horách. Možná i nějaká slabá bouřka by se mohla objevit. Teplotně 25 až 28, hlavně v tom Polabí mělo být 28, ale na tom severu a severovýchodě kraje tam bude chladně jenom kolem 22. A vítr slabý, promínlivý, přes den severní až severovýchodní do 4 metrů za sekundu budou v těch bouřkách zasilovat. Roste podmínky většinou dobré a stupeň číslo 1, mírná zátěž.
1: Co přinese noc a kam klesnou teploty?
2: 18 až 15, oblačno až pojasno, k ránu se nám můžou vyskytnout mlhy a zítra slunečno, oblačno až pojasno. Opět vím, ještě nějaké přehánky by se mohly vyskytnout spíše na horách a bude ještě o stupínek teplej 26 až 29 stupňů a vítr slabý, promědlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Zítra už je čtvrtek, tak můžeme se podívat krátce i na třeba pátek, sobotu, neděli, přeci jenom víkend se rychle přiblíží, to se překulí a zas budeme mít 2 dny volna, takže abychom věděli, co třeba dělat, jak to naplánovat.
2: Pátek ty teploty ještě vystoupají vysoko, někam ke 30 stupňům, odpoledne potom by nám přecházel frontální systém, ten by nám teda přinesl už více oblačnosti, přehánky, nějaký déšť nebo i bouřky a za tím frontální systém na víkend by se nám ochladilo. V sobotu ještě zpočátku velká oblačnost s nějakými přehánkami, ale postupně ubývání oblačnosti, teplotně už jenom do nějakých 25 stupňů, neděle spíše nějaký pojasno, oblačno, výjimečně nějaká přehánka a teploty jenom do nějakých 24 stupňů.
1: Takže to bude chladnější víkend teď. Dobře, ano. Děkuju. Imrich Drapák pro nás měl dnes předpověď. Naschledanou, hezkou středu, pane Drapáku.
2: Mám taky, hezký den, naslyšenou.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Je 15. července, středa. Svátek má vládce domu, Jindřich. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dopravní letadla, stíhačky, helikoptéry, bojová letadla, vesmírné rakety, raketoplán. To vše vyrábí firma Boeing. Jeden ze dvou největších světových výrobců letecké techniky byl založen v americkém Seattlu přesně před 110 lety v roce 1916. Policie České republiky vznikla na základě zákona před 35 lety v roce 1991. Twitter slaví dnes 20 let od spuštění plné verze. Název populárního komunikačního kanálu vychází z anglického slova tweet, tedy pípat. První epizoda populárního amerického sci-fi televizního seriálu Stranger Things měla premiéru přesně před 10 lety. Premiéra závěrečné páté série byla odvysílána letos v lednu. Pokus o vojenský převrat v Turecku začal před 10 lety v roce 2016. Nezdařil se, a tak prezident Erdogan odpověděl rozsáhlými čistkami v armádě, policii, justici, státní správě a ve školství. 290 lidí přišlo o život, 10 tisíce skončili ve vězení. 20. července byl dokonce v zemi vyhlášen 3měsíční výjimečný stav. Česká tenistka Markéta Vondroušová vyhrála před 3 lety jako první nenasazená tenistka dvouhru ve Wimbledonu.
3: All of you guys are amazing, you know, my little sister, she's crying out there, so...
2: Rok po ní se tam radovala Barbora Krejčíková, teď v sobotu v českém finále Linda Nosková. V roce 1606, to je 420 let, se v holandském Leidenu narodil jeden z nejslavnějších malířů, Rembrandt van Rijn. A já přeju pěkný den.

0: chcete začít používat umělou inteligenci prakticky a srozumitelně? Přihlaste se na letní školu AI od Business Starteru. Během 5 dnů se naučíte pracovat s AI nástroji, tvořit obsah, zadávat prompty a využívat umělou inteligenci v podnikání i vlastních projektech. Program je vhodný pro jednotlivce i firmy. Začínáme 20. července. Více informací a přihlášky najdete na businessstarter.cz. businessstarter.cz.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Bouřky, které zasáhly včera odpoledne a v podvečer Královéhradecký kraj, nezpůsobily žádné větší škody. Více uslyšíte v dalších zprávách. Záchranáři zasahují u nehody dvou autobusů pražské integrované dopravy u Lidic na Kladensku. Na místě vyhlásili traumaplán. 12 cestujících se zranilo. Jednu ženu transportoval vrtulník do nemocnice do Prahy. Další mají lehčí zranění. Deštné v Orlických horách na Rychnovsku nahradí dřevěné vstupní brány na hřbitov kovovými. Důvodem je špatný technický stav původních bran. Za výrobu a osazení zaplatí obec zhruba 115 000 korun. Dlouhodobý rozhlasový komentátor Petr Nováček dnes slaví 80. narozeniny. I přes vážné problémy se zrakem vystudoval historii na Univerzitě Karlově a začal později působit jako novinář. Pro Český rozhlas komentoval politické dění od roku 1999. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do druhého kola premiérového ročníku turnaje v Aténách. Bulharku Tomovovou porazila 2x6-3. Čeká nás oblačno až zataženo, během dne až polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 28, na horách kolem 18 stupňů. Biohlásí jedničku mírnou zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na 103. kilometru dálnice D11 ze směru na Prahu máme hlášené pomalu jedoucí vozidlo údržby. V tomto úseku uberte plyn a jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Miroš Birka teď v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. No a my teď společně navštívíme, jak jsem slíbil, letošní vesnici roku Královéhradeckého kraje, kterou se v rekordní konkurenci 21 přihlášených obcí letos stala Studnice na Náchodsku. A v jubilejním 30. ročníku této soutěže získala v našem kraji zlatou stuhu s postupem do celostátního finále. Přičemž porotu prý obec nejvíce zaujala hlavně schopností rozvíjet se citlivě a dlouhodobě a také svým silným komunitním životem. A my se určitě teď na všechno vyptáme paní starostky Studnice Kristýny Kubínové, která je tady dneska se mnou. Dobré ráno, paní starostko.
1: Dobré ráno.
0: No a moc blahopřejeme k tomu vítězství.
1: Tak to strašně moc děkuju. Nečekali jsme to a je to hlavně ocenění pro všechny naše občany a hlavně pro ty, kteří se zapojili, protože mě to samotnou překvapilo, kolik lidí bylo ochotno prostě vzdát se svého volného času, několikrát přijít nacvičovat tu prezentaci, zapojit se do toho a nadchnout se proto.
0: Já vím, že jste do té soutěže šli vlastně s velkým respektem. Jak vás napadlo se přihlásit vůbec?
1: Tak to byl takový trošku dlouhodobý proces, protože již několik let, já starostuji druhé volební období a již několik let, myslím si, že jak poslední 4 roky, vždycky, když někdo přijel k nám do obce, tak říkal, ježiš, vy to tady máte tak strašně hezký, proč se nepřihlásíte do soutěže Vesnice roku? Potom takovým velkým tlakem na mě byl pan starosta z Nového Hrádku, pan Drašnár, který ten jako vlastně soutěží téměř každý rok, má to jako takové hobby a ten mě vždycky říkal, tak běžte do toho, máte na to, zkuste to. Já jsem si říkal, no, ale to přeci nejde, aby to táhnul jenom starosta, já mám strach, že na to budu sama. Nechtělo se mě, fakt se mě do toho nechtělo a potom vlastně dalším impulzem bylo, v loňském roce jsme vyhráli v Královéhradeckém kraji nejlepší knihovnu, knihovnu roku a opět ta komise na nás zase tlačila, říkala, je to škoda, nezůstaňte jenom u této soutěže, běžte do Vesnice roku. Tak jsem si říkala, dobře, tak to zkusíme a pak jsem byla překvapená, že jsem na to vůbec nebyla sama.
0: Už jste to nějak oslavili, to vítězství?
1: Úplně na to nebyl čas. V to pondělí, kdy jsme se dozvěděli výsledky, kdy mě prostě zavolali a řekli mě, paní starostko, musíte sundat holinky a musíte nás 15. přivítat, to pak vysvětlím s těma holinkama. Jsem vlastně na WhatsAppovou skupinu, kterou jsme si utvořili ve chvíli, kdy jsme nacvičovali a kdy jsme to prezentovali, napsala, že jsme vyhráli a že se sejdeme na pivo a sešli jsme se, přijelo. Všichni všechno položili, skočili na kola, přijeli, takže tam jsme se oslavili.
0: No ale ono to vlastně tímhletím vítězstvím nekončí, naopak to všechno začíná. Jak to teda bylo s těma holinkama, nebo co?
1: To bylo tak, že my jsme vlastně celou prezentaci obce pojali jako takový výlet po historii a po jednotlivých místních částech. My jsme specifická obec v tom, že máme 7 místních částí.
0: 7, vy jste velcí.
1: Tak, my jsme velcí.
0: Rozlehlí.
1: My jsme rozlehlí, my jsme prostě na několika katastrálních území a v tom je takový trošku náš handicap, protože nemáme zas až tolik obyvatel, 1160 obyvatel není zase až tak moc, ale máme všeho moc. Máme moc komunikací, máme moc chodníků, máme, takže to máme takové složitější a vlastně úkolem je jako propojovat ty lidi, propojit ty místní části, aby se ty lidi navzájem k sobě dostali, ať tak jsme vlastně pojali i celou tu prezentaci, že jsme vlastně udělali okruh po té centrální části obce Studnice a na jednotlivých křižovatkách, kde jsou vlastně rozcestí do jednotlivých místních částí, stáli zástupci těch místních částí a prezentovali tu svoji výzku a plus vlastně jsme to měli ještě protkané historickými osobnostmi. A protože obecní úřad sídlí na bývalé faře, kterou vlastnila Jarmila Abdelwahab Hasan, což byla operní pěvkyně. Aha. A letos přesně uplynulo 30 let od jeho úmrtí a my starší padesátníci, nebo ty, co jsou nad 50 ve Studnici, si ještě pamatují, když tam žila a všichni si ji pamatujeme tak, že byla vždycky v holinkách, dlouhý plášť, šátek na hlavě a rudě namalovaná ústa. Takže já jsem se rozhodla, že celou tu komisi provedu vlastně jako Jarmila Abdelwahab Hasan. Aha. A proto jsem vlastně celou prezentaci absolvovala v holinkách a proto mě zavolali a řekli, sundejte holinky.
0: A jdem to oslavit. Ne, byli jste nervózní? Já vím, že třeba když přijede ta hodnotící komise, tak tam to má všechno jako velmi přísná pravidla, že to tam je i natajmovaný, snad časový nějaký limit tam je, to znamená, kdyby vy jste to nestihli a skončili jste uprostřed vlastně té prohlídky nebo té prezentace, tak musíte skončit, nedá se nic dělat.
1: Ano, ano, ano. A tohle teda musím říct, to taky toho se ujal jeden náš občan, který naprosto precizně měl připravenou excelovskou tabulku a měl tam vlastně napočítáno, kdyby ta komise měla zpoždění, kdy přijela o 5 minut díl, tak přesně měl rozpočítáno,
2: kde to dohnat.
1: Ano, kde na kterém stanovišti musíme být, kde máme jako čas. A my jsme to opravdu odešli i na to vlastně 120 minut a my jsme to celé obešli, byli jsme na posledním stanovišti a vlastně předseda komise na mě tak jako zaťukal si na hodinky a říkal, paní starostko, máte už jenom 20 minut. A já říkám, nebojte, já o tom vím. A v tu chvíli zazněla poslední písnička, kterou jsme se loučili. Předali jsme nějaké dárky pro komisi a tím jsme skončili, takže nám to vyšlo fakt přesně na minutu. Ale jako museli jsme to se cvičit. Museli.
0: Naším hostem je dnes v dobrém ránu starostka letošní vesnice roku Královéhradeckého kraje, tedy Studnice na Náchodsku, Kristýna Kubínová. Já jsem už říkal, že vlastně tím vítězstvím v krajském kole nic nekončí, ale všechno začíná. Vy už jste tady mluvila o 15. srpnu, kdy vlastně k vám přijede 21 obcí letos zapojených a budou se vyhlašovat ty výsledky, takže velká událost. Pak ještě další věci, které souvisí s další návštěvou komise v tom celostátním kole, ale o tom si paní starostko povíme za chvilku po písničce.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, naším ranním hostem je dnes Kristýna Kubínová, starostka Studnice na Náchodsku, která si letos v krajském kole ve soutěže Vesnice roku odnesla tedy zlatou stuhu, jak už jsme říkali, stala se Vesnicí roku Královéhradeckého kraje 2026. Porota ocenila hlavně její vyvážený a udržitelný rozvoj, který se promítá do všech oblastí života, a ta konkurence byla opravdu velká, protože jak už jsme taky říkali s paní starostkou, tak do toho letošního jubilejního 30. ročníku soutěže se přihlásilo rekordních 21 obcí. Kde vůbec Studnici najdeme? To jsme ještě neřekli. Je to na Náchodsku, kde to je přesně?
1: Je to na Náchodsku. Studnice leží vlastně v takovém trojúhelníku tří měst, České Skalice, Náchoda a Červeného Kostelce. Takže máme všude blízko. Myslím si, že polohu máme ideální. To je naše výhoda. Hmm. Nevýhoda je ta naše velká rozloha, ale tohle je naše výhoda.
0: A vy jste místní, říkal jste, že starostujete
1: druhé
0: období. Ano, já jsem druhé období.
1: Vlastně jste úplně nejmenší místní části, což je Bakov, a tam odtamtud pochází moje rodina z tatínkové strany, vlastně babička, prababička, všichni.
0: Tak musíme říct našim posluchačům, proč jste vlastně vyhráli. Já už jsem to tady říkal, co všechno porotu zaujalo nebo tu komisi, ale řekněte to sama, co máte, čím se chlubíte, co
1: tak
0: tam máte rádi.
1: Mě to samotnou překvapilo. Já, když jsme se do té soutěže hlásili, tak jsem se nad tím zamyslela. Už vlastně to bylo rozjeté, už byla podaná přihláška. A teď já jsem seděla v kanceláři a říkám kolegyni, říkám ty Alenko, já když na to koukám, na ty vesnice, které jako vyhrály předtím, tak vždycky ta vesnice se jako měla něco velkého, něco prostě jako jednu oblast, ve které opravdu vynikala. A my nemáme jednu oblast, ve které bychom vynikali. My máme od každého trošku, není to špatně, a nakonec se vlastně ukázalo, že od každého trošku bylo to, co tu porotu zaujalo. Takže určitě to, že máme dům pro seniory, že máme dostatek bytů. Letos jsme vlastně zrekonstruovali 3 byty a přidělili jsme je našim mladým. Takže vlastně 3 lidé, kteří jsou, já nevím, ve věku do 30 let, získali svoje vlastní bydlení. Takže to určitě zaujalo. Potom přístupem třeba i k odpadovému hospodářství, k tomu, jak rádi sázíme aleje, ale sázíme právě proto, aby jsme propojovali ty místní části, aby ty procházky mezi jednotlivými místníma částma byly prostě příjemné. Takže bylo vlastně od každého to bylo, z každé oblasti to byla nějaká špetka, která potom vlastně udělala to vítězství.
0: Ne, vy opravdu máte, říkala jste, domov seniorů, to taky nebývá běžné, aby obec vlastně měla dům
1: pro seniory. Není to klasický domov důchodců. Je to tak, že je tam vlastně 9 bytů a ti lidé musí být soběstační, ale mají tam prostě svoje zázemí, mají byteček, my jim přineseme obědy ze školní jídelny a zajistíme úklid, takže takhle to
0: je. Když jsme vysílali z Bezděkova, tak, což je obec roku vlastně v minulém roce krajská, tak tam taky říkali, že tak mají taky dům pro seniory, a říkal pan starosta, že je pro ně důležité právě, aby ten člověk, který se tam narodí v té obci, tak aby vlastně tam mohl prožít celý ten život až do konce.
1: Přesně tak, to my si myslíme taky, protože kolikrát se stane, že třeba někdo zůstane sám ve svém domečku, teďka v tom domečku musí topit v kamnech nebo něco takového, už na to nestačí, a právě nám přijde jako líto, aby musel odcházet pryč z vesnice do města, aby tam mohl zůstat. Navíc ten dům seniorů je přímo v centru obce, naproti obecnímu úřadu, mají to všude blízko, mají to blízko do obchodu, na poštu, do kostela, vlastně úplně všude, takže si myslím, že je to pro ně příjemné.
0: Školku taky máte, jsem koukal.
1: Ano, taky máme.
0: Krása. No a co ten spolkový život? Ten taky asi bude pěkný, pestrý, bohatý u vás.
1: Určitě, tak já si myslím, že v tuhle chvíli nám to tam hlavně táhne mateřské centrum. Mateřské centrum, což je taky zajímavé, to jsme také prezentovali, vlastně to bylo první mateřské centrum v České republice, které vzniklo na vesnici. Aha. Opravdu na malé vesnici. Už já jsem tam vlastně chodila se svými dětmi, kterým dneska už je 20, a hrozně jsme si to užili, protože to mateřské centrum vlastně propojí, zase je o tom propojování těch lidí, propojí to ty místní části, přijdou tam maminky s dětmi z okolních vesnic, z okolních výsek, seznámí se, potkají se a potom si řeknou, tak já to dítě dám vlastně tady do školky, dám ho tady do školy, i když jezdím do práce do Červeného Kostelce a asi bych to měla trošku příjemnější vzít to dítě sebou, ale on už tady má kamarády, protože se poznali v tom mateřském centru, takže to je úplně jako neocenitelný. To, já to pořád všude zdůrazňuju, protože tuhle službu nám dělá jak mateřský centrum, tak knihovna, která pracuje s malými dětmi úplně od začátku, od narození. Paní knihovnice si bere maminky s dětmi, vytváří pro ně různé aktivity a vlastně to všechno propojí a naláká ty lidi, aby chtěli zůstat v té obci, aby byli součástí prostě nějaké té integrity.
0: Jste všichni pospolu, já to z toho cítím, z toho vašeho vyprávění a moc se mi to líbí, takže 15. srpna. Teď budete vyhlašovat u vás vlastně ano, výsledky krajského kola, ano. To znamená, že přijedou všechny ty obce, které letos soutěžily, takže to bude velká sláva u vás. No a pak tedy přijede zase hodnotící celostátní komise.
1: Ano, 1. září přijede celostátní komise, kdy vlastně obec, my jsme se rozhodli, že odprezentujeme ve stejném duchu,
0: jasně.
1: Když se něco osvědčí, proč to měnit. Akorát vlastně v tom krajském kole bylo 120 minut na prezentaci, byly to 2 hodiny a teď budou 4 hodiny. Takže to rozšíříme. Už máme všichni plnou hlavu nápadů, jak to rozšíříme. Takže...
0: tak držíme palce.
1: Děkujeme.
0: Budeme
1: moc.
0: Vás sledovat a
1: děkujeme
0: těšíme se
1: krát.
0: Na výsledky. Moc děkuju, že jsme mohli studnici dneska takhle krásně představit s paní starostkou Kristýnou Kubínovou.
1: Já taky moc děkuju.
0: A ještě jednou blahopřejeme k titulu Vesnice roku Královéhradeckého
1: kraje. Moc děkujeme, je to ocenění hlavně pro všechny občany.
0: Mějte se krásně a zdravíme do studnice. Naschledanou.
1: Děkujeme, naschledanou.
0: Tak to je všechno od Jakuba Šmita z Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové. Už za chviličku Jana Kudevejsová a dnešní dopolední Habaděj. Těším se, naschledanou v Dobrém ránu zase zítra.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Hasiči v Královéhradeckém kraji museli kvůli úterním bouřkám zasahovat jen ojediněle. Opravy ulice Svatopluka Čecha v Jaroměři jsou zatím jen provizorní. U Lidic na Kladensku havarovaly dva autobusy. Na místě je několik zraněných. Čeká nás oblačnost s teplotami kolem 26 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Bouřky, které zasáhly v úterý odpoledne a v podvečer Královéhradecký kraj, nezpůsobily žádné větší škody. Počasí nepřidělalo příliš práce ani hasičům, popisuje jejich mluvčí Zuzana Strouhalová.
2: V souvislosti s vydanou výstrahou zasahovali hasiči v Královéhradeckém kraji pouze u jednotek událostí. Bezděkově nad Metují jsme prováděli čerpání vody po přívalovém dešti a ve Žďáru nad Metují jsme likvidovali spadlý strom na dětském táboře. Během zásahu nebyl nikdo zraněn.
0: Podle mluvčí společnosti ČES Šárky Lapáčkové-Beránkové se v souvislosti s úterními bouřkami neobjevily ani výraznější výpadky v dodávkách elektřiny. Na radnici v Jaroměři se obrací nespokojení obyvatelé města, kterým se nelíbí kvalita nedávno dokončené opravy ulice Svatopluka Čecha. Podle starosty Jana Borůvky z hnutí ANO jde ale zatím ze strany ředitelství o provizorní opravy. Právě ředitelství silnic a dálnic totiž plánuje rozsáhlou rekonstrukci několika ulic v Jaroměři.
3: Tady udělali ty nejnutnější opravy, protože za 2 roky, když se to bude celý předělávat, tak tohle to nový, vlastně co tam jako udělali, tak bylo, že se to úplně sypalo, tak to tam bylo opraveno, aby to 2 roky vydrželo. Nech se to celý udělá, zrekonstruuje jako znova.
0: Záchranáři zasahují u nehody 2 autobusů pražské integrované dopravy u Lidic na Kladensku. Na místě vyhlásili traumaplán. 17 cestujících se zranilo. Jednu ženu transportoval vrtulník do nemocnice do Prahy. Další mají lehčí zranění, úrazy rukou, nohou a odřeniny. Policisté silnici uzavřeli, říká jejich středočeská mluvčí Michaela Richtrová.
4: O 7:30 jsme vyjížděli společně s dalšími složkami integrovaného záchranného systému k dopravní nehodě 2 autobusů, k níž došlo na silnici první třídy číslo 61 na pomezí Lidic a Buštěhradu. Na místě je několik zraněných s tím, že jeden z nich byl letecky transportován do jedné z pražských nemocnic.
0: Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová přijela do Kyjeva. Během války je to už její 11. návštěva. V plánu má mimo jiné představení iniciativy zaměřené na spolupráci evropského a ukrajinského obranného průmyslu. Šéfka unijní exekutivy chce jednat také o přípravách Ukrajiny na příští zimu nebo o jejím vstupu do Evropské unie. Kyjev včera oficiálně otevřel další 2 kapitoly ve vyjednáváních o přistoupení do EU. Sport. Fotbalisté Španělska porazili v Dallasu Francii 2-0 a jsou prvními finalisty letošního mistrovství světa. O 2. místo ve finále se od 21 hodin českého času utkají v Atlantě Argentina s Anglií. Počasí. Čeká nás oblačno až zataženo, během dne až polojasno. Ojediněle odpoledne přechodně místy přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 25 až 28, na horách kolem 18 stupňů. Biohlásí jedničku mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Dejte pozor na nehodu v úseku Červená hora Žernov, kde se srazila 2 auta. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Stále s vámi Český rozhlas Hradec Králové, teď už dopolední habaděj, protože je 9 hodin a 4 minuty a je středa 15. července. Co nás všechno čeká, tak například prozkoumáme ještě podrobněji podzemí kostela svatého Ducha v Dobrušce, a to s naším kolegou reportérem Jiřím Hofmanem. Dále vás taky pozveme na jednu cykloexkurzi po Hradci Králové a ve 9:45 nás i dnes čeká soutěž Zámecké léto. Tak ať se vám daří, krásný den přeje Jana Kudivejsová a příjemný poslech.

0: Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Správně jste asi odhalili, že to je ta chvíle pro vás, kdy s námi můžete hrát o knížky, o audioknížky, o vstupenky do divadla, o další různé letní ceny a taky o hlavní cenu, a tou je leto horko vzdušným balónem. A my si takto hrajeme a soutěžíme až do 31. července a všichni, kteří se dovoláte vždycky v danou chvíli jako první, tak vyhráváte nějakou hezkou cenu a postupujete do slosování o tu cenu hlavní, kterou je, jak už jsem říkala, let horko vzdušným balónem. Potřebujete připomenout naše telefonní číslo, tak asi klidně můžu, 726 46 46 46, teď je 9 hodin a už 13 minut a já se dívám, komu to vyjde tentokrát a kdo to tedy bude. Tak vám přejeme dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Hradec Králové.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, nemusíte tak nesměle.
2: Vlastík Dvůr Králové.
1: Dvůr Králové, Vlastík jste říkal?
2: Ano, ano.
1: No tak já vám, pane Vlastíku, můžu rovnou pogratulovat, protože vy v tuto chvíli získáváte knížku Kulišárny Josefa Dvořáka.
2: A děkuji moc.
1: Já si myslím, že se zasmějete, že se dobře pobavíte a určitě ještě tu knížku popůjčujete, takže tím potěšíte ještě mnoho dalších. Takže gratulace veliká, no a samozřejmě postup do slosování je taky váš, tak nám povězte, co vás čeká dnes, jak budete trávit dnešní letní den.
2: No dnešní den, já mám včelíčky a tak kolem včelíček je moc práce pořád. Stáčení medu teďka probíhá.
1: Pořád je, jo, co dělat.
2: Starosti kolem toho jsou pořád.
1: Tak ať se vám daří, v soutěži to vyšlo, to je dobře, takže den začal výborně. Mějte se krásně, pane Vlastíku, zdravíme do Dvora Králové nad Labem. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
3: Pokládám, bude.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a už na začátku června jsme vám představili v našem vysílání festival Landscape, který dorazil do Hradce Králové, týká se veřejného prostoru, upozorňuje na některá místa ve městě, která si zaslouží větší pozornost nebo taky péči, lepší využití. A součástí jsou různé instalace a taky i doplňkové akce, třeba cykloexkurze. A na tu nás teď pozvou hlavní architektka Hradce Králové Šárka Dlouhá a kurátorka Pavlína Jindrová. Dobré dopoledne, vítejte.
1: Dobré dopoledne.
2: Hezký den.
0: No a my pojďme na začátek připomenout, protože přece jenom festival začínal někdy 4. června, na začátku června to bylo, kde například najdeme instalace, které jsou součástí festivalu, která místa jsou vybraná, kdyby se někdo chystal do Hradce Králové třeba na prázdninový výlet.
1: No ideálně, když se bude chystat na prázdninový výlet, tak začít na hlavním nádraží a skončit na hlavním nádraží někdy po 6. hodině, kde tam je úžasná světelná instalace od Pavla Korbičky. Ale instalace najdete po celém městě, včetně třeba rozárky nebo kuklen, protože jsme se snažili jít i do takových relativně neznámých míst, zvlášť pro návštěvníky města a pro hradečáky trochu opomíjených míst. No a dotýkáme se i širšího centra, kolem kterého bychom chtěli se s vámi sejít na cyklo prohlídce, řekněme některých vybraných instalací, které chceme otestovat, jak se kolem nich dá jet nebo navštívit je na kole.
0: No to bude velice zajímavá akce, protože většinou bývají komentované prohlídky. Tohle to je taky prohlídka, ale není to procházka, je to formou projížďky na kole. Jak to tedy máte naplánované?
2: Je to naplánovaný tak, že se sejdeme ve 4 hodiny tento čtvrtek na Ulrichově náměstí a vlastně jak jinak v Hradci pojedeme do kolečka, bude to uvnitř Kočárova okruhu trasa, která má zhruba 8 kilometrů. Jak bylo řečeno, tak začneme na Ulrichově náměstí a zakončíme to na hlavním nádraží. Vlastně právě i proto, protože instalace, kterou zmiňovala Šárka Dlouhá, tak vlastně v plném rozsahu funguje až od 6 hodin, takže škoda si ji vlastně neužít celou. Svítí tam vlastně celý den, ale po 6. hodině funguje.
1: Se zvláštním efektem.
0: Ano, ano. No ale pravděpodobně to bude právě s přestávkami, protože to bude komentovaná výšťka, takže
1: tak.
0: Si to tak představím, že pojedete a u vybraných míst se zastavíte.
1: Zastavíme si, řekneme si, já bych byla ráda, abychom si řekli i co předcházelo tomu, než tam vznikly, proč tam vznikly. A možná se dostaneme i na nějaké vtipné historky, co provázelo jejich instalaci. A ta mapička je když tak dostupná na internetu, na webu Landscape Festivalu. Myslím si, že se lidi můžou přidat i po cestě, ale ideální teda vyrazit s námi z toho Ulrichova náměstí. A samozřejmě se můžou odpojit kdekoliv, kdyby se jim to zdálo dlouhé.
0: Aby to měli kompletní, tak se určitě vyplatí vyrazit i s úvodním slovem od 16 hodin zítra z Ulrichova náměstí. Kdo by to náhodou nestihnul, tak budou nějaké takovéhle další ještě akce a možnosti?
1: Určitě. Ten festival trvá v Hradci ve veřejném prostoru až do konce září. Další takováhle komentovaná cykloprohlídka bude asi trošku upgradeovaná, aby jsme obsáhli i některé jiné instalace, tak bude 21. srpna. Asi bude teda pravděpodobně začínat také na Ulrichově náměstí, protože takový středobod, na který upozorňujeme jednou z instalací. A během září budou další, stejně jako v červnu, doprovodné akce jako komentovaná, nebo řekněme diskuze o městském lesním hřbitově, nebo konference o udržitelnosti a nebo udržitelné architektuře a urbanismu veřejném prostoru. Takže nás čekají ještě další zajímavé akce. 9. září bude Peča Kuča Night, kde budou taky instalace představeny v kyně Centrál, takže ano. Se máme na co těšit.
0: A všechno, jak jste říkala, najdeme na webu právě Landscape Festivalu, takže tam, kdo bude chtít a třeba ví, že mu to zítra nevíde, tak může vybírat. Ale pro vás všechny, kdo zítra stíháte a máte zájem, tak se startuje z Ulrichova náměstí v Hradci Králové v 16 hodin. Šárka Dlouhá, Pavlína Jindrová, vy tam budete taky na kolech?
2: Ano.
0: Budete tam obě na kole.
1: Určitě, ta dokonce dělala trasu, možná se k nám připojí i kolegové z městské mobility, aby jsme prověřili, cyklu možnosti města a já doufám, že mi to taky vyjde, že bych tam měla být o 4 hodin, anebo bych se někde cestou přidala, protože toho máme poměrně dost
0: super.
1: Na magistrátu za
0: a
1: práci.
0: A Pavlína takže... Jindrová ještě dodá?
2: Já jsem chtěla ještě dodat, jenom že sice bude ještě další cyklojízda, ale v rámci této cyklojízdy bude možné naposledy vidět výstavu Veroniky Richterové na Pajkrově Flošně, takže pokud by o to ještě někdo stál, tak je to jedinečná příležitost.
0: Tak děkujeme za pozvání. Šárka Dlouhá, Pavlína Jindrová, Landscape Festival, zítra cykloexkurze. Můžete se zúčastnit. Děkujeme za pozvání, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkujeme, těšíme se, naschle.
2: Naschledanou.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Včera byla v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové s námi dětská lékařka Petra Hanzlíková a naše téma bylo děti v létě. Řešili jsme pobyt na slunci, nevolnosti v autě, střevní potíže na dovolené i pitný režim a začali jsme těmi úplně nejmenšími, kolik by toho měli vypít.
1: Obecně platí, že v horku nabízíme určitě tekutiny častěji. U těch kojených dětí skutečně využíváme častějšího kojení. Ty dětičky by do těch 4 měsíců by měly být čistě opravdu jenom kojené a ta maminka může to kojení prostě nabízet častěji. U těch starších tam potom doplňujeme tekutiny buď vodou nebo jinými neslazenými nápoji. U starších dětí tam sledujeme na takový hlavně praktický ukazatel a tím je častost smočení a také i barva moči, která by měla být vlastně světlá. A dítě by nemělo mít na první dojem unavené nebo nějaké malátné. Takže obecně platí, že v horku děti potřebují víc tekutin, než se i sami řeknou, protože jsou často zabrané do hry a nemyslí na to. Takže je potřeba jim pití i aktivně nabízet. Ideálně pravidelně a to ne až ve chvilku, když si sami řeknou, já mám žízeň. A co pít? No vodu, jiné neslazené nápoje, hlavně nesycené nápoje, mohou to být i ovocné a různé bylinkové čaje. Pokud jde o to množství, tak ve své podstatě neexistuje nějaké úplně jednotné, přesné číslo, které nám řekne, kolik by toho dítko mělo vypít, ale máme tady takové vodítko, můžeme se orientovat podle hmotnosti děťátka a té dané situaci, ve které se dítko nachází. Takže obecně platí, že zhruba těch 100-150 ml tekutin na kilo hmotnosti za ten den v horku a při dalším pobytu na sluníčku možná i malinko více. Takže když to převedu na kila, tak děťátko zhruba o 15 kilech by mělo vypít těch 1,5 až 2 litry tekutin denně, což často opravdu nestihnou nebo nezvládají.
0: To byla dětská lékařka Petra Hanzlíková. Celý rozhovor s ní najdete na našem webu hradec.rozhlas.cz a dnes po 11. hodině se budeme věnovat spíš dospělým, protože naším hostem bude profesor Radek Puděl, kardiolog, a budeme se bavit o tom, jak naše srdce zvládá léto, jak na něj působí vysoké teploty, vysoká biozátěž, v čem může být nebezpečná klimatizace nebo třeba přechod z opalování do ledové vody, a budeme mluvit i o kardiacích sportovcích, když je horko. To všechno po 11. hodině. Tak kdyby vás náhodou už teď napadl nějaký dotaz na lékaře ohledně srdce, tak nám ho můžete poslat e-mailem na studio.hradec@rozhlas.cz.

0: S vámi Český rozhlas Hradec Králové. Včera jsme vás zvali na tuto akci a dnes už víme, jak dopadla. Téměř 200 lidí včera večer přišli do kostela svatého Ducha v Dobrušce na Rychnovsku nahlédnout do míst, kam se běžný návštěvník nikdy nepodívá. Odborníci jim představili výsledky georadarového průzkumu z roku 2024 i záběry z dosud nepřístupného podzemí. Podívat se byl i náš reportér Jiří Hofman, který je teď ve studiu s podrobnostmi. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Tak co si všechno lidé mohli prohlédnout?
1: Tak vůbec poprvé viděli záběry z dosud nepřístupného podzemí kostela. Archeologové pomocí georadaru objevili vstupní šachtu, rozsáhlou pohřební komoru o ploše asi 16 metrů čtverečních i pozůstatky starších stavebních fází. Výsledky představili přímo v kostele a návštěvníci s nimi mohli o jednotlivých nálezech diskutovat.
0: Takže to nebyla jenom taková v uvozovkách obyčejná samostatná přednáška?
1: Přesně tak. Lidé si společně s odborníky prohlíželi pořízené záběry z kamery spuštěné do podzemí a debatovali třeba o detailech na pohřební truhle nebo o stavebních prvcích v kryptě. Geofyzik Jiří Šindelář říká, že právě podobné debaty pomáhají odbourávat takzvanou odbornou slepotu. Jinými slovy, veřejnost si někdy všimne detailů nebo položí otázky, které mohou být pro další výzkum inspirací.
0: A jak se vlastně archeologům povedlo do podzemí nahlédnout bez toho, aby kostel nějak poškodili?
1: Použili nedestruktivní metody. Nejprve georadar a potom speciální průzkumnou sondu s kamerou. Tu odborníci poprvé nasadili už v roce 2005 při průzkumu předpokládané rodové hrobky Karla IV. V katedrále svatého Víta v Praze. Díky ní mohli nahlédnout i do prostor, kam by se jinak bez stavebních zásahů vůbec nedostali.
0: A co všechno se podařilo zjistit?
1: Historické souvislosti ukazují, že si tu na začátku 17. století nechal zřídit rodovou hrobku správce opočenského panství Andráš Nejman z Riglica Löwensteinu. Kamera v komoře odhalila velmi dobře dochovanou dřevěnou pohřební truhlu, která podle archeologů měla být pravděpodobně uložená do kovového sarkofágu. Ten se ale nedochoval nebo se do komory nikdy nedostal.
0: Přinesl ten průzkum i nějaké ještě nové otázky?
1: Ano, přinesl. Samotná krypta totiž ukazuje hned několik stavebních fází. Archeologové jich ve zdivu rozpoznali nejméně 5. Podle odborníků navíc dnešní renesanční kostel možná vznikl na místě ještě staršího svatostánku. Nasvědčují tomu starší základy objevené pod severní částí stavby i skutečnost, že pohřební komora není v ose současného kostela, ale je posunutá směrem k jihu. Právě to podle archeologů naznačuje, že mohla vzniknout ještě ve vztahu k původní stavbě. Včerejší prezentace tak přinesla nejen nové poznatky, ale i další otázky, na které bude muset odpovědět navazující výzkum.
0: Tolik tedy Jiří Hofman, který se byl včera podívat v kostele svatého Ducha v Dobrušce. Děkujeme a naslyšenou.
1: Hezký zbytek dne, naslyšenou.
0: No a nás už za chvíli na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové čeká další díl soutěže Zámecké léto. Tak ať se daří.

0: Německé léto.
1: Přeji vám hezký den, příjemnou středu, i když nevím po té dnešní noci, jak moc příjemná je. Republika se nám rozdělila na tři části, tedy vlivem deště. Někde pršelo tak, že to zničilo třeba sazenice na zahradě. Někde to krásně zalilo a tam vládne nadšení. No a někde ani nekáplo, tak tam to nadšení není, protože ty zahrady by potřebovaly zalít. Tak já jenom, co se té nálady týče, já doufám, že ten náš pořad o zámecké léto náladu pěkně sjednotí, upraví, zpříjemní. A užijete si s námi 15 minut našeho příjemného vlastně vzdělávání i soutěžení. Vzdělávání, no, navštěvujeme naše zámky a soutěžení hrajeme o zajímavé ceny. Tak pěkně postupně, František Kinský, to je náš průvodce zámeckým létem, už je nachystán a zve vás na další objekt.
0: Zámecké léto.
2: Zajímat se dnes budeme o velkolepé romantické sídlo rodu Auersperků, ležící na Kutnohorsku, inspirované Anglií a Francií. Jedná se o zámek Žleby, který ukrývá rozsáhlé sbírky zbraní, luxusního nábytku, ale také velkolepou funkční zámeckou kuchyň. Víc vám už řekne Bára Kvapilová.
3: Pár kroků od parkoviště a ocitnete se na zámeckém návrší, které ze tří stran obtéká říčka Doubrava. Gotickou branou tady vstoupíte rovnou do pohádky a dokonce si můžete vybrat, která to bude. Natáčeli se tady Tři bratři, Kouzla králů, Nejkrásnější hádanka anebo Ošípkové růžence. Průvodcem mi tady bude kastelán Tomáš Řehoř.
4: Jsme na dolním nádvoří Žlebského zámku, takzvané předzámčí, kterému dominují dvě věci. V první řadě je to Fernkornova kašna, na jejímž vrcholu je znázorněno erbovní znamení rodiny Auersperk, knížecí rodiny Auersperk, které představuje zubra. Tady na kašně navíc vidíme praotce Auersperga, který podle pověsti zachránil císaře Karla Velikého před útokem zubra a císař mu z vděčnosti toho zubra věnoval do erbu. No a v novějším provedení vidíme toho auersperského zubra nad hlavní branou Žlebského zámku, které se také říká Zubří.
3: Návštěvníci to určitě nepřehlédnou a my jdeme hlavní branou rovnou dovnitř.
4: Rytířská síň vlastně vstupním antré celého zámku, odkud se ty cesty rozebíhají na strany, jak do té části reprezentační, tak do části soukromé, kde se nacházely knížecí apartmány.
3: Nacházíme se v modré sametové ložnici, krásné vilemíny z Auersperku. Čím byla zajímavá?
4: Tak třeba tím, že byla o 14 let mladší než její knížecí manžel a kterého o 31 let přežila. A krom toho, tak byla vlastně spoluautorkou toho, jak zámek byl přestavěn, jak byl upraven do té romantické podoby, ale také významně přispěla do rozšíření sbírek, protože díky tomu, že poděděla po svém tatínkovi z rodu Colloredo Mansfeld Colloredský palác v Praze na Starém Městě a třeba zámek Zelenou horu u Nepomuku, tak sbírky, nejcennější sbírky, vlastně včetně knihovny, byly převezeny na Žleby.
3: Dá se říci, že měla blízko k císařově Sisi?
4: Jako členka velkého císařského dvora byla palácovou dámou, takže rozhodně měla přístup, stejně jako její manžel, k císařské rodině.
5: Tohle jsou vlastně autentické kresby z těch pověstných, tedy skicářů auersperských kněžen. Kněžny a samozřejmě Vincenc Karel navrhovali i jednotlivé části vybavení, ať to byl nábytek, ať to byly kožené tapety, ať to byly parketové podlahy.
3: Žleby mají neuvěřitelných 9 věží. Umíte je z paměti?
4: Pokusím se. Velká věž, holubová věž, záchodová věž, dál je zubří věž, 2 věže v čele toho severního průčelí, hodinová věž, parková věž a větrná věž.
3: Prošli jsme zámeckou kuchyní i divadlem a jsme na konci okruhu.
4: No tak zase někdy příště.
3: A pokud budete mít ještě sílu, tak jako já, můžete se projít krásným zámeckým parkem a navštívit oboru s bílými jeleny.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Žleby si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Já se vsadím, že vás zaujaly ty věže, no mě samozřejmě prostě jsem jenom člověk, zaujala ta záchodová věž. To by byla soutěžní otázka, tak která z nich tam nepatří? Ne, tak prozradím, tohle soutěžní otázka nebude, tak tím jsem vám to zjednodušil. Ale jestli jste poslouchali dobře to naše vysílání, tak odpověď na otázku bude, jak se říká, brnkačka. Zavolejte 731 800 900, soutěž může začít, třetí volající půjde do vysílání, no a pokud se mu nezadaří, tak pak náhradník, a pokud ani jemu, tak tím by pro ten daný den soutěž skončila. Myslím, že se to nestalo ani v loni v Zámeckém létě, zatím taky ne, tak doufám, že ta tradice zůstane zachována, tedy tradice úspěšnosti.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Skupina Smoky v Českém rozhlase, u nás v české verzi Václav Neckář, Mídlový princ. No, veliký nápor teď na náš telefon. Mě by zajímalo, kolikrát bylo naše číslo 800, tady 731 800 900 vytočeno. Já už jsem jednou uváděl, že při tom prvním soutěžení v loni mi zděšeně volali z Prahy a říkali, co se u vás děje v tom studiu, že bylo vytočeno 3,5 tisíckrát vaše telefonní číslo. Takže je vám asi jasné, že dovolat se může opravdu jenom někdo. A já už vím, kdo to je. Je to paní Kristýna z Tábora. Dobrý den, paní Kristýno.
1: Dobrý den.
0: No, v Táboře tam je fůra památek, vidíte. Navštěvujete památky, máte ráda takové návštěvy?
1: Ale jo, občas jo.
0: Občas jo. Teď vás budu týrat dál. Kde naposledy jste byla? Aha, je mi jasné, je mi jasné. Dobře, necháme to, odložíme tuto otázku. Já vám položím jinou a na tu mi budete muset odpovědět. Tak jdeme na to. Otázka zní, jak se nazývá hlavní brána zámku ve Žlebech? Za A medvědí, za B zubří, za C jelení.
1: Já myslím, že je to za B zubří.
0: Počkejte, vy myslíte, kdo to tam myslel vedle vás a řekl zubr? Já to slyšel.
1: Já.
0: Dobře, tak gratulujeme vašemu já. Tedy vašemu druhému já, teď už prozraďte, kdo to byl.
1: No, tak byl to brácha.
0: Brácha, takže bráchovi gratulujeme, jemu dáte ponožky z té výhry, souhlasíte?
1: No, souhlasím.
0: Dobře, dostanete totiž k ním brýle, deku, termosku a batoh a budete v pátek zařazena do slosování o soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského. Tak berete?
1: Ano.
0: Tak já jsem rád. Pokud ano, tak vám držím palce na páteční losování. Na konci prázdnin pak budeme losovat výherce 3 víkendových zámeckých pobytů. Mějte se moc pěkně, paní Kristýno, naslyšenou. Zdravím i vašeho bratra, hezký den. Paní Kristýna tam teď omdlí samozřejmě, jak jsem pochopil, naslyšenou, to už bylo v mdlobách trošku. No a naslyšenou se těší Pavel Kudrna zase zítra, krátce před 10:00, to se vydáme na zámek Jezeří, taky nádherný objekt. No co dodat, 731 800 900, to je důležité telefonní číslo, zapamatujte si ho, dejte si ho do mobilu, do paměti, pak se krásně vytáčí, jenom ťuknete a už to jede. No a už jede Marika Gombitová, no a samozřejmě další program Českého rozhlasu. Ať se vede, ať se daří.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: soutěž na vybudování nového náměstí v Hradci Králové vyhrála i po novém hodnocení dražší nabídka. Silnice z Rudníku do Hrtvíkovic je stále zavřená. Poslanci by měli hlasovat o znovuzavedení elektronické evidence tržeb. Čeká nás oblačnost s teplotami kolem 26 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Tendr na stavbu nového náměstí v areálu Gajerových a Vrbenského kasáren v Hradci Králové má i po novém hodnocení stejného vítěze. Zakázku znovu získalo sdružení firem Garden Line a BAK, přestože v soutěži nabídlo o 46 milionů vyšší cenu než druhý zájemce v pořadí. O zadání zakázky měli hradečtí zastupitelé původně rozhodovat včera odpoledne. Projednání bodu ale odložili, vysvětluje náměstek primátorky Lukáš Řádek z TOP 09.
1: Došlo, řekněme, k apelu ze strany opozice, že měli málo času takto významné a velké zakázky na studovat veškeré podklady a já rozhodně nemíním jakkoliv riskovat procesní čistotu takovéhoto kroku. Právě proto jsem navrhl stažení a aby měli všichni dostatek času se seznámit s výsledky hodnotící komise, předložím to standardně na zastupitelstvo v srpnu.
0: Město muselo nabídky posoudit znovu po zásahu antimonopolního úřadu, který původní hodnocení zrušil. Sdružení Stako a Smola HK, které skončilo druhé i po novém posouzení, uvedlo, že výsledek považuje za překvapivý a zvažuje další námitky. Úplná uzavírka silnice první třídy číslo 14 v Hrtvíkovicích na Trutnovsku potrvá až do 16. srpna, tedy déle, než se plánovalo. Stavební firma tam totiž musí oproti původním předpokladům sanovat a odtěžit o 2000 metrů krychlových zeminy více kvůli nestabilnímu svahu. Od nového roku má znovu fungovat elektronická evidence tržeb. Počítá s tím vládní návrh zákona, který by dnes ve třetím čtení měli schvalovat poslanci. Povinnost zavést EET by se měla vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Naopak výjimku ze systému by měli malí živnostníci, kteří mohli využít takzvané EET off, pokračuje poslanec Jan Hrnčíř z SPD.
2: Drobní živnostníci s příjmy do 1 milionu korun fungující v takzvaném režimu paušální daně budou mít tuto povinnost pouze dobrovolnou, takže chráníme drobné podnikatele před nadbytečnou byrokracií.
0: Ministerstvo financí zkontroluje zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra. Zaměří se na její hospodaření. Uvedl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO. Reagoval tak na zjištění Radiožurnálu, podle kterého si končící manažeři pojišťovny při odchodu přijdou na desítky milionů korun. Odchodné přes 20 milionů dostane výkonný ředitel Otakar Smolík nebo šéfka personálního oddělení Lidie Jaroměrská. Vysoké odměny jim zajistily smlouvy podepsané bývalým generálním ředitelem pojišťovny Davidem Kostkou. Ministr Vojtěch uvedl, že rezort zdravotnictví je připravený podat trestní oznámení. Pojišťovna totiž už několik let vykazuje ztrátu. Ani jeden z manažerů na žádost o vyjádření nereagoval. Sport. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do druhého kola premiérového ročníku turnaje v Aténách. Bulharku Tomovou porazila 2x6-3. Uspěla také Tereza Valentová, která přehrála Belgičanku Kostulasovou 6-1 a 6-2. Počasí. Čeká nás oblačno až zataženo, během dne až polojasno. Ojediněle odpoledne přechodně místy přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 25 až 28, na horách kolem 18 stupňů. Biohlásí jedničku mírnou zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Trutnově neprojedete ulicí Kryblická, kde pokračují opravy. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Pokračujeme dál v dopoledním prázdninovém habaději Českého rozhlasu Hradec Králové. Je 10 hodin a 4 minuty. Budeme opět soutěžit i v této hodině krátce po půl jedenácté v soutěži Věřte, nevěřte. A opět pro vás máme vstupenky na country festival v kempu Pecka na Jičínsku. Taky naše Zuzana Boučková, naše létající reportérka, je opět v terénu. Dnes míří do Žížele vsi. Jakou zajímavost si tam vyhlédla a co vypátrala, tak to nám řekne už za chviličku. A chybět nebude ani aktuální předpověď počasí, abychom věděli, s čím počítat. Hezké dopoledne.
3: Posloucháte Habaděj s Janou Kudylejsovou.
5: Jak zlatá bula sicilská, storcuješ.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A naše letající reportérka Zuzana Boučková je i dnes opět na cestách, právě míří do Žížele vsi za členkami spolku panstva. Zuzko, kam to přesně jedeš, co tě tam čeká a taky přeju samozřejmě hezké dopoledne.
2: Také přeji pěkné dopoledne. Jedu do Žížele vsi do jednoho tamního domečku, sídla spolku panstva, kde v tom spolku panstva, tedy v tom domečku, chci říci přesně, tak tady prý doslova bydlí šaty, ne lidé, ale šaty. Je jich tam neuvěřitelných 1100 kusů od baroka po první republiku. Nejvíce se těším na jejich srdcovku, módu Biedermeier z doby císařovny Sisi. Všechny ty nádherné róby i klobouky si členové spolku šijí a vyrábějí sami doma v dílně.
1: 1100 šatů v obci, kde žije stovka lidí, to je neuvěřitelné. Jak tahle ta tradice vůbec vznikla?
2: Tak to členové spolku panstva vědí přesně. V roce 2008 u Vínečka. Místní tehdy ušili první šaty ve stylu Biedermeier, aby jimi oživili místní pouť a jejím výtěžkem přispěli na záchranu zdejšího kostela. Dnes má spolek přes 17 členů od 10 do 75 let a s úspěchem reprezentují naši historii po celé republice. Na zámcích, v lázních od Karlových varů až po Jeseník a dokonce i v zahraničí.
1: A ty budeš sledovat jejich přípravy přímo v zákulisí. Na co se dnes těšíš nejvíc?
2: Osobně se těším na tu vůni látek, šicí stroje a hlavně na lidi. Na akcích sice sledujeme noblesní tance a řeč vějířů, ale já za chvíli uvidím to čisté nadšení, hodiny práce a popíchané prsty, díky kterým tahle krása vzniká. Bude to pro mne takový příjemný návrat v čase.
1: No, my se vždycky těšíme na tvoje fotky a videa, ale dnes bych řekla, že obzvlášť aspoň za mě, takže určitě pořiď něco pěkného a my co nejdřív dáme na webové stránky, taky na naše sociální sítě. Zuzana Boučková tedy míří do Žížele vsi. Šťastnou cestu a naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Regionální stopař.

0: Je 15. července, prázdniny pokračují a tak pro vás máme taky ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové různé tipy. Třeba dnes odpoledne po 14. hodině uslyšíte, co je nového na Rudrově mlýně v České Skalici v Babičině údolí, a v letním informačním servisu po 17. hodině zase řekneme, jaké letní aktivity můžete vyzkoušet v areálu Mladé Buky. No a s dětmi v naší mini anketě jsme se včera vypravili k moři, dnes se podíváme pod stan, a to do kempu. Petra Beránková natáčela s předškoláky.
1: Tam se přespává, anebo se tam jezdí karavanem, jezdí se tam na dovč někdy.
2: Kemp znamená, že to je takový sorbor a tam můžeš jezdit do toho a tam si můžeš dělat, co chceš, a můžeš tam stanovat, a jestli máš stan nebo karavan, na tom nezáleží, ale musíš si vzít nějaký z toho.
3: Tam budeš třeba spát dvakrát nebo třikrát a pak zase odjedeš.
4: To je takový místo, kde můžou stány.
0: Proč se tomu říká kemp?
1: Protože se tam kempuje.
0: Co všechno potřebuji, když chci kempovat?
2: Musíš mít stán a jídlo, abys tam neumřel, a taky nějaký oblečení a peníze, a můžeš tam vytáhnout si šňůr na prádlo, kdyby ti zmoklo prádlo.
1: Ledničku jako kýbl a do toho kýblu se dají věci a pak se ten kýbl dá do vody, pak z toho je lednička.
4: Hořák.
2: Ešup a žíci.
0: Už někdo z vás někdy kempoval?
4: Já jsem byl.
0: A jaké to bylo?
4: Dobrý.
1: Akorát, že jsem tam chodil na výlety a to bylo nejlepší.
5: A takhle to vidíme my.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct. A pak se někam schovat, třeba pochopí.

se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Za 2 minuty bude 10:30. My přejeme stále krásné středeční dopoledne z Českého rozhlasu Hradec Králové. Letní, prázdninové. Třeba dnes po ránu bylo docela příjemné počasí, bylo tak akorát, spalo se taky docela dobře. No a my zjistíme, jak to bude nejenom dnes až do večera, ale jak to bude i v dalších dnech, protože opět voláme do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové.
1: Počasí.
0: A všechno nám to poví Imrich Drapák, kterého zdravím. Dobré dopoledne.
2: Pěkný den přeji.
0: Pane Drapáku, jak to tedy bude vypadat dnes až do večera? Čekají nás třeba nějaké výraznější změny?
2: Tak bude to určitě klidnější než včera. Tam ty srážky někde na tom severovýchodě kraje, tam byla až kolem těch 60 mm. Dneska to spíš vypadá jenom lokálně na nějakou přehánku nebo slabou bouřku, nebo by ty úhry neměly být nějak vysoké, ano, nebo ze spíše nějaký polojasno, oblačno. Teploty docela vysoké, 25 až 28 stupňů. Jenom na severu a severovýchodě kraje tam může být v tom Podkrkonoší pod Orlickou, tam může být trošku chladněji kolem těch 22 stupňů Celsia. A vítr slabý, místy mírný, severní až severovýchodní, 2 až 5 metrů sekundu bude jenom v těch bouřkách zesilovat. Rostové podmínky většinou dobré a v stupeň číslo 1 mírná zátěž.
0: A když se dívám na takové ty obrázkové ikonky u vás na webu, tak na zítřek tam vidím mrak, vidím tam sluníčko, ale je to bez kapek, takže jak bude zítra?
2: V noci ještě může být nějaká přehánka nebo bouřka v té první polovině noci, postupně potom bude ubývat oblačnost, kránu se nám lokálně vytvoří mlhy, 18 až 15 stupňů, a tak bude spíše oblačno až polejasno a ráno dopoledne může být až zataženo a odpoledne se nám opět výjimečně na těch horách převážně může vyskytnout nějaká přehánka nebo nějaká bouřka, na večer potom by ty srážky na těch horách ubývaly a teploty vysoké opět 26 až 29 stupňů a vítr slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: A jenom rychlý pohled na konec týdne, jenom jestli má pršet nebo jestli má být velké teplo, jak to bude?
2: Pátek ještě by ty teploty mohly vystupat někam ke 30 stupňům a v odpoledních hodinách by nám od západu přecházela studená fronta, tam by nám teda už přinesla velkou oblačnost i se srážkami a za tou frontou potom v sobotu zpočátku ještě velká oblačnost, doznívání nějakého toho deště a postupně ubývání oblačnosti a už bude chladněji, teploty jenom nějaké 26 stupňů a neděle spíše nějaký polojasno, oblačno, přehánka maximálně někde na horách a teploty už trošku nižší až do 24 stupňů jenom.
0: Ale je to tak, že každý si tento týden přijde na své. Imrich Drapák, děkujeme za předpověď a mějte se moc hezky, naslyšenou.
2: Vy taky, hezký den, naslyšenou.
0: No a my si už za chvilku jdeme zahrát v soutěži Věřte, nevěřte, opět mimo jiné o lístky na country festival v kempu Pecka na Jičínsku. Za chvíli vám řeknu i kdo tam všechno bude hrát a zpívat a co všechno si tam budete moct užít. Hezké dopoledne. Víš,

0: Máme pro vás nějaké prázdninové zážitky ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, o které si s námi můžete taky zahrát, a jeden ten moment je právě teď v 10 hodin a 39 minut, protože jdeme soutěžit a jednou z cen bude termosvačinový box s logem Českého rozhlasu Hradec Králové a ten budete potřebovat, protože si do něj uděláte něco dobrého, a pak vyrazíte na country festival do kempu Pecka na Jičínsku. Máme tady ještě posledních pár vstupenek, dvě nabízíme právě tuto chvíli. Je to na příští týden, na příští víkend, respektive bude to příští týden v pátek a v sobotu. Program je opravdu bohatý. Já už jsem říkala, že tam bude třeba Tomáš Linka, taky Michal Tučný Revival, ale v pátek ještě navíc Michal Horák nebo třeba Vojta Nedvěd a právě Michal Tučný Revival. V sobotu potom Lokálka, Tomáš Linka a jeho přímá linka, taky Věra Martinová a taky Olympic Revival. Takže si pojďte s námi zahrát, určitě to stojí za to.
1: Věřte, nevěřte.
0: Naše telefonní číslo 726 46 46 46. Tohle to byla pozvánka tedy na příští týden, ale mám tu i jednu, a kterou spojíme právě se soutěžní otázkou na tento týden, na pátek a na sobotu, protože do Dnů lidové architektury se zapojí mimo jiné taky moc příjemné a moc sympatické muzeum v Železnici na Jičínsku, kde mají muzejní budovu hned vedle roubenou chaloupku, která vám představí lidová řemesla, zapomenuté dovednosti našich předků. A bude tam opravdu bohatý program, kdy si prohlédnete nejenom samotnou tu roubenou chaloupku s dobovým vybavením, funkčním tkalcovským stavem, kolovrátkem, taky expozici pěstování a zpracování lnu. Ale budou tam taky ukázky a budete moct mnohé vyzkoušet. Budou ukázky předení a tkaní, řemeslné dílny. Budete moct vyzkoušet práci právě s kolovrátkem, taky tkaní nebo plstění, drátování, dekorací. No a taky se bude mlet obilí na ručním kamenném mlecím složení a budou se připravovat obilné placky, a to všechno pod vedením mistra tradiční rukodělné výroby Jaroslava Fígra. Takže si myslím, že to zaujme jak děti, tak dospělé. Můžete vzít děti, vnoučata, udělat si výlet do Železnice na Jičínsku. No ale s tím taky souvisí teď naše soutěžní otázka a naše zvuková ukázka, kterou si dobře poslechněte, protože jsem mluvila o spoustě zařízení, které tam uvidíte i v akci. Mimo jiné to bude kamenný mlýnek na mletí obilí. Tak si poslechněte. Věříte tomu, že je to on?

0: Ještě pár sekund na rozmyšlenou. Tak co, věříte tomu, že to byl kamenný mlýnek na Mletí obilí, který třeba právě uvidíte v akci i v železnici na Jičínsku? Byl to on, nebo to bylo něco jiného? Věříte, nevěříte? Zavolejte 726 46 46 46. Dobré dopoledne vám přejeme. Tady soutěž Věřte, nevěřte.
1: Dobré dopoledne, tady Pavlína. Zvuk, to je zajímavý, ale nevím, k čemu bych to přirovnala, ale na ten mlýnek kameny se mi to teda nezdá. To si myslím, že by ten zvuk byl trochu jiný.
0: Aha, takže se vám to nehodí, takže tím pádem asi nevěříte.
1: Nevěřím.
0: Tak třeba to bude něco jiného. Samozřejmě dozvíte se, mějte se moc krásně.
1: Ano,
0: naslyšenou, paní Pavlíno, nashledanou. Další soutěžící, dobrý den. Halo, slyšíme se?
2: Ano, dobrý den.
0: Dobrý Růžena. Den, dobrý den, můžeme, paní Růženo, povídejte, věříte nebo nevěříte?
2: No já stejně jako Pavlínka, asi paní Pavlínka, taky se mi to zdá, že to k něčemu, že to prostě není, nevěřím.
0: Že to není kamenný mlýnek, nevěříte.
2: Snažím se vymyslet, co bych...
0: Co by to mohlo být? Tak třeba vás ještě něco napadne, uvidíme, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Slyšenou.
0: Naschledanou. A kdo pak tam bude dál? Dobré dopoledne, i vám přejeme.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den.
3: Já si myslím, že to není, ale že to je kolovrátek.
0: Že to je kolovrátek, takže to by ale nám taky mohlo souviset s tou akcí v železnici. Nicméně otázka zní jasně, jestli je to kamenný mlýnek a to vy říkáte, že podle vás není. Takže si
3: není.
0: Píšu, mějte se hezky, naschledanou. A ještě jedna odpověď. Dobrý den, dobré dopoledne.
4: Dobrý den.
0: Tak kdo pak volá? Doufám, že jste se nám nestratil. Haló?
4: Haló, slyšíme se.
0: Ano, slyšíme se. Tak kdo volá?
4: Pavel z Borovnice.
0: Ano. A vaše odpověď? Vy věříte.
4: Já vám věřím.
0: Věříte. Dobře. Třeba se to vyplatí. Vy už máte, pane Pavle, plány na víkend? Nebo vás třeba nalákáme právě do železnice?
4: Já už mám plány na víkend, já tady budu mít vnučku, takže se budu věnovat jí.
0: Takže se zabavíte společně. Tak jí pozdravujte, mějte se krásně a naslyšenou. Naschledanou. No a odpověď samozřejmě můžete posílat i e-mailem studio.hradec@rozhlas.cz je naše adresa. Tak ještě popřemýšlejte, jak se vám to zdálo. Byl to kamenný mlýnek na obilí nebo nebyl? Případně na co jiného byste to typli?

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně připravíme špenátové ravioli, což jsou vlastně plněné těstoviny původem z Itálie. A co vám ještě nabídneme? Další díl našeho prázdninového seriálu s Radkem Pálkou a poradíme dětem, jak si udělat jednoduché domácí nanuky. A povídat si budeme i na téma chlebíčky a pohanka, aby si vybral každý.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

Muzeum v železnici na Jičínsku se zapojí tento týden v pátek a v sobotu do Dnu lidové architektury, takže připravuje bohatý program jak v pátek, tak v sobotu od 9 hodin do 16.30. Budou prohlídky, tamní roubenky, expozice, pěstování a zpracování lnu, ale budou taky ukázky předení, tkaní, řemeslné dílny, práce s kolovrátkem, ukázky drátování, dekorací a taky se budou připravovat obilné placky pod vedením mistra tradiční rukodělné výroby Jaroslava Fígra a ten bude taky ukazovat mletí obilí na ručním kamenném mlýnku. A otázka zněla v soutěži Věřte, nevěřte, jestli věříte tomu, že tohleto je zvuk toho kamenného mlýnku, že takhle zní, když se na něm mele obilí. Názory jsme tady měli opravdu různé, třeba jedna odpověď z Trutnova. Samozřejmě zvuk kamenného mlýnku na obilí nepamatuji, ale mlýnek na kávu to už mi něco říká, takže nevěřím a ráda se nechám poučit, jak to vlastně bylo. Paní Monika, vůbec se mi to nezdá, přijde mi to spíš jako šicí stroj. Od paní Jany odpověď, dnes nevěřím, protože ten zvuk byl moc vzdušný, docela mě uklidňoval, mějte se všichni pěkně letně. Pan Patrik, já slyším elektrické nůžky na živý plot, tudíž nevěřím. Od paní taky odpověď, že nevěří, tady nevěřím, zvuk byl příliš ostrý. No a já musím říct, že kamenný mlýnek na obilí tohleto určitě nebyl, ale byl to zvuk, který patří k létu. Záleží na tom třeba, jaká je situace u vás, ale byl to zvuk chrousta. Samozřejmě trošku zesílený, ale byl to chroust, protože třeba tady u Hradce Králové jich je letos docela hodně a nejhorší to je tak kolem třeba, bych řekla, 21. hodiny nebo lehce po, když jdu ven s pejskem, tak to jsou úplně nálety chroustu a je to docela dost nepříjemné, jak se přiblíží, vždycky mám strach, že se mi zamotají do vlasu, tak se je snažím tak nějak odpinknout, takže tohle to byl zvuk chrousta, kamenný mlýnek to nebyl, nicméně kamenný mlýnek v akci bude určitě k vidění teď v pátek a v sobotu v muzeu v železnici na Jičínsku, kam tímto zveme, ale taky samozřejmě nesmíme opominout toho, kdo vyhraje a ještě jednou připomenout, co vyhraje. Svačinový boxík s logem Českého rozhlasu Hradec Králové a dvě vstupenky na country festival Pecka v kempu Pecka na Jičínsku, kde je nabitý program příští týden a dnešní výherkyní, už teď můžu říct, se stává paní Jana, která nám odpovídala e-mailem, takže moc gratulujeme, výhra je vaše. No a připomenu ještě taky téma dnešní radioporadny, protože už za 5 minut bude 11 hodin, dneska to bude srdce. Srdce v létě, jak na něj působí vysoké teploty, jak na něj působí horka, jak na něj třeba působí i střídání teplot, když přijdeme někam do klimatizované místnosti nebo skočíme do ledové vody. O tom všem si budeme povídat po 11. Hezké dopoledne.

0: Audioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Rokový večer v kempu Pecka. V sobotu 18. července od 18 hodin v kempu Pecka zahrají AC Blesk DC a excelentní Prague Queen s fenomenálním Michalem Skořepou v čele. Rokový večer v kempu Pecka 18. července. Vstupenky v síti Ticketstream. Děti do 120 cm a držitelé průkazu ZTP a ZTPP zvýhodněný vstup.
3: Jedenáct hodin.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Hradec Králové upravil tendr na opravu škol v Habrbanově ulici. Ceny dálničních známek se možná od příštího roku nebudou pravidelně měnit. Hradečtí fotbalisté

0: mít nově větší váhu nabízená cena. Menší význam naopak dostane délka záruční doby. Město zároveň nově počítá s tím, že se škola oproti původnímu plánu nebude opravovat za provozu, vysvětluje náměstek primátorky Lukáš Řádek z TOP 09.
1: Protože se v mezidobí objevila možnost přestěhování té školy po dobu rekonstrukce do objektu Univerzity Karlovy, lékařské fakulty, což je mnohem efektivnější cesta. Za prvé ta realizace může proběhnout zcela bez dětí, což je rychlejší, levnější a bezpečnější pro ty děti. A zároveň jsme taky na základě žádosti opozice upravili kritéria v rámci hodnocení veřejné zakázky.
0: Do nové studie vlivu na životní prostředí u plánované silnice Českým rájem zapracuje ředitelství silnic a dálnic i výsledky geotechnického průzkumu. Ten běží v okolí Turnova od roku 2024 a v předchozí studii jeho výsledky nebyly. Průzkum prověřuje podloží v lokalitách, kudy má vést silnice z Turnova na Jičín, zejména v místech předpokládaných náspů, mostů a tunelů. Podle ředitele libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta už je na některých místech průzkum u konce.
2: Výstupy bychom z toho měli mít do 4-5 měsíců, protože jedna věc je odvrtat, druhá věc je to vyhodnotit, ale dostáváme dílčí výsledky, takže projektanti na dokumentaci můžou v těch už odvrtaných a známých úsecích pracovat.
0: Ceny dálničních známek se možná od příštího roku nebudou pravidelně měnit. V prvním čtení to schválila sněmovna. Teď se ceny známek každoročně mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Vláda chce, aby v budoucnu platily letošní ceny. Celoroční známka by tak dále stála 2570 korun. Podle Pirátské strany jde o populistický krok. Vláda totiž neřekla, jak výpadek peněz nahradí. 9 evropských zemí vyzvalo Evropskou unii k ukončení financování Mezinárodního olympijského výboru. Vadí jim rozhodnutí z minulého týdne, které zrušilo zákaz pro ruský olympijský výbor. Ruští sportovci se tak budou moci účastnit letních olympijských her v roce 2028 v Los Angeles. Sport. Hradečtí fotbalisté se na soustředění v Rakousku chystají na novou sezónu. Ta jim začne už příští týden ve čtvrtek, kdy nastoupí ve druhém předkole Evropské ligy v Norsku proti Tremze. Zatím ve třech přípravných zápasech slavili 2 výhry a 1 remízu. Spokojen je i asistent trenéra Lukáš Vácha.
3: Každý to utkání přípravný je kvůli tomu, aby nám dal nějaké informace. Jsme na těch nedostatcích a věcech, které tam vidíme, tak aby jsme na nich pracovali. Myslím si, že do té defenzivy nebo do toho pressingu, myslím, že jsme se zlepšili. A co se týče kontroly bez toho míče, tak jsme byli aktivní. Počasí.
0: Čeká nás oblačno až zataženo, během dne až polojasno. Ojediněle odpoledne přechodně místy přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 25 až 28, na horách kolem 18 stupňů. Vyohlásí jedničku mírnou zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na 100. kilometru dálnice D11 ze směru na Prahu máme hlášené pomalu jedoucí vozidlo údržby. Dobře dojeďte.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je 11 hodin 4 minuty, dál posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Slyšeli jste ve zprávách, že dnes biozátěž hlásí jedničku, což je mírná zátěž, ale není vyloučeno, že tento týden ještě stoupne. A právě o tom se dnes budeme bavit v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové. Už za okamžik o tom, jak horká vysoké teploty zatěžují naše srdce, jaká zátěž je to zvlášť pro kardiaky, pro lidi, kteří už se léčí s nějakými potížemi, na co by si měli dávat pozor. Tak o tom všem za okamžik ptát se můžete na čísle 726 46 46 46 a dnešní babské rady před polednem vás naučí zacházet se šitake asijskou houbou s výraznou chutí a zajímavými výživovými hodnotami. I dál přejeme hezké dopoledne.
4: Posloucháte Habaděj s Janou Kudivejsovou.

0: Rádioporadna.
1: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. My se dnes budeme věnovat našemu srdci v létě, protože naším hostem už je v tuto chvíli kardiolog, profesor Radek Pudil z fakultní nemocnice v Hradci Králové. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: A jak už jsem říkala posluchačům, dneska je to vlastně dobrá zpráva, protože biopředpověď hlásí jedničku, což je mírná zátěž, ale často a už to tu v létě bylo několikrát, že jsme hlásili i dvojku, takovou tu střední, a mnohokrát i trojku, což už je vysoká zátěž. My budeme mluvit dnes asi hlavně o lidech, kteří už se léčí s nějakým srdečním problémem. Co vlastně znamená ta biopředpověď? Co to je za hodnoty a čím by se měli řídit?
2: Tak ta biopředpověď, já bych chtěl vlastně posluchačům říct, že to je pouze orientační údaj, že jsou lidé, kteří na to jsou skutečně citliví, ale zase jsou druhá škála lidí a těch je také velké množství, na které to nepůsobí. A byl by chybou, aby někdo si jaksi mutiloval nebo trápil tím, že je trojka nebo dvojka, že mám zvýšený riziko. Ne, tohle to je určitě špatný přístup a platí vlastně všeho smíru. Čili pro meteosenzitivní lidi ano, je to zajímavý údaj, významný, který mu pomůže plánovat si nějaké aktivity, ale jinak nemá cenu se tím stresovat a v případě, že jsem biosenzitivní, meteosenzitivní, tak tomu upravit svůj denní režim.
1: Je pravda, ale přesně jak říkáte, že už jenom to, když to člověk slyší, do té doby si připadal normálně, najednou slyší, že je trojka, a i když nemá žádné problémy se srdcem, tak se mu přitíží. Takže možná zvážíme, jestli to do toho našeho zpravodajství dávat nebo ne.
2: To je otázka, samozřejmě.
1: No ale každopádně máme za sebou už pár opravdu extrémně horkých dní, možná ještě nějaké.
2: Pro kardiaky to může znamenat vyšší tělesnou zátěž, a to z toho důvodu, že vlastně pokud je teplota okolního prostředí vyšší, tak tělo se potřebuje ochlazovat k tomu, aby se ochlazovalo, protože samo o sobě si vytváří dostatek tepelné energie, tak vlastně se toho tepla potřebuje zbavit. Jednou z možností je vlastně rozšíření cév v kůži a eventuálně tělesné pocení. To rozšíření cév v kůži znamená takzvanou vazodilataci odborně. Je to stav, kdy vlastně část toho minutového výdeje, toho, co srdíčko vlastně vyprodukuje, a toho množství krve pro zásobování těla vlastně přijde, nechci říct vnímeč, ale právě je spotřebováno tím ochlazováním. K tomu také mohou vlastně nastoupat ztráty tekutin, ztráty elektrolytů, což je nesmírně důležité a tomu pacientovi se může přitížit.
1: Ano, a působí to takto na nás i zdravé v uvozovkách lidi, nebo alespoň o
2: samozřejmě,
1: trochu mírněji?
2: To je oblast vlastně sportovní medicíny a sportovní vlastně kardiologie. I mladí lidé, mladí sportovci, pokud nejsou aklimatizovaní a řeknou si tak, a já si teďka vyrazím na dovolenou a změním prostředí a bude tam krásně teplo a všechno, já tam budu hned od druhého dne jezdit na kole, pohřadat obrovské množství kilometrů a podobně, tak to zcela jistě není dobrý nápad ani u zdravého člověka. Přece se ví, že taková aklimatizace trvá 1 až 2 týdny plná na úplnou změnu počasí. Samozřejmě dá se to i natrénovat u těch sportovců, sportovci to trénují. Dokáží si sami tenhle ten proces i zrychlit.
1: Nicméně i trénovaní sportovci si stěžují teď na Tour de France, cyklisty provázejí taky ty extrémní teploty, takže dokonce někteří se vyjádřili i v tom smyslu, že by pořadatelé měli zvážit možná i změnu termínu. Takže i pro trénované, zvlášť když je to takováhle extrémní zátěž několik dní v kuse, to může být problém nebo nepříjemné.
2: Zcela jistě, ale tady bych chtěl připomenout, že vlastně našim kardiokům pravděpodobně Tour de France nehrozí, že to je přece jenom pro velice, velice vybranou a super trénovanou skupinu lidí.
1: No nicméně máme mezi posluchači taky spoustu sportovců, dokonce i spoustu cyklistů, samozřejmě jsou elektrokola, ale i ke sportu a k téhleté zátěži se dnes dostaneme taky k pitnému režimu. Pokud byste měli nějaké dotazy ohledně srdce, tak buď nám můžete psát e-mailem na studio.hradec@rozhlas.cz nebo můžete zavolat 726 46 46 46.

0: o tom, jak působí horké letní počasí na naše srdce, taky na srdce kardiaku, tak o tom si dnes povídáme s profesorem Radkem Pudilem v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové. A my jsme skončili u sportovních aktivit a my jsme tady několikrát spolu zdůrazňovali v radioporadně, že i když se někdo léčí se srdcem, bere třeba nějaké léky, patří mezi kardiaky, že je důležitý ten pohyb, že je důležitá sportovní aktivita podle individuálních možností a schopností. Pokud má někdo vytvořenou takovou svoji rutinu, že třeba běhá nebo chodí pravidelně, jezdí na kole, jak by to měl přizpůsobit vysokým teplotám, které se pak třeba blíží i třicítce?
1: Samozřejmě jde o to, jestli ten člověk je trénovaný nebo není trénovaný, ale také v jakém stavu má kardiovaskulární systém. Pokud vezmu vlastně běžného kardiaka, tak to jsou lidé, kterým doporučujeme pohyb. Ten pohyb by měl být samozřejmě přiměřený tomu onemocnění. To znamená, může se ten člověk řídit subjektivním pocitem únavy, nebo někteří vyspělejší se řídí svojí tepovou frekvencí a tam platí pravidlo příjemné únavy, ale přesto přeze všechno tam platí několik pravidel. Samozřejmě kardiovaskulární léčba mnohdy obsahuje léky, které ovlivňují tepovou frekvenci, oni ji snižují. Tam je potřeba si uvědomit, že zvýšení tepové frekvence bývá normálním fyziologickým jevem, který umožňuje lépe snášet vlastně výkyvy zevního prostředí té fyzické aktivity. Takže toto může být vlastně jaksi omezenou toho pacienta. Celá řada léků také snižuje krevní tlak a někteří pacienti užívají diuretika, čili je docela dobrý, aby ten pacient se poradil se svým lékařem a eventuálně v těch horkých dnech se dohodli, že tu léčbu je možné nějakým způsobem upravit, aby to bylo co nejvýhodnější. Rozhodně není doporučeno, aby to ten pacient dělal sám.
0: Mm-hmm. No a pak asi budou takové ty obecné rady, že pokud už na kole, tak spíš brzy ráno nebo a někdy později večer. Nebo kdy je to lepší? Platí, spíš ráno nebo spíš večer?
1: Obojí dvojí možné, záleží, jaké je rozložení teplot. Víme, že v poslední době jsme svědky velice teplých podvečerů, až i večerů, tak tam se doporučuje spíš v dopoledních hodinách do té 10. hodiny, to znamená ráno v 7, 8 hodin po probuzení, po protáhnutí se, pokud ten člověk je zvyklý dělat nějakou fyzickou námahu, tak to dát do téhle té doby. Pokud je chladnější večer, je možné chladnější večer, ale přes ta horka odpolední nebo polední horka, tak to je lepší to přečkat někde ve stínu. Hmm. Příjemnějším prostředí.
0: Jak můžou působit na kardiaky velké výkyvy teplot? Teď myslím přechody třeba z horkého venku do nějakého klimatizovaného obchodu. Tam jsem si všimla, že teda někde je taková zima, že je to až nepříjemné, tak možná i tam to může být rizikové, vlastně může. Takovýhle ostrý přechod, klimatizace v autě.
1: Platí, nejsem specialistou, nemám svoje vlastní zkušenosti, ale řídil bych se tím, co říkali naše babičky, to znamená všeho s mírou a opatrně. A vždycky nezměním teplotu, tak se osmělit, ale možná v téhle souvislosti, a to neplatí jenom pro kardiaky, platí to i pro mládež, protože s tím zkušenosti máme, tak to je, když se například hraje volejbal někde venku, u vody, v horko a podobně, skupina mladých lidí a najednou jdeme se schladit a všichni se rozběhnou vlastně k tomu rybníku a někteří tam skočí šipku, kde prvním místem, které se vlastně otuží tou vodou, tak obličej u některých citlivých jedinců se dokáže spustit takzvaný diving reflex, který znamená, že se tomu člověku na chviličku zastaví srdce. A to může být nepříjemné a dokonce fatální, čili tady bych chtěl předtím varovat vlastně napříč všema generacema, vzpomenout si, ano, ty naše babičky měly pravdu, než jdeš do vody, osměl se. To bych chtěl potrhnout, protože je každoročně několik úmrtí i úplně zdravých lidí, kteří by jinak neměli žádné problémy.
0: Hmm. No a ukáže se potom, že byl tam nějaký problém se srdcem, nebo opravdu to způsobil jenom ten teplotní šok?
1: Je to čistě reflexní záležitost. Je to dáno tím, že vlastně na obličeji jsou chladové receptory, dochází tam k podrážení takzvaného bloudivého nervu, který i hned vede k zástavě srdeční u predisponovaných některých citlivých lidí. A ten člověk může být úplně zdravý, ale nechce nikoho strašit. To znamená, jít do vody a normálně postupovat od nohou. Mimochodem to měly dvě naše synchronizované plavkyně, reprezentantky, které jsme měli možnost vyšetřovat a dokáží s tím naprosto bez problému existovat, ale otužují se od nohou a vůbec smáčejí se od špiček dolních končetin.
0: Takže určitě na to pamatovat při koupání a může se třeba i takto projevit nějaká srdeční vada, třeba když se takhle vykoupeme, nemyslím teď, že skočíme po hlavě, ale bude tam nějaký prostě nějaká ta prudká změna a do té doby člověk, který si myslel, že je zdravý, neměl žádný problém, najednou tu nějakou potíž má, nechá se vyšetřit a ukáže se tam něco?
1: Samozřejmě může, zejména pokud člověk něco dělá najednou, je to pro něho nějaká změna, je to intenzivní fyzická námaha nebo velice jaksi těžké prostředí, teplé nebo naopak chladné prostředí, tak samozřejmě tam se zvyšuje pravděpodobnost, že právě v tu dobu, pokud má člověk nějakou skrytou vadu, může dojít k její manifestaci. Ale znovu bych chtěl zopakovat, že pohyb i pohyb venku je opravdu zdravý téměř pro všechny, jenom je potřeba si vyvarovat extrémů.
0: No a my za chvíli probereme taky pitný režim.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Kardiolog profesor Radek Puděl z Fakultní nemocnice v Hradci Králové je dnes hostem v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové. Když se bavíme o srdci v létě obecně, nejen třeba u kardiaků, samozřejmě asi bude důležité připomenout pitný režim. A u těch kardiaků zvlášť, protože vy jste vlastně zmínil diuretika, jestli to říkám dobře, vlastně prášky, které i odvodňují, tak o to víc asi je důležité hlídat příjem tekutin. Jaké tam platí zásady?
1: Tak z pozice lékaře, to, o čem možná ten pacient ani nikdy neví, tak se velice často při vizitách ptáme, jak zvládá vlastně fyzickou aktivitu a jaký má tlak. A samozřejmě, když je horko, předpokládáme větší ztráty tekutin, tak automaticky, pokud ten pacient nemá povedující otoky nebo známky retence těch tekutin, zadržování, tak tam redukujeme první, jsou vždycky na místě diuretika, buď redukce dávky. Musí to dělat ale obezřetně, protože část těch pacientů je na nich opravdu závislá. Na druhou stranu, ten pacient musí mít také optimální pitný režim, to znamená, že hradit ty tekutiny. Dobré je pozorovat se, to znamená, jestli člověk má nebo nemá žízeň, nicméně starší populace většinou tu žízeň nemá. A tenhle ten věn podcení, tak je dobré a to, co dělají třeba sportovci, no mladí lidé, sledovat barvu moče, aby měla takovou přiměřeně žlutou barvu, nikoli zahuštěnou. No a je potřeba ty tekutiny hradit, takže ať je to mladý člověk nebo sportovec, ten ještě víc, tak je starší člověk, tak ty tekutiny je potřeba hradit, to znamená zvýšit svůj denní příjem taky soli. Soli se ztrácí, to znamená, že ten člověk vlastně se v zvětší nemíře potí a pokud ten člověk ztratí vlastně soli a doplně tu pouze takzvanou čistou vodou, tak tam si ten tlak nezlepší a nebude mu ani tolik dobře. Ta tekutina mu může utéct do takzvaného třetího prostoru, zhorší dokonce i otoky a v cévách se příliš neudrží, čili hrazení jontů.
0: Tím pádem minerálky?
1: Minerálky jsou vhodné, ano, ano, ale pozor, u některých pacientů, kteří jsou na hranici srdečního selhání, tak tam je to potřeba velmi opatrně.
0: Takže asi s konzultací?
1: S konzultace samozřejmě s lékařem.
0: A jinak střídat tekutiny, tak to víme, právě vodu, minerálky, nějaké čaje, ideálně neslazené. Co potom třeba alkohol a káva? Káva, no, o té jsou... se vyloženě říká, že dehydruje, že bychom měli k ní automaticky sklenici vody.
1: Takže tam je potřeba sklenici vody, to je jedna věc. Pokud hovoříme o kofeinu, tak možná je dobré si taky připomnout, že některé energetické nápoje obsahují dokonce víc kofeinu, než obsahuje káva. Takže té skupině lidí, která pije tyhle ty typy nápojů, tak tam je potřeba na tohleto myslet, že ty ztráty tekutin tam mohou být docela velké. No a alkohol samozřejmě je to věc, která je sice příjemná, ale může nadělat docela dost škody. Čili s tím alkoholem, který nakonec také v úhonu dehydratuje, tak s tím velmi, velmi opatrně.
0: No ale o pivu se říká tak nějak s nadsázkou, že to je jontový nápoj, ne?
1: Říká se to, ano, lidově se to říká, že to je jontový nápoj. Samozřejmě sklenička piva asi neuškodí, pokud člověk neřídí, ale větší množství piva samozřejmě už ty diuretické účinky může mít, nehledě na to, že tam je určitá kalorická zátěž, kdy ten člověk teda zatíží svý tělo tak takovýma hluchýma kaloriema, který vlastně musí pak někde spálit a má to i diuretické účinky.
0: A jak moc zakázaný mají alkohol kardiaci, ti, kteří berou opravdu nějaké léky? A myslím, teď nemyslím nějaké velké množství, to... ale opravdu skleničku piva, skleničku vína.
1: To je dost dobrá otázka. Všichni si pamatujeme celkem nedávnou dobu, kde se doporučovala sklenička vína, dokonce 1 deci vína prakticky pro muže, 1,5 deci pro ženu. Někteří doporučovali dokonce víc, zejména červeného vína kvůli resveratrolu, ale bohužel, byť by to bylo velice příjemné, tak se ukázalo, že tam není ten protektivní neboli ochranný vliv. Bohužel, takže ten alkohol, bohužel lidské tělo, naprostá většina lidí na něj není stavěna, aby ho dobře odbourávala. Tak pokud, tak spíš jenom symbolicky.
0: Mám na mysli i to, když někdo bere léky, jestli tam může docházet k nějakým nežádoucím účinkům nebo interakcím.
1: Samozřejmě může a pak ten člověk si ty léky může zapomenout i vzít. Existují zcela jistě léky, které by mohly mít přímou interakci a pak tak je to určitě takový porušení kázně, kdy ten člověk zapomene na všechny své choroby, neduhy a podobně a už si žádný lék ten den
0: nevezme. Připadá si rázem zdraví. Tak dobře, tak to byl pitný režim a my jsme vás vyzývali, že se můžete ptát, vy se ptáte. Máme tady e-mail od jedné paní posluchačky, tak na něj odpovíme za okamžik a pokračujeme dál v našem povídání hned po písničce.

0: Dnes se bavíme o srdci v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové, a to s profesorem Radkem Pudilem. Máme tady dotaz od paní posluchačky na infarkt, ale ještě než se k němu dostaneme, pane profesore, právě proto, že v létě vysoké teploty můžou představovat velkou zátěž pro srdce, zvláště pro kardiaky. Je to období, kdy je třeba více infarktů, kdy je třeba víc nějakých srdečních příhod?
1: Tak to bych se musel přesně podívat do statistik. Faktem je, že teda za minulý víkend bylo v Hradci Králové trošičku vlna infarktu myokardu akutních, který si vyžádali hospitalizaci a přímou koronární angioplastiku, čili těch takzvaně transmorálních, ale samozřejmě se to nabízí. Je to jeden z rizikových faktorů nebo spouštěčů právě, když má člověk v koronárních tepnách nachystané změny, které by hrozily infarktem, tak zcela jistě tam asociace nejspíše bude, nebo je tam asociace.
0: Takže opravdu přizpůsobit nějaké fyzické aktivity a vůbec aktivity aktuálním podmínkám,
1: přesně,
0: to je důležité.
1: Ale nevynechávat.
0: Opravdu. Píše nám paní Stanislava, může se infarkt projevit jinak v 55 a jinak ve skoro 90 letech? Sousedka 88 let měla jenom dušnost, připadala nám hodně zmatená, volali jsme záchrannou službu, nakonec se ukázalo, že měla infarkt, jinak si ale nestěžovala na žádné bolesti. Bylo to pro mě dost překvapivé. Tak bych se ráda dozvěděla víc o různých příznacích.
1: Já děkuju za dotaz. Myslím si, že tenhle ten dotaz je v celku častý a je, myslím si, oprávněný. Samozřejmě infarkt myokardu má nejčastější klinickou manifestaci, čili ten pacient vnímá tlakovou bolest za prsní kostí, která se může lokalizovat do větší plochy, může se šířit na hruď, ze hrudi na hrdlo nebo na levou horní končetinu, ale má také abnormální průběhy. No a ty mívají nejenom starší lidé, protože přece jenom tam se mění vnímání bolesti v důsledku nástupu různých neuropatí, ale mají to také diabetici. Mohou to mít i mladší diabetici, kteří mají vlastně dlouhou dobu diabetes, a tím pádem se mění i to vnímání té bolesti. Vzniká tam takzvaná viscerální neuropatie a ten infarkt se může projevit až třeba dušností a podobně. Čili je to věc, která není vzácná a je dobrá, aby ten člověk, pokud se necítím dobře, něco se změnilo, ten stav mě trvá nějakou hodinu, tak je dobré nechat se vyšetřit.
0: Obecně, jak můžou vypadat kolapsy z vedra? Třeba to nemusí být přímo infarkt, ale kdy už opravdu konzultovat s lékařem a volat záchrannou službu?
1: Naštěstí kolapsy z toho horka vypadají vlastně, většinou tam je vagový mechanismus, samozovagální reakce, která vede k tomu, že vlastně tam určitá vazodilatace, ten člověk ztratí vědomí díky tomu, že mu poklesne krevní tlak, to znamená, že je příliš velké horko, roztáhnou se cévy v kůži, tak aby se to tělo ochladilo, přispívá k tomu fyzická únava, ale samozřejmě především nedostatek tekutě. Na takový ten běžný kolaps vypadá, že ten člověk se sesune buď na židli, nebo se položí na zem, a pokud si dá nohy nahoru, nebo pokud dojde do pár vteřin k obnově toho stavu, je to mladý člověk, který neměl nikdy nic se srdíčkem, tak to je známkou toho, že to je takzvaný běžný kolaps z horka, kterých je opravdu hodně. Jiná situace je, pokud se to objeví u člověka, který už jednou infarkt měl, nebo trpí arytmie, nebo má srdeční selhání, tam se takhle dokáže projevit i některé nesetrvalé arytmie, a ty už je potřeba vyšetřit v nemocnici. Čili tím dělítkem je velmi pravděpodobně anamnéza, kardiovaskulární onemocnění a také trvání stavu. Pokud mě ten stav přetrvává, pokud mám v anamnéze, prodělal jsem infarkt, pokud mám se nějaké srdeční onemocnění, tak je lepší se nechat vyšetřit.
0: No tak my přejeme všem posluchačům, ať vysoké letní teploty dobře zvládnou, ať si naopak užijí sluníčka, ať si užijí vody, ale samozřejmě všechno s mírou, jak vy jste říkal, a všechno
1: ať se
0: opatrně.
1: Ani na pohyb. Přesně tak.
0: Tak. Profesor Radek Pudil z Fakultní nemocnice v Hradci Králové byl dnes naším hostem. I vám krásné léto a mějte
1: krásné
0: se moc hezky.
1: Děkuji za
0: pozvání. Naslyšenou.
1: Posluchačům.
2: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: Hostem třetího prázdninového Šarmu speciál tento týden bude výživová poradkyně Petra Henichová. Povídat si budeme o stravování v letním období, inzulinové rezistenci a nebo o tom, co si dát na talíř, abychom hubli, ale nehladověli.
2: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: I zítra po 11. hodině pro vás budeme mít radioporadnu a zítra nás v ní čekají otázky mimo jiné z pracovního práva a protože je léto, jsou prázdniny, tak se ty otázky budou týkat i dovolených. Například, za jakých podmínek může zaměstnavatel zrušit už schválenou dovolenou svému zaměstnanci, jestli vůbec může a pokud se to stane, kdo potom nese náklady například za storno zájezdu, nebo jak to je, když zaměstnanec během dovolené onemocní, přeruší se tím dovolená, lze si nevyčerpanou dovolenou nechat proplatit nebo nelze, tak na tyto otázky, možná i na vaše nějaké konkrétní, co se vám přihodilo, co jste zažili, co jste řešili, budeme odpovídat. E-mailová adresa pro vás platí stále pro vaše dotazy studio.hradec@rozhlas.cz. A teď už je tu Jarka Vykoupilová s jednou speciální houbou.
1: Babské rady.
2: Houba šitake je doslova malá, ale šikovná. V Číně a v Japonsku je považována za elixír života, ničí viry a posiluje imunitní systém. Z pohledu čínské medicíny čistí krev, posiluje slezinu, žaludek a posiluje také plíce. Šitake je houba s bohatou historií, využívá se zejména v asijském kulinářství, a to nejen pro příjemnou chuť, ale rovněž pro svou výživovou hodnotu. Vegani a vegetariáni ji často používají jako náhražku masa. Do pokrmů se tyto vitální houby přidávají jak v čerstvém stavu, tak i sušené. Hodí se k masitým i zeleninovým pokrmům. Dají se opékat, dusit, smažit nebo grilovat. Šitake má velmi nízkou energetickou hodnotu a její nutriční hodnota je vysoká. Nasytí, ale nemusíte mít strach z přibírání na váze. Pokud budete výtažky hub konzumovat v potravinových doplňcích, je vhodné zvýšit příjem vitamínu C, který zajistí lepší vstřebatelnost účinných látek.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Za 6 minut bude 12 hodin, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Máme pro vás další zprávy, tedy konkrétně Tomáš Mysliveček, a pak už odstartujeme středeční písničky od srdce. Dnes je tedy 15. července, svátek mají Jindřichové, zítra to budou Lubošové, tak můžete někomu poblahopřát nebo poslat hezký letní pozdrav s hezkou letní písničkou. V nabídce budou třeba Queeni, Olympic nebo Marek Ztracený.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: je 12 hodin. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Přibývá požáru od nabíječek elektronických zařízení. Kostel svatého Ducha v Dobrušce je možná starší, než se předpokládalo. Litomyšl Fest letos nabídne téměř 100 filmů a středa je oblačná až polojasná, teploty do 28 stupňů. Pěkné poledne u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. V Česku přibývá požárů od nabíječek mobilních telefonů, elektronických cigaret a dalších podobných zařízení. Před 5 lety jich hasiči evidovali 161, loni to bylo už 288.
2: Za požáry nabíječek může podle hasičského vyšetřovatele Václava Janovského z Benešova hlavně nepozornost.
3: Museli bychom stále tu baterii pozorovat, kdy dojde k nějakému syčení, nafukování.

0: požárů roste také díky teplému letnímu počasí. Richard Webbs, Český rozhlas.
1: Archeologové objevili pod podlahou kostela svatého Ducha v Dobrušce na Rychnovsku vstupní šachtu, rozsáhlou pohřební komoru i pozůstatky starších stavebních fází. Do dosud nepřístupného podzemí nahlédli pomocí georadaru a speciální kamerové sondy, aniž by museli zasáhnout do stavby. Podle průzkumu navíc renesanční kostel možná stojí na místě ještě staršího svatostánku. Výsledky průzkumu včera poprvé představili veřejnosti.
2: Pohřební komora zřejmě patřila správci opočenského panství Andráši Nejmanovi z Riglica Lovensteinu, který si tu nechal zřídit rodovou hrobku. Kamera uvnitř odhalila velmi dobře dochovanou dřevěnou pohřební truhlu. Odborníci navíc rozpoznali několik stavebních fází a nevylučují, že dnešní renesanční kostel stojí na místě ještě staršího svatostánku. Z Dobrušky Jiří Hofmann, Český rozhlas.
1: Státní oblastní archiv v Hradci Králové má nové internetové stránky. Fungují na adrese soahradec.gov.cz, která nahrazuje původní web východočeské archivy.cz. Přechod na jednotnou doménu je povinný pro všechny instituce státní správy. Původní web návštěvníky automaticky přesměruje. V Litomyšli začne 29. července filmový a hudební festival Litomyšl Fest. Pětidenní přehlídka nabídne téměř 100 filmů a 12 koncertů. Na diváky čekají premiéry i předpremiéry českých a zahraničních snímků, včetně nového seriálu České televize Na tělo režiséra Jana Hřebejka. Festival doplní besedy s tvůrci, koncerty i program pro děti. Podle filmového producenta a pořadatele Ondřeje Trojana byl přesun festivalu z jihočeských Slavonic do východočeské Litomyšle správným krokem.
3: Tady je o nás tak jako hezky postará. Ano, a máme strašnou radost, jak se o nás to město přijalo a vlastně jak se k nám i letos chová tak jako vstřícně a opravdu nám se snaží být ve všem jako nápomocný.
4: Počasí.
1: Dnes v Královéhradeckém kraji převládá oblačno až polojasno, odpoledne a na večer čekáme lokálně přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na severovýchodě kraje kolem 22, na horách maximálně 19. Vítr slabý, místy severní a v bouřkách přechodně zesílí. A biozátěž je na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: S komplikacemi počítejte v blízkosti železničního přejezdu a parkoviště zámku v Častolovicích na Rychnovsku. Máme tam hlášenou nehodu osobního auta a motorky.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A krátce popolední, 4 minuty po 12. hodině. Už jsou tu pro vás písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové i s naší hudební nabídkou, ve které je třeba Marie Rotrová, Marcela Holanová, taky ale Vanastovy věci, písnička Kouzlo, Helena Vondráčková, Michael Jackson, Karel Gott nebo Věra Martinová. Tak si k nám zavolejte nebo napište o písničku, volat můžete na číslo 726 46 46 46 nebo SMSky, ty můžete posílat na telefon číslo 900 1104, anebo můžete psát e-mailem na studio.hradec@rozhlas.cz. Dnes mají svátek Jindřichové, je 15. července, další zajímavosti k tomuto datu doplní ještě za chvíli Petr Jungmann. No a zítra budou slavit Lubošové, v pátek Martiny, v sobotu Drahomíry a v neděli Čeňkové. Hezké odpoledne.
4: Dobré odpoledne a Jana Kudyvejsová.

0: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Je 15. července, středa. Svátek má vládce domu, Jindřich. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dopravní letadla, stíhačky, helikoptéry, bojová letadla, vesmírné rakety, raketoplán. To vše vyrábí firma Boeing. Jeden ze dvou největších světových výrobců letecké techniky byl založen v americkém Seattlu přesně před 110 lety v roce 1916. Policie České republiky vznikla na základě zákona před 35 lety v roce 1991. Twitter slaví dnes 20 let od spuštění plné verze. Název populárního komunikačního kanálu vychází z anglického slova tweet, tedy pípat. První epizoda populárního amerického sci-fi televizního seriálu Stranger Things měla premiéru přesně před 10 lety. Premiéra závěrečné páté série byla odvysílána letos v lednu. Pokus o vojenský převrat v Turecku začal před 10 lety v roce 2016. Nezdařil se, a tak prezident Erdogan odpověděl rozsáhlými čistkami v armádě, policii, justici, státní správě a ve školství. 290 lidí přišlo o život, 10 000 skončili ve vězení. 20. července byl dokonce v zemi vyhlášen 3měsíční výjimečný stav. Česká tenistka Markéta Vondroušová vyhrála před 3 lety jako první nenasazená tenistka dvouhru ve Wimbledonu.
3: All of you guys are amazing, you know, my little sister, she's crying out there, so...
2: Rok po ní se tam radovala Barbora Krejčíková, teď v sobotu v českém finále Linda Nosková. V roce 1606, to je 420 let, se v holandském Leidenu narodil jeden z nejslavnějších malířů, Rembrandt van Rijn. A já přeju pěkný den.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Teď si v našem vysílání můžete navzájem posílat písničky, písničky od srdce. Zdravím paní posluchačku do Dvora Králové nad Labem. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Já mám takovou prosbu, jestli byste jim tak pro potěšení, pro dobrou náladu i celému personálu v Upici domově důchodců a také vám do rozhlasku, abyste měli hodně posluchačů. No a co jiného si můžem přát, aby měli hodně zdraví a štěstí a to jim přeje Miluška a Vlasti ze Dvora.
0: Dobře.
1: A to jsou to manželé z Kořepovy.
0: Ano, manželům z Kořepovým a je to tedy do domova pro seniory v Upici na Trutnovsku.
1: Ano, domov důchodců, no v Upici.
0: Tak
1: ano.
0: Posíláme písničku do Upice i vám, tak do Dvora Králové.
1: A vám taky. A moc děkuju, že jsem se dovolala.
0: Mějte se krásně.
1: Díky. Naschledanou.

Chcete se zadarmo proletět v horkovzdušném balónu? Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zaslechnete signál Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové, volejte studio 726 46 46 46. První volající se může těšit na radiokarty, knížky, vstupenky a další pěkné ceny. Na jednoho z vás čeká navíc let balónem pro dva v rámci akce Balónové nebe. Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové až do konce července. Já.

0: Posloucháte stále písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové. Za 3 minuty bude 1:30. Teď už zdravíme do Náchoda. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak povídejte.
1: Tady posluchačka z Náchoda a chtěla bych tohleto písničko poslat všem, který poslouchají jen tak pro dobrou náladu.
0: No tak vám samozřejmě taky. Vy někam asi možná jedete, nebo slyším tam nějaké takové zvuky.
1: Ano, co pak vás, jsem se trafila.
0: Co pak vás ještě čeká dnes odpoledne?
1: Ještě práce trošku, ale už to bude všechno v pořádku.
0: Tak, ať se to všechno daří, písnička i pro vás. Mějte se moc hezky. Naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

Věra Martinová bude hrát už příští týden na country festivalu Pecka na Jičínsku, a to konkrétně v sobotu, což bude 25. července. My pro vás ještě stále máme lístky na tento festival a budeme o ně hrát ještě zítra a v pátek dopoledne v soutěži Věřte, nevěřte, krátce po 10:30. Teď ale další vaše vzkazy. Prosím o zahrání pěkné písničky k odletu na společnou dovolenou rodičů Studených a sestry Marušky do Stockholmu. Za synem po ukončení doktorandského studia ve Finsku. Přání šťastného setkání se synem a mým vnukem Jeníkem posílá děda Slávek z Třebechovic. A ještě tady byla jedna SMSka. Prosím o písničku pro všechny, kteří včera byli v překrásném kostele svatého Ducha v Dobrušce. Děkuji, Milada.

0: písničkách od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové si budete moct teď poslechnout skupinu Queen a pro koho bude hrát. Zahrajte prosím pro Jindru Krátoše do Náchoda k svátku. Hodně zdraví přeje Klára, takže zahrajeme We Are The Champions hned za pár sekund.
1: Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Protože ještě mezi tím si stihneme zasoutěžit, zahrát o leto horkovzdušným balónem, což je ale samozřejmě hlavní cena, tak abyste se k ní dopracovali, musíte se teď dovolat jako první, získáte nějaký hezký dárek, už se dívám, co to bude, už to vím, ale řeknu to pak až výherci, no a tím pádem postoupíte i do slosování o tuhletu naší hlavní cenu, což je leto horkovzdušným balónem. Hrajeme takto až do 31. července, takže pokud to nevyjde třeba v tuto chvíli, tak určitě ještě další šanci dostanete. A teď už nás tady někdo prozvání. Dobré odpoledne, tady je Český rozhlas Hradec Králové.
2: Dobrý den, tady je Marie z Hradce Králové.
0: Tak paní... Dovolala jste se dobře do soutěže, paní Marie. Sice nám to tam nějak lupé, ale bylo slyšet, že jste Marie, hlavně je evidentní, že jste se dovolala jako první, takže velká gratulace. Gratulujeme moc. No a cena ta je určitě vaše a teď vás určitě zajímá, co to bude. Tak vy získáváte dvě vstupenky na nějaké divadelní představení na festivalu Jiráskův Hronov, a to na libovolné, takže vy si projdete program, ten festival se koná od 31. července do 8. srpna, vyberete si, co budete chtít a můžete tenhle ten festival a nějaké pěkné divadlo navštívit. Takže ještě jednou moc gratulujeme.
2: Děkuji moc.
0: Kulturu na prázdniny máte zajištěnou, tak jsme se trefili. To je dobře, takže půjdete do divadla a možná i do toho balónu nastoupíte, ale to se ještě uvidí. Tak paní Marie, protože máme nějaký horší zvuk, tak se s vámi rozloučím, i vám posíláme písničku od skupiny Queen a vydržte ještě chviličku na lince. Naslyšenou. Naschledanou. No a ještě jednou opakuju, že tahle následující písnička bude hlavně pro Jindru Krátoše do Náchoda k svátku. Hodně zdraví mu přeje Klára.

A my pokračujeme dál. Ještě máte nějakou chvilku na to nám napsat nebo zavolat, komu byste dnes chtěli nechat zahrát, nebo si klidně můžete vybrat i nějakou hezkou písničku sami pro sebe. Teď ale píšete: dobrý den, prosím o zahrání naší dceři Martině Honců z Roztok u Jilemnice k pátečnímu svátku s přáním zdravíčka, rodinné pohody a lásky bližních. K přání se připojují dcera Nikolka, přítel Milan a rodiče Edita a Mirek. Předem děkuji za splnění přání. Zdraví vás Mirek.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Stárnoucí hudební hvězda se pokouší napsat svůj životní muzikál, ale dostane u toho infarkt. A taková je hlavní zápletka nové hudební komedie, ve které bude hrát hlavní roli Bolek Polívka a už hraje, protože film se natáčí a právě reportáž z natáčení uslyšíte v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové po 15. hodině. Teď ale dál vyřizujeme ještě vaše vzkazy v písničkách Od srdce, takže jedna SMSka, prosíme o písničku Pro radost, pro Janu Čermákovou z Hradce Králové zdravíme Zlánová a ještě jeden vzkaz, zahrajte prosím pro mého přítele Radka do dílny v Kunčicích. Hezké odpoledne mu přeje Lenka.

Tak a my budeme pomalu zavírat, ale jenom polední písničky od srdce, jinak samozřejmě program Českého rozhlasu Hradec Králové pokračuje i dál. Po 13. hodině tu bude Alex Minářová, povídat si bude s režisérem Peterem Bebiakem, který se podílel na řadě seriálů, které můžete vidět i v České televizi a na dalších televizních kanálech, takže bude to o seriálech, ale určitě nejen o seriálech. A v písničkách od srdce teď ještě jeden e-mailový vzkaz, který nám dorazil. Vše nejlepší a hlavně hodně zdraví Edě Filipové přeje kolektiv klientů z domova seniorů Rokytnice nad Jizerou. Píše nám paní Jana, tak i pro vás, paní Jano, písnička. No a Jana Kudyvejsová vám přeje krásné odpoledne a i dál příjemný poslech.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Rokový večer v kempu Pecka. V sobotu 18. července od 18 hodin v kempu Pecka zahrají AC Blesk DC a excelentní Prague Queen s fenomenálním Michalem Skořepou v čele. Rokový večer v kempu Pecka 18. července. Vstupenky v síti Ticketstream. Děti do 120 cm a držitelé průkazu ZTP a ZTPP zvýhodněný vstup.
3: Je 13 hodin.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: Vrchlabí opravuje střechu mateřské školy v Podhůří. V Třebechovicích pod Orbem vzniká disk golfové hřiště. Ministerstvo kultury vyhodnocuje jarní vstupy zdarma do muzeí a galerií. A středa je oblačná až polojasná, teploty do 28 stupňů. Dobrý den, u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Ve Vrchlabí na Trutnovsku začala oprava budovy mateřské školy v místní části Podhůří. Práce skončí ještě během letních prázdnin. Radnice za ně zaplatí přes 3,5 milionu korun. Zmiňované zařízení je proto uzavřené. Dětem jsou ale k dispozici jiné mateřské školy ve městě, říká nezávislý starosta Michal Vávra.
6: Některé mají volno, to je vlastně 5 týdnů, a jiné zase jsou v provozu v tu dobu, aby ty děti mohly, když by ty rodiče neměli jinou možnost, tak aby je dali vlastně po tu dobu do jiné školky.
5: V Třebechovicích pod Orebem na Královéhradecku dokončují nové disk golfové hřiště. Radnice ho buduje na vrchu Oreb jako jeden z vítězných projektů loňského participativního rozpočtu. Zaplatí za něj zhruba 370 tisíc korun. Při disk golfu se kombinují prvky klasického golfu a létajícího talíře. Zájemci si disky budou možnost půjčit v místním turistickém

0: prosinci. Národní galerie Praha potvrzuje zvýšenou návštěvnost a je připravená pokračovat na podzim.
1: Národní galerie v Praze je jedním z více než 40 muzeí a galerií, které mohly o nedělích v dubnu, květnu a červnu navštívit lidé zdarma.
2: Návštěvnost se zvýšila, o těch volných nedělích přišly o stovky lidí více.
1: Potvrzuje zvýšenou návštěvnost mluvčí galerie Jana Holcová. Jan Vytvar, vedoucí kulturní rubriky týdeníku Respekt, upozorňuje na jistou zmatečnost programu a finanční nejistotu, ve které se instituce často nacházejí.
3: Ty instituce jsou z toho prostě zmatený a zvlášť, když potom vlastně tenhle ten model se nastartuje a zase pak se jako v červenci zruší.
1: Pokud rezort kultury označí pilotní fázi projektu za úspěch, plánuje na podzim navázat a rozšířit ho o další místa, včetně například hradů a zámků. Filip Svoboda, Český rozhlas.
4: Sport.
0: Fotbalisti Anglie a Argentiny proti sobě nastoupí v semifinále mistrovství světa. Na turnaji v Severní Americe a Mexiku se do souboje o zlato už dostali Španělé. Poražený bude s Francií hrát o bronz. Utkání Anglie-Argentina začne ve 21 hodin.
4: Počasí.
0: Dnes v Královéhradeckém kraji převládá oblačno až polojasno, odpoledne a na večer čekáme lokálně přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na severovýchodě kraje kolem 22, na horách maximálně 19. Vítr fouká slabý, místy mírný severní a v bouřkách přechodně zesílí a biozátěž je na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Hradecku pokračuje oprava silnice mezi Starým Bydžovem a obcí Hlušice. Objízdná trasa je značená. A až do listopadu je kvůli výstavbě kanalizace a dalším pracím uzavřena silnice Poděbradova mezi obcemi Úpice a Hradeč na Trutnovsku. Náhradní trasa vede přes Libněntov a Maršov u Úpice.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
5: Seriál 90. Případy prvního oddělení či film Zpráva. O zvěrstev v koncentračním táboře Osvětim či v letošním roce snímek Duchoň o legendárním slovenském zpěvákovi. To je jen krátký výčet úspěchů našeho dnešního hosta, režiséra Petra Bebjaka. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, prajem.
4: Alex a host.

0: Do Českého rozhlasu zavítal zahraniční host, který nicméně zanechává výraznou stopu také u nás v Česku. Režisér Petr Bebjak. Na letošním filmovém festivalu v Karlových Varech jste představil film Duchoň. Podílel jste se také na režii úspěšných kriminálních seriálů Kriminálka, Anděl, Případy prvního oddělení, Specialisté či 90. Nicméně původně jste vystudoval herectví až pak vlastně režii, obojí na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě. Herectví bylo málo?
1: To bylo také obdobě. Obdobě, kdy jednoducho po tom, že vyštudujem herectvo, tak jsem věděl, že nebudem mať prácu. Protože to bylo obdobě, kdy se odovzdávali jako herecké ceny třeba Zlaté slučky. To bylo za dubbing. Vtedy ste jednoducho mohli buď hrať v reklame, dubovať, alebo byť v divadle. A nevidel som nejak perspektívu, že čo so svojím životom ďalej, tak som si to predložil ešte o to štúdium režie.
0: A říkal ste si, že ako režisér sa môžete obsadiť.
1: Tým pádom môžem mať väčší ako keby priestor na svoju tvorbu, svoju prácu a tým pádom aj príležitosti pracovné.
0: Jak vám v režírování pomáhá to, že vy sám jste vlastně hercem?
1: Mně osobně velmi, protože tím pádom já jsem vnímal, keď jsem hrával, čo mě vyhovuje, alebo čo očekávám od režiséra, akým způsobem se mnou bude komunikovat, ako ma bude nějak motivovat, alebo ako bude hľadať spolu so mnou tu cestu k tej postave. A podle toho sa viem, ako byť tomu, čo môžem očakávať, že ten herec potrebuje. Ale každý je úplne iný, každý je individualita a každý potrebuje iný prístup. Ale to mňa zase naučilo aj práve to stretnutie s hercami, aj potom vlastne skúsenosti pri tej režii.
0: Jaký prístup ste potreboval vy, co by herec, ten režisérský?
1: Istotu. Istotu v tom, že to, čo robím, je správne. Nebyť spochybnený.
0: Jistotu, to znamená, že jste potřeboval od režiséra vědět, že to, jakým způsobem jste tu roli, tu postavu stvárnil, takže tak,
1: presne,
0: je to správně?
1: Přesně tak, jako hrám, to, co hrám, je správně tak, jako to on chce, jako to cítí, jako to vzájemně možno vnímáme obidvaja rovnako. Ako náhle přichází nekomunikace, alebo ticho, tak to vlastně vyvolává jako kdyby ten priestor na pochybnosti.
0: Setkal jste se ještě, co by herec s režisérem, a nemusíte jmenovat, který pro vás byl, řekněme, odstrašujícím případem, kdy jste se řekl, pak jako režisér, tak takhle, určitě ne?
1: Vtedy jsem to nevnímal, já ani nevnímám, keď hrám, tak nevnímám prácu režiséra tak, že to berem, že tu se mám učit něco, tu mám pozorovat. Mě to baví být na tom pláci, mě baví... keď se mnou komunikuje a ako vlastně pracuje, protože málo kdy se stane režisérovi, aby přišel inému režisérovi na plac a pozoroval a tu vlastně jsem aj konfrontovaný s jeho prácou. A to, čo som nemal rád, je práve, že stretnutie s režisérom, ktorému viacej vyhovuje tá technická stránka, pretože aj takí sú, necháva ten priestor tomu hercovi, ale nie je to taký ten priestor, že je to o tej dôvere, ale je to taká tá, že nemá chuť vlastne riešiť veci s hercom, pomáhať mu, alebo nejak ho inšpirovať, niekam ho navádzať. A tým pádom som vlastne v takom bezvetrí a sa snažím potom zachrániť tak, ako sa len dá, ale z toho vlastne nemôže vzniknúť žiadna dobrá kontinuálna práca ani výsledok.
0: Takže vlastne režisér pak je sám proti sobě.
1: Niekedy každý, tak ako sú herci individuálni, tak aj režiséri, každý má iný prístup. Niekomu vyhovuje to, že... vzniká niečom na tom placi, že je to taká improvizácia, niekomu zase vyhovuje to, že to, čo má pripravené, tak presne toho sa musí držať a tak to musí pôsobiť. Niekto je viacej ladený na tú hereckú prácu a niekto skôr na tie technické prvky, ako je kompozícia, svetlo a tá herecká práca zostáva ako keby v rukách tých hercov, kvôli tomu si obsadzuje takých hercov, ktorí to zvládnu aj bez toho, ale to najprv musíte ako keby vedieť, pochopiť to myslenie toho režiséra a tomu sa vedieť prispôsobiť.
0: Říká Petr Bebjak, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal režisér Peter Bebiak, uvedl film Duchoň. V srpnu stoupil do kin. Film popisuje kariéru slovenské hudební legendy Karola Duchoně. Od jehož úmrtí vlastně letos uplyne, stalo se to v listopadu, 40 let. Čím to, že Karol Duchoň je stále na Slovensku, řekněme, známý, nebo mluví se o něm? Vy jste o něm natočil film.
1: Ono to nie je, že stále, ono je to istý návrat. Pretože bolo obdobie, už tie 80. roky, tá druhá polovica 80. rokov, už bola skôr taká, že už sa mu tak nedarilo, už nebol taký záujem o neho, o jeho vystúpenia, koncerty, ani tie nové pesničky nejak nevznikali a nehrávali ho tak často, ani nebol žiadnych tých federálnych show v zábavných reláciách. A taký návrat, v podstate to je nejakých 10-15 rokov dozadu na Slovensku extrémny. A je to tým, že začali súčasní umelci robiť jeho cover verzie, jeho pesničiek, ale aj taká tá istá nostalgia pre istú skupinu ľudí a pre mladú generáciu, čo je na tom veľmi prekvapivé, že práve aj tá ho začala ako keby vnímať a počúvať častejšie. A zrazu sa z neho stal fenomén, ktorý jednoducho prevalcoval všetky veľké osobnosti slovenskej histórie aj kultúry, pretože vznikli o ňom tri divadelné predstavenia. Vydali sa dve knihy, podľa mňa aj tri teraz vzniká ďalšia. Je natočený film, jeho pesničky sa hrávajú v rádiách a hlavne ešte aj v reklamách sú jeho pesničky, ako tie, ktoré majú pritiahnuť tú pozornosť tých ľudí, ktorí majú nakupovať daný tovar. Takže je z neho veľký fenomén na Slovensku.
0: A říkám si, jestli by byl takovým fenoménem, kdyby se dožil vysokého věku, kdyby nezemřel tak strašne mlád.
1: Myslím si,
0: 35 letech.
1: Myslím si, že nie. Myslím si, že práve ten čas a to, že je to v sebe aj istá taká v úvodzovkách revolta alebo nejaký taký ako život, ktorý bol neviazaný, čo môže pôsobiť z toho práve, pretože zomrel naozaj v 85., keď mal 35 rokov a bolo to aj istým pričinením toho alkoholu alebo toho životného štýlu, takým fungoval a existoval.
0: Vás osobně, protože když zemřel Karol Duchoň, bylo vám 15 let, zasáhl vás nějak?
1: Nie, on nepatril medzi tých spevákov, ktorí v tom čase, ktorých by som nejak vyhľadával a počúval. Vtedy prichádzala éra Petra Nadia, Elán a úplne iná generácia mladých ľudí. Ale osobne som sa s ním stretol. A to, keď som mu bol povedať v Chynoranoch, odkiaľ som, keď tam prišli hrať koncert, tak mal som 12 rokov a prišiel som mu povedať dole z knižnice, kde som tak pracovala pani, ktorá mala na starosti kultúru. A prišiel som dole povedať Karolovi Duchoňovi, že sa nepredal ani jeden lístok. Takže otočili auta a odišli preč do Bratislavy a neodohrali koncert, lebo nebolo pre koho.
0: A to bylo vaše jediné setkání s Karolem Duchoňem a asi jste nemohl tušit, že za, nevím, x desítek let o něm budete točit film.
1: Tak to jsem vtedy určitě netušil.
0: Petr Bebiak je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s režisérem Peterem Bebjakem. Pane režisére, teď nedávno vstoupil do kin váš film o zpěváku Duchoňovi. Chystáte teď něco dalšího? Už na něčem pracujete? Nebo je teď ten čas toho volna, kdy si užíváte třeba divadel a podobně, koncertu?
1: V podstatě počas toho, keď něco točíte, tak už mezi tím musíte připravovat další 2-3 projekty, protože ak je to filmový projekt, tak trvá několik rokov. Niekedy, kým sa dostane k tej realizácii, ale vy musíte už ten projekt písať scénár, oslovovať producentov, písať explikácie, robiť tie formálne záležitosti, aby ste tie financie vôbec vedeli získať. A keď dotočíte, tak medzi tým môže prísť nejaká ďalšia práca v rámci seriálov, alebo máme v rámci firmy, vyrábame seriály dlhodobejšie, ktoré sú na český trh. Takže tej práci, vždy sa to tak nejak vzájomne prekrýva a doplňa. Takže taký ten klasický voľný čas mám iba keď si poviem, že teraz nechcem alebo nemôžem robiť, že si musím dať pauzu. Ale pripravujeme dve pohádky v podstate. Jedna pohádka je pokračovaním televíznej, také tej vianočnej, ktorú sme už robili pred 2-3 rokmi, bola vysielaná. A druhá je pohádka, ktorú by sme chceli urobiť pre kina. A tá sa volá Hejkal a tam scenár napísal Marek Epstein. A je to to, čo sa mi na nej páči, že je to pohádka o inakosti.
0: V čem tá inakosť spočíva?
1: V tom, že ako ľudia sme rôzni a tým pádom ako k sebe aj tie postavy, ako k sebe pristupujeme, akým spôsobom sa na základe tej inakosti vieme odsudzovať alebo vieme k sebe nájsť cestu a v podstate, že jak je dôležitá tá inakosť v tej spoločnosti.
0: Sú to pohádky pro český trh?
1: Obidve.
0: Tak to jsme rádi. Plánujete do Vánoc stihnout? Má to být třeba vánoční pohádka?
1: Na ty další Vánoce. Na teraz nie, protože tu pohádku pro Českou televiziu my začneme vyrábat někdy v lednu. A ak všetko půjde dobře, tak by mala být vlastně připravena na ty další Vánoce. A to Hejkala, to bychom chceli robit na podzim budoucí rok. Ale treba to všetko připravit.
0: To vypadá, jako kdyby nikdy nebylo hotovo, že stále něco dokončíte a už něco je dalšího v běhu.
1: Ano, vždy to tak.
0: Vy jste také točil seriál Chlap, kdy vlastně na Slovensku to byla druhá šance. Vy jste ale točil tu českou verzi. Čeká vás nějaké pokračování? Nerozebíhá se už natáčení další řady?
1: Ne. Ten projekt mal iba tuto jednu sezonu. To už jsou rozhodnutí televizie, že či mal, alebo či naplnil očakávania, alebo nie. Takže do toho ja proste nevidím. Ale v podstate pripravujeme aj projekty pre ďalšie, či už pre komerčné stanice, alebo aj pre Českú televíziu. A sú to v podstate minisérie, ktoré obsahujú nejakých 6 epizód. Takže
0: krimi? Krimi?
1: Jeden projekt z toho je čisté krimi, áno.
0: Tak ať se vám práce daří a my diváci se budeme těšit na výsledek. Moc děkuju, že jste tady byl, režisér Peter Bebjak.
1: Děkujeme vám pěkně za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Sněmovna schválila znovu zavedení EET. Česko chce zrychlit a zjednodušit hodnocení nových léků. Svoboda nad Úpou má nové kontejnery na bioodpad a zítra bude převážně oblačno až polojasno. Pěkné odpoledne vám přeje Tomáš Mysliveček. Na podnikatele by v Česku měla od příštího roku znovu dopadnout elektronická evidence tržeb, schválila to sněmovna. Podle vlády půjde o modernější verzi bez nutnosti tisknout papírové účtenky. Nová EET má narovnat podnikatelské prostředí a podle odhadu ministerstva financí ročně přinese státu víc než 14 miliard korun. Zákon musí ještě projednat senát a podepsat prezident. Předloha zavádí i další daňové změny. Mimo jiné rodinám s dětmi navrací tzv. Školkovné a studentům slevu na dani, které zrušil konsolidační balíček z roku 2023. Nealkoholické nápoje podávané v restauracích zařazuje do 12% sazby DPH. Česko chce zjednodušit výzkum a hodnocení nových léků. Právě podle rychlosti celého procesu se totiž firmy podle ministerstva zdravotnictví nakonec rozhodují, v jaké zemi klinickou studii nakonec udělají. Loni v Česku bylo přes 900 studií, do kterých se zapojilo 17,5 tisíce pacientů. Jaké výhody by zrychlení procesu mohlo mít, řekl David Kolář, ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.
3: Nemocnice z toho mají výzkumné projekty mezinárodní, mají z toho renomé a mají z toho samozřejmě peníze, protože ty farmaceutické společnosti investovaly přes 3 miliardy korun, které v těch nemocnicích jsou vlastně tím pádem k dispozici za tu realizaci. Pacienti se dostanou opět až 10 let dříve k tomu léku, který je v té klinické studii, když vezmeme onkologické onemocnění, tam jde o každý týden, o každý měsíc.
2: Radnice ve Svobodě nad Úpou na Trutnou

0: Španělsku dostane nový automatický závlahový systém. Městec za něj zaplatí přibližně 413 tisíc korun. Téměř polovinu nákladů pokryje dotace Královéhradeckého kraje z programu obnovy venkova. Součástí systému bude 24 výsuvných postřikovačů, které bude řídit počítač s využitím umělé inteligence. Vysvětluje nezávislý místostarosta Tomáš Hovorka, zvolený za hnutí ANO.
1: Závlahový systém je plně automatický s počítačem s umělou inteligencí, který je připojený na okolní meteostanice, hlídá si počasí a podle toho pouští závlahu. Závlaha se bude nejčastěji pouštět v ranních hodinách, aby se právě přes to parný počasí, přes oběd a tak nekropilo a bude se to kropit vždycky ráno. Sport.
0: Tenistky Krejčíková s Valentovou postoupily do druhého kola premiérového ročníku turnaje v Aténách. O stejný úspěch bude hrát Sára Bejlek, která kolem 20. hodiny nastoupí proti Tagerové z Rakouska. Počasí. V noci čekáme oblačno až polojasno, ze začátku ojediněle přehánky nebo bouřky, později přibývání oblačnosti. Ráno a dopoledne může být místy až zataženo, jinak bude ve čtvrtek převládat oblačno až polojasno. Odpoledne ojediněle, na horách místy přehánky, ojediněle bouřky a večer ubývání srážek. Teplotní maxima 26 až 29 stupňů, na horách 19 až 22 a biozátěž bude zítra na dvojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Osobní auto a motorka se srazily na silnici 304 mezi obcemi Hořičky a Světlá na Náchodsku. A na silnici 14 v obci Záměl na Rychnovsku je doprava řízena kyvadlově kvůli střetu osobního a nákladního auta. Na místě je policie.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Je 15. července, středa odpoledne a posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Na půl tramvaj, na půl vlak. Technici v Dětenicích na Jičínsku testují soupravu, která by mohla zefektivnit regionální železniční dopravu. A více vám v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové za chvíli řekneme. Hostem ve studiu bude o půl třetí Radka Jancová z Centra rozvoje Česká Skalice a přijde vás pozvat na kulturní letní program do Babičina údolí. Celé léto také putujeme po našich zámcích. Dnešek nebude výjimkou. A nabídneme další zastávku zámeckého léta s Františkem Kinským. Příjemný poslech.
2: Dobré odpoledne s Romanou Joudou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Naše reportérka Zuzana Boučková je dnes v Žíželevsi, u Hořiněvsi. Dobré odpoledne, Zuzko. Ty nahlížíš do zákulisí legendárního spolku Panstva, který letos slaví 18. výročí. Tak jak vlastně v tom jejich teď už plnoletém království všechno vypadá?
2: Tak popravdě připadám si tu jako Alenka v říši divů. Stojím tu v domě zakladatelů spolku, manželů Ivy a Milana Hrdičkových, a jak mi sama paní Iva hned ve dveřích s úsměvem řekla, tady bydlí naše šaty, tak mluvila pravdu. Je jich tu neuvěřitelných více než 1100, od nádherného, bohatě zdobeného baroka až po eleganci první republiky. Co kousek, to nádhera. Ale největší láskou je tu Biedermeier, móda z dob císařovny Sisi. Všechny ty kousky, včetně plstěných klobouků s peřím nebo korálů, si tito šikovní lidé navíc šijí a vyrábějí úplně sami doma. Je to naprostá pastva pro oči a dokonalá ruční práce.
1: Já nevím, jestli jsem se nepřeslechla, říkala si 1100 šatů.
2: 1100 šatů a prý je jich už o něco více, tak jsem řekla více než 1100.
1: To je pořádná šatna. Spolek ale nevznikl jen tak pro parádu, takže jak tahle tradice v Žíželevsi, kde žije sotva stovka obyvatel, začala vlastně?
2: Je to takový skoro neuvěřitelný příběh, který začal v roce 2008 u skleničky vína. Místní chtěli podpořit menší opravy zdejšího kostela a tak uspořádali pouť. Dámy tehdy narychlo ušily první šaty v historickém stylu Biedermeier, který odkazuje k nedalekému památníku bitvy na Chlumu 1866. Vybrali vstupné a kostel se opravil, ale lidem z okolí se to tak zalíbilo, že je začali zvát na další akce. Dnes, po 18 letech, má spolek 17 členů od 10 do 75 let a reprezentuje naši kulturu po celé republice. Od Karlových Varů až po jejich milované lázně v Jeseníku a také i v zahraničí.
1: Zuzano, je to takový splněný sen o návratu do dob noblesy a elegance, dalo by se říct. A co tebe na zákulisní přípravě na všechny ty akce nejvíc dostalo, zaujalo? Mohla si nahlédnout?
2: Mě tady dnes učarovala doslova ta jejich pozitivní energie a také smysl pro detail. Diváci na zámcích nebo v lázních při jejich představeních vidí noblesní korzování, ukázky historických tanců a tajemnou řeč vějířů, ale tady v zákulisí vidím tu obrovskou práci, popíchané prsty od jehel, hodiny strávené nad historickými střihy, ušicího stroje a s literaturou. Paní Iva mi navíc prozradila, že pro členy spolku je vlastně takovou mámou. Celkově mohu říct, že je to úžasná parta lidí, kteří dělají svět kolem nás krásnějším, vrací památkám život a když je někde potkáte, tak se s nimi na chvíli opravdu ocitnete v dobách dávno minulých.
1: Kam se dnes podívala také reportérka Zuzana Boučková. Děkujeme za informace a hezký den.
2: Přeji krásný den.
1: No a pro vás, milí posluchači, další skvělá zpráva. Zuzana Boučková fotí, natáčí jako vždycky, takže se na tu nádhernou garderobu, klobouky, zákulisní přípravy už brzy budete moci podívat na sociálních sítích a webu Českého rozhlasu Hradec Králové. Regionální stopař.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Na trati z Dolního Bousova do Kopydlna jezdí první česká vlakotramvaj. Soupravu testuje společnost AŽD a v budoucnu by mohla zefektivnit regionální železniční dopravu. Ve vlakotramvaji se projel i reportér Josef Beneda, kterého teď zdravím. Dobré odpoledne.
1: Hezký den. Vlakotramvaj nás vyzvedla ve stanici Dětenice a projeli jsme se krátkou trasu do nedaleké Libáně. Přestože jsme jeli po regionální železniční trati, souprava na první pohled rozhodně připomíná spíš tramvaj. Vůz dostal jméno Lenka, což je zkratka pro lehké elektrické nabíjecí kolejové vozidlo společnosti AŽD. Původně se skutečně jednalo o tramvaj typu KT8D5, která v minulosti jezdila v Brně. V prostředku soupravy ale technici instalovali bateriový zdroj, který má kapacitu 192 kWh. Zároveň má vozidlo upravený podvozek tak, aby splňovalo všechny podmínky pro železniční provoz.
0: Má vlakotramvaj oproti klasickému regionálnímu vlaku nějaké výhody?
1: Ano, provoz vlakotramvaje je především mnohem méně nákladný než provoz klasických regionálních vlaků. Je výrazně lehčí a navíc jezdí na elektrický pohon. Vozidlo navíc dokáže zajíždět do vzdálenějších menších obcí a přivést cestující přímo do center větších měst. Ještě doplním, že vlakotramvaj by na jedno nabití měla ujet asi 80 km a to s maximální rychlostí až 60 km za hodinu. Do nákupu, oprav a vybavení vlakotramvaje investovala společnost AŽD zhruba 12 milionů korun.
0: A kdyby mohly vlakotramvaje v Česku začít vozit první cestující?
1: Vedení společnosti AŽD odhaduje, že do 2 let už by mohly začít jezdit první vlakotramvaje s cestujícími. V současnosti musí technici splnit sérii testů a zkoušek, které jim předepsala drážní inspekce. Ty budou provádět právě tady na testovací trati mezi Kopydlnem a Dolním Bousovem. Cílem je ověřit vlastnosti upraveného vozidla při jízdě po železniční infrastruktuře. Zkušební provoz musí dokončit nejpozději do konce roku 2027 a společnost AŽD poté plánuje požádat o schválení provozu vlakotramvají s cestujícími. V Česku totiž proto zatím nejsou zákony. Pokud se ale potvrdí, že by se vlakotramvaje daly využít, ministerstvo dopravy počítá s tím, že by mohlo legislativu upravit.
0: Na trati z Dolního Bousova do Kopydlna jezdí tedy první česká vlakotramvaj a je u toho reportér Josef Beneda. Děkujeme za informace. Hezký den.
1: Také děkuji. Naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Vaříme s habadějem. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně připravíme špenátové ravioli, což jsou vlastně plněné těstoviny původem z Itálie. A co vám ještě nabídneme? Další díl našeho prázdninového seriálu s Radkem Pálkou a poradíme dětem, jak si udělat jednoduché domácí nanuky. A povídat si budeme i na téma chlebíčky a pohanka, aby si vybral každý.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a hostem ve studiu je dnes Radka Jancová z Centra rozvoje Česká Skalice. Vítám vás, dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: A vy jste nás přišla pozvat na kulturní letní program do Babičina údolí, protože od jara jste novými provozovateli občerstvení na dvoře slavného Rudrova mlýna. Je to nová aktivita Českoskalického centra rozvoje, tak proč a jak jste se k tomu dostali a jaké máte plány?
1: Ano, ona to byla víceméně náhoda. My jsme se totiž účastnili výběrového řízení na provoz ratibořického kuželníku, kde vlastně už přes 10 let provozujeme pod naší hlavičkou sezónní informační bod Ratibořice pro turisty. A v době, kdy jsme čekali na výsledek, tak se najednou objevilo ještě výběrové řízení na mlýn. A protože jsme nevěděli, jak dopadneme a zároveň jsme Babičinu údolí nechtěli opustit, tak jsme říkali, tak zkusíme i ten mlýn. Ale neměli jsme úplně velké zkušenosti s gastroprovozem, takže jsme oslovili Zdeňka Hovátka z farmy Dubno u České Skalice, se kterým dlouhodobě rádi spolupracujeme i na jiných akcích, jako jsou ovčácké slavnosti a dožínky. A ptali jsme se, jestli by do toho s námi nešel. A on do toho šel.
0: No, protože takže on je pro všechno, pro každou špatnost. Jak
1: přesně tak.
0: Takže to dopadlo tak,
1: takže
0: že
1: to dopadlo a pak už to byl kvapík. My jsme vlastně 13. března jsme podávali nabídku, 24. března jsme se dozvěděli, že jsme vyhráli.
0: Letos.
1: Ano, letos. 1. dubna jsme dostali klíče na apríla a 2. dubna jsme otevírali, protože už byly velikonoční prázdniny. Takže bez času na přípravu, bez personálu.
0: A Velikonoce v Babičině údolí, to je masakr.
1: To je masakr. A byl to masakr.
0: Zvládli jste to. No tak fajn, v příjemném prostředí Rudrova mlýna v Babičině údolí, tedy teďka návštěvníci ve vaší režii Babičina údolí najdou takovou jakoby občerstovací a odpočinkovou oázu, dalo by se říct?
1: Je to tak, nebo snažíme se, aby to tak bylo. Já to ti říkám, no vlastně ten začátek byl náročný a pořád to je náročný, protože vlastně každý z nás ještě k tomu, co děláme ve mlýně, tak má ještě svoji normální práci a svoji běžnou agendu, kterou musí řešit. Takže se snažíme, fungujeme, neustále se snažíme to vylepšovat, ale je to velký sousto, úplně upřímně.
0: Do Babičina údolí jezdí hodně lidí taky na kole, najdou u vás nějaké zázemí, cyklisté?
1: Celkově se snažíme, aby vlastně na mlýně to zázemí pro turisty i cyklisty bylo. Takže postupně doplňujeme tu nabídku, ale jinak nabízíme vlastně hlavně příjemné posezení a domácí dobroty. To je to, na čem si zakládáme. Oslovili jsme dodavatele z okolí, takže třeba speciality z grilu máme od regionálního, od místního řezníka a pekaře. Máme tam regionální točený pivo a malinovku a k tomu máme denně čerstvé buchty a koláče.
0: Takže to pečete prostě jako doma po večerech,
1: prostě ne? Jak, ne, máme taky pekaře, ale taky vlastně je to z blízkého okolí.
0: Takže
1: ale
0: sázíte
1: na regionální
0: produkty.
1: Snažíme se, aby to bylo jako od babičky.
0: Jako od babičky nebo od pana mlynáře. No a podařilo se vám sestavit na léto také bohatý kulturní program, protože na to jsou návštěvníci Babičina údolí zvyklí na Rudrově mlýně. A jestli jste to dělali takhle narychlo, tak klobouk dolů, teda když se tady na to dívám, tak na co všechno nás pozvete?
1: Děkuju, je to tak. My jsme vlastně se rozhodli, že budeme pokračovat v té kultuře, na kterou jsou návštěvníci zvyklí, jak jste teď zmínila. A ač se mi to zdálo ze začátku nemožný, tak se nám povedlo oslovit a nalákat tolik hudebníků, že vlastně hrajeme každý týden a někdy i dvakrát. Takže pravidelně hrajeme vždycky v neděli odpoledne, většinou od 14 hodin. Tenhle týden můžeme pozvat třeba na písničkářku Sašu Niklíčkovou s kapelou Mňau Mňau Band. A příští týden se těšíme na písničky Karla Kryla v podání pana Roberta Štěpána.
0: No a těch hudebníků, včetně Klapeta Náchodského, legendárního, které tato skupina na mlýně hraje už léta, tak je opravdu hodně, jak jste říkala, to tady nemůžeme všechno jmenovat, ale dejte nám prosím vás odkaz na nějaké informace, na program a na tak dál, co se týká Rudrova mlýna v Ratibořicích.
1: Tak vlastně veškerý program je na našem Facebooku, stačí vyhledat Rudrův mlýn a nebo na našich webových stránkách, ty jsou tatierudrufmin.cz, a tam vlastně postupně i přidáváme ohlédnutí za akcemi, které už proběhly. A pokud bych mohla pozvat, tak z těch větších koncertů bych ráda zmínila třeba revival Brontosaurů, což je vlastně ale jediná oficiální revivalová kapela, která je uznávaná i samotnými bratry Nedvědovými. Ta bude 21. srpna na výročí okupace. A nebo protože jsme v Hradci, tak můžu zmínit ještě třeba hradeckou formaci Trio s písničkami Čechomoru a s irskou hudbou, to je 8.8., tak to se dobře pamatuje.
0: No tak děkujeme za pozvání do Babičina údolí na letní kulturní program Rudrova mlýna Radce Janzové z Centra rozvoje Česká Skalice a přejeme vám teda, ať se vám na mlýně daří, líbí, ať to všechno zvládáte, aby vám ta práce dělala taky radost.
1: Moc krát děkuju. Já říkám, na mlýně to klape, přijďte se přesvědčit, budeme rádi, těšíme se na vás. Děkuju.
0: A my děkujeme za návštěvu ve studiu, hezký den.
1: Děkuju, hezký den.

0: Více než 50 zámků navštívíme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové během letošního zámeckého léta. A kam se dnes podíváme, to je otázka pro našeho průvodce Františka Kinského.
1: Zámecké léto.
2: Zajímat se dnes budeme o velkolepé romantické sídlo rodu Auersperků, ležící na Kutnohorsku, inspirované Anglií a Francií. Jedná se o zámek Žleby, který ukrývá rozsáhlé sbírky zbraní, luxusního nábytku, ale také velkolepou funkční zámeckou kuchyň. Víc vám už řekne Bára Kvapilová.
3: Pár kroků od parkoviště a ocitnete se na zámeckém návrší, které ze tří stran obtéká říčka Doubrava. Gotickou branou tady vstoupíte rovnou do pohádky a dokonce si můžete vybrat, která to bude. Natáčeli se tady Tři bratři, Kouzla králů, Nejkrásnější hádanka a nebo Ošípkové růžence. Průvodcem mi tady bude kastelán Tomáš Řehoř.
4: Jsme na dolním nádvoří Žlebského zámku, takzvané předzámčí, kterému dominují dvě věci. V první řadě je to Fernkornova kašna, na jejímž vrcholu je znázorněno erbovní znamení rodiny Auersperk, knížecí rodiny Auersperk, které představuje zubra. Tady na kašně navíc vidíme praotce Auersperga, který podle pověsti zachránil císaře Karla Velikého před útokem zubra a císař mu z vděčnosti toho zubra věnoval do erbu. No a v novějším provedení vidíme toho auersperského zubra nad hlavní branou Žlebského zámku, které se také říká Zubří.
3: Návštěvníci to určitě nepřehlédnou a my jdeme hlavní branou rovnou dovnitř.
4: Rytířská síň vlastně vstupním antré celého zámku, odkud se ty cesty rozebíhají na strany, jak do té části reprezentační, tak do části soukromé, kde se nacházely knížecí apartmány.
3: Nacházíme se v modré sametové ložnici, krásné vilemíny z Auersperku. Čím byla zajímavá?
4: Tak třeba tím, že byla o 14 let mladší než její knížecí manžel, a kterého o 31 let přežila. A krom toho, tak byla vlastně spoluautorkou toho, jak zámek byl přestavěn, jak byl upraven do té romantické podoby, ale také významně přispěla do rozšíření sbírek, protože díky tomu, že podědila po svém tatínkovi z rodu Colloredo Mansfeld Colloredský palác v Praze na Starém Městě a třeba zámek Zelenou horu u Nepomuku, tak sbírky, nejcennější sbírky, vlastně včetně knihovny, byly převezeny na Žleby.
3: Dá se říci, že měla blízko k císařově Sisi?
4: Jako členka velkého císařského dvora byla palácovou dámou, takže rozhodně měla přístup stejně jako její manžel k císařské rodině.
5: Tohle jsou vlastně autentické kresby z těch pověstných tedy skicářů auersperských kněžen. Kněžny a samozřejmě Vincenc Karel navrhovali i jednotlivé části vybavení, ať to byl nábytek, ať to byly kožené tapety, ať to byly parketové podlahy.
3: Žleby mají neuvěřitelných 9 věží. Umíte je z paměti?
4: Pokusím se. Velká věž, holubová věž, záchodová věž, dál je zubří věž, 2 věže v čele toho severního průčelí, hodinová věž, parková věž a větrná věž.
3: Prošli jsme zámeckou kuchyní i divadlem a jsme na konci okruhu.
4: No tak zase někdy příště.
3: A pokud budete mít ještě sílu, tak jako já, můžete se projít krásným zámeckým parkem a navštívit oboru s bílými jeleny.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Žleby si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Thank you.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

Single X v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové. Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové nemá sice prázdniny, ale upozorňuje čtenáře a své návštěvníky na letní omezení provozu. V následujících několika dnech se bude totiž v budově knihovny pracovat na významném rozšíření Wi-Fi sítě. A tak od 20. do 24. července bude knihovna pro veřejnost úplně uzavřená. Pokud máte v plánu půjčit si třeba čtení na dovolenou nebo studijní materiály, tak to nenechávejte na poslední chvíli. Zařiďte si výpůjčku raději s předstihem. Ve svém čtenářském kontě můžete mít až 30 výpůjček. Elektronické zdroje i služby Bookport budou ale fungovat. Po dobu stavebních prací bude uzavřená i šatna, takže k odložení batohu, tašek, oblečení a podobně bude vyhrazen náhradní prostor a občerstvení bude fungovat v druhém patře knihovny. Studijní a vědecká knihovna připravuje i další modernizaci. Bude to výměna zabezpečení knih, instalace nových bezpečnostních bran a pořízení nového samoobslužného výpůjčního zařízení, ale to se zatím návštěvníků studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové týkat nebude.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Kdo ke komu vlastně patří? Lásku uprostřed velkoměsta budou hledat samotáři v kultovní komedii Davida Ondříčka. ČT 2. Nová krev podsvětí. V ulicích New Yorku vybudují své vlastní impérium na špatné straně zákona mladí gangstři v premiérovém filmu. A ČT Art? František Černý a Karel Holas na výletě za barvitou historií kapely v dokumentu Čechomor 30 let. Středeční večer s Českou televizí.
2: Chcete začít používat umělou inteligenci prakticky a srozumitelně? Přihlaste se na letní školu AI od Business Starteru. Během 5 dnů se naučíte pracovat s AI nástroj, tvořit obsah, zadávat prompty a využívat umělou inteligenci v podnikání i vlastních projektech. Program je vhodný pro jednotlivce i firmy. Začínáme 20. července. Více informací a přihlášky najdete na businessstarter.cz. businessstarter.cz.
3: Je 15 hodin.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Opravy ulice Svatopluka Čecha v Jaroměři jsou zatím jen provizorní. Česko a Slovensko společně nakoupí vojenskou techniku. Fotbalisté Hradce se v Rakousku chystají na evropský pohár a zítra bude převážně oblačno až polojasno. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Hezké odpoledne. Na radnici v Jaroměři se obrací nespokojení obyvatelé města, kterým se nelíbí kvalita nedávno dokončené opravy ulice Svatopluka Čecha. Podle starosty Jana Borůvky z hnutí ANO jde ale zatím ze strany ŘSD o provizorní opravy. Právě ředitelství silnic a dálnic totiž plánuje rozsáhlou rekonstrukci několika ulic v Jaroměři.
5: Tady udělali ty nejnutnější opravy, protože za 2 roky, když se to bude celý předělávat, tak tohle to nový, vlastně co tam jako udělali, tak bylo, že se to úplně sypalo, tak to tam bylo opraveno, aby to 2 roky vydrželo. Nech se to celý udělá, zrekonstruuje jako znova.
3: Ke společnému nákupu vojenské techniky se dnes zavázalo Česko a Slovensko. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD podepsal memorandum se slovenským protějškem Robertem Kaliňákem. V budoucnu by země měly společně pořídit minomety a vojenská auta. A podle Zuny by společný nákup mimo jiné zajistil i lepší cenu za vybavení.
6: Je to velmi náročný a ambiciózní program, který tímto společně spouštíme. Takže si myslím, že to je velmi významný krok. Jde o praktické naplňování závěrů z jednání a podepsaného memoranda mezi vládami obou zemí.
3: Ministři se taky domluvili, že se na konci července společně potkají na představení zmíněné techniky na Slovensku. V Pardubicích zítra večer začne Mezinárodní festival šachu a her Czech Open. Na 37. ročník přijede rekordních 5000 hráčů z více než 50 zemí světa. Akce se zároveň vrací do hokejové arény, kde se konala naposledy v roce 2019. Po 6 letech bude součástí také prestižní mistrovství Evropy mládežnických družstev, které letos provázejí ještě přísnější bezpečnostní opatření. Vysvětluje zástupce ředitele festivalu Petr Laušman.
7: Tato část, kde bude vlastně hrát zhruba 200 lidí, bude vyčleněná tak, aby měli vlastní toalety, vlastní občerstvení a nepřišli do styku s nikým dalším z toho důvodu, aby nedošlo k nějakému nepovolenému zásahu do hry, například konzultací s počítačem, s mobilním telefonem, s trenéry nebo s kýmkoliv dalším.
0: Sport.

0: toho pressingu si myslím, že jsme se zlepšili a co se týče kontroly bez toho míče, tak jsme byli aktivní.
1: Počasí.
2: V noci čekáme oblačno až polojasno, ze začátku ojedinělé přehánky nebo bouřky, později přibývání oblačnosti, teploty klesnou k 15 a na horách k 11 stupňům. Kránu lokálně mlhy, ráno a dopoledne může být místy až zataženo, jinak bude ve čtvrtek převládat oblačno až polojasno. Odpoledne ojedinělé a na horách místy přehánky, ojedinělé bouřky a večer ubývání srážek. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách do 22 a biozátěž na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Jedno nákladní a dvě osobní auta se srazila na silnici 33 mezi Vysokovem a Náchodem. Jeden pruh je tam neprůjezdný. A pozor dejte i na Jičínsku, na trase mezi obcemi Libuň a Kněžnice. Provoz tam komplikuje nehoda osobního auta, které nabouralo do patníku a je mimo komunikaci.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Hodin a 4 minuty a středa 15. července posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Náchodské muzeum starožitných kočárků, panenek a patentních listin je jedinečnou a největší sbírkou svého druhu u nás a dáme vám tedy za chvíli v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové pěkný tip na další letní výlet. A co se stane, když se stárnoucí hudební hvězda pokusí napsat svůj životní muzikál, ale dostane u toho infarkt? V Brně vzniká nová hudební komedie v titulní roli s Volkem Polívkou. Byli jsme u natáčení a reportáž uslyšíte před 16:30. Radiobazar po 16:30, ten je tu pro vás, kteří chcete inzerovat v našem vysílání. Pěkný poslech.
1: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.

Olympic. Jasná zpráva, dost legendární písnička na to, abyste si v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové s námi zaspívali. No a v Náchodě, nedaleko centra města, najdete Muzeum starožitných kočárků panenek a patentních listin. Manželé Romana a Josef Hendlovi svou sbírku budují od 90. let. Agentura Dobrý den jim oficiálně udělila certifikát za vůbec největší sbírku historických kočárků u nás. A podařilo se jim nashromáždit ucelenou vývojovou řadu dětských kočárků vyrobených v období let 1760 až 1970. Dnes jejich unikátní kolekce čítá přes 500 dětských kočárků na 300 historických panenek a úctyhodných 4500 dobových patentních listin. V druhém podlaží muzea vám i dětem udělá radost expozice houpacích koní, koloběžek, jsou tam i kolíbky, sáňky. Expozici doprovázejí i dobové dekorace, hračky, pokojíčky, různé technické zajímavosti, především tedy v podobě originálních výrobních patentů. Manželé Hendlovi stále svou sbírku i doplňují o výjimečné exponáty z celého světa, ať už vyráběné sériově, kusově, nebo i takové, které zůstaly svým řešením pouze na papíře. Tak nezapomeňte se tam při prázdninovém výletu do Náchoda stavit. Muzeum starožitných kočárků, panenek a patentních listin najdete v ulici Za sodovkárnou a otevřeno je každý den od 10 do 16 hodin.

0: Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Někdo s námi chce mluvit. Dobrý den, tady je Hradec Studio.
2: Dobrý den, tady je také Hradec Marcela.
1: Paní Marcelo, tak to nemáte daleko, voláte k nám z Hradce Králové a voláte proč, že?
2: Ale ráda bych se podívala na naši zemičku z vejšky.
1: Jo, takže vy máte finálové ambice, prostě finále naší soutěže koncem července. Jednomu z vás, kteří se průběžně účastníte úspěšně soutěže, připadne let horkovzdušným balonem pro dvě osoby. A koho byste vzala?
2: To ještě nevím.
1: Takže vy netrpíte závratí, paní Marcelo, vy byste letěla.
2: No, na strom už nevlezu.
1: Tak balon není strom. Balon, let balonem, to je velmi komfortní a krásná záležitost. No tak to se uvidí, to si musíte počkat do konce července, ale na radiokartu Vražda v zastoupení autor Josef Škvorecký a Jan Zábaná v podání Lukáše Hlavici čekat nemusíte zas tak dlouho, tu vám pošleme, protože jste ji právě vyhrála.
2: Děkuji.
1: No a krásné letní dny vám přejeme do Hradce Králové a nezavěšujte, paní Marcelo, beru si kontakt na vás. Mějte se, naslyšenou.
2: Ano, tak naschledanou.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích tam nečeká ve dveřích.

0: mi voní dým.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Bolek Polívka jako zpěvák, který se na sklonku kariéry rozhodne natočit muzikál o vlastním životě, jenže pak přijde nečekaný zlom. Právě takový je příběh nové hudební komedie Svět podle Adama, kterou filmaři natáčí v Brně. Tvůrci doufají, že muzikál bude mít příští rok premiéru na filmovém festivalu v Karlových Varech. No a v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové vám teď nabídneme takové postřehy z přípravy filmu.
1: Tak pozor, Bolek spí a akce.
2: Hlavnú postavu hrá Bolek Polívka, on je taký ako pesnička, taký folkaš, ktorý sa rozhodol na staré kolena, že spraví muzikál. A zobrali mu to v Slovenskom národnom divadle, nevyšlo to podľa jeho predstav, tak sa mu to nepáči, to spracovanie, že tam dostane infarkt a vlastne ten celý príbeh sa mu sníva.
3: Popisuje zápletku režisér Jonáš Karásek. Ve snu si pak Bolek Polívka v roli zpěváka Adama Zeminy přehraje muzikál podle vlastních představ.
4: V té Angony se mu zjevují věci, jak to vlastně všechno bylo, jak se to vlastně představilo. Jaký ten život byl tehdy, když si za jeho prarodičů. Vidí se vlastně jako on, když byl mladý, když byl zamilovaný a potom takový starík typu alfa stařec.
3: Scénáristu Maroše Hečka inspiroval skutečný příběh ze Slovenska.
5: Slovenská vláda dala licenciu na ťažbu v Kremnici na zlato a striebro. Ľudia sa postavili proti tomu, že teda spoločnosť chcela robiť povrchovú ťažbu, čo by znamenalo, že tam zostane po nich kráter a ten proces vyhrali. Je to o schopnosti aj starých ľudí sa vlastne postaviť niečomu, čo im nevyhovuje. Príbeh priateľstva, lásky, veľmi pekných vzťahov v nejakej malej dedinke, kde je nejaký múdry starý človek, ktorý celú tú dedinu vie držať pokope.
3: V muzikálu zazní 21 pôvodných písní, ktoré sú podľa herce Davida Hartla žánrovie pestré.
6: Od možno nejakých balád, cez rock and roll, blues, všetko je to také, mám pocit, že to má taký folkový alebo folklórny šat.
3: Kromě slovenských lokací natáčel štáb také v Brně a okolí, doplňuje producent Jan Hubáček.
7: Lokace přímo v centru Brna, jako je ulice Biskupská, třída kapitána Jaroše, nebo skvělé interiéry bývalé nemocnice Franska v Kašpitále. Kromě městských lokalit jsme hráli také přírodní scenérie. Zásadní lokalitou je jezírko, kde právě pramení ta kouzelná voda a tohle jsme našli ve vesnici Lažánky za Veverskou Vítičkou.
3: První diváci uvidí filmový muzikál Svět podle Adama příští rok v létě. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.

0: Radio Bazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: Dobré odpoledne vám všem, kteří posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, no a především vám, kteří máte v úmyslu v následujících minutách inzerovat v našem vysílání. Slyšeli jste telefonní číslo, na to můžete zavolat a svěřit nám svůj inzerát. Může to být nabídka a může to být i poptávka. Prosím vás všechny, v momentě, kdy vám zvednu telefon, vypněte rádio, abychom vás dobře slyšeli. A máme tady první nabídku, poptávku. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne. Já poptávám starší pískovcové nebo žulové koryto jako napáječku pro zvířata a mohlo by být, já nevím, délka do 2 metrů. A bylo by to na telefonním čísle 608 971 240. A děkuju.
1: Také hezký den, mějte se, fajn. Naslyšenou, tak první inzerát je poptávka. Paní by potřebovala pískovcové nebo žulové koryto, sloužila jako napaječky v chlévech pro zvířata, ideálně tak do 2 metrů délky, 608 971 240. Pokračujeme, další inzerát, dobré odpoledne, vítám vás, Radio Bazar.
3: Dobrý den, já bych měla tady inzerát. Prodáme zachovalé dřevěné kolečko z 50. let, třeba jako dekoraci na zahradu. Bylo by to za 1000 korun a holicko. A telefon by byl 731 589 248. Moc krát děkuju.
1: Rádo se stalo, pěkný den, naslyšenou. Dřevěné kolečko z 50. let, zachovalé, mohlo by vám posloužit třeba jako dekorace na zahradu. Bude za 1000 na holicku, nabídka od paní na čísle 731 589 248 a vás vítám, Radio Bazar, dobré odpoledne.
4: Dobrý den. Prosím, slyšíte mě?
1: Ano, slyším vás.
4: No, já bych nabídla retro prkno žehlicí s podstavcem a prostě a na žehličku takový, víte, co je tam také ta žehlička dá.
1: Odkládací plocha.
4: Ještě, prosím, a ještě Benjamin kitku vysokou, fikus Benjamin, víte,
1: ano,
4: jak vypadá?
1: Vím, má malinké listy.
4: No, to by asi 1,20 vysoká je. A bylo by to na číslo 702.
1: Ano.
4: 871 086. Děkuji.
1: Odkud voláte?
4: Ze Dvora Králové.
1: Také děkujeme, hezký den, naslyšenou.
4: Děkuji, naschle.
1: Tak, tady máme Králové Dvorsko, máme toho víc. Retro žehlící prkno i s odkládací plochou na žehličku nabízí paní. A pak ještě fikus Benjamin, asi 1,20 m vysoký. Pokojová květina 702 871 086. Dobré odpoledne, tady je Radio Bazar.
5: Dobrý den, spolek, tady Filip Javorník. Já jsem včera scháněl kačení čínský nebo pekinský, to je jedno. Kdyby se někdo ještě ozval jsem jen paní, což ne, ale prodal bych kamna.
1: Takže kačenky dál scháníte?
5: Dál scháním, protože jedna paní se mě ozvala a už se pak neozvala, že mi zavolá.
1: Ano, a prodáváte kamna?
5: Jo, a prodávám kamna typu jako Petrisou. Jo, ale je spíš na uhlí, ne na uhlí, na koks.
1: Ano. Tak, jaký kontakt na vás?
5: 737 834 a 944.
1: A říkal jste Javorník.
5: Javorník nebo Rudník, no.
1: Tak jo, mějte se krásně pod horami, naslyšenou. Tak, pán schání kačenky čínské nebo indické, jestli můžete, tak nabídněte, a prodává kamna něco jako Petry, ale topí se v nich koksem, 737 834 i 944. Radio Bazar pokračuje a vás vítám, dobrý den.
6: Dobrý den, já vás prosím, potřebovala bych prodat dámské elektrokolo. Je asi dva roky staré, ale málo používané a ze zdravotních důvodů. A je to Rychnovsko na číslo 733 183 393. Děkuji moc, nashledanou.
1: Nashledanou, pěkný den. Tak teď tady je Rychnovsko, paní z důvodu malého využití prodává dámské elektrokolo. Asi dva roky staré, málo jete, takže dá se říct jako nové. 733, 183, 393. Vítejte v Radiobazaru a můžete inzerovat.
7: Dobrý den, zdravím vás i podkukače. Měl bych prodání blok motorů na Zetor Super 50 na telefonu 776 112 500.
1: No, vy jste moc rychlý i na mě. Tak ještě jednou. 776 776 112 500.
7: A je to u Dvora Králové nad Labem.
1: U Dvora Králové nad Labem. Tak výborně, máme hezký den, naslyšenou.
7: Taky vám přeju pěkný den, děkuju.
1: Blok motoru na Zetor na Králové Dvorsko na čísle 776 112 500 nabízí pán. Dobré odpoledne, a co vy nám nabídnete?
8: Dobrý den, já bych chtěl nabídnout spalíkovačku do 8 cm. Dále bych chtěl nabídnout autonomní soupravu.
1: Jakou soupravu, prosím?
8: Autogenní
1: soupravu, ano. Můžete jít dál od toho rádia, prosím vás. Tak je to lepší, výborně. Autogenní soupravu, ano.
8: A dále bych měl nabídnutí chomouty dva.
1: Chomouty na koně.
8: Na koně a dále bych měl invalidní křeslo.
1: Invalidní křeslo.
8: Na kolečkách.
1: To není elektrické, ano?
8: Ne,
1: Prostě invalidní křesílko, takový ten vozíček. Tak a teď ještě číslo na vás.
8: Holicko, to 604, 82,
1: ano.
8: 73, 90. Děkuji, pěkný den.
1: Pěkný den i vám, a je to všechno pro dnešek. Takže špalíkovačku větve do 8 cm zvládne, autogenní soupravu, chomouty na koně, na ozdobu pan má 2 a invalidní křesílko 604, 82, 73, 90. No, trošku jsme to přetáhli, ale nevadí. Zítra odpoledne po 15:30 další vydání Radiobazaru.
0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Hostem třetího prázdninového Šarmu speciál tento týden bude výživová poradkyně Petra Henichová. Povídat si budeme o stravování v letním období, inzulinové rezistenci anebo o tom, co si dát na talíř, abychom hubli, ale nehladověli.
0: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

Michal Prokop a ještě taky Petr Kolář nebo Enya, to všechno do 16. hodiny, kdy vám Tomáš Mysliveček nabídne další zprávy. A pak to bude Humoriáda, jejímž hostem dnes bude herečka Carmen Majerová. Příjemnou zábavu po 16. hodině vám přeje Romana Joudalová a my se uslyšíme po 17., kdy pro vás zase chystáme zpravodajsko-publicistický souhrn Den v kraji.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Mezi Dolním Bousovem a Kopidlnem začalo testování vlakotramvaje. Kostel svatého Ducha v Dobrušce je možná starší, než se předpokládalo. Návštěvnost Pražského hradu stoupá a teploty v noci klesnou k 15 stupňům. U zpráv vás vítá a dobré odpoledne přeje Tomáš Mysliveček. Na trati z Dolního Bousova do Kopidlna začalo testování první české vlakotramvaje. Souprava by měla být schopná jezdit jak v centrech měst, tak po regionálních železnicích. Projekt spustila společnost AŽD. Ta musí zkušební provoz ukončit do konce roku 2027, říká její generální ředitel Zdeněk Krble.
3: Já bych samozřejmě byl hrozně rád, kdyby příští sezonu turistickou už tady mohla jezdit cestujícími, ale to záleží opravdu, jak ty testy budou fungovat. Zatím víme, že to dobře jezdí přes vyhybky, že to ovlivňuje dobře přejezdy, že ta infrastruktura funguje.
2: Do nákupu, oprav a vybavení vlakotramvaje investovala společnost AŽD zhruba 12 milionů korun. Archeologové pod podlahou kostela svatého Ducha v Dobrušce na Rychnovsku objevili vstupní šachtu, rozsáhlou pohřební komoru i pozůstatky starších stavebních fází. Do dosud nepřístupného podzemí nahlédli pomocí georadaru a speciální kamerové sondy, aniž by museli zasáhnout do stavby. Výsledky průzkumu včera poprvé představili veřejnosti.
4: Pohřební komora zřejmě patřila správci opočenského panství Andráši Nejmanovi z Riglica Lovensteinu, který si tu nechal zřídit rodovou hrobku. Kamera uvnitř odhalila velmi dobře dochovanou dřevěnou pohřební truhlu. Odborníci navíc rozpoznali několik stavebních fází a nevylučují, že dnešní renesanční kostel stojí na místě ještě staršího svatostánku. Z Dobrušky Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: Při výstupu na Mont Blanc zemřeli v noci na dnešek dva Češi. Informovali o tom francouzští četníci z Chamonix, podle kterých je třetí člen výpravy zraněný. Podle informací České asociace horských vůdců byl jednou z obětí horský vůdce. Další dva byli jeho klienti. Další podrobnosti zjišťujeme. Do areálu Pražského hradu loni přišlo 9 milionů lidí, o 700 tisíc víc než v roce 2024. Stoupá i počet návštěvníků, kteří si zakoupí lístek na některou z prohlídek. Zároveň se za poslední tři roky zvýšily investice do oprav a služeb pro návštěvníky. Přibyly bezplatné toalety, pítka, nově je přístupná také fíkovna a hartigovská zahrada. A dnes v areálu taky otevřel nový obchod nabízející suvenýry od českých výrobců a designérů. Pokračuje vedoucí kanceláře prezidenta republiky Milan Vašina.
5: Ty největší investice, kterými jsme tady dneska měli, tak byl ústav šlechtičen. Měníme zahradu na baště, změnili jsme jelením příkopu přístupy, udělali jsme nové věci, které jsou v chodkových sadech vlastně a tady budeme vlastně celé chodkové sady i měnit.
1: Počasí.
2: Dnes v noci čekáme oblačno až polojasno, ze začátku ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty klesnou k 15 a na horách k 11 stupňům. Zítra ráno a dopoledne může být místně až zataženo, přes den ale bude převládat oblačno až polojasno.

0: Na Trutnovsku do konce srpna pokračuje oprava silnice mezi obcemi Kuks a Stanovice. Objízdná trasa vede přes Žireč a Choustníkovo hradiště. Přejeme vám šťastnou cestu. Dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Humoriáda. Další hodina se zábavou, s ukázkami, s vašimi telefonáty a s hostem, který je ve studiu. Toho dobře znáte i z těch letních repríze Zlaté lásky. Jedna z průvodců, tedy Carmen Majerová, se mnou ve studiu. Carmen, zdravím, hezké odpoledne.
3: Krásné odpoledne.
2: Vy jste přišla i s Petrem, Petra máme ale za dveřmi.
3: Ano.
2: Ano. Kdy naposledy vás rozesmál?
3: Já myslím, že každou chvíli.
2: Máte doma veselo?
3: Ano, ráno máme hlavně veselo, protože probíráme, jak si stojíme, jak se zvedneme.
2: A jak ten den uběhne.
3: Kam půjdeme.
2: Tak jsem rád, že jsme se sešli tady v Humoriádě a pobavíme se v této hodině. Humoriáda.

0: Rozjedeme už na plno humoriádu dnes s Carmen Majerovou. Usmívá se i na Seznam ukázek. Doufám, že jsem se tak jako trefil třeba i se jmény, která by mohla něco říct. Jsem zvědav, jaké vyberete jako první, Carmen. Tak
1: no
0: co to bude?
1: Já vyberu s radostí Merinku Rosulkovou a Stelu Májovou.
0: Dobře, takže

0: scénka nazvaná Žádost o rozvod.
1: Tak vy, paní Moutelíková, žádáte o rozvod. To je ovšem velice vážná věc, že ano, chápete.
2: Chápu, děvenko, chápu.
1: To je veliký a, abych řekla tak, problematický životní krok. Jak dlouho jste byla vdána?
2: 38 let, děvenko,
1: 38 let a po tolika letech manželství. No to je, já chápu, že samozřejmě mohou nastat jisté komplikace, ale... Byl vás pan manžel?
2: Moutelík, ale kde pak, děvenko, kde pak? Tedy u nás v domě ten Janoušek, ten svou ženu bije heverem.
1: Prosím vás.
2: Kvůli tomu heveru si koupil auto, děvenko. Ano, ano, ano. Jemný mechanik. No,
1: chodí tedy pozdě domů.
2: Ale Moutelík, děvenko, ale nikdy. Kde pak, děvenko, tedy jsou takový, co chodí pozdě domů. Například ten Markaloup od nás, od naproti, ten chodí pozdě, ten chodí a obden se opije a potom vykřikuje na celý barák, ať žije náš pan ředitel. A když mu lidi domlouvají, tak říká, počkejte, to není ještě všecko, ať žije náš pan ředitel za 1200 měsíčně jako já.
1: Ale skutečně nevím, proč. Už vím. Hrdlí se o peníze.
2: Ale Moutelík se nehrdlí, děvenko. Ne. Kde pak, kde pak? Tedy Bušek, ten se hrdlí a dělá scény. Tuhle kvůli 3 korunám rozšlapal klobouk za 90, děvenko. No. A Fefajzl, děvenko, ten schválně platí vyšší příspěvky do ROH, aby nemusel dávat tolik domů. Tak, a Pěnkava, děvenko, Pěnkava, ten...
1: Ano, ano, paní Moutelíková, ale já tomu opravdu nerozumím. 38 let jste vdana. Váš manžel vás nebije.
2: Nebije.
1: Nehrdlí se.
2: Nehrdlí, kde pak?
1: Nepije.
2: Počkat, to já nevím.
1: Jak to, že to nevíte?
2: No, když on Moutelík, před 38 lety,
1: no,
2: odešel z domu a ještě se nevrátil.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak, Lenčka Rosouková.
4: Tak to jsem se potěšila.
0: Jo.
4: To jsem se tak potěšila. Merinka i Stelinka, obě kolegyně, na které hrozně ráda vzpomínám. Jestli pak víte, že Merinka byla velký dobrodruh. Ona kamarádila s Evou Svobodovou,
0: ano,
4: které jsme říkali vlk. Jo?
0: Proč?
4: Nevím, jednou Květa Fialová, nějak jsme seděli a Květa Fialová kouká na Evu Svobodovou a povídá, hele, Ty jsi vlastně takovej vlk. Ty vůbec jsi ženská. Tak a od té doby se jí říkalo vlk.
0: No. Ano.
4: A Merinka, oni hodně cestovali, už měli vysoký věk, tak oni byli třeba například na první svatbě Charlesa III.
0: Jeli.
4: V Anglii, když si bral Dianu, tedy prince Charles, ten vyrazili a to nebylo nic jednoduché,
0: no,
4: peníze, žádné, víza, tohle všechno, ono, to nebylo jen tak, jako dneska se seberem a jedem.
0: Mm-hmm.
4: No, takže my žasli, dámská šatna v napětí, když se vrátili, jak vám vyprávěli pochopitelně barvitě, že to všechno viděli zblízka.
0: Takže ty davy, které jsme viděli, tehdy vlastně jeden z největších televizních přenosů, z hlediska sledovanosti,
4: ano,
0: se mluví,
4: ano,
0: o miliardě a,
4: ano,
0: více,
4: ano,
0: tak tam někde byla,
4: ano,
0: i Marička.
4: Ano, tam byla Merinka Rosulková a vlk. Ty. Z městských divadel pražských.
0: Takže jste pak měli zprávy z první ruky, tak říkám, hlavně v té době teda, protože toho se tady,
4: no,
0: tolik neinformovalo. Ten bulvár tady nebyl, tam už, jo?
4: No,
0: že
4: jistě,
0: jo?
4: Ne, to pro nás, to byla prostě událost.
0: Mm-hmm. Tak takovýhle dobrodruh byla Merinka, tak, ano, v takovém věku. Dobře, no tak jsem rád, že jsme si je mohli vybrat. Třeba i posluchači vyberou ještě po druhé, protože ve hře je navíc po boku Josefa Bejvla, Zdeňka Najmana, povídání nebo scénka nazvaná Ochotníci. zůstaneme u divadla. A nebo já nabízím proti Václava Postráneckého a Miroslava Moravce s židovskými anekdotami. Ano. To je ta druhá varianta a posluchači teď rozhodnou na telefonu 731 800 900. Volat můžete už teď, stejně jako psát SMSky na textovkové číslo 90 01104. Humor mezera A, tedy pro Marie Rosulkovou, anebo humor mezera B pro ty židovské anekdoty, když to zjednoduším. A k tomu jedna písnička, ať na to máte čas. Marie Rotrová.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto.
2: Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
4: Humoriáda, připomínám dnes s Carmen Majerovou a taky s vámi. Jste ve spojení po telefonní lince 731 809 se studiem a vybíráte si z dvou ukázek jen jednu tedy. Tak Marie Rosulková s Josefem Bejblem se Zdeňkem Najmanem nebo Václav Postránecký a Miroslav Moravec a jejich židovské anekdoty. Komu byste dali bod vy? Dobrý den, přejeme.
5: Dobrý den, tady je Vladimír z Prahy 10, já bych nechal Ačko. A chtěl jsem se zeptat paní Majerové, jak se má Zuzanka?
6: A dobře, naše Zuzanka se chystá na cestu, zítra letí se svým tatínkem do Norska.
4: Užij si.
5: Tak jo. Jestli si mě pamatuje ještě, nevíte, ještě se s ní nemluvila.
6: To já nevím.
4: To musíte se zeptat Zuzanky.
6: Ano, zeptám se Zuzanky.
4: Dobře.
6: A pardon, vaše jméno?
5: No, řidič z vozovny Strašnice.
4: A řidič z vozovny Strašnice a Vladimír a příjmení?
6: Ano, to určitě bude.
5: Ne, to příjmení to jiný bezekré.
4: Dobře, takhle, dobře, vyřídíme.
6: Já to zjistím.
4: Děkujeme, mějte se pěkně, přesouváme se za dalším hlasujícím.
7: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a paní Carmen. A chtěla bych Ačko a musím jí poděkovat a panu Kostkovi za ten pořad, jak jste vy uváděl ty lásky.
4: Ano, děkuji. Jenom připomenu, že tyhle ty příběhy my teď ještě jednou přes léto, každý všední den po té 21. večer opakujeme. Pokud vám nějaký unikl, tak si můžete poslechnout a vlastně Petr Kostka a Carmen Majerov jsou s námi. Dobře, tak děkujeme.
6: My taky,
4: mějte se krásně.
6: Děkuji, je to milé, děkuji.
4: Kdo ještě přidá svůj hlas na konto nějaké ukázky?
8: Miroslav z Karvine, dobrý den, paní Majerová.
6: Dobrý den.
8: Dobrý den i vám, Patriku, a hlasuju pro židovský anekdoty.
4: Dobře, tak jo, děkuji moc, mějte se pěkně, ještě aktualizuji i naši SMS bránu a vidím, že tady hlasy i ty, které byly předtím rozhodly, že vítězí dobrý výběr Carmen Majerové, ještě jednou Marie Rosulková.
6: Ano.
4: Dáme si tedy právě i se Zdeňkem Najmanem a Josefem Bejvlem. Ochotníci.
9: Pojedeme, ten výstup si jmeme ještě jednou. František přichází zleva.
10: Jo.
9: A za to židli, jo.
10: Ty to myslíš takhle, jo.
9: Ta židle to je jako strom, jo. A jukne, a jukne.
10: Jako ze zastromu, jo.
9: Jo.
10: Juk.
9: Hurá! Františku, ty musíš jukat radostně.
10: Juk. To máme. Jukat radostně tady na Voráčkovou.
9: Samozřejmě. Stojí za stromem a radostně jukáš, no.
10: Juk! Ty mě podrž. Počkej, já tady mám nějaký řeči.
9: No.
10: Já spěchal jsem za tebou, Voráčku, totiž lásko má a svět byl hned hezčí. To mám říkat radostně Voráčkovi tady z tohle.
11: Ale samozřejmě, když jsem to přece říkal.
10: No tak no. Dobře. To svět neviděl, co se na mě žádá. Na pracu.
12: No, ten...
10: družstva. Spěchal jsem za tebou, Horáčko, a směl být dnes hned hezčí.
12: Já jsem tě čekala, čekala.
10: Hele, Horáčková, ty na mě nešišlej a čekej mě. Čekej mě, jak to máš napsaný s otevřenou náručí. Já tě prosím, učitelské, aby mě čekala Voráčková, jak to má napsaný.
9: Samozřejmě, soudružko Voráčková, ale my nemůžeme libovolně zacházet s autorským textem, jo?
10: Tak to no slyšíš. Dobře. Tak bych prosil, abys otevřela tu náruč.
12: No. No dobře, já jsem tě čekala, čekala s otevřenou náručí.
9: No, panouš.
10: Leze to zní jako sklupatý.
12: Dobar.
10: Ale když jsem viděl Voráčka, totiž Marie, když jsem viděl kouš rodného hnízda, zapomněl jsem na školu, na kamarádi.
9: Dy?
10: Co?
9: Dy?
10: Dy? Co ty?
9: Kamarádi!
10: Jo tak, kamarádi, no jo. A svět byl hned hezčí, pro mě si existovala jenom ty. Volí asi spisovat. Tak teď ty.
12: Můj milý Odone, víš, že i naši poznali, že přijedeš? A neřekla jsem jim ani slovo.
10: Teď ona nedá pokoj a budeš
12: jen šišlat. Jsem se těšila, těšila.
10: Těšila, těšila. Dej rozum, Marie, co to je možný? Podívej se, to bylo prvně, co jsi mě řekla, ani slovo. To já bych poznal, že se něco děje. Víš?
12: No ale učitelce, dobře, já to nemusím rád s tebou, víš? No. To se ví, aby se nám všichni smáli, ne?
9: Koukej, soudružko Voráčková, umění se nikdo smát nebude.
10: Teda učitelské umění ne, ale nám jo. Hele, učitelské, vem rozum do hrsti, ona má Voráčková dočista pravdu, koukni. Vypadám já na 18 a Marie tady na 16.
12: Mosko.
9: No, je to trošku.
12: To se ví, soudruhu režisére, najdi si proto nějaký mladý blázny. No. To je pro mladý.
10: To není pro nás. No.
9: To já taky vím, že vy dva se na to moc nehodíte. No. Ale co mám dělat, když vy dva jste nejmladší z celé vesnice?
4: Humoriáda. Ochotníci tedy. Carmen, ochotničila jste taky?
6: No vlastně ano, já jsem začínala jako malá nebo mladá dívčina. Ano, hrála jsem, byly to teda školní léta,
4: ano.
6: Ale vedl nás herec divadla v Trutnově, krajského oblastního divadla v Trutnově, pan Miroslav Grác, který si mě někde odchytil na ulici a říká, a děvenko, nechtěla bys hrát divadlo? A já, ano, ano.
4: Takže vy jste nalezený talent. Ano. To ne jako, že by se někdo
6: jsem hrál,
4: přihlásil.
6: A měli jsme tedy soubor a hráli jsme, jezdili jsme na zájezdy a na základě toho jsem pak vlastně dostala nabídku mezi profesionály, že jsem hrála Barunku v Babičce, v inscenaci Babička, která se hrála v létě v Ratibořicích. Takže a tam jsem vlastně tedy vstoupila mezi ty profíky.
4: Jo, jo, jo.
6: No a tam to zavonilo v tom divadle strašně moc. Nádherný, vzpomínám na to.
4: No a pak, když to skočím, přišla i ta městská divadla pražská. Ano. Tam jste se asi potkali i s Josefem Bejvlem.
6: Ano, ano, Pepička Bejvla byl, on byl rozmilej, no tak... Já si vzpomínám jedna historka. Po 68. se, myslím, rojili takový ty dívky, co se svlékali, že jo, nebo tak, jo, na ano. těch kabaretech a různě. Ano. A on jezdíval, měl své číslo a jezdíval na kabarety, já vím. Vzpomínám si, že jo, jednou chlapi v šatně říkali, hele, Pepo, ty včera byl, jo, a jaký to tam bylo? A on říkal, jo, představ si, tak. A než já jsem měl měl to svoje vystoupení, tak přišla dívka a měla jenom kalhotky a tady nahoře, a teď já to nemůžu, diváci mě nevidí, ale takhle v oblasti tedy dámských ňader kroužil rukama. No, takový, a teď oni, no co, třásně, ale ne, a teď, tak co tam měla? No takový puklice. Tak to mě, do dneška si to připomínáme.
4: Tak vážení, tohle je Humoriáda s Carmen Majerovou.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Krásně ten čas ubíhá, když se hezky vypráví a poslouchají příjemné ukázky. Tak dnes s Karmen Majerovou, co vybereme dalšího pro posluchače?
2: No tak já myslím, že by to mohla být Jiřinka Bogdalová a pan Karel Šíp. To bude kvalita.
1: Z pořadu Za oponou, tedy v režii Viktora Polesného, Vyprávění vtipů.
3: Já jsem se přišla jenom zeptat, jestli vám řekli, že jste tady v divadelním Jo, no to je ale dobře, protože jsem normálně nikdo nesmí, že jo, jenom herci a takový ty lidi okolo, jako je třeba inspicient nebo nápověda.
4: Co pak, Jiřínko, nějaký problém?
3: Ne, no žádné, já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli lidi vědí, že jsou v zákulisí.
4: A to oni samozřejmě vědí. No, to přeci víte, no nedělejte, že ne.
3: Ale ne, no, ale no já jsem...
4: No ne. Paní, vy jste snad říkala tady Jiřince, jako že nevíte, o co jde, nebo co? Paní, já na vás koukám od začátku, nechte... já si od začátku říkám, že s váma tady budou problémy. Vy jdete do první řady, možná to máte i zadarmo a děláte problémy. Rozumíte? No ne, to nejde. Helejte se, nemyslete si, já si to s ní vyřídím, Jiřinko. No. Nemyslete si, paní, to už dneska se dá udělat, že my třeba hlasováním vás můžeme vyloučit z tohohle divadla.
3: Ale to...
4: Jiřinka má tyhle ty pravomoce.
3: Ale ne.
4: Víte, jak my tady říkáme? Big Mother.
3: No tak to nechte toho. No to je... Ne, to... Ne, to... Já jsem vám jenom ještě chtěla říct, že takovouhle hromadnou exkurzi tady pořádáme poprvé, jo? A to víte, když je něco poprvé, no tak to... Ne, ale jinak v zákulisí, jo, to tady žije normálně. Tady se rozebírají rodinný vztahy a říkají nejnovější vtipy, že jo?
4: Jo!
3: A co?
4: To jste mě připomněla. Jeden jsem slyšel, dobrý. Nevím, jestli ho znáte, asi ne. Můžu? To takhle povídá manželka manželovi. Ty jsi prej vyprávěl v hospodě...
3: Takže alkoholik, jo?
4: Vy ho znáte?
3: Koho?
4: No ten vtip.
3: Ale vtip ne, ale pár alkoholiků znám a vím, co uměj, nepromiňte, no, prosím. Já jsem chtěla jenom toho chlapíka jako upřesnit.
4: Ano, ano,
3: prosím,
4: dobře.
3: No, to...
4: Můžu?
3: Jo.
4: Hele, to takhle povídá manželka tomu svýmu alkoholikovi,
3: tak
4: jo?
3: Přece.
4: Ale ne, to já jsem tam teďka dal jenom kvůli vám.
3: Jo.
4: Jinak to tam není důležitý, jestli je to alkoholik nebo ne. To v tom mým vtipu není podstatný, no rozumíte? Jo. To on, jako bych v té hospodě mohl klidně sedět tam u limonády.
3: Cokoliv. No tak dobře, pokračujte. Manželka řekla tomu svýmu. No.
4: Jo. Manželka povídá manželovi.
3: Tomu svýmu.
4: A komu jinému asi?
3: Jo, no.
4: Samozřejmě tomu svýmu, tam není žádný manžel jiný manželky.
3: Jo, no.
4: Tak to přeci nemusím říkat v tom vtipu.
3: No jo, no.
4: Vám se teda krásně vypráví vtipy.
3: Ne, ale já mám ráda vtipy, ale musím být přesný. Mě nebaví takový to potkali se dva, ten jeden povídá. Ne, já potřebuji vědět, kde se potkali. Jestli v tramvaji, nebo na letišti, nebo v ložnici. Je z ložnice, to znám jeden, to takhle manžel. Odešel do práce a manželka si přivedla domů milence. Za půl hodiny přišel domů i její malej syn a když viděl maminku v ložnici s cizím pánem, tak se rychle schoval do skříně. Najednou ta manželka slyší, že se vrací manžel, tak do stejné skříně strčila milence. Ve skříni bylo chvíli ticho a najednou ten kluk povídá, je tady tma, co? Je. Já tady mám s sebou baseballový míček, nechceš ho koupit? Nechci. No já jenom, že táta je... No tak dobře, kolik? $250. Tak jo, za chvíli kluk zase. Je tady tma, co? Já mám sebou ještě baseballovou rukavici. Kolik? $750. Tak jo, no za pár dní otec povídá synovi. Hele, vem baseballový míček, jo, a rukavici půjdem si zahrát. Kluk povídá, to nemůžeme, já jsem to prodal za $1000. No to je příšerný za $1000, kdy to nemá vůbec takovou cenu. Jak můžeš takhle okrádat kamarády? Půjdeš do kostela a vyspovídáš se. kluk přijde do zpovědnice, rozhlídne se a povídá, tady je tma, co? A farář na to, nezačínej zas.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Pořad za oponou a vyprávění vtipů, tedy Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem. Usmívá se i Carmen Majerová, vybrala si tuhle scénku. Tak na pana Šípa nebo na paní Bohdalovou se zavzpomínáme, připomeneme si.
2: Já pana Šípa osobně neznám. No a na Jiřinku ráda zavzpomínám, ale tak jako teďka no, jsme vlastně se viděli, měla svou oslavu. Mm-hmm. Byli jsme za ní v tobogánu, já jsem ji upekla sekanou, nesla jsem ji to v krásné míse a říkám, Jiřinko, prosím tě, tady je ta sekana, jo, já vím, ta je výborná, protože už se mi to jednou, jo, já vím, to je ten recept, ten, a ty jsi mi ho nadiktovala, všecko tohle věděla, já říkám, hele, tady nejde o tu sekanou, tady jde hlavně o tu mísu, jo, prosím tě, mám ji vrátit, jo, já říkám, ne, proboha, ne, to je právě ta vzácnost, to je právě to, aby jsi dávala pozor, aby si s tím někde nemajzla o podlahu, rozumíš?
1: Ano.
2: Jo, tak, ona je to vzácnost.
1: Takže původně dárek mísa a řekla jste si, nepřinesu ji
2: prázdnou. No máme prázdnou, to nemůžu.
1: Rovnou do toho něco udělám.
2: Ano, takže tam byla pěkná sekana.
1: Ježíš, já se začínám kát úplně. Aha. Já jsem kdysi taky dal Carmen mísu, ale prázdnou.
2: Ano.
1: A měl jsem tam něco.
2: Sekanou.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? S Jiřinou Bohdalovou a s Karlem Šípem? Vyprávění vtipů, anebo nabídnu, no musím taky něco silného, aby to byl aspoň zajímavý souboj. Tak zkusím děkovnou řeč od Luďka Soboty. Varianta B. Ačko Jiřina Bohdalová, Karel Šíp, Bčko Luděk Sobota, vyhlasujete na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou, kterou s heslem Humor mezera A či B, podle toho, co jste si vybrali z ukázek, posíláte na číslo 90 011 04. Tak do toho, je to na vás. Bylo let.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas. Rádio vašeho kraje.
3: Připomeňme si Karel Šíp, Jeřina Bohdalová nebo Luděk Sobota, ukázky, které jsou ve hře. Vy s námi jste ve spojení, telefonní číslo je 731 800 900. Tady Patrik Rozehnal a Carmen Majerová. Kdo je na telefonu?
4: Dobrý den, v telefonu pan Baranec.
3: A pro co hlasujete?
4: Já bych jsem chtěl hlasovat pro pana Sobotku, i když teda Jeřinka Bohdalová jako žena má přednost.
3: Ale Sobota to vyhrává.
4: Ale to bylo první, co mě napadlo, byl to Luděk Sobotka, proto mě vždycky rozesmíval a chtěl bych to věnovat své rodině.
3: Dobře, ukázku i poslech. Fajn, tak jo, dobrý den dalšímu.
5: Dobré odpoledne. Standa Zemík vás, Patrik do zdraví, její paní Carmen. Ano. Já bych chtěl Bohdalovou.
3: Píšeme jí bod i s Karlem Šípem tady. Ještě někdo, kdo se přidá?
6: Dobrý den. Zdravím vás i vašeho milého hosta, prosila bych Ačko a jenom bych chtěla říct paní Carmen, že je úžasná i v říšních lidech města Pražský.
7: Děkuji, děkuji, jste moc milá.
3: Děkujeme za to hlasování, děkujeme za pomoc všem, je rozhodnuto, ten druhý dnešní souboj vyhrává Karel Šíp a Jeřina Bohdalová, dál budeme pokračovat ve vyprávění vtipů.
8: Ten je docela dobrý, jo? No. Ale tenhle taky.
9: Jo.
8: To takhle povídá manželka v ložnici?
9: Da, já, da.
8: Tomu svýmu alkoholikovi.
9: No jo, protože v tomhle stavu už vidí, že s ním nic nebude, jo, tak si chce aspoň před spaním popovídat, no. Že jo? Ne?
8: Jo. Jo. A ta blondýnka mu povídá.
9: Jo, ona je to blondýna.
8: No tak to mě tak napadlo, že blondýna tak jako jiná by si snad notrika ani nevzala.
9: No jo, ale já vám teda nevím, co, teď se to rozmohlo proti těm blondýnám. Teda, mě to nevadí. Mně to nevadí, já jsem odjakživa tmavá. Já ani blond paruky nenosím. Ono to může prosáknout do hlavy. No, ne, ale přitom blondýnky dokážou měnit i pravidla silničního provozu.
8: Děte, to nevím.
9: No jistě, jeden můj známý mi říkal, že kvůli blondýnkám policajti vymysleli úplně novou dopravní značku.
8: A jakou?
9: Konec kruhového objezdu.
8: To takhle povídá manželka manželovi. Ty prý si v hospodě vykládá.
9: To už jste ale říkal. O té hospodě. Už na začátku.
8: No to jsem říkal.
9: Já si pamatuju.
8: Ale už je to dlouho. Já kvůli souvislosti, to si každý už nemusí ten začátek vtipu pamatovat.
9: Ale jo, pamatuju.
8: No tak jako by si to pamatuju. Ale paní si nepamatuje. No, tak jako kdybyste mě taky nepřerušovala, no, tak už jste se tady dávno všichni zasmáli. No, tak. Povídá takhle manželka manželovi. Ty prý si vykládal v hospodě, že jsi s mě bral pro peníze. Co je to za blbost, já jsem přeci žádný peníze neměla. A on říká, a co jsem měl teda říct?
9: Ty to měl říct, no pravdu.
8: Jakou pravdu?
9: No pravdu, proč jsi doopravdy vzal, že jo, tak dál.
8: Co dál?
9: No už dokončete ten vtip. To je...
8: To bylo celý.
9: To bylo celý?
8: To bylo celý. Jiřinko, až zase uslyším nějaký nový vtip, můžu ho tady vyprávět zase?
9: Ale můžete. A hlavně celý. Ne, já myslím, že už je čas uvést prvního hosta. A víte co? Uveďte ho vy.
8: Ano.
9: Jo, uvejte ho. Ale dávejte pozor, aby byl celý.
8: Přichází rock'n'roll band Marcela Woodmana.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tentokrát vynecháme, máme nachystanou jinou píseň, která udělá předěl dalšího hlasování, ale s tím Karlem Šípem. Osobně se neznáte, Carmen, ale v Všechno party nebo u něj v pořadu jste byla?
7: Ne, ne, nebyla.
3: Jak to, že vás tam nepozval ještě? To není možný.
7: No nevím, asi mě nezná.
3: Není možná. A Petr tam byl?
7: Ano.
3: Tak
7: ano.
3: Jak to, že ne vy?
7: No,
3: to
7: nevím,
3: to se musí napravit, to musíme Karlovi zavolat, kde se stala chyba.
7: Ne, to by se mu asi nelíbilo, to bychom mu vnucovali.
3: To ne, ale jenom ne. Tak jako vnukli myšlenku, že třeba. Nebo byste se tam necítila?
7: Ne, to ne, jo. Určitě. No tak on je milý, spontánní člověk.
3: Ano.
7: Aspoň já mám tu představu. Takže vlastně teď jsem ho potkala když v tomto Bogánu, když jsme byli za tou Jiřinkou, ale tak jenom dobrý den.
3: Ano.
7: Ano, takže, ale jak říkám osobně, ho neznám. Mhm.
3: Vyprávíte si doma někdy vtipy takhle jako... Si herci třeba v šatně vypráví, protože
7: no, určitě Petr vždycky
3: rodina.
7: Přijde s nějakým, protože přeborník ve Vinohradském divadle je pochopitelně bez pochyby Tomáš Tepfr, který prostě to sype. A Petr je rád vypráví, umí vyprávět, ano, ale já si žádný nepamatuji.
3: Takže jenom nasloucháte.
7: A já naslouchám.
3: Co si zase přines, co Tomáš
7: no,
3: vyprávěl?
7: No někdy jsem taky někdy možná nějaký, ale... Taky jsem možná nějaký vyprávěla.
3: Mm-hmm. No a veselé historky z rodinného života, když se také sejdete, ať už se Zuzankou Zelenkou, s Tereskou, no. Tak vyprávíte si takhle, co se jako stalo, takové, jako co se komu přehodilo, nebo připomínáte si
7: jo,
3: i to, co léta
7: no
3: všichni
7: to,
3: znají?
7: Jo, ježiš, ne, to se povídá, to se semele všechno možný, ale vždycky nejroztomilejší na tom je to, že když my s Petrem na něco vzpomínáme a teď si nemůžeme vzpomenout, kdy to bylo a kdy jsme to vlastně byli a který to bylo, tak já nevím, právě se třeba zeptáme Zuzky, protože je nejstarší a říkám, Zuzi, a jak to teda tenkrát bylo? A ty jsi tam, a já nevím, a to já už si nepamatuju, no, tak to je to...
3: Paměť je to hrozná všech, dobrá. Vážení, musíme to uzavřít a protože nechceme vybírat za vás, ale vám dát tu možnost vybírat si mezi ukázkami, tak do hry vracím ta svá Bčka a jedno bude Ačkem a teď Bčkem v tém posledním souboji. Takže Václav Postránický a Miroslav Moravec, ať to nepletu, Ačko, Bčko, Luděk Sobota, tedy buď Žirovské anekdoty, anebo Děkovná řeč, proti sobě a telefonní číslo stále stejné 731 800 900 pro vaše hlasování. Když se nedovoláte, využijte SMS brány s číslem 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, jenom vy rozhodnete, čím uzavřeme dnešní vysílání. Petr Spálený už je připraven v našem pořadu s názvem Humoria.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Ještě nějaký ten hlas může přibít na konto buď Václava Postráňského s Miroslavem Moravcem, nebo můžete hlasovat pro Luďka Sobotu. S Karmen Majerovou se ptáme, kdo volá. Dobrý den.
2: Ano, dobrý den. Zdravím paní Carmen.
3: Dobrý den.
2: A pana redaktora.
1: Děkuju.
2: A je to moc těžké, já nevím. To je tak, tak těžký.
1: Tak si hoďte koronou.
2: Tak třeba Ačko.
1: Tak
2: ano,
1: třeba
2: a
1: Ačko.
2: Děkuju.
1: My taky za zavolání a za tu těžkou volbu. Kdo se dovolá? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady. Zdravím vás.
1: My taky.
4: Opa.
3: Ano.
4: Hlavně Carmen, protože jsem si dneska pouštěl Chalupáře. A ten díl, jak ona tam věští, moc po hostele, spíš hotel,
1: ano.
4: Pneumatika, prvý.
1: Ano, ne kolo, spíš pneumatika. Ano.
3: Pneumatika,
1: tak,
3: ano, děkuji.
1: Co to bude?
4: Bude to Miroslav Moravec.
1: Je to tak, můžu to už prozradit, součet hlasů tomu hodně, hodně napovídá, takže nějaké ty anekdoty na závěr.
5: Mám pro vás skvělou partii, mladý muži spouští jiný šatchen z tabidla své výmluvnosti. Mladá, bohatá, vzdělaná, že by neměla žádnou chybičku, diví se nápadník, jenom docela maličkou, koktá. Pořád? A kde pak? Jenom když mluví.
6: Domluvá šatchen starému mládenci, aby se oženil. Ani nápad, brání se muž. Žiju se dvěma sestrami a ty se starají o všechno, co potřebují. No, to je hezká věc. Nedá se odbít dohazovač, ale ani dvě sestry vám jaksi nemohou poskytnout to, co jedna vlastní žena. Jak to, že ne? Kdo říká, že ty sestry jsou moje?

0: Tak vy chcete vízum do Brazílie, pane Seidler, povídá úředník na konzulátě. A máte nějaký opravdu závažný důvod?
1: No jak pak by ne? Mám se příští měsíc ženit.
0: V Brazílii?
1: Ne, v Čáslavi.
0: Friedenfeldovi provdali dceru. Po svatbě si povzdechne matka. Jsem ráda, že už to máme za sebou. Jenom si pořád říkám, jestli se naše Rivke opravdu dobře vybrala. Jestli bude se svým mužem šťastná.
1: Vazajst šťastná, míní otec. Jsem já šťastný? Jsi ty šťastná? Tak jako my bude šťastná taky.
0: Slyšel jsem, že ses oženil.
1: Slyšel jsi správně.
0: Jsi spokojen?
1: No jistě. Už mě nebavilo potloukat se pořád po hospodách.
0: A teď?
1: No teď už mě to zase baví.
0: Krejčí šmauc hučí do svého kolegy, který se právě oženil. Nic mi potom není, ale proč jsi zvral takovou šeredu? Mně to nevadí, protože je krásná uvnitř. No, tak bych si ji nechal alespoň obrátit.
1: Obchodník Grinfeld se prochází po náměstí svatého Marka v Benátkách a potká na šince. Jomtov, pane Grinfeld, co vy tady, ptá se krajan. Jomtov, jsem tu na svatební cestě. Tak mazltov, a kde máte paní? No kde by byla? Někdo musel zůstat v krámě a ona je víc klidem.
2: Humoriáda.
3: Děkujeme za pomoc, děkujeme za poslech. Carmen Majerové za to, že dorazila do studia a mohli jsme si popovídat, bylo to fajn.
4: Ano, děkuji Patriku za pozvání, moc ráda jsem přišla, bylo mi ctí.
3: Ano, a uvidíme a uslyšíme se s posluchači zase na přelomu prázdnin, jestli se nepletu. Těším se na to.
4: V září.
3: V září, je to tak. Mějte se krásně, ať se vám daří a poslouchejte další naše pořady. A Zlatou lásku můžete každý všední den po 9. večer. Carmen, naslyšenou.
4: Naschledanou, krásné dny.

0: Radio Servis.
1: To plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Agentura pro rozvoj Broumovska může znovu provázet turisty klášterem v Broumově. Poslanec Turek by v případě stíhání kvůli nehody nevyužil imunitu. Na Mont Blancu zemřeli dva Češi a teploty v noci klesnou k 15 stupňům. Zprávy s Tomášem Myslevečkem. Pěkné odpoledne. Barokním klášterem v Broumově na Náchodsku budou nově provázet dvě skupiny průvodců. Jedni zastupují vlastníka nemovitosti, tedy benediktýny, druzí agenturu pro rozvoj Broumovska, která má podstatnou část kláštera v pronájmu. Jde o výsledek několika měsíčního sporu obou stran, který řeší i soud.
5: Benediktýni jako vlastník kláštera nedávno agentuře pro rozvoj Broumovska vypověděli smlouvu na provázení turistů po barokní památce. Agentura se bránila soudně. Nejprve neuspěla a prohlídky tak převzali benediktýni. Turistům nabídli trochu jinou trasu. Nově ale soud agentuře vyhověl předběžným opatřením a tam může provázet znovu. Benediktýni se ale svých prohlídek už vzdát nechtějí. Návštěvník si tak nově bude mít možnost mezi nimi vybrat. Z Broumova Václav Plecha. Český rozhlas.
4: Radnice ve Svobodě nad Úpou na Trutnovsku nainstalovala kvůli lepší dostupnosti služeb a usnadnění třídění bioodpadu další tři velkoobjemové kontejnery na bioodpad. Aktuálně jsou v obci k dispozici na čtyřech místech. Zároveň se mění den svozů biovaku od jednotlivých nemovitostí.
6: Nyní je každé pondělí. Pro zajištění hladkého průběhu a plánování trasy řidiče je nutná spolupráce obyvatel. Ti musí nejpozději do pondělní 9. hodiny ranní dát formou textové zprávy vědět, kde biovak nechali. Je potřeba napsat přesnou adresu a počet pytlů, které tam jsou. Ze Svobody nad Úpou Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
4: Poslanec motoristů Filip Turek by nevyužil imunitu v případě trestního stíhání kvůli pondělní autonehodě, napsal to deníku Blesk. K nehodě se dál vyjadřovat nechce s ohledem na vyšetřování. Turkovo auto se v pondělí v centru Prahy střetlo s nemocničním vozem, které převáželo krev. Včera Turek řekl, že do rozhodnutí policie nebude dočasně působit jako vládní zmocněnec pro klima. Pokud ho policie označí za viníka, na post rezignuje. Při výstupu na francouzskou část hory Mont Blanc zemřeli v noci na dnešek dva Češi, informuje o tom Česká asociace horských vůdců. Podle ní skupinu tvořenou horským vůdcem a dvěma klienty zasáhlo padající kamení. Jeden z klientů utrpěl zranění. Lékaři ho po ošetření propustili z nemocnice. Neštěstí se stalo na místě, kde je pád kamenů poměrně častý. Případ vyšetřují francouzské úřady.
7: Sport.
4: Poločasová přestávka nedělního finále mistrovství světa ve fotbale bude delší než obvykle. Místo 15 minut bude zhruba dvakrát delší kvůli hudební vložce po vzoru finále ligy amerického fotbalu NFL Super Bowlu. Vystoupit by na stadionu v New Jersey měli například popové hvězdy jako Madonna a Shakira nebo třeba Justin Bieber a britská skupina Coldplay.
7: Počasí.
4: V noci čekáme oblačno až polojasno, ze začátku ojediněle přehánky nebo bouřky, později přibývání oblačnosti. Teploty klesnou k 15 a na horách k 11 stupňům. K ránu lokálně mlhy, ráno a dopoledne může být místy až zataženo, jinak bude ve čtvrtek převládat oblačno až polojasno. Odpoledne ojediněle a na horách místy přehánky, ojediněle bouřky a večer ubývání srážek. Teplotní maxima 26 až 29 stupňů, na horách 19 až 22 a biozátěž bude na dvojce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vaše.

0: a publicistiky z Královéhradeckého kraje. Tender na stavbu nového náměstí v areálu Gajerových a Vrbenského kasáren v Hradci Králové vyhrála i po novém hodnocení dražší nabídka. Nové vyhodnocení zakázky měli schválit zastupitelé, projednání bodu ale nakonec odložili na srpen a uslyšíte podrobnosti. Zeptáme se na počasí Imricha Drapáka. Nejdelší bobová dráha, největší plenérový dětský park v Krkonoších a rodinné trail centrum obsluhované vlekem. Do areálu Mladé Buky nás pozve provozní ředitel Jan Kaňka. Radka Janzová z Centra rozvoje Česká Skalice představí kulturní letní program v Babičině údolí. A to je všechno, co vám nabídneme v této hodině. Před 18. se ještě také podíváme na to, čemu se naši zpravodajci budou věnovat zítra.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: Příjemný poslech přeje Romana Joudalová.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Přehled dnešních zpráv připravil Tomáš Mysliveček.
2: Na trati z Dolního Bouska

0: Kosova do Kopidelna začalo testování první české vlakotramvaje. Souprava by měla být schopná jezdit jak v centrech měst, tak po regionálních železnicích. Projekt spustila společnost AŽD a podrobnosti uslyšíte v této hodině. Hradec Králové chystá soutěž na projektanta rekonstrukce památkově chráněného Gočárova schodiště, které je v havarijním stavu. Odhadovaná cena projektové dokumentace je 3,5 milionu korun bez DPH. Dnes to oznámil náměstek primátorky pro investice Lukáš Řádek z TOP 09. Celkové náklady na opravu schodiště z roku 1911 radnice odhaduje na 25 milionů. Ve Vrchlabí na Trutnovsku začala oprava budovy mateřské školy v místní části Podhůří. Práce skončí ještě během letních prázdnin. Radnice za ně zaplatí necelé 4 miliony. Zmiňované zařízení je uzavřené. Dětem jsou ale k dispozici jiné městské školky, říká nezávislý starosta Michal Vávra.
1: Některé mají volno, to je vlastně 5 týdnů, a jiné zase jsou v provozu v tu dobu, aby ty děti mohly, když by ty rodiče neměli jinou možnost, tak aby je dali vlastně po tu dobu do jiné školky.
0: Deštné v Orlických horách na Rychnovsku nahradí dřevěné vstupní brány na hřbitov kovovými. Důvodem je špatný technický stav původních bran. Za výrobu a osazení zaplatí obec zhruba 115 tisíc korun. Necelých 80 tisíc pokryje dotace ministerstva zemědělství. Brány dělníci vymění do konce července. V dolní stanici kabinkové lanovky na Sněžku v Peci pod Sněžkou vzniká expozice věnovaná nejvyšší české hoře. Novinkou v objektu jsou i zmodernizované toalety. Letošní úpravy vnitřku budovy vyjdou asi na 10 milionů korun. V zahradách benediktinského kláštera v Broumově na Náchodsku pokračuje 21. ročník divadelního festivalu Malé letní divadlení. Dnes večer nabízí komedii Vraždy, vraždy, vraždičky.
2: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové. Hradec Králové odkládá schválení výsledku tendru na stavbu nového náměstí v areálu Gajerových a Vrbenského kasáren. Zastupitelé měli nové vyhodnocení zakázky za víc než 130 milionů korun schvalovat na mimořádném jednání. Bod ale nakonec z programu stáhli. Téma dlouhodobě sleduje reportérka Adéla Kavříková. Proč se o zakázce nehlasovalo a kdy se k ní zastupitelé chtějí vrátit?
1: Náměstek primátorky Lukáš Řádek z TOP 09 tenhle konkrétní bod z programu jednání stáhl, aby zastupitelé měli dostatek času na prostudování všech podkladů, které se doplňovaly v posledních dnech. Hlasovat se tak bude až na řádném jednání zastupitelů 25. srpna. Samotné vedení města zároveň odmítá, že by bylo řešením zakázku úplně zrušit a soutěžit ji znovu. A podle Řádka k tomu není důvod.
2: Město zakázku svévolně zrušit nemůže a za druhé nevím, kde bere někdo pravděpodobnost nějaké jistoty, že pokud by se hypoteticky ten důvod pro zrušení zakázky našel, jakože neexistuje a následně se to vypsalo znovu, že to bude rychlejší se tak realizaci. Dává mi smysl dokončit aktuální veřejnou zakázku a dobrat se co nejrychleji k realizaci.
1: Na stavbu totiž podle Řádka navazují další projekty a na zahájení prací naléhá i Královéhradecký kraj a samotné Muzeum východních Čech, které v areálu sídlí.
0: Hodnotící komise i na podruhé vybrala jako vítěze dražší nabídku firm Gardenline a Buck. Tak jak na to reaguje konkurenční sdružení Stako a Smola, které nabídlo o 640 milionů méně?
1: Ten výsledek je překvapil. Původní výběr sice v červnu zrušil antimonopolní úřad. Nová komise ale po přepočítání bodů dospěla ke stejnému pořadí. Právní zástupce sdružení Adam Kulda pro Český rozhlas potvrdil, že výsledek považují za nestandardní.
3: Nemůžeme nic víc, než vyjádřit podivení nad novým rozhodnutím hodnotící komise. Z návrhu usnesení zastupitelstva vyplývá, že nám byly uděleny pouze dva body za dvě reference. V případě, že by však všechny tři reference byly uznány dle výkladu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, v zakázce bychom zvítězili.
1: Sdružení teď vyčká na doručení oficiálního rozhodnutí a nevylučuje, že proti hodnocení opět podá námitku, případně se znovu obrátí na antimonopolní úřad.
0: Adélo, jak moc teď případné další průtahy v tendru ohrožují čerpání 32 milionové evropské dotace?
1: Radnice má podle Řádka poměrně velkou časovou rezervu. Podle dotačních pravidel musí projekt administrativně uzavřít do konce roku 2029. Samotná stavba by pak měla být hotová ještě o rok dříve. Ale platí, že jakékoliv další průtahy zahájení prací, které měly začít už na počátku letošního roku, dál oddalují.
0: Říká reportérka Adéla Kavříková.
4: Český rozhlas Hradec Králové, Den v kraji.

0: počasí.
1: Službu v Hradeckém hydrometeorologickém ústavu má dnes Imrich Drapák. Dobré odpoledne.
2: Pěkně přeji.
1: Pane Drapáku, včera se nám to pěkně vybouřilo, dneska je krásný den, obloha jako vymetená. Co bude dál, jak nám to vydrží dlouho tohle pěkné letní příjemné počasí, fajn teploty, všechno funguje?
2: Teploty dneska se povede do těch 27 stupňů docela, takže myslím příjemný, nějaký polojasno, oblačno, teďka dokonce oblačnost i upívá na jasno. V noci musíme předpokládat nějaký polojasno, nebo nějaký oblačno by se mohlo vyskytnout. Víme, že by se ještě mohla nějaká přehánka někde v okolí kopců vyskytnout, ale nebude to nic významného. 18 až 15 minimální teploty a vítr slabý nebo severovýchodní do 4 metrů za sekundu. Zítra polojasno, oblačno, ráno ale může být až zataženo, protože ráno by mohla od jeho západu přibývat oblačnost a v těch východních nebo jeho východních partích Kalvaradeckého kraje by se dopoledne i mohla objevit nějaký slabonký deštík, který by ale rychle odcházel a potom během dne spíše jenom výjimečně nějaké přehánky spíše na horách a teplotně opět příjemný 26 až 29 stupňů.
1: A zlomí se to koncem týdne, jak to tak bývá na víkend?
2: Vypadá to, že v pátek odpoledne by nás přecházel frontální systém, který by nám už teda přinesl více oblačnosti i srážek. Na tom by se mohly i vyskytat i nějaké bouřky a na víkend potom by nám to přineslo i ochlazení.
1: Říká Imrich Drapák, děkujeme vám za předpověď a příjemný zbytek služby. Naslyšenou.
2: Děkuju vám taky, hezký den, naslyšenou.

0: zasažen.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a hostem ve studiu je dnes Radka Jancová z Centra rozvoje Česká Skalice. Vítám vás, dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: A vy jste nás přišla pozvat na kulturní letní program do Babičina údolí, protože od jara jste novými provozovateli občerstvení na dvoře slavného Rudrova mlýna. Je to nová aktivita Českoskalického centra rozvoje, tak proč a jak jste se k tomu dostali a jaké máte plány?
1: No, ona to byla víceméně náhoda. My jsme se totiž účastnili výběrového řízení na provoz Ratibořického kuželníku, kde vlastně už přes 10 let provozujeme pod naší hlavičkou sezónní informační bod Ratibořice pro turisty. A v době, kdy jsme čekali na výsledek, tak se najednou objevilo ještě výběrové řízení na mlýn. A protože jsme nevěděli, jak dopadneme a zároveň jsme Babičinu údolí nechtěli opustit, tak jsme říkali, tak zkusíme i ten mlýn. Ale neměli jsme úplně velké zkušenosti s gastroprovozem, takže jsme oslovili Zdeňka Hovátka z farmy Dubno u České Skalice, se kterým dlouhodobě rádi spolupracujeme i na jiných akcích, jako jsou ovčácké slavnosti a dožínky. A ptali jsme se, jestli by do toho s námi nešel. A on do toho šel.
0: No, protože takže on je pro všechno, pro každou špatnost, jak
1: přesně tak.
0: Takže to dopadlo tak,
1: takže
0: že
1: to dopadlo a pak už to byl kvapík. My jsme vlastně 13. března jsme podávali nabídku, 24. března jsme se dozvěděli, že jsme vyhráli.
0: Letos.
1: Ano, letos. 1. dubna jsme dostali klíče na apríla a 2. dubna jsme otevírali, protože už byly velikonoční prázdniny.
0: No a podařilo se vám sestavit na léto také bohatý kulturní program, protože na to jsou návštěvníci Babičina údolí zvyklí na Rudrově mlýně. A jestli jste to dělali takhle narychlo, tak klobouk dolů, teda když se tady na to dívám, tak na co všechno nás pozvete?
1: Děkuju, je to tak. My jsme vlastně se rozhodli, že budeme pokračovat v té kultuře, na kterou jsou návštěvníci zvyklí, jak jste teď zmínila. A ač se mi to zdálo ze začátku nemožný, tak se nám povedlo oslovit a nalákat tolik hudebníků, že vlastně hrajeme každý týden a někdy i dvakrát. Takže pravidelně hrajeme vždycky v neděli odpoledne, většinou od 14 hodin. Tenhle týden můžeme pozvat třeba na písničkářku Sašu Niklíčkovou s kapelou Mňau Mňau Band. A příští týden se těšíme na písničky Karla Kryla v podání pana Roberta Štěpána. A pokud bych mohla pozvat, tak z těch větších koncertů bych ráda zmínila třeba revival Brontosaurů, což je vlastně ale jediná oficiální revivalová kapela, která je uznávaná i samotnými bratry Nedvědovými. Ta bude 21. srpna na výročí okupace. A nebo protože jsme v Hradci, tak můžu zmínit ještě třeba hradeckou formaci Trio s písničkami Čechomoru a s irskou hudbou, to je 8.8., tak to se dobře pamatuje.
2: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: Letní informační servis.
1: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a pozveme vás teď do areálu Mladé Buky. Tam najdete nejdelší bobovku, největší plenérový dětský park v Krkonoších, rodinné trail, centrum obsluhované vlekem a na telefonu je provozní ředitel areálu Jan Kaňka. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne vám i posluchačům.
1: Pane řediteli, vám se podařilo v areálu v Mladých Bukách vytvořit k tomu zimnímu středisku plnohodnotné letní pro celou rodinu.
2: Je to tak, od lyžařského střediska jsme se postupně přesunuli do celoročního provozu, přičemž bobovka, která je jedna z nejdelších v Krkonoších, nebo ne nejdelších v Krkonoších, tak jezdí v podstatě denně od 10 do 6. Tady bych rád posluchače pozval na krásné výhledy na Sněžku, Černou horu a hřeben Rýchor. Nezapomenutelné, krásné, stojí to k zahlédnutí nebo k zažití. Dále pak provozujeme Bike Buky, což je rodinné trail centrum v Krkonoší. Máme tři tratě, ten nejdelší přes 2,5 km dlouhému modrému trailu vás vyveze vlek, což je pro děti velice příjemné, přívětivé.
1: Jak velké děti to zvládnou?
2: Jezdí nám tam i tříleťáci.
1: Jak to děláte?
2: Jak to děláme? No. Máme obsluhu, která je velice, friendly a snažíme se vyjít každému tomu klientovi zvlášť vstříc, to znamená vlek zpomalíme, nasadíme ho na vlek za představec, nahoře mu zase kolega ho vysadí z vleku, do rodiče se nemusí vůbec ničeho bát a pokud by to ten špunt nezvládal, máme táhlo, což je gumové lano, na které se zapřáhne za rodiče a ten rodič táhne své dítko nahoru.
1: No to je taky asi rarita, to nikde jinde není.
2: Nevíme o tom, že by to někdo jiný používal.
1: Super. No a tam jsem se dívala na váš web, že kdo nemá kolo a chtěl by zkusit traily u vás, že i to je řešení, protože máte půjčovnu.
2: Ano, máme půjčovnu, půjčujeme celoodpružená kola Trek Apel, ke každému kolu je zdarma helma, protože máme na bezpečnost a chrániče, pokud by klienti chtěli, můžou si kolo půjčit na den, půl den, dopoledne, odpoledne, dle uvážení, dle potřeby.
1: No a plenérový dětský park, představit si to můžeme jako takové velké dětské hřiště?
2: Přesně tak, je to velikánské obrovské hřiště, kde najdete vodní potůčky s překážkami, s hrázemi, máme i tam velké pískoviště se staveništěm, teď tam máme i nově provazové, nebo nízké lanové překážky, nebo provazové mostky, 3D bludiště, bazén 40 cm hluboký, takže se rodiče nemusí bát, že by se dítko utopilo. A nafukovací trampolíny.
1: No, to je tolik sportovních aktivit, to je program minimálně na jeden den pro celou rodinu, ale teda vyhládne u toho.
2: No, vyhládne. Domácí kvasové langoše, hamburgery, nebo burgery, kde si děláme vlastní maso, toasty, máme teď čerstvě wafle, takže rád bych všechny pozval i do Tastebooky, což je naše občerstvení. Dva stánky jsou v hříčkách, jeden je u bobovky, takže nikdo nepřijde zkrátka.
1: Parkování v pohodě?
2: Zadarmo, pro všechny, bez rozdílu
1: místa
2: věku,
1: dost.
2: Velikosti auta. Přesně tak.
1: Tak děkujeme za pozvání. Ještě snad závěrem, každý den je v areálu Mladé Buky otevřeno?
2: Ano, máme otevřeno každý den během letních prázdnin. Paušálně od 9 do 6, bobovka je o hodinu posunutá od 10 do 7 do večera.
1: Říká provozní ředitel areálu Mladé Buky Jan Kaňka. Děkujeme za pozvání. Ať se vám daří celé léto naplňovat všechny potřeby vašich návštěvníků. Hezký den.
2: Děkujeme, hezký den vám. Letní informační servis.

Chcete se zadarmo proletět v horkovzdušném balónu? Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zaslechnete signál Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové, volejte studio 726 46 46 46. První volající se může těšit na radiokarty, knížky, vstupenky a další pěkné ceny. Na jednoho z vás čeká navíc let balónem pro dva v rámci akce Balónové nebe. Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové až do konce července.

0: Na trati z Dolního Bousova do Kopydlna jezdí první česká vlakotramvaj. Soupravu testuje společnost AŽD a v budoucnu by mohla zefektivnit regionální železniční dopravu. Ve vlakotramvaji se projel i reportér Josef Beneda, kterého teď zdravím. Dobré odpoledne.
1: Hezký den. Vlakotramvaj nás vyzvedla ve stanici Dětenice a projeli jsme se krátkou trasu do nedaleké Libáně. Přestože jsme jeli po regionální železniční trati, souprava na první pohled rozhodně připomíná spíš tramvaj. Vůz dostal jméno Lenka, což je zkratka pro lehké elektrické nabíjecí kolejové vozidlo společnosti AŽD. Původně se skutečně jednalo o tramvaj typu KT8D5, která v minulosti jezdila v Brně. V prostředku soupravy ale technici instalovali bateriový zdroj, který má kapacitu 192 kWh. Zároveň má vozidlo upravený podvozek tak, aby splňovalo všechny podmínky pro železniční provoz.
0: Má vlakotramvaj oproti klasickému regionálnímu vlaku nějaké výhody?
1: Ano, provoz vlakotramvaje je především mnohem méně nákladný než provoz klasických regionálních vlaků. Je výrazně lehčí a navíc jezdí na elektrický pohon. Vozidlo navíc dokáže zajíždět do vzdálenějších menších obcí a přivést cestující přímo do center větších měst. Ještě doplním, že vlakotramvaj by na jedno nabití měla ujet asi 80 km a to s maximální rychlostí až 60 km za hodinu. Do nákupu, oprav a vybavení vlakotramvaje investovala společnost AŽD zhruba 12 milionů korun.
0: A kdyby mohly vlakotramvaje v Česku začít vozit první cestující?
1: Vedení společnosti AŽD odhaduje, že do 2 let už by mohly začít jezdit první vlakotramvaje s cestujícími. V současnosti musí technici splnit sérii testů a zkoušek, které jim předepsala drážní inspekce. Ty budou provádět právě tady na testovací trati mezi Kopydlnem a Dolním Bousovem. Cílem je ověřit vlastnosti upraveného vozidla při jízdě po železniční infrastruktuře. Zkušební provoz musí dokončit nejpozději do konce roku 2027 a společnost AŽD poté plánuje požádat o schválení provozu vlakotramvají s cestujícími. V Česku totiž proto zatím nejsou zákony. Pokud se ale potvrdí, že by se vlakotramvaje daly využít, ministerstvo dopravy počítá s tím, že by mohlo legislativu upravit.
0: Na trati z Dolního Bousova do Kopydlna jezdí tedy první česká vlakotramvaj a je u toho reportér Josef Beneda. Děkujeme za informace. Hezký den.
1: Také děkuji. Naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Kapela Kryštof, Český rozhlas Hradec Králové. Teď po 17. hodině jsme vám nabídli aktuální ději v kraji. Dění v kraji ve středu 15. července a teď si ještě podíváme, co se chystá na zítra, tedy čtvrtek 16. Některé cíle pro prázdninové výlety jsou tak atraktivní a známé, že k ním míří víc turistů, než může být někomu milé. A pro ty, kteří mají raději klid, máme tipy na místa v našem kraji, která alespoň zatím přelidněná nejsou, tak vám je zítra představíme. Na hrádku u Nechanic na Královéhradecku pokračuje obnova hospodářského dvora za víc než 130 milionů korun. Dělníci stihli od zahájení prací dokončit statické zajištění severovýchodního rohu hospodářské budovy, zítra se víc dozvíte. Město Jaroměř na Náchodsku pokračuje v opravách pevnosti Josefov. Dělníky čeká úprava komínu a střech a bude potřeba asi 200 milionů korun. V Broumově na Náchodsku pokračuje 21. ročník festivalu Malé letní divadlení. Letos poprvé v klášterní zahradě, kam se program přesunul z klášterního nádvoří. Návštěvníkům festival do soboty nabídne ještě 3 představení. A jaká, to už zítra poví reportérka Jana Házová.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: A Romana Judalová vám přeje krásný středeční večer s Českým rozhlasem Hradec Králové a po 18. hodině hodně štěstí v kvízovce, kterou pro vás připravil a už se těší Karel Sladký. Mějte se.

0: Radioservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Hodin. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Sněmovna schválila znovu zavedení EET. Uzavírka silnice z Ružníku do Hertvíkovic pokračuje. Geotechnický průzkum v trase nové silnice z Turnova na Jičín je skoro hotový. A zítra bude převážně oblačno až polojasno. Pěkný podvečer u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Podnikatelé nejspíš od příštího roku opět budou muset povinně evidovat své tržby. Znovu zavedení EET dnes ve finálním třetím čtení schválili poslanci. Podle vlády přinese evidence do státního rozpočtu zhruba 14 miliard korun. Opozice to rozporuje.
4: Obnovené EET už například nebude nutné tisknout papírové účtenky, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
5: EET má narovnat podnikatelské prostředí, má i určitý přínos do státního rozpočtu, bude tam minimum údajů, které musí uvádět. Velice jsme překopali sankční systém.
4: Výjimku z povinnosti mít EET mají mít živnostníci s ročními tržbami do milionu korun. Zároveň norma přináší balík daňových úlev. Kvůli tomu podle Věry Kovářové z hnutí STAN nepřinese EET žádný výnos.
6: Ohání se tím, že to bude dobré pro hospodářský růst. Já jsem v tom zákoně nenašla nic, co by podporovalo hospodářský růst.
4: Návrh teď míří do Senátu. Ministryně financí očekává, že ho senátoři vrátí zpátky do sněmovny. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
3: Úplná uzavírka silnice první třídy číslo 14 v Hertvíkovicích na Trutnovsku potrvá až do 16. srpna, tedy déle, než se plánovalo. Stavební firma tam totiž musí oproti původním předpokladům sanovat a odtěžit o 2000 metrů krychlových zeminy víc kvůli nestabilnímu svahu. Do nové studie vlivu na životní prostředí uplánované silnice Českým rájem zapracuje ředitelství silnic a dálnic i výsledky geotechnického průzkumu. Ten běží v okolí Turnova od roku 2024 a v předchozí studii jeho výsledky nebyly. Průzkum prověřuje podloží v lokalitách, kudy má vést silnice z Turnova na Jičín, zejména v místech předpokládaných náspů, mostů a tunelů. Podle ředitele libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta už je na některých místech průzkum u konce.
7: Výstup bychom z toho měli mít do 4-5 měsíců, protože jedna věc je odvrta, druhá věc je to vyhodnotit, ale dostáváme dílčí výsledky, takže projektanti na dokumentaci můžou v těch už odvrtaných a známých úsecích pracovat.
3: Státní oblastní archiv v Hradci Králové má nové internetové stránky. Fungují na adrese soahradec.gov.cz, která nahrazuje původní web východočeskéarchivy.cz. Přechod na jednotnou doménu je povinný pro všechny instituce státní správy. Původní web návštěvníky automaticky přesměruje.
1: Počasí.
3: V noci čekáme oblačno až polojasno, ze začátku ojediněle přeháňky nebo bouřky, později přibývání oblačnosti, teploty klesnou k 15 a na horách k 11 stupňům. K ránu lokálně mlhy ráno a dopoledne může být místy až zataženo, jinak bude ve čtvrtek převládat oblačno až polojasno. Odpoledne ojediněle, na horách místy přeháňky, ojediněle bouřky a večer ubývání srážek. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách 19 až 22 a biozátěž na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Dvě osobní auta havarovala ve Farské ulici v Trutnově. Opatrní buďte i na křižovatce ulic Havlíčkova, Nádražní a Rašínová v Novém Městě nad Metují. Záchranáři tam zasahují u nehody osobního auta a motorky. A nehodu auta a motorky máme hlášenou také v Hradci Králové, na křižovatce u Prkovy a Jandovy ulice.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
8: A je tady...
1: Zábavná soutěž pro milovníky hádanek a dobré hudby.
8: Karel Sladký přeje příjemný 15. červencový podvečer s Českým rozhlasem. Zdravím do Pardubického, Královéhradeckého, Libereckého kraje. Všude tam, kde máme

dovolenkový letní podvečer, pro vás ostatní určitě příjemnou hudebně soutěžní hodinu. Karel Sladký u mikrofonu Českého rozhlasu a skupina Lucia Šrouby do hlavy teď pro vás všechny, kteří s kvízovkou jste. Hezké chvíle s námi.

0: hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
1: 15. červencový letní prázdninový dovolenkový podvečer, jak chcete. Zdravíme vás z Českého rozhlasu z kvízovky a připomínám pravidla hry. Zatelefonujte k nám do Českého rozhlasu, vyberete si číslo od 1 do 25, pod každým je soutěžní otázka. Pokud na ní správně odpovíte, postoupíte do závěrečného slosování, kdy někomu z vás dnes věnujeme parádní deskovou společenskou hru od alby Moskovna. Procvičí vaše schopnosti v 5 odlišných kategoriích. Zazáříte v matematice nebo v textových úlohách, máte výbornou paměť nebo spíš prostorovou představivost. A co všeobecné znalosti. Každý hráč má své silné i slabé stránky. To si ověříte v Moskovně ve společenské hře od alby, kterou někomu z vás věnujeme před 19. hodinou. Tak tedy vyberete si číslo od 1 do 25, odpovíte na otázku, pokud správně postoupíte do slosování, pokud ne, rozloučíme se a zahrajeme písničku. Pod každým číslem je i písnička, jejich seznam na internetových stránkách Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka a ani dnes nechybí šťastné číslo, ale to už je na vás, jestli jste si ho našli, anebo teprve teď hledáte.

0: Pokud se dovoláte, řeknete šťastné číslo, automaticky postoupíte do slosování. Pod čísly je někde dnes Jakub Kvášovský, pokud narazíte na číslo, kde je, Jakub vám položí otázku a na vás bude, zda budete jeho tvrzení věřit nebo ne. Jen si hlídejte, abyste neřekli číslo, které už si vybere posluchač před vámi, to bychom se podle pravidel kvízovky museli rozloučit. Držíme pěstí, ať se vám dnes v kvízovce Českého rozhlasu daří a správně odpovíte nebo najdete šťastné číslo a dovoláte se s ním. V závěru hodiny budeme z úspěšných volajících losovat jednoho, který získá hlavní cenu deskovou společenskou hru od Alby. Tak taková jsou pravidla kvízovky Českého rozhlasu. Mluvil jsem o písničkách, tak jak bychom si mohli hrát třeba i takto? Mohli bychom si teď dát 5 z 25. Pod trojkou Léto mé Václav Neckář, že by to bylo šťastné číslo pro dnešní hru. Číslo 3 Václav Neckář. Sedmička Mandraže, Brouci. Pod třináctkou Dire Straits. Nasadili jsme do kvízovky pod číslo 13. A je léto, tak Ilona Čáková, Léto pod číslem 23. 23 léto. A Tabáček od Činasky máte pod 21, pod číslem 21. Pohoda, klídek. No, teď trochu adrenalinu, protože kvízovka Českého rozhlasu startuje. Tak to také odstartují. 3, 2, 1.
1: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Desková společenská hra od Alby Moskovna je hlavní výhrou kvízovky s datem 15. července, polovina července. Kvízovka pro vás je také o prázdninách vždy ve středu mezi 18. a 19. hodinou. Přejeme příjemný podvečer.
1: Posloucháte kvízovku. Hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
0: Paní Marie z Pardubického kraje zkusí štěstí v kvízovce. Paní Marie, dobrý podvečer. Bohužel spojení není nejlepší, tak si asi moc nepopovídáme společně, ano. Tak, ale důležité je, abyste nám teď řekla, pro vás doufám, šťastné číslo. Jaké jste si vybrala od jedničky do 25?
2: No, 18.
0: A to protože?
1: Šťastné číslo.
0: Ano, dívala se poctivě na web, na internetovou stránku Českého rozhlasu do pořadu kvízovka a našla 18. A všimla jste si, co tam je za písničku, co si dáme? Sandra, Everlasting Love, tak to si zahrajeme a vy hladce s 18. postupujete do slosování před 19. hodinou. Škoda, že není lepší spojení, popovídali bychom, a tak někdy příště. Mějte se hezky a držím pěsti. Na hezký večer, naslyšenou.
1: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46 46.
0: Volejte a zkuste štěstí v kvízovce Českého rozhlasu. Dnes je motivace. Desková společenská hra od Alby Moskovna. Hezký podvečer s námi, s Českým rozhlasem a kvízovkou.

0: Sandra v kvízovce Českého rozhlasu a teď paní Lenka ze západních Čech. Paní Lenko, zdravím vás, hezký podvečer.
1: Krásný podvečer, zdravím ze západních Čech, z Lázeňského trojúhelníku.
2: Posloucháte kvízovku. Hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
0: A když ze západních Čech, jestli pak jste byla na mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, nenechala si ujít?
1: No samozřejmě patří k Lázeňskému trojúhelníku i právě Karlovy Vary. Nenechala jsem si ujít Vary, nenechala. A asi největší ohlas měla opravdu režisérka Helena Třeštíková s Bárou Basikovou a ten film dostal dokonce diváckou cenu. Dostala jsem se i na besedu a opravdu teda už se těším, až bude v kinech. Mm-hmm. Bohužel na uvedení jsem se nedostala, ty lístky je téměř nemožný získat, ale měla jsem možnost se s obouma vlastně dáběma, s oběma dámami setkat, vidět, poslechnout si, podebatit. Opravdu zajímavý.
0: Tak to je úžasné. Tom, já myslím, že do Karlových Varů míří lovci sběratelů v naději, že tam uloví nějaký ten podpis nebo fotografii, že potkají na kolonádě nějakou tu známou osobnost. Potkala jste tak krom těchto
1: těch
0: dvou dám?
1: Podpisů jsem si přivezla samozřejmě několik.
0: Ano.
1: Opravdu několik. Bylo jich hodně.
0: Takže se to vydařilo. Jste spokojená. Jste toho plná. Je to slyšet.
1: Určitě. Bára Basiková byla jedna z nich. Další krásná beseda byla s Pavlem Kosatíkem, s autorem vlastně moderních, historických nějakých knížek velice zajímavých. Ta poslední je vlastně o Edvardu Benešovi. Takže i ten mi podepsal nějakou knihu. No a hodně zajímavý bude určitě i dokument Ani a Ester Geislerový, která ho režírovala, o jejich tatínkovi. Takže i s dámami, sestrami Geislerovými jsem taky poseděla a po tom filmu jsem si mohla taky poslechnout. Ale každopádně dostat se na ten film je těžký, no, takže až bude všechno v kinech, pár těch typů mám, na co určitě do kina jít.
0: Tak, teď se nám také řekla, to je dobře. No, Bára Basiková je také v té naší kvízovce, je pod jedním číslem, no, tak jestli pak dáte dnes na Báru.
1: dám 17, protože zrovna Jesus Christ Superstar byl samozřejmě, to byl nejlepší muzika, který byl.
0: Je tam Bára Basiková Baláž Jesus pod číslem 17
1: no.
0: A pod 17 je taky hudební kvíz. My vám pustíme ukázku z jedné parádní letní písničky a potom bude následovat otázka, paní Lenko, ze západních Čech. Jste připravena?
1: Ano.
0: Tak to rozjíždíme.
3: S matrací na jezírko chodí, vždy s matrací na fukovací. Když skákací kamínek jí hodím, je netečná, oči odvrací.
0: Benjo Bent, Ivana Mládka, dívka s matrací a teď nám jde o barvu té matrace. V jaké barvě, paní Lenko? A je ticho v západních Čechách.
1: Růžová, s matrací růžovou.
0: Říkáte s matrací růžovou, tak jak to je? Tak si to ověříme.
3: S matrací na jezírko chodí, vždy s matrací na fukovací, když skákací kamínek jí hodím.

0: Dívka s motrou, matrací, paní Lenko. Máte taky nějakou matraci?
1: Nemám.
0: A chodíte se koupat? Chodíte k vodě?
1: Vlastně už ani ne.
0: Už ani ne, no tak nepotřebujete matraci, logicky tím pádem.
1: Ne, nepotřebuju. Ano. Já využívám na naší zahradě rybářskou káč.
0: Rybářskou, no tak to je také dobrý tip. Tak
1: ano,
0: posíláme
1: ano,
0: Jesus.
1: Rybář, ano. A taková ta velká káč místo kaprů, čvrtám se tam já.
0: Místo kaprů loví vás.
1: Ano, ano.
0: Dobře. Lenko, zdravím vás do západních Čech. Bára Basiková, Baláš a Jesus, písnička pro vás. Mějte se
1: tak,
0: hezky.
1: Super.
0: Pěkný
1: a
0: večer.
1: A přeju teda v ostatním více úspěchů v hádání.
0: Však vy to můžete zkoušet dál. Jsme tady ve středu mezi 18. a 19. hodinou. I pro vás. Děkuji za zavolání, mějte se hezky.
1: Naslyšenou,
0: pěkný večer.
2: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: když telefonujete do kvízovky, potřeba držet sluchátko. Paní Věra od Kostelce na Torlicí položila telefon. To je škoda, paní Věro, protože jste si mohla třeba zrovna získat postup do slosování hlavní výhru. Držte prosím sluchátko, je třeba vydržet během písničky, abychom si mohli popovídat, abyste mohli do vysílání říct číslo, které jste si vybrali od jedničky do 25. Kvízovka!
1: Hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
0: Telefon drží paní Růžena, kterou zdravím. Paní Růženo, hezký podvečer, vítejte.
2: Děkuji za přivítání, hezký podvečer.
0: Hezký podvečer, kam byste nás pozvala, kam byste nás vzala na výlet?
2: No, asi na Koněčskou horu, kde bude v sobotu.
0: Ano?
2: Hrady CZ, ale nevím...
0: Festival Hrady, tak. No. Dobře, a vy se tam chystáte? Jedete na Festival Hrady?
2: Ano, chystáme, protože mám syna tam u Pardubice.
0: Tak třeba se tam potkáte s mnohými posluchači Českého rozhlasu, protože o tomto festivalu jsme také vysílali. Festival Hrady, vyhlášený Konětická hora. No ale teď jste ve hře v kvízovky Českého rozhlasu, tak ať vám to číslo, které si vyberete, přinese štěstí. Pro jaké jste se rozhodla, paní Růženo?
2: Pro
0: 23. Nějaký důvod, písnička, interpretka, líbí se?
2: Ano, písnička. Chtěla jsem ji, chtěla jsem ji, no. Zkoušela jsem do šťastného čísla, to se mi nepovedlo, tak jsem...
0: Tak jste si vybrali Ilonu Čákovou, její písničku Léto pod 23. Tak držíme pěstě, ať to vyjde, ještě něco tam je pod 23.
1: Sázka na Jakuba.
0: A je tady avizovaný Jakub Kvášovský, lovec. Znáte ho, sledujete ho, posloucháte ho?
2: No, moc znám ho, ano, znám, ale nesleduji ho příliš.
0: No a posloucháte ve vysílání Českého rozhlasu a kvízovky, ano. A teď je na vás tady nachystán ano. Lovec Jakub Kvášovský. Tak s čím pak je připraven? Může se vás zeptat, paní Růženo?
2: Ano.
0: Tak poprosím otázku pro paní Růženu od Jakuba Kvášovského.
3: Tvůrce populárních pohádek Jiří Strach obdržel od papeže řád svatého Silvestra za šíření víry.
0: Ano nebo ne, paní Růženo?
2: Domnívám se, že ano.
0: Tak domníváte, takže odpověď ano?
2: Ano.
0: Ano, říkáte. Trváte na tom?
2: No, myslím, ano, trvám na tom.
0: Tak říká se, první slovo platí, tak ano, dobře. Ano. Tak jak to je, Jakube Kvášovský?
3: Ano, někteří už to nepamatují samozřejmě, ale je to tak.
0: Je to tak, takže vám to vyšlo, postupujete do slosování před 19. deskovou společenskou hru od Alby Moskovna. Tak držíme pěsti, paní Růženo.
2: Tedy bych potřebovala.
0: Jinak užijte si tu Koněčickou horu, festival Hrady, ona, ta nervozita se dostaví, to je jasné.
2: Já jsem chtěla jmenovat ty kapely, jenže v tu chvíli.
0: To, kdo chce, tak si to najde, to je dnes možností, takže určitě. Tak si to užijte vy ty kapely v sobotu na Koněčické hoře na festivalu Hrady a posíláme léto Ilonu Čákovou.
2: Mějte se hezky. Jak nás hezky poučila o festivalu.
0: No, proto se ptám i vás ostatních, tak si to třeba taky nachystejte zase na příště, kam pozvat, kam vyrazit, kam se podívat. Aha. Je to prýma, že se můžeme takto vzájemně inspirovat, protože kvízovkáře máme po celé republice. Tak toto byla paní Růžena od Dvora Králové nad Labem. Hezký večer, krásné léto, paní Růženo. Naslyšenou.
2: Krásné léto, děkuju moc.

0: Zábavná soutěž pro milovníky hádanek a dobré hudby.
1: Je dobře, že se vzájemně inspirujete, předáváte si tipy, kam vyrazit. Před chvílí jsme měli pozvání na Kunětickou horu. Slyšeli jste také, jaké filmy si nenechali tu ujít na základě návštěvy Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Paní Lenka se krásně podělila o své dojmy, pocity. A kam by nás vzal pan Jirka? Pane Jirko, dobrý podvečer.
2: Krásný podvečer, pane Kájo. No tak jelikož pondělí začíná dovolená, vy jste to vlastně avizoval, tak já určitě tady po našich krásných vlastech, ale hrozně se těším podívat se právě na rozkoš, autokemping, jak tam je ta nová cyklostezka. Mají to tam teďka nějak nově otevřené, tak jsem zvědavý, že co si říká, nedá, určitě navštívím.
1: Rozkoš, východočeské moře, nová cyklostezka, takže si ji projedete? Koloberete?
2: Určitě, využiju to, protože tam hlavně pane Kájo koukal, že počasí hlásí, že má být nějakých kolem 25 stupňů, což je na to cestování, ať pěšky nebo na kole, úplně ideální.
1: Tak nám pak pan Jirka dá vědět, jak se jelo na nové cyklostezce kolem rozkoše. No, někdo i na ryby, někdo třeba i na to lehátku, já nevím, každý to má jinak. A vykoupete se taky ještě? Využijete toho nebo jenom na tom kole, Jirko?
2: Ale tak určitě, tady já říkám podívat se aspoň takhle kolem tady u nás a hlavně za kamarádama chci právě aspoň jeden den do Prahy se podívat, takže využít vlastně každý den nějakou tu naši tady krásu, uvidím co všechno podle počasí.
1: Mm-hmm. A jaké číslo jste si vybral v té naší kvízovce?
2: Tak já bych vás poprosil 13.
1: 13, Dire Straits. Tak to si zahrajeme. To jste šel na Dire Straits, je
2: ano,
1: mi to jasné.
2: Ano, protože vlastně chce dávat těch první pětku a ta zrovna se mě tam hrozně krásně líbila.
1: Mm-hmm. Pane Jirko, kdo podle pověstí číhá na poli v čase oběda a trestá pracující lidi?
2: Nějaká by tam byla.
1: Nebo unáší neposlušné děti?
2: No? A nějaká nápověda, pane Kájo, by tam prošla?
1: No, není tady, není. Velká nápověda zazněla už právě v té otázce.
2: Tak ono to asi bude, jo, počkejte, to bude polednice.
1: Trestá pracující lidi.
2: Počkat.
1: Unáší neposlušné děti v čase oběda, číhá na poli. Tak poprosím o odpověď.
2: No, já si myslím, že by to měla být polednice.
1: No, ale neříkáte to tak moc přesvědčivě.
2: Tak no, řekl bych, měla by to být polednice.
1: Je to polednice, je to tak. V poledne se má podle starých zvyků odpočívat a kdo by to porušil, toho měla polednice vytrestat. Kdo tomu věří, měl by si při pohybu v polích dávat v poledne pozor. Tak v poledne do polí raději ne.
2: Ano, tak mě to došlo.
1: Pane Jirko, zajistil jste si postup do slosování o hlavní cenu deskovou společenskou Duotalby Moskovna?
2: No tak to by bylo perfektní. Si myslím, že přes léto a takhle na podzim, až by začalo být trošku to příšeří, tak aspoň s rodinou bychom se doopravdy nenudili.
1: Pobavili se, zahráli si. A vy byste zjistil, v čem záříte, jestli v matematice nebo v textových úlohách?
2: No tak v matematice já určitě ne.
1: Ne. Tak tam jsou nejrůznější možnosti procvičí schopnosti v pěti odlišných kategoriích. Držíme pěsti, jste v závěrečném slosování, tak ať to dopadne. Mějte se hezky, pěkný večer.
2: Já vám děkuju. Mějte se krásně, naschledanou.
1: No a Dire Straits, jak říkal pan Jirka, za malou chvíli, ale vy už vytáčejte.
0: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: A nejen, že posloucháte, ale také telefonujete, soutěžíte, hrajete o deskovou společenskou hru od Alby Moskovna, procvičí vaše schopnosti v 5 odlišných kategoriích, zazáříte v matematice nebo v textových úlohách, máte výbornou paměť nebo spíš prostorovou představivost a co všeobecné znalosti, každý hráč si ověří. Jeden určitě ano, protože od nás získá Moskovnu před 19. Vlastně za několik málo minut budeme odměňovat vás, kteří jste byli úspěšní, tak doufám, že i pan Tomáš se přidá do té řady úspěšných soutěžících. Pane Tomáši, hezký podvečer, vítejte v Kvízovce.
2: Jo, krásný podvečer, přeju do Hradce.
1: Díky. Když už jsme dostávali ty tipy na různá místa, na různé výlety, možná jste slyšel před chvílí, i cyklostezka kolem Rozkoše, tak kam byste nás vzal vy, co byste nám doporučil teď o prázdninách v létě?
2: V Kalné Vodě mají krásné koupaliště, třeba například.
1: Chodíte se do Kalné Vody koupat?
2: No, už jsem se tam stihnul spálit záda. No.
1: V Kalné Vodě, to se bude dobře pamatovat. Kalná Voda, koupaliště.
2: Nebo to je Horní Kalná? Možná?
1: To se ptáte koho?
2: Tam se dá si stít.
1: Ano, vy víte, kam se chodíte koupat. Tak, děkujeme za ten tip. Tak doufám, že se bude dařit dnes i v Kvízovce Českého rozhlasu. Ještě tam je spousta možností, spousta čísel. Pane Tomáši, pro jaké číslo jste se rozhodl vy?
2: Já bych to vzal od začátku jedničku, no.
1: Jedničku. A série, tam je písnička pod jedničkou. No. Tak to si dáme.
2: No, ono to, jako česky to zní docela zajímavě, ale myslím, že španělsky to znamená něco jiného.
1: Hlavně, abyste věděl, co znamená to, co je pod jedničkou teď pro vás v tom kvízu, v Kvízovce. No. Tady je ukázka, teď? Tomáši.
2: No, poslouchám.
3: Kdo jste? Učitelka!
4: Učitelka?
3: Ano.
4: Vy máte žáky?
3: Vás nezma.
4: Jo. Tak se na ně podíváme.
5: Dobrý den, odvážný požárníku.
3: Je to jednička, a teď má trojky, viď?
5: Uh-huh. Pan Fulínová.
3: Sedni si.
6: Ale to blbnu.
4: Tak vy jste jedničkářka.
5: No, uh-huh.
4: No tak nám si to povězte, co jste si z téhle výstavy odnesla.
5: No, tak já jsem si tenhle odnesla, přesím ten výstavy, zapadneme to zážitku, ty karty, ale to chudík, potom jsem to vyvstavila, byla hřmánok, fuj. Ale bude, ale to se třeba byla to,
4: No, to vás chválím. A co ostatní žáci?
3: Co, jaký žáci?
4: No, to je jedna žákyně, přece máte víc žáků, ne?
5: Máme jich dál, to je juru. Jsou to škočitelko, můžu pro ně skočit?
3: Skoč, ano.
5: Děkuji.
3: Bystré, děvče.
1: Pane Tomáši, z čeho byla ukázka?
2: No, tak to je docela složitý. Ta ukázka byla určitě z nějakého filmu. Nějaký možnosti by byly.
1: Dobře, že se ptáte na možnosti. Ruská ruleta.
2: To se mi moc nezdá.
1: Poznal jste tam ty hlasy v té ukázce?
2: Některých herců trochu, no.
1: Těch hlavních dvou stěžejních. Tak Ruská ruleta, možná Přijde i kouzelník, anebo Velká filmová loupež. My jsme slyšeli v té ukázce dva skvělé improvizátor herce Jiřího Lábuse a Oldřicha Kajzera.
2: Tak to by možná vypadalo tu velkou filmovou loupež.
1: Kouzelník to být nemůže?
2: Velká filmová loupež je docela hezký film, takový strandovní.
1: Mm-hmm. Tak u toho zůstaneme.
2: Tak já bych zůstal, ano.
1: Dobře jste udělali to, tak Velká filmová loupež, kde taky skvěle zazářili a předvedli své herecké schopnosti, talent. Úžasné. Tak jsme si také...
2: Myslím, že tam byla Jaroslava Hanušová, že jo?
1: O Velké filmové loupeži se bavíme, kde byla spousta herců úžasných, tam to byla přehlídka.
2: Tam byli skoro asi všichni, no.
1: Chcete další otázky ode mě? A nebo to necháme, jak to je?
2: To zatím zastačilo.
1: No, pozor, abyste nepřišel o deskovou společenskou hru Otalby Moskovna, moc si nekoledujte. To hlavní jste splnil a to je důležité. Velká filmová loupež, z ní byla ukázka, pane Tomáši. A teď už si dáme to, co jste vybral pod jedničkou. Tak vám přeji, ať jste ta jednička taky. A když se ozve jednička za pár minut, no tak je to jasné, my se ozveme z Českého rozhlasu. Držíme pěsti, protože jste tam také. Ano, uslyšíme všichni za pár minut. Tak držíme pěsti a hezký večer, mějte se pěkně. Naslyšenou.
2: Krásný večer.
1: Paní Marie s 18, tam je. Tak držíme pěsti. Paní Růžena s 23, pan Jiří s 13, pan Tomáš s 1. Jeden z vás bude mít štěstí. Získá deskovou společenskou hru od Alby Moskovna. Držíme pěsti. Už za chvíli se dozvíme výherce.

0: Byli jste dnes úžasní, zábavní, dali jste nám tipy na výlety na různá místa, děkujeme za to, ale tak ať se vám ta dovolená nebo cestování vydaří podle vašich představ, tak jak to máte v hlavě, jak to máte naplánováno. Děkujeme pěkně za tipy, určitě i za týden ve středu si popovídáme, jaké je vaše léto, kam se chystáte, případně kde už jste byli, abyste nám to mohli zhodnotit plní dojmů, jako paní Lenka ze západních Čech. Ale teď je tady ten očekávaný moment, protože 19. hodina se blíží, kdy vyhlásíme výherce deskové společenské hry od Alby Moskovna. Hry, která procvičí vaše schopnosti v 5 odlišných kategoriích. Vítěz může být jenom jeden, je to napětí u vás, kteří jste se dostali až právě do toho velkého finále kvízovky Českého rozhlasu s datem 15. července. Kdo to dnes bude? Na koho se usmálo štěstí? Je to číslo 1, 1 a jedničku si vybral pan Tomáš. Pane Tomáši!
1: Posloucháte kvízovku. Hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
0: Tak vám ještě něco pustíme. Fanfára pro dnešního vítěze pana Tomáše. Jako bych ho slyšel, určitě paráda si říká, vyšlo to. Desková společenská hra od Alby Moskovna je vaše, pane Tomáši. Za malou chvíli vám budeme z Českého rozhlasu ještě telefonovat, abychom dopsali vše potřebné. Gratulujeme. Jinak připomínám, že v kvízovce je možné vyhrát jednou za měsíc. Za týden bude další šance mezi 18. a 19. hodinou v našem vysílání zahrát si kvízovku, pobavit se a nejpozději před začátkem vysílání kvízovky najdete na našem webu šťastné číslo. Tak to je z té dnešní kvízovky vše. Za malou chvíli už vám nabídneme zprávy a pak další večerní pořady. Karel Sladký vás z Českého rozhlasu a z kvízovky zdraví. Za týden ve středu po 18. hodině. Nenechte si nás ujít. Opatrujte se.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Na Jičínsku začal testovací provoz vlakotramvaje. V Třebechovicích pod Orebem bude disco-golfové hřiště. Fotbalisté Argentiny a Anglie se střetnou v semifinále mistrovství světa. A zítra bude maximálně 29 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobrý večer. Společnost AŽD začala na Jičínsku testovat první českou vlakotramvaj. Vozidlo by mělo být schopné jezdit na regionálních tratích i do center měst.
3: Původně se jednalo o starou brněnskou tramvaj, kterou technici podle náměstka pro výzkum společnosti AŽD Antonína Diviše přestavili.
4: Primární změna je v bateriovém boxu, to znamená nahrazujeme napájení stračního vedení bateriovým boxem.
3: Společnost dostala povolení, aby mohla vlakotramvaj testovat na zkušební dráze, popisuje generální ředitel firmy Zdeněk Chrdle.
5: Já bych samozřejmě byl hrozně rád, kdyby příští sezonu turistickou už tady mohla jezdit cestujícími, ale to záleží opravdu, jak ty testy budou.
3: České zákony zatím provoz vlakotramvají neumožňují. Josef Beneda, Český rozhlas.
2: V Třebechovicích pod Orbem na Královéhradecku dokončují nové disc-golfové hřiště. Radnice ho buduje na vrchu Oreb jako jeden z vítězných projektů loňského participativního rozpočtu. Zaplatí za něj zhruba 370 tisíc korun. Při disc-golfu se kombinují prvky klasického golfu a létajícího talíře a zájemci si disky budou mít možnost půjčit v místním turistickém informačním centru, říká koordinátor rozpočtu Tomáš Tázlar.
6: Od poloviny července bude možné disc golf využívat, přičemž plánujeme, že začátkem září dojde ke slavnostnímu otevření disc golfového hřiště. Město se rozhodlo využít prvky vizuální identity do grafiky disc golfových košů a disků samotných, takže tyto prvky budou moci návštěvníci vidět jak na koších, tak na discích ve chvíli, kdy budou disc golf hrát.
2: Vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek za motoristy se teď nebude účastnit žádných oficiálních jednání, schůzek ani porad vedení ministerstva životního prostředí. Českému rozhlasu to řekla mluvčí ministerstva Veronika Krejčí. Turek včera oznámil, že pozici dává k dispozici do té doby, než policie vyšetří jeho pondělní dopravní nehodu, při které se v centru Prahy srazil se záchranářským vozem. Podle ministerstva životního prostředí případný zástup v pozici zmocněnce může zajistit úřad vlády.
1: Sport.
2: Anglii čeká semifinále mistrovství světa ve fotbale proti obhájcům titulu z Argentiny. Památný je jejich vzájemný zápas ze šampionátu 1986, kdy dal gol rukou legendární Argentinec Diego Maradona. Odkaz na historii před zápasem v Atlantě připomněl trenér Angličanů Thomas Tuchel. It's a big rivalry
7: and two big football nations. Potkají se fotbalové národy, mezi kterými je nesmiřitelná rivalita. Kdo miluje fotbal a sleduje mistrovství světa, musí se na zápas těšit. Očekávám náročný duel, intenzivní, nahoru dolů. Jiný průběh utkání by mě překvapil. Everything else
2: would surprise me. Zápas začne ve 21 hodin. Vítěz se utká o zlato se Španělskem.
1: Počasí.
2: Zítra ráno a dopoledne může být místy až zataženo, přes den bude převládat oblačno až polojasno. Odpoledne ojedinělé, na horách místy přehánky, ojedinělé bouřky a večer ubývání srážek. Teploty do 29 stupňů, na horách do 22 a biozátěž na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Do poloviny září je na Hradecku kvůli opravě mostu uzavřena silnice mezi obcemi Křičov a Červeněves. Objížďka vede přes Smidary.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: To jsem pozdravil nejen magistru Dagmar Magincovou, ale takhle začíná i e-mail, který k nám přišel od posluchačky Inky. A ona nám napsala, nevím,

0: jestli můj dotaz patří sem, ale nenapadá mě, kde jinde by se to dalo zjistit. Patří sem. Víte, paní magistro, to patří. Paní Jinko, máte štěstí, patří, vystihla jste to, našla jste správnou rubriku. V poslední době, jak píše paní Inka, se setkala s averzí k tomu, když někdo někomu přeje štěstí a drží mu pěsti. Všeobecně mezi lidmi se drží palce. Paní Inka ale od jak živa, když chce někomu přát, aby měl úspěch, nebo aby se mu dařilo, tak drží pěsti, protože pěsti jsou štěstí, píše. Na druhou stranu, pokud by držela palce, přeje prý dotyčnému kopance. Tak se ptá, jestli jí můžeme říct, jak to vlastně s těmi pěstmi a palci a držením a tak je. Předem děkuji za odpověď. To jsem zvědavý, jak jste se s tím poprala a co jste vyhledala.
1: Zkusím to trošičku zestručnit. Když se vrátíme k tomu významu, tak ten je samozřejmě jasný u obou těch rčení. Jak držet pěsti, tak držet palce znamená přát někomu úspěch, být na jeho straně, přát mu dobrý výsledek. A já jsem se tedy podívala do slovníku české frazeologie a idiomatiky a zjistila jsem, že tam se uvádí pouze frazem držet někomu palec nebo palce. O pěsti se tam nic neříká. A je tam ale zase navíc vysvětleno, že toto rčení se užívá zpravidla i s gestem, kdy palec zatneme do pěsti, schováme ho pod prsty ruky. A u toho frazému jde o přejímku z němčiny, ale původně to gesto je pravděpodobně z římských dob, kdy gladiátor, který prohrál, tak se o něm rozhodovalo tím gestem palec dolů. A proti tomu existovalo gesto jakéhosi soucitu a milosti, to znamená ten palec schovaný v pěsti, aby nemusel zemřít.
0: Jsou tady nějaká synonyma toho výrazu držet pěsti, držet palce, když už jsme u toho?
1: Jsou a zase můžeme zůstat třeba u těch, která uvádí ten slovník české frazeologie, ze srdce někomu něco přát, nebo být v duchu s někým, a nebo někomu přát zlom vás, což je jaké velice zajímavé spojení. A jestli ještě můžeme na závěr ujistit paní Inku, že v těchto případech, kdy volím mezi nějakými frazemi, není nutné se ptát, který je správný a který je špatný, protože už Jaroslav Zaorálek, který se rčeními a příslovími intenzivně zabýval, vyslovil takovou charakteristiku rčení, nebo frazému, nebo idiomu, a sice, že jde o stylistické obohacení našeho vyjádření, které má lidový původ, spontánní, bezprostřední. Takže jakou variantu si zvolím, tak obohacuji svůj individuální styl, svůj jazyk, vyjadřuju svoji náladu a podobně.
0: Můžeme si s tím hrát, můžeme si dělat, co chceme.
1: Přesně tak.
0: Paní Inko, držíme palce, promiňte, pěsti, abyste se s tím poprala.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že od svého objevení Neptun oběhnul Slunce jenom jednou? Objev Neptunu je krásnou ukázkou přesnosti výpočtů klasické mechaniky. Francouzský matematik Urbain Le Verrier a britský matematik a astronom John Couch Adams spočetli v roce 1845 nezávisle na sobě z poruch trajektorie Uranu parametry dráhy nové planety, která tyto poruchy způsobovala. Vlastní planetu nalezl v roce 1846 německý astronom Johann Gottfried Galle. První podrobný průzkum Neptunu provedla až sonda Voyager 2 při průletu v roce 1989. Jako ostatní planety i Neptun obíhá okolo Slunce. Vzhledem ke vzdálenosti, která činí téměř 4,5 miliardy kilometrů, musí urazit nejdelší trasu. Trvá mu to zhruba 165 pozemských let. To znamená, že od doby svého objevení to stihnul pouze jednou. Podle výrazných změn v množství odraženého světla se také zdá, že na Neptunu se v průběhu rotace střídají 4 roční období. Každé z nich trvá okolo 40 let. Tahle teorie ale ještě musí být potvrzena dalším zkoumáním.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Brno v podvečer zasáhla silná bouřka. Hasiči vyjeli k 50 událostem. O stavbě obchvatu Volár na Prachaticku rozhodne referendum. A počasí zítra zpočátku ještě zvětšená oblačnost a doznívání srážek. Postupně až polojasno. Maxima kolem 29 stupňů, na jižní Moravě až kolem 32. Zprávy s Otouny Hasilem. Dobrý večer. Hasiči v Brně v posledních několika hodinách zasahovali zhruba u 50 událostí kvůli silné bouřce s kroupami. Nejvíce zasažen přívalovým deštěm byl střed města. Zatopené byly například některé křižovatky. Hasiči proto hlavně čerpali vodu z ulic a odstraňovali spadlé větve. Potvrdil to jejich mluvčí Petr Příkazský.
2: Víš, že jsme začali v 17.30 a řešili jsme odstraňování stromů z různých komunikací, chodníků i celnic. Někde jsme čerpali vodu komunikací a momentálně se situace teď uklidnila.
0: Lidé ve Volarech na Prachaticku rozhodnou v referendu o stavbě obchvatu. O vyhlášení usilovala petice, kterou nakonec podepsalo téměř 700 lidí. Její iniciátoři se obávají, že plánované rozšíření silnice z Blažejovic do Volar přivede do města více transitní dopravy a zhorší bezpečnost i kvalitu života. Lidé požadují, aby město začalo opět aktivně řešit obchvat.
3: Zatím teda si myslím, že to potřeba není.
4: Myslí si obyvatelka Volar paní Markéta. Podle opozičního zastupitele Tomáše Válka z Pirátů je cíl petice dát samosprávě závazný mandát o obchvatu jednat s odborníky i dotčenými úřady.
5: Pokud se tedy tato trasa rozšíří a přivede sem další auta bez toho, aniž bychom měli souběžně vyřešený obchvat, bude to pro Volary znamenat pomalou smrt.
4: Nezávislá starostka Martina Pospíšilová s vypsáním referenda souhlasí. Upozorňuje, že případný obchvat by zvýšil dopravu v okolních obcích.
6: My teď usilujeme odklon transitní dopravy na jedničkovou silnici.
4: O vypsání referenda zastupitelé definitivně rozhodnou na zasedání 27. července. Z Volar Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
0: Na radnici v Jaroměři na Náchodsku se obrací nespokojení obyvatelé města, kterým se nelíbí kvalita nedávno dokončené opravy ulice Svatopluka Čecha. Podle starosty Jana Borůvky z hnutí ANO jde ale zatím ze strany státu pouze o provizorní opravu. Ředitelství silnic a dálnic totiž plánuje rozsáhlou rekonstrukci několika ulic v Jaroměři.
7: Tady udělali ty nejnutnější opravy, protože za 2 roky, když se to bude celý předělávat, tak tohle to nový, vlastně co tam jako udělali, tak bylo, že se to úplně sypalo, tak to tam bylo opraveno, aby to 2 roky vydrželo. Nech se to celý udělá, zrekonstruuje jako znova.
1: Počasí.
0: Večer a v noci na zítřek čekáme v České republice zpočátku ještě oblačno až polojasno, místy přechodně skoro jasno, pouze výjimečně přehánky nebo bouřky. Postupně ale od jihozápadu až zataženo, místy déšť, přehánky, ujedinělé bouřky, a to hlavně v jižní části republiky. Nejnižší teploty mezi 19 a 14 stupni, při zmenšené oblačnosti 12. Zítra přes den oblačno až polojasno, ráno a dopoledne místy až zataženo, doznívající déšť nebo přehánky, postupně se vyskytnou opět lokálně přehánky, ujedinělé bouřky, a večer budou srážky ubývat. Maxima zítra mezi 25 a 30 stupni, na jihu Moravy až 32. K tomu slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy je nové omezení u exitu Jirny Úvaly. Na kilometru 8 je provoz stažen do pravého pruhu, tvoří se kratší kolona. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Alex a host. Příjemný poslech.
1: Alex a host.
8: Seriál 90. Případy prvního oddělení či film Zpráva o zvěrstvech v koncentračním táboře Osvětim či v letošním roce snímek Duchoň o legendárním slovenském zpěvákovi. To je jen krátký výčet úspěchů našeho dnešního hosta, režiséra Petra Bebjaka. Vítám vás, dobrý den.
9: Dobrý den, prajem.
1: Alex a host.

0: Do Českého rozhlasu zavítal zahraniční host, který nicméně zanechává výraznou stopu také u nás v Česku, režisér Petr Bebjak. Na letošním filmovém festivalu v Karlových Varech jste představil film Duchoň, podílel jste se také na režii úspěšných kriminálních seriálů Kriminálka, Anděl, Případy prvního oddělení, Specialisté či 90ky. Nicméně původně jste vystudoval herectví, až pak vlastně režii, obojí na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě. Herectví bylo málo?
1: To bylo také obdobě. Obdobě, kdy jednoducho po tom, že vyštudujem herectvo, tak jsem věděl, že nebudem mať prácu. Protože to bylo obdobě, kdy se odovzdávali jako herecké ceny třeba Zlaté slučky. To bylo za dubbing. Vtedy ste jednoducho mohli buď hrať v reklame, dubovať, alebo byť v divadle. A nevidel som nejak perspektívu, že čo so svojím životom ďalej, tak som si to predložil ešte o to štúdium režie.
0: A říkal ste si, že ako režisér sa môžete obsadiť.
1: Tým pádom môžem mať väčší ako keby priestor na svoju tvorbu, svoju prácu a tým pádom aj príležitosti pracovné.
0: Jak vám v režírování pomáhá to, že vy sám jste vlastně hercem?
1: Mně osobně velmi, protože tím pádom já jsem vnímal, keď jsem hrával, čo mě vyhovuje, alebo čo očakávám od režiséra, akým způsobem se mnou bude komunikovat, ako ma bude nějak motivovat, alebo ako bude hľadať spolu so mnou tu cestu k tej postave. A podle toho sa viem ako keby prispôsobiť tomu, čo môžem očakávať, že ten herec potrebuje. Ale každý je úplne iný, každý je individualita a každý potrebuje iný prístup. Ale to mňa zase naučilo aj práve to stretnutie s hercami, aj potom vlastne skúsenosti pri tej režii.
0: Jaký prístup ste potreboval vy, co by herec, ten režisérský?
1: Istotu. Istotu v tom, že to, čo robím, je správne. Nebyť spochybnený.
0: Jistotu, to znamená, že jste potřeboval od režiséra vědět, že to, jakým způsobem jste tu roli, tu postavu stvárnil, takže tak,
1: presne,
0: je to správně?
1: Přesně tak, jako hrám, to, čo hrám, je správně tak, jako to on chce, jako to cítí, jako to vzájomně možno vnímáme obidvaja rovnako. Ako náhle prichádza nekomunikácia, alebo ticho, tak to vlastně vyvolává jako kdyby ten priestor na pochybnosti.
0: Setkal jste se ještě, co by herec s režisérem, a nemusíte jmenovat, který pro vás byl, řekněme, odstrašujícím případem, kdy jste se řekl, pak jako režisér, tak

0: Pozvání do Alex a host přijal režisér Petr Bebiak, který letos v Karlových Varech uvedl film Duchoň. V srpnu stoupil do kin. Film popisuje kariéru slovenské hudební legendy Karla Duchoně. Od jehož úmrtí vlastně letos uplyne, stalo se to v listopadu, 40 let. Čím to, že Karol Duchoň je stále na Slovensku, řekněme, známý, nebo mluví se o něm, vy jste o něm natočil film?
1: Ono to nie je, že stále, ono je to istý návrat. Pretože bolo obdobie, už tie 80. roky, tá druhá polovica 80. rokov, už bola skôr taká, že už sa mu tak nedarilo, už nebol taký záujem o neho, o jeho vystúpenia, koncerty, ani tie nové pesničky nejak nevznikali a nehrávali ho tak často, ani nebol žiadnych tých federálnych show v zábavných reláciách. A taký návrat, v podstate to je nejakých 10-15 rokov dozadu na Slovensku extrémny. A je to tým, že začali súčasní umelci robiť jeho cover verzie, jeho pesničiek, ale aj taká tá istá nostalgia pre istú skupinu ľudí a pre mladú generáciu, čo je na tom veľmi prekvapivé, že práve aj tá ho začala ako keby vnímať a počúvať častejšie. A zrazu sa z neho stal fenomén, ktorý jednoducho prevalcoval všetky veľké osobnosti slovenskej histórie aj kultúry, pretože vznikli o ňom tri divadelné predstavenia. Vydali sa dve knihy, podľa mňa aj tri teraz vzniká ďalšia. Je natočený film, jeho pesničky sa hrávajú v rádiách, a hlavne ešte aj v reklamách sú jeho pesničky, ako tie, ktoré majú pritiahnuť tú pozornosť tých ľudí, ktorí majú nakupovať daný tovar. Takže je z neho veľký fenomén na Slovensku.
0: A říkám si, jestli by byl takovým fenoménem, kdyby se dožil vysokého věku, kdyby nezemřel tak strašne mlád.
1: Myslím si,
0: 35 letech.
1: Myslím si, že nie. Myslím si, že práve ten čas a to, že je to v sebe aj istá taká v úvodzovkách revolta alebo nejaký taký ako život, ktorý bol neviazaný, čo môže pôsobiť z toho práve, pretože zomrel naozaj v 85., keď mal 35 rokov a bolo to aj istým pričinením toho alkoholu alebo toho životného štýlu, takým fungoval a existoval.
0: Vás osobně, protože když zemřel Karol Duchoň, bylo vám 15 let, zasáhl vás nějak?
1: Nie, on nepatril medzi tých spevákov, ktorí v tom čase, ktorých by som nejak vyhľadával a počúval. Vtedy prichádzala éra Petra, Nadia, Elán a úplne iná generácia mladých ľudí. Ale osobne som sa s ním stretol. A to, keď som mu bol povedať v Chynoranoch, odkiaľ som, keď tam prišli hrať koncert, tak mal som 12 rokov a prišiel som mu povedať dole z knižnice, kde som tak brigádoval, tak tam pracovala pani, ktorá mala na starosti kultúru. A prišiel som dole povedať Karolovi Duchoňovi, že sa nepredal ani jeden lístok. Takže otočili auta a odišli preč do Bratislavy a neodohrali koncert, lebo nebolo pre koho.
0: A to bylo vaše jediné setkání s Karlem Duchoňem a asi jste nemohl tušit, že za, nevím, x desítek let o něm budete točit film.
1: Tak to jsem vtedy určitě netušil.
0: Petr Bebiak je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s režisérem Peterem Bebjakem. Pane režisére, teď nedávno vstoupil do kin váš film o zpěváku Duchoňovi. Chystáte teď něco dalšího? Už na něčem pracujete? Nebo je teď ten čas toho volna, kdy si užíváte třeba divadel a podobně, koncertu?
1: V podstatě počas toho, keď něco točíte, tak už mezi tím musíte připravovat další 2-3 projekty, protože ak je to filmový projekt, tak trvá několik rokov. Niekedy, kým sa dostane k tej realizácii, ale vy musíte už ten projekt písať scénár, oslovovať producentov, písať explikácie, robiť tie formálne záležitosti, aby ste tie financie vôbec vedeli získať. A keď dotočíte, tak medzi tým môže prísť nejaká ďalšia práca v rámci seriálov, alebo máme v rámci firmy, vyrábame seriály dlhodobejšie, ktoré sú na český trh. Takže tej práci, vždy sa to tak nejak vzájomne prekrýva a doplňa. Takže taký ten klasický voľný čas mám iba keď si poviem, že teraz nechcem alebo nemôžem robiť, že si musím dať pauzu. Ale pripravujeme dve pohádky v podstate. Jedna pohádka je pokračovaním televíznej, také tej vianočnej, ktorú sme už robili pred 2-3 rokmi. Bola vysielaná. A druhá je pohádka, ktorú by sme chceli urobiť pre kina. A tá sa volá Hejkal. A tam scenár napísal Marek Epstein. A je to to, čo sa mi na ne páči, že je to pohádka o inakosti.
0: V čem tá inakosť spočíva?
1: V tom, že ako ľudia sme rôzni a tým pádom ako k sebe aj tie postavy, ako k sebe pristupujeme, akým spôsobom sa na základe tej inakosti vieme odsudzovať alebo vieme k sebe nájsť cestu a v podstate, že jak je dôležitá tá inakosť v tej spoločnosti.
0: Sú to pohádky pro český trh?
1: Obidve.
0: Tak to jsme rádi. Plánujete do Vánoc stihnout? Má to být třeba vánoční pohádka?
1: Na ty další Vánoce. Na teraz nie, protože tu pohádku pre Českou televíziu my začneme vyrábať někdy v lednu. A ak všetko půjde dobre, tak by mala být vlastně připravená na ty další Vánoce. A to Hejkala, to by jsme chceli robiť na podzim budoucí rok. Ale treba to všetko připravit.
0: To vypadá, jako kdyby nikdy nebylo hotovo, že stále něco dokončíte a už něco je dalšího v běhu.
1: Ano, vždy to tak je. Albo málo by být.
0: Vy jste také točil seriál Chlap, kdy vlastně na Slovensku to byla druhá šance. Vy jste ale točil tu českou verzi. Čeká vás nějaké pokračování? Nerozebíhá se už natáčení další řady?
1: Ne. Ten projekt mal iba toto jednu sezonu. Toto už jsou rozhodnutia televízie, že či mal, alebo či naplnil očakávania, alebo nie. Takže do toho ja proste nevidím. Ale v podstate pripravujeme aj projekty pre ďalšie, či už pre komerčné stanice, alebo aj pre Českú televíziu. A sú to v podstate minisérie, ktoré obsahujú nejakých 6 epizód. Takže
0: krimi? Krimi?
1: Jeden projekt z toho je čisté krimi, áno.
0: Tak ať se vám práce daří a my diváci se budeme těšit na výsledek. Moc děkuju, že jste tady byl, režisér Peter Bebjak.
1: Děkujeme velmi pěkně za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Sněmovna dnes schválila znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Ministerstvo životního prostředí snížilo počet akceleračních oblastí na Vysočině a zítřejší počasí, zpočátku ještě zvětšená oblačnost, doznívání deště, postupně až polojasno. Maxima zítra odpoledne kolem 29 stupňů, na jihu Moravy až 32. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Podnikatelé v České republice zřejmě od začátku příštího roku opět budou muset povinně evidovat své tržby. Znovu zavedení evidence dnes ve finálním třetím čtení totiž schválili poslanci. Podle vlády to přinese do státního rozpočtu zhruba 14 miliard korun. Opozice to ale rozporuje.
2: V obnovené EET už například nebude nutné tisknout papírové účtenky, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: EET má narovnat podnikatelské prostředí. Má i určitý přínos do státního rozpočtu. Bude tam minimum údajů, které musí uvádět. Velice jsme překopali sankční systém.
2: Výjimku z povinnosti mít EET mají mít živnostníci s ročními tržbami do milionu korun. Zároveň norma přináší balík daňových úlev. Kvůli tomu podle Věry Kovářové z hnutí STAN nepřinese EET žádný výnos.
4: Ohání se tím, že to bude dobré pro hospodářský růst. Já jsem v tom zákoně nenašla nic, co by podporovalo hospodářský růst.
2: Návrh teď míří do Senátu. Ministryně financí očekává, že ho senátoři vrátí zpátky do sněmovny. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Počet akceleračních oblastí pro výstavbu větrných elektráren na Vysočině klesne ze 14 na 10. Čtyři zóny se navíc zmenší. Vyplývá to ze stanoviska Ministerstva životního prostředí. Většina dotčených obcí s vyřazením z akceleračních zón nemá problém.
5: Zrušení akceleračních oblastí neznamená, že v obcích nebudou moct větrníky vzniknout. Investoři budou muset pouze absolvovat neskrácené povolovací řízení. Některé zóny, které ministerstvo nezrušilo, ale obce i nadále odmítají. Proti stavbě větrníků ve zrychleném řízení je například vedení Obrataně na Pelhřimovsku. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Po ničivém požáru z loňského června opět ožívá pila ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku. Oheň tehdy zničil výrobní halu i většinu technologií. Dnes už na místě stojí nová budova a zaměstnanci se pozvolna vrací do práce. Podle vedení se podařilo obnovu zvládnout díky hlavně nasazení vlastních pracovníků. Potvrdil to ředitel pily Marian Koniar.
6: Specifikum naší firmy je, že máme vlastní kovovýrobu a po požáru někdy v zimě v podstatě celá firma začala pracovat na obnově, na výrobě strojů. Sport.
0: Před několika málo minutami začalo druhé semifinále mistrovství světa ve fotbale mezi Argentinou a Anglií. Vítěz tohoto souboje nastoupí v neděli ve finále proti Španělům.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až polojasno, ráno a dopoledne místy ještě zataženo, doznívající déšť a přehánky. Postupně se budou vyskytovat opět lokálně přehánky, ojediněle také bouřky, večer budou srážky ubývat. Maxima zítra mezi 25 a 30 stupni, na jihu Moravy až 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 Praha-Plzeň je u Berouna silný provoz. Podle všeho je to proto, že se mezi kilometry 18 a 14 pohybuje údržba, tolik doprava. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná pořád Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
7: Láska je odměnou, silou, která překoná strasti a nesnáze. Dokáže vám to příběh, který jsme pro vás vybrali.
8: Jí je 71 let, on je o 4 roky starší. Už jsou spolu více než 52 let.
7: Už v dětství se naučili vážit si pokoje, dostatku a hřejivého citu. Láska je svedla k sobě a vynahradila jim vše, co jako malí neměli.
8: Milují se a váží si jeden druhého. A přitom stačilo málo a nevzali se.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je kronikou skutečných příběhů psaných životem. Je to pořad o lásce, která kvete v každém věku.
1: Dnes budou hlavními hrdiny Miluška a Karel Cilichovi, kteří se poznali na Teplicku v severních Čechách.
0: Prožili spolu už 52 let jako manželé. Jejich láska je jak z červené knihovny. Plná zvratů, překvapení, ale hlavně vroucího milování. Vyražme za nimi společně s Patrikem Rozehnalem.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Miluška a Karel.
5: Ano, ano.
4: Jsme to my, přesně.
5: To my.
3: Tak pro Milušku mám květinu takhle.
5: Ježišmarja, děkuju pěkně.
3: A pro Karla mám něco sladkého, anebo se o to podělíte.
4: Děkuji, moc krát.
5: Moc krát, super. A vítáme vás u nás.
4: Vítám. Můžu vám říkat Patriku?
3: Můžete.
4: Jo.
3: Já vám budu říkat Karle a vám Miluško.
5: Dobře, děkujem.
4: Já děkuji.
5: Já mám trému jako blázen, to si neumíte představit.
3: Z čeho teď budete vyprávět o tom, co jste prožili?
5: Jo, prožili a prožíváme, to je tuplovaný prožití teďko.
4: Prostě nádhera, jo.
0: Jejich láska se začala rodit v srpnu roku 1971. Karel se vrátil z dvouroční povinné vojenské služby a potkal svoji sestřenici, která ho pozvala domů na kávu.
1: Stejné pozvání dostala i mladá Miluška, která se s Karlovou sestřenicí kamarádila. Došlo k osudovému setkání.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: A první pohled mi padla do oka, jo, že to bylo prostě, jsem říkal, to je ta pravá, ta musí být moje. Byla nervózní taková, jo. Ale nějak jsme se prostě dali trošku do řeči a tak jsem ji pozval potom na rande, jak se říká, že jo. Chodili jsme na procházky hlavně, jo. Pořád se drželi za ručičku, aby mi neutekla. Byly to hezký chvilky, které jsme prostě prožívali a měli jsme se rádi. Chodili jsme spolu za ručičku.
3: První pusa, kdy přišla?
4: No, ta přišla, to bylo hned po týdnu asi, když jsme se poznali vlastně u té sestřenice.
5: No, bylo to takový nesmělý, protože říkám, tak známost byla krátká v podstatě, že jo. Tak člověk se trošičku zdráhal, protože já jsem těch vztahů moc neměla, měla před ním vlastně jeden vztah akorát. Takže to bylo takový prostě vzláštní, no, takže to byla taková letmá pusa víceméně, nebylo to takový otevřenější a takový to opravdu zamilování, no, zamilovaná pusa, no. Takže to chvilku trvalo, než jsem se do toho dostala.
4: No, bylo to hezký, ale já jsem říkal, musím to zkusit, zkusil, bylo to hezký.
3: Nějaká první pozornost, dárek nebo něco, co demonstrovalo to, že Karel o vás usiluje, bylo něco takového?
5: No většinou to byla nějaká kytička taková menší, jako jo. Jenomže to bylo na podzim, takže těch kytiček už moc nebylo, že jo. Ale jako vždycky nějaká pozornost malá to byla, teda to musím říct, ano, no.
4: Šli jsme i dokonce do divadla, mě byl tady zrovna Neckář zpívat, tak jsme šli do toho divadla, říkám, pozvu ji, uvidíme. A samozřejmě už jsem chytal ruku, jo, vedle sebe.
5: A tak muž vždycky po mně šmátral rukama, já pryč, ruce pryč.

0: Prostě jako jo.
1: No, a bylo to. Bylo to, vlastně to bylo koncem září a v listopadu vlastně jsme sebrali 20. listopadu.
2: Vy jste to vzali takhle hopem, Miluško?
0: Ano, takhle hopem. Ale říkala jsem si, no mám nebo nemám, protože manžel mě pak požádal o ruku, že jo. No. A já jsem tak trošku váhala, protože jsem si říkala, neznám ho, že jo, když se známe krátce, z toho nemůže být nic dobrýho, jako jo. A teď kolegyně v práci do mě hučeli, ty jsi hloupá, proč se ho chceš vzít hnedka, jo. Neznáš ho, kdo ví, co to je záč, jako jo. A tak mě nasadili takového brouka do hlavy, že mě to prostě vrtalo furt hlavou, já jsem prostě nemyslela na nic jiného, než na to. No a manžel pak zanedlouho přinesl teda svatební oznámení, že jo. A když jsem to teda viděla, tak jsem se rozplakala a říkala jsem, nezlob se, asi tě nevezmu. Já tě nechci prostě.
2: Karle, jaké to bylo, když vám Miluška řekla, ne, nevezmu?
1: No, byl jsem z toho celý zdrcený. Prostě jsem... Nespal jsem, prostě říkám, to ne, to není možný, že mě nechce. Musím to nějak udělat, aby mě chtěla. Tak jsem se snažil prostě jí přemlouvat, říkám, vem si mě. A...
2: Přemýšlel jste, proč odmítla na začátku Miluška?
1: To nevím. Prostě řekla ne, já si tě nevemu, já teď mám vytištěný ty svatební oznámení, říkám, no tě hezky tady. Ale říkám, budu bojovat a vybojuji. Bude moje.
2: Bylo chlapovi třeba v takovém stavu i do breku?
1: No řeknu vám, že bylo. Bylo. Já jsem docela i takový lítostivý, jo, že citlivý na tohleto a docela mě to jako i mrzelo, když mi to řekla, jo, že jsem z toho i nespal a byl jsem prostě takový mimo. Řeknu, ale přežil jsem to a bylo to.
2: Přemýšlel jste i nějakou taktiku zahrnutý květinami, víc projevy lásky, někam jí zvát, anebo prostě nechat to uzrát chvíli?
1: No, já bych to, já jsem říkal, že buď to bude, jak se říká tedy, ale jaký nějaký dary a tohle na to člověk neměl tenkrát v té době, to byla doba, prostě my jsme byli, dá se říct, takový chudý rodině, já jsem z 10 dětí, jo, takže tam peněz nebyl na zbyt nikdy, co jsem si prostě neviděl mýma rukama, tak se neměli, jo. Takže nějaký dary, ale prostě se mi říká, že jí mám rád, že jí miluju a tohle to všechno, takže snad to pochopila a zůstalo to takhle.
2: Když se zamyslíte, Miluško, se to tak ve vás zlomilo, že jste sama pro sebe si řekla, ale jo, risknu to. Co bylo tím zlomem, nebo kdy to nastalo, jestli si i ten okamžik třeba pamatujete, kde to bylo, kdo vám k tomu pomohl, nebo jaké rozhodnutí?
0: No, tak mě k tomu taky nikdo nepomohl, ale prostě já jsem potom vlastně taky, jako byla z toho špatná, že jsem ho vlastně odmítla. A tak jsem si potom říkala, no tak zkusím, ale nebylo to hned. Určitě to nebylo druhý den, jako to vím, že prostě to chviličku trvalo. Nehledě na to, jak jsem říkala, že do mě hučeli kolegyně a všichni ostatní, tak jsem se říkala, hele, to je moje rozhodnutí konec konců, jo. Tak si zatím budu stát a jdu do toho. No, nehledě na to, že měsíc přede mnou se vlastně vdávala sestra, takže když jsme to pak jeli oznámit teda rodičům, ty bydleli ve Velvarech, tak tam byla sestra, její ten manžel nynější, že jo, ten do manžela taky hučel, jo, prostě co blázníš, co, jak to s ní myslíš a tohle to kde si, co si, takovýhle řeči, no, mamka z toho byla taky teda vykulená doslova, říkala, no, jestli chcete, tak prostě ta svatba bude, no, a byla, no.
2: Jaké to bylo v rodině mít takhle dvě svatby za sebou?
0: No bylo to asi hrozný, protože mamka z toho byla nešťastná, protože se všechno vlastně investovalo do první svatby sestry, že jo? Takže na nás bohužel už toho tolik nezbylo. No, skoro nic, no. Svatbu jsme měli sice hezkou, to jako máme na ní hezký vzpomínky, ale nebylo to takový prostě, jako to bylo třeba u té sestry, že jo? No.
2: Jaký byl ten svatební den Milušky a Karla Celichových, to se dozvíme za malou chvíli.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: kapelu, abys měla klid, aby tvůj muž hodný byl a netrouf si tě.
1: Až se v bílém půjdu vdát.
2: Já ti přeju zase dať bát, jo máš, co ti koupí kilo ryb a dvě dek na pláž.
1: Až se v bílém půjdu vdát.
3: Já ti přeju naposled, ať můžu klidně spát, aby tě měl doopravdy jednou provždy rád.
1: Až se v bílém půjdu.
4: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska.
6: Na začátku jejich vztahu byly ženské pochybnosti a mužské slzy. Možná za to mohl strach z neznáma, nebo opatrnost, kterou si oba nesli z dětství. Ale jak už víme, svatba nakonec byla.
5: Jakoby si vzali k srdci slova Johna Lennona. Láska je květina, kterou musíte nechat růst. Sezdali se v Teplicích 20. listopadu 1971.
4: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
7: Vzpomínám si ten den, jako že jsem šel ráno pro kytku, kterou jsem měl objednanou tady dole u Červeného kostela. A mrzlo ještě, už začalo mrznout trochu.
8: Miluško, jak začínal ten váš svatební den? Karel šel pro kytici, co vy? Vy jste se šlechtila?
9: Tak já jsem se šlechtila, ale protože jsem taky na šaty neměla, že jo. Takže jsem vlastně zdědila svatební šaty po sestře, která se teda vdávala v tom říjnu. Takže jsem měla vlastně její svatební šaty, takže taky nějaký velký zázrak to nebyl.
8: Byla jste před tím obřadem nervózní?
9: Hrozně. Hrozně. Klepala jsem se jak osika. Ruce se mě potily, prostě kytka se mi klepala v ruce, takže fakt ta nervozita teda byla, ale záhy to pak zmizelo v pohodě už jako jo. No.
8: Závoj byl?
9: No, byl.
8: Šel dobře zvednout?
7: Šel dobře zvednout závoj, pusinka proběhla hezky, dlouze, bylo to nádhera.
8: Tak vy už jste to trochu trénovali předem, ne?
9: Ne, absolutně ne, to bylo jenom tak letmo vždycky, to nebylo zas až tak, no, to vzniklo až po té svatbě, potom úplně všechno a na té svatbě hlavně teda, no.
8: Co se dělo na svatbě?
9: No ty polibky, no, to byl jeden za druhým pak a to už potom byla vášeň, no, tak to už bylo úplně o něčem jiným.
8: Luška se usmívá až skoro červená úplně.
9: No, úplně se červená, co to, no. No dobrý, tak můžeme.
7: No hostinu jsme měli nahoře tady v Dubí, v nějaké restauraci, to byla taková restaurace, kde bylo teď, co, prostě to, museli jsme to udělat tam, kde to bylo takový nejlacinější, že jo, peníze nás by nebyly. Protože jsem si musel na té svatbě dopučit, dá se říct, jo, když to nerad říkám, ale svatba proběhla, dá se klidu všechno, nikdo se tam nepopral, manželku mi unesli, ale já jsem ji vystopoval. Koho milujete, toho najdete všude.
8: Kdy skončilo to svatební veselí? Jak dlouho do noci jste juchali?
9: No, tenkrát v těch restauracích, co jsme měli, většinou se zavíralo v 10 hodin, maximálně v 11 teda. Takže jsme tam teda byli do konce toho všeho a pak jsme vlastně svatební noc měli u manželovo bratra nahoře tady na sídlišti na Šanově. No a tam proběhla i naše svatební noc.
8: Kdo o ní promluví?
7: Tak svatební noc byla vášnivá, dá se říct, jo? Proto říkám, musím to rychle využít všechno a takhle. Ale bylo to hezký. Proběhlo to v klidu, všechno, paráda. Jsem byl spokojený. Jo? A jináč pak to pokračovalo dál a dál až do dneška. Máme rádi.
9: Jo, je to fakt, no, máme se rádi, co nám chybí, jsme spokojení, vidíte, jak jsme tady prostě, jak žijeme, Takže jako je to všechno v pohodě, ale je to všechno naše práce, našima rukama, jako jo. Nic jsme pomalu nedostali.
8: Byl to těžký začátek? Byli jste na to sami?
9: Každopádně to bylo těžký, no. Ale o tom bych nechtěla mluvit, já jsem to dětství fakt neměla lehký, to bylo prostě hrozně složitý.
8: Ale je to podhoubí toho možná, na čem jste pak stavěli svůj vztah?
9: Tak to musím říct asi takhle. Můj biologický tatínek měl manželku, že jo, no. A oni byli takový jako víceméně jako statkáři. A moje biologická maminka prostě u nich sloužila. A tatínek prostě se zřejmě zamiloval do toho, co tam pracovala teda. No a z toho jsem vznikla já. Ale protože jeho žena prostě nemohla mít děti, tak jsem v podstatě vyrůstala u nich. A do 15 let prostě jsem jí brala jako matku. A do 15 let jsem o mojí biologické matce nevěděla. Až když jsem dostala občanský průkaz a v něm v podstatě bylo, že teda moje biologická matka je úplně někdo jiný. No, ale tak jsme to pak nějak dali dohromady, jo. Takže jsme se poznali pak jako blíže, no v podstatě vlastně už byla sestra na světě taky, protože my jsme o rok jenom, takže jsme se začali navštěvovat, já jsem tam pak jezdila a u té nebiologické maminky, prostě když tatínek zemřel, tak jsem měla doslova očistec. To si neumíte představit, jo. Já jsem zakončila základní školu, udělala jsem zkoušky na ekonomku, jenomže ona mě to prostě zatrhla, že do žádné ekonomky nepůjdu, že potřebují peníze a že musím jít pracovat. Já jsem byla jako tintítko hubená a musela jsem to mě dotáhla za ruku přes jejího známého do mlékárny Teplický tady. Tam jsem tahala ty těžký konve, měla cisterny. Když byla vejplata, už stála před branou toho té mlékárny, sebrala mi všechny peníze a dostávala jsem 3 koruny na svačinu v té době. 3 koruny. Takže to byla katastrofa, já jsem neměla co na sebe. Ty ženský, co tam se mnou pracovali, tak mi po jejich dětech nosili oblíkání. Takže já na to mám hrozný vzpomínky, já jsem z toho byla pak úplně nešťastná. Ale říkám, dokavať žil tatínek, tak to bylo všechno jakž takž v pohodě, protože on nedopustil, aby mě bylo ubližováno. On mě fakt miloval a já jsem milovala jeho. Ale jakmile zemřel, a to vidím jako dneska, ještě on měl těžký astma. Takže skončil v léčebně tady za Teplicema v Křemíži, v ústavu. Takže já jsem za ním jezdívala, vždycky jsem si doslova vyžebrala peníze na autobus, abych se za ním dostala. A když jsem tam přijela, už byl před smrtí, tak to slyším ty slova jako ještě dneska. Miluško, prosím tě, už za mnou nejezdi, to je můj konec. To si neumíte představit, jak mě to sebralo.

0: Takže já jsem prostě ten život prožila hrozně ošklivej, teda musím říct. A potom, až teda to mě bylo asi 17, si mě k sobě vzala biologická máma. Protože si mě snažila za ty roky všechno vynahradit, že jo? Takže to bylo všechno v pohodě. Jenomže ona mě potom nějak vypátrala, ta matka nebiologická, a napsala dopis a prosila mě, ať se vrátím zpátky, že se změní a že bude jiná. Já jsem strašně mírumilovný člověk, já nemám ráda nesváry, nemám ráda hádky, nic takovýhle. Takže jsem nakonec teda zase vzala kufr a vrátila jsem se sem do Teplic. No. Nebylo to o nic lepší, v té době jsem pak poznala vlastně manžela, že jo, takže jsme bydleli u nich. Jenomže to nešlo, oni nám dělali různý naschvály, prostě tragédie, no hrůza, to. Manžel si požádal o bydlení, takže jsme dostali starý byt, tady byla kdysi taková stará zástavba 1-1. Když jsme tam přišli, to byla šupna na uhlí, to si neumíte představit, jak to vypadalo. Takže manžel to celý zrenovoval, jo, dal to dokupy, udělali jsme z toho krásný byt, suchý záchod jsme měli na dvoře, v létě, když bylo hezky, jsme se koupali v prádelně a jinak jsme se měli normálně klasika doma ve vaničce, jinak to nešlo. Ale mám na ty roky, bydleli jsme tam 5 let, vlastně jsme už pak měli prvního syna, že jo? 5 let jsme tam bydleli, já na to mám neuvěřitelně krásné vzpomínky. To byl prostě byt a bylo to naše, že jo, konečně, no.
1: Pro vás, Milošku, ale po té svatbě nakonec zjistit, že máte vedle sebe takového muže, který je ctižádostivý, ochotný pracovat, udělat pro vás první a poslední, vydobít vám nový domov, kde budete v klidu, budete mít tam své zázemí a navíc pojištěno tím, že ten jeho zájem byl tak velký, že o vás tolik stál, že se to vyplatí po jeho boku být. To musel být takový jako životní dárek a splacení všech těch negativ, které do té doby vás v životě potkali, ne?
0: Ano, ano, jak říkáte. Protože muž je strašně hodnej, šikovnej, teda udělá první, poslední prostě. Jak v práci, vánoční cukroví peče, vánočku peče. Když potřebuju, tak uvaří prostě. Naprostá pohoda. Prostě to opravdu bylo splacení, protože jsem si říkala, já už si ani neumím představit někoho jinýho pak vedle sebe. Jo. Takže on opravdu udělal první, poslední, jako jo, pro nás. A vůbec celkově i dodnes pro naši celou rodinu.
1: Jak byste během prvních let svého soužití tu vaši lásku popsali? Jaké přívlastky byste jí dali, co tehdy pro ní bylo typické, důležité, co jí vystihovalo?
0: Jo. No co, že jsme se měli rádi, že jsme se milovali v podstatě, že jo? To byl ten největší dar, který nás mohl potkat, jako podle mě.
2: No, je to pravda, protože nic jiného si nedovedu představit bez ní. Každou chvilku jsme byli spolu, seděli jsme, povídali si všechno, tak jak to má být.
3: Ty spíš, ponorená do snu, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená, viem, aká si. Viem, čomu sa smeješ i čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zlatá láska.
1: Miluše a Karel Cilichovi prožívají nádhernou lásku. Jsou spolu už více než půl století. Všechno ve svém životě si museli vybojovat sami.
2: O to víc si váží každé maličkosti. Pěkného dne a vztahu, který rozkvetl jak jarní louka.
1: Chtěli bychom je potěšit, udělat jim radost. Proto jsme Patrikovi přibalili na cestu k ním i velký automatický kávovar a moderní přenosné DAP rádio.
2: Do této chvíle nemají o ničem tušení. Patrik jim naše dárky vybalil v kuchyni a teď je k ním vezme.
3: Je! To si děláte srandu, ne?
4: Ne, je to kávovar.
3: Je to káva, to vidím. No, to je bomba. Tak to je teda bomba.
5: To jste nás dostali,
3: to jste nás dostali. Ano, to je neuvěřitelný. Patrik, já vám musím dát pusu. Děkuju.
5: Já pomohu tomu, díky.
4: Já vám blahopřeju za ten život.
3: Jo, super, díky. Děkujeme moc. No to nemá chybu. Nádhera.
4: Je to i s kávou.
3: Já to vidím.
4: Zrnkovou.
3: Zrnkovou dokonce. Tak, teda to.
5: Máme radost, velkou radost.
3: Velkou radost. Děkujeme Carmen Majerový i Kostkovi, Petrovi a vám taky. Moc, jo, moc. Hezký.
4: Pijete kafe.
3: Pijeme. Já jsem vám ho chtěla uvařit.
4: Teď můžem.
3: Tak, jo. Tak máme. Dáte si kafe?
4: No musíme to vyzkoušet.
3: No musíme to vyzkoušet.
4: Jak? Ale pozor, je tam ještě jeden. On je taky hodnotný, ale je trochu menší ten dárek.
5: Rádio.
4: Digitální.
5: Digitální.
3: To je snad zlej sen.
4: Nezlej, ne.
3: Ne, dobrý. Super sen.
5: Transistorové rádio. Teď.
4: Tohle je přenosné, nabijete ho a vydrží vám a můžete na zahrádce pouštět a poslouchat váš oblíbený Český rozhlas.
5: Jo, tam posloucháme určitě tam. To je pořád jenom tam sever.
3: To je bomba, já jsem v němem úžasu z toho, super.
4: Slyšíte to, Petře a Carmen, jakou mají radost, my máme i za vás.
3: Neuvěřitelnou radost, neuvěřitelnou.
5: Moc krát děkujeme.
2: My jsme nadšeni s vámi. Užívejte si s oběma přístroji pohodové chvíle.
1: Život Milušku a Karla Cilichovi nešetřil. Připravil jim jednu velkou zkoušku vztahu. Díky ní dnes vědí, že láska pomůže, hojí, léčí, navozuje mír a otevírá nové naděje.
2: Ale začněme časem po svatbě. Kdy nastaly nádherné roky a na svět přišli potomci, které čekalo šťastnější dětství, než měl Karel s Miluškou.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: První syn se narodil teda. My jsme bydleli vlastně v tom malinkém bytě. A první syn se narodil 17. prosince 72. A na Štědrý den jsem přišla domů z porodnice. Takže to byl takový dárek pro manžela teda, jo, že byl naklizeno, na stromeček udělaný, všechno připraveno prostě. Takže mě přivezla sanitka se řvoucím Radkem.
4: Dali jste si ho pod stromeček?
3: Dali jsme si ho pod stromeček, ano, dali.
5: Ale když jsem ho přivezl domů, byl jsem šťastný. Jo, že na ty prostě jsem všechno obstaral, udělal v tom bytě. Postýlku jsem půjčil, protože na ní jsme neměli, že, tak jsem si ji půjčoval. No, ale přišla domů na Štědrý den přímo a byli jsme šťastní, že máme dárek.
4: Co se odehraje v srdci novopečeného táty, mámy, když přijde jejich první dítě domů?
5: Pro mě to byl zážitek, jako celoživotní zážitek, dá se říct, jo, ten náš kluk. Bylo to hezký.
4: Viděl jste se v něm?
5: Jo, viděl jsem se v něm.
4: Miluško, co pro vás jako mámu? Co to bylo najednou mít svoje dítě?
3: Tak já jsem byla šťastná jak blecha, i když ten porod trval hrozně dlouho teda, ale pak když se narodil, tak jsem byla prostě šťastná jak blecha. No, tak byl to první, že prvorozený synáček, takže to byl takový hezký dárek, no, pro nás. Hm.
4: Byl plánovaný?
3: Byl. A vyšlo to hned.
5: Až po svatbě.
3: Samozřejmě, no. pak jsem teda otěhotněla znovu a narodil se nám druhý syn Martin. Jenomže bohužel tohle se nám nepovedlo, nebo našemu Martinkovi ne. Narodil se a od samého narození měl hrozný zdravotní problémy. Neustále už jako miminko, už snad hned po porodu byl, strávil v nemocnici. A to bylo snad každý měsíc ve špitálu v nemocnici. A po každý jiný chorobopis prostě. Takže jsem si tenkrát řekla, že už musím něco udělat jinýho, tak jsem si nechala ofotit ty chorobopisy a poslala jsem to do Prahy, do Thomayerovy nemocnice. Tam nám odepsali, že teda máme Milio, našeho chlapečka, přivést. A tam teda zjistili, že má nevyvinutý ledviny a v celém tělíčku, že má zúžený a rozšířený cévy. Takže podstoupil takovou menší operaci, nějakou jako ten operativní zákrok. Vypadalo to, že to bude dobrý, dostal teda spoustu léků, takže jsme dávali léky, když teda přišli domů, že jsme ho přivezli. Jenomže jednoho krásného večera mi tady v pokojíčku plakal, že ho bolí strašně hlava. Začal nám padat domdlob, tak jsme volali záchranku. Druhý den jsme měli jet do Ústí na kontrolu, takže nás okamžitě převezli teda tam. Tam ho nasadili na přístroje, že jo. Když jsme tam pak druhý den volali, tak řekli, že je to beznadějný, že prostě odešel, že už dejchá jenom přístroje a že ho budou muset odpojit. Takže to bylo pro nás neuvěřitelný. No to bylo hrozný, to si nikdo neumí představit. Takže mu byly vlastně necelý 4 roky, když nám teda zemřel.

0: jako oni říkali, buďte se rozhodněte, že ho máme odpojit, anebo nechat ještě na těch přístrojích. Ale pak jsme se dohodli s Miluškou, že necháme odpojit. Ale to byl... To byla rána. To byla rána pro nás prostě, jo. Museli jsme dále, protože nechtěli jsme, aby trpěl pořád, jo. Tak jsme nechali odpojit a bylo to v pořádku potom, už jsme říkali, necháme to, uvidíme. Ale dobrý.
1: Byli jste tam s ním?
2: Byli jsme tam s ním, když ho odpojovali. To prostě, to je nepopsatelný, no, nepopsatelný. Ale v podstatě byl mrtvý, že jo, jenom ty přístroje prostě fungovaly, jenom nic nefungovalo. No, takže v podstatě on dostal jako mozkovou příhodu, jako u dospělého člověka přišla mozková příhoda, krvácení do mozku, no. A tím to prostě vzniklo, no.
1: Máte v paměti, kdy jste spolu tak jako mluvili naposledy, co jste si stačili ještě třeba říct, jako máma se synem nebo tak?
2: No, to byla ta noc vlastně, kdy se to začalo projevovat, že jo. Takže jsem ho držela v náručí a tak jsme si povídali, Martinku, to bude dobrý, to půjdeme za panem doktorem a bude to všecko v pořádku. On kejval jenom hlavou, on začínal být v té agonii, to prostě takový. Takže to byly tyhle ty moje slova. Já jsem ho držela v náručí a v podstatě mi umíral v náručí. Prostě nepředstavitelný. Kdo to neprožije, tak jako fakt neví, o čem. No.

0: jak se říká, život jde dál. Jo? Museli jsme to překonat všechny, tyhle ty strasti. A prostě to šlo.
1: Muselo to jít.
2: Co vám dávalo v tu chvíli tu největší sílu? Co vám nejvíc pomohlo?
1: Nejvíc nám pomohlo, protože tady byl starší syn, že jo? A ten byl předškolák. Takže jsme prostě, museli jsme to nějak překousnout a přejít to prostě, dostat z toho kluka, prostě mu to vysvětlit, že jo. No, tak byl taky, říkám, byl z toho taky teda špatný, no, Radek, no. A protože jsme teda nechtěli zůstat, takže nějakou chvilku to trvalo, takže jsme nechtěli zůstat jenom u toho syna, že prvního. Takže jsme se s mužem rozhodli, že to zkusíme teda ještě na potřetí. No, vyšlo nám to teda, ale celý to těhotenství jsem žila ve stresu, ve strachu, aby jsme nezažili to, co jsme zažili předtím. Naštěstí to teda vyšlo, narodil se nám Tomášek, takže to byla velká úleva, že byl zdravý. Stal se z něho samozřejmě mazánek a ještě do dneška je to mazánek, jo, protože člověk to viděl furt takový, aby se něco nepřihodilo, aby byl v pořádku, že jo, tohle to. Dneska je mu 40, ne, že bych ho řadila na první místo, ale pořád je to prostě takový vysněný dítě, se dá říct.
2: Vymodlený.
1: Vymodlený, doslova.
0: Přežili jsme to, šli jsme dál a jsme spolu.
2: Říká se, že čas pomůže, stiší, uzavře rány, nezapomene na ně člověk, ale tak nějak vyléčí. Kolik času bylo potřeba?
1: No, potřeba času bylo hrozně moc, protože a ještě do dneska. Kor na Vánoce, když jsme prostě tady pohromadě s mužem teda, sedneme si ke stolu, tak mě tečou slzy. Mě tečou slzy prostě. Takže to prostě okamžitě se mi všechno promítne v hlavě a člověk nezapomene, to nejde zapomenout. A já ty Vánoce odbrečím, odpláču.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Miluše a Karel Cilichovi si svou lásku opečovávají už více než 52 let.
2: Zajímá nás, jak si pamatují některé společné chvíle. Jestli dokáží odhadnout reakce toho druhého dopředu. Jak se znají?
1: Zkusíme to zjistit malým manželským testem. Patrik Rozehnal jim položil stejné otázky každému stranou, aby se neslyšeli. Jak to dopadlo, uslyší oni stejně jako vy až teď.
3: Karle, co jste se oba naučili v manželství? Co by bylo to, co vám manželství dalo?
4: Dalo nám takovou soudržnost k sobě.
5: No štěstí, zdraví, dlouhá léta. Na tu lásku ne, naší.
3: Když máte špatný den, co vám pomůže?
4: Když mám špatný den, jdu na zahrádku.
3: Když má váš muž den pod psa, jak se říká, čím to léčí?
5: Čím to léčí? Pivem, že si dá pivo.
3: Pozoroval jste ji někdy, jak spí?
4: Jo, to pozoruju. To pozoruju, protože to jí chrápe, to někdy občas a dělám pořád jenom.
3: Co myslíte? Pozoruje vás někdy, když spíte?
5: Určitě. Protože někdy i zachrápnu, teda. Takže to určitě.
3: Ptáte se ho ráno, zase jsi se díval?
5: Jo, zase si mě sledoval, víš? Zase si mě budil.
3: Vaše paní je skvělá kuchařka, přesto je nějaké jídlo, které se jí nedaří, nebo ho nerada dělá?
4: Nerada dělávala koprovku. A najednou jí...
3: Které jídlo nerada děláte?
5: Sladký knedlíky.
3: Proč?
5: Protože já je nejím, já je nesnáším a muž to má rád.
3: Je to jediná věc, kterou má rád?
5: No, to jich je víc, koprovou omáčku například.
3: A přeci jen nejedla byste to kvůli němu?
5: No koprovku ano, tu jsem se naučila a to mě tak zachutnala, že ji můžu i studenou teď.
3: Ulejvá se někdy peníze?
5: Ne, nikdy.
3: Takže kasu držíte vy?
5: Kasa je tady pod mým palcem.
3: Kdo doma drží kasu?
4: Manželka. Miluška drží kasu.
3: Ulejváte si stranou někde?
4: Ne, neulejvám. Nemám proč.
3: Kdo je lepší tanečník?
4: No, já bych řežal.
5: Tančí dobře. No, dobře mu jde tanec.
3: Kdy se nejvíc Miluška vsteká?
4: Když něco nejde.
5: Učil se nejvíc cikám, když mám jí žehlit.
3: Co je na Milušce nejvíc sexy?
4: To je dobrá otázka. Sexy. Já myslím, že všechno. Všechno je sexy na ní.
3: Kterou část vašeho těla si myslíte, že opěvoval?
5: Ježíš Maria. No asi celé tělo, ne. Nejenom jednu věc.
3: Tak něco třeba na vás je nejvíc sexy.
5: No tak to asi byly prsa. No.
3: Karle, jak Miluška líbá?
4: Tak klasicky, že jo. Jako každá možná, nevím. Je dobrá. Líbá dobře, tak je to.
3: Jak si myslíte, že Karel řekl, že líbáte?
5: Já? No asi dobře, ne. Přece by neřekl, že líbám špatně.
3: Když projevujete něžnosti, jak to vypadá?
5: Tak se obejmeme, prostě dáme si pusinku, no.
4: Začně mě hladit třeba, nebo pojď ke mně. Ty mi nedáš ani pusu. Už natahuje a dávat pusu v pusinu. Aby, ty voníš. Takže takhle, jinak jako normálně, no. Obejme mě třeba.
1: Mladí si myslí, že láska je milostný žár, touha. Ti starší už vědí, že k lásce patří i další věci. Učme se od těch, kteří získali věkem přehled, moudrost a životní nadhled.
2: Ptejme se zlatých manželů, Miluše a Karla Cilichových, jaký je návod na šťastný život. kde hledat duševní klid a jak poznat lásku.
5: Já si myslím, že jsme furt stejný, jako jo. Ale běží to, je to pravda, že říkám vždycky, hned je pondělí, hned to už zase víkend. Prostě ten týden uteče jako voda, vždycky říkám, a zase jsme o něco starší. No.
3: A jak ta láska po těch 52 letech vypadá? Jak ji jeden druhému projevuje? Řekněte to nám těm mladším, ať víme, co nás hezkého čeká.
5: No, musíte se mít hodně rádi, jako se máme my rádi s tátou. No, a to je ta láska to prostě. Láska. No.
4: Veliká láska.
5: Veliká láska. Tak tady projdeme, tak se poplácáme, nebo no. Se obejmeme, že jo, i po těch letech, viď?
4: Vlastně, no. Řeknu, maminko, co budeme jo. Dneska papat.
5: Jo, a já, tatínku, nechtěl by si ustávat.
4: Jo, občas člověk něco přinese, nějakou kytičku, jo. Přes zimu, přes leto má na zahrádce, ať si ji vytrhne, že jo.
3: Je pozorný jako manžel?
5: Jo, každopádně. To musím říct, že ano.
3: A je pečující jako manželka?
4: Hodně pečuje o mě všechno. I když to tolik nevyžaduju, ale mám to rád.
3: Bála jste se někdy o Karla?
5: Jo, několikrát. Několikrát, protože muž vlastně podstoupil operaci, no, má problémy trochu se srdíčkem, takže to teda taky byl strach, takže každopádně.
3: Vy jste se někdy strachoval o Milušku?
4: Určitě. Někdy člověka napadne, jo, říkám, jako když jsem byl na ty montáži a řekla, co bude dělat, nebo něco, že bude čistit okna, a říkám, prosím tě, nelez tam. To nejde. Nevíš, co se ti může hodit, jo, přihodit. A tak to jsem měl někdy strach. Člověk může mít strach, i když jdeš přes ulici, že jo. Člověk neví, kdo do vás prinkne.
3: Pro tu spokojenost, krásu a štěstí každého dne v tomhle věku, co je pro vás důležité?
5: No, pro nás je důležité v našem věku už hlavně zdraví. A ten kontakt, že se chytneme za ruce, jo. Jdeme na procházku, že když se takhle tady projdu a po kuchyni, taťka jde kolem mě, takhle mě hezky poplácá vždycky, tak co mamko, co děláš? Jo, takže takhle prostě to vypadá. No.
3: A jak byste tu svou lásku, kterou teď máte, jak byste ji popsali?
5: Jak bychom ji popsali, no. No, jsme šťastní, že máme jeden druhýho, že si žijeme ten náš život tak, jak jsme si ho zařídili. No a jinak tak ty běžné záležitosti, které tady spolu trávíme, no.
4: Máme se rádi a budeme rádi dále spolu trvat ve spolek, jo?
5: Přeju si hlavně, aby jsme nějaký ještě pár let vydrželi. A takhle, jak jsme.
4: Hodně let.
5: A hodně let. No.
4: Třeba hodně let, aby jsme vydrželi.
3: Kdyby, a třeba existuje, život po životě, znovu se člověk narodil. Myslíte si, že se znovu potkáte, že byste se zase vzali?
5: Já si myslím, že se potkáme i v tom druhém životě, tam nahoře někde. Že asi jeden bez druhého už nemůžeme být, takže potkáme určitě i někde tam nahoře.
4: Já řeknu jenom to, že jdeme do toho, protože znovu a další roky. Tak.
5: V tom druhém životě. No.
4: Prostě žiju s ní, mám ji rád, miluji ji a tím to pro mě vadne. Nikoho jiného nechci. Jo? Jsem spokojený. Mně se to líbí život s mojí Miluškou.
3: Pořád ji milujete?
4: Pořád ji miluju, hodně ji miluju. Bez ní bych nebyl tady.
3: Pořád ho milujete?
5: Určitě, každopádně, na 100%. Děkuji mu za to, že vůbec jsme spolu teda, že jsme spolu vydrželi takovejch let teda. Jo, a že se máme stále rádi prostě. A že je ke mně vždycky a byl a je vždycky moc strašně hodný a milej. Za to mu děkuju.
3: Za co byste jí chtěl za těch 52 let ve vašem případě poděkovat?
4: No, chtěl bych jí poděkovat za celý život, že se o mě dobře starala všechno prostě a že jsme spolu vydrželi těch 52 let. A mě to strašně těší na srdci, jo, že prostě jí miluju. Mě jí prostě nikdo už neveme, tam jí zůstane pro mě jenom. A jí mám rád.

0: Miluška a Karel Cilichovi už vědí, že láska má čarovnou až pohádkovou moc. Na začátku Karel vysvobodil Milušku z těžkostí. Otevřel jí náruč a nabídl celý život. My už víme, že to byl od něj rytířský čin a pro ni královská odměna. Když milujete, není čeho se bát.
1: Jak někdo moudrý kdysi řekl, nenajdete lásku. Láska najde vás. Má to něco společného s osudem a tím, co je napsáno ve hvězdách.
0: Mějte na paměti, že vy sami, stejně jako kdokoliv v celém vesmíru, si zasloužíte lásku a náklonnost. Vděčně je přijímejte, radujte se a žijte.
1: Život patří lásce. To už dobře ví Carmen Majerová.
0: A Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: České zásobníky plynu jsou v těchto dnech méně naplněné než loni. Ostravská fakultní nemocnice právě dnes otevřela nové centrum preventivní medicíny a počasí zítra zpočátku ještě zvětšená oblačnost, doznívání srážek, postupně polojasno. Maxima kolem 29 stupňů, na jižní Moravě až kolem 32. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. V českých zásobnících je teď zhruba 1,5 miliardy metrů krychlových zemního plynu. Je to asi o třetinu méně než loni. Ukázala to data Ministerstva průmyslu a obchodu. Kapacita zásobníků je teď naplněná zhruba ze 47%.
3: Obchodníci letos plní zásobníky pomaleji mimo jiné proto, že ceny plynu jsou kvůli konfliktu na Blízkém východě vyšší, než bývá v létě obvyklé, říká vrchní ředitel sekce energetiky rezortu průmyslu René Neděla.
4: Takže samotné uskladnění nepřináší takový obchodní zisk jako v některých předchozích letech.
3: Plynu ale bude v zásobnicích dál přibývat. Potvrzuje to Denisa Řezničková, ředitelka obchodu a dispečinku státní společnosti Gas Storage.cz, která vlastní 6 zásobníků.
5: Kapacita našich zásobníků pro nadcházející zimní sezónu je v současnosti rezervována přibližně na 84%.
3: Plynu bude v Česku podle rezortu průmyslu na topnou sezónu dostatek. Podle Asociace nezávislých dodavatelů energií ale bude pro zákazníky zhruba o 5 až 15% dražší než loni. Vít Andrle, Český rozhlas.
2: Ostravská fakultní nemocnice dnes otevřela nové centrum preventivní medicíny. Lékaři se tam budou starat o lidi, kteří chtějí předcházet vzniku kardiovaskulárních, onkologických a dalších nemocí. Zájemci se mohou přihlásit také do programu zdravého životního stylu a dlouhověkosti, říká vedoucí centra Filip Ječmínek.
6: Vítáme i plně zdravé pacienty, kteří mají zájem o prevenci ještě dřív, než nemoci vůbec nastanou. A dalším skrytým bonusem je možnost vyhnout se i medikamentozní léčbě, to znamená lékům proti těm nejčastějším civilizačním onemocněním, jako je vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, cukrovka.
2: Společnost AŽD začala na Jičínsku testovat první českou vlakotramvaj. Vozidlo by mělo být schopné jezdit na regionálních tratích i do center velkých měst.
7: Původně se jednalo o starou brněnskou tramvaj, kterou technici podle náměstka pro výzkum společnosti AŽD Antonína Diviše přestavili.
8: Primární změna je v bateriovém boxu, to znamená nahrazujeme napájení stračního vedení bateriovým boxem.
7: Společnost dostala povolení, aby mohla vlakotramvaj testovat na zkušební dráze, popisuje generální ředitel firmy Zdeněk Chrdle.
9: Já bych samozřejmě byl hrozně rád, kdyby příští sezonu turistickou už tady mohla jezdit cestujícími, ale to záleží opravdu, jak ty testy budou.
7: České zákony zatím provoz vlakotramvají neumožňují. Josef Beneda, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalové mistrovství světa má právě teď na programu druhé semifinále. V utkání Anglie-Argentina je odehrán první poločas, stav je zatím nerozhodný 0-0. Vítěz tohoto souboje se v neděli střetne ve finále se Španělskem. Počasí. Večera v noci čekáme zpočátku oblačno až polojasno, přechodně i skoro jasno a jen výjimečně se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Postupně od jihozápadu až zataženo, místy déšť, přehánky, ojedinělé bouřky, a to zejména v jižní části republiky. Nejnižší teploty mezi 19 a 13 stupni. Zítra přes den oblačno až polojasno, ráno a dopoledne ještě zataženo, doznívající déšť nebo přehánky. Postupně se vyskytnou opět lokálně přehánky, ojedinělé bouřky a večer budou srážky ubývat. Maxima zítra vysoká 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až kolem 32. Povane slabý, proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Zdržení čekejte na dálnici D11 nedaleko Prahy. U exitu 8 je nové omezení. Na Prahu i Hradec Králové je zavřený levý pruh. Úseky jsou dlouhé zhruba 300 metrů. Kolony se zatím netvoří. Projíždějte ale velmi opatrně. Tolik informace z dopravy. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
10: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak uznávám, to oblečení, které jsem si vybral pro dnešní divadlo, není příliš společenské, ale za to viditelně praktické, protože nás čeká kavárna, ale nad řekou, takže chajda nebo stan, ohniště, modřínovej les a taky čaj s trochou jehličí.

0: Kavárna nad řekou vznikla v rozhlase někdy v 60. letech a byla to další příležitost, jak posluchačům nabídnout povídky třeba o víkendu k poslechu na chalupě nebo na chatě, protože tenkrát ještě s jediným televizním programem byl rozhlas asi tím nejvěrnějším společníkem při společných setkáních s kamarády. Takže ještě jednou, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Promiňte, přátelé, že jsem oblečen jen v teplákách. V kavárně nad řekou je to obvyklý ranní společenský úbor. Leč jdu-li vás pozvat na večerní posezení u táborového ohně, snad přece jen bych měl... Promiňte tedy ještě jednou. Posaďte se, prosím. Dovoluji si zvláště upozornit, že v kavárně nad řekou je nový typ křesel s vůdní mateří doušky. Upozorňuji dále, že jedině v kavárně nad řekou je krb bez jediné cihly. Jedině v kavárně nad řekou na stropě padají hvězdy a podává se lesní káva s jehličím. Jedině v kavárně nad řekou se cigareta oklepává pouze na koberec. Račte tedy vstoupit, nebude vás obtěžovat pohled na načesané slečny a grenadínu s brčkem. V kavárně nad řekou nevadí šmouha na tváři a pommes frites à la kavárna nad řekou se jedí vždy jen rukou. Prosím, posaďte se, oheň už se rozhořel a večer v kavárně nad řekou začíná. Přisedněte tedy, pro každého ohně dost. A chcete-li pak šálek kávy, i ten se najde. Prosím? Ale ne, v kavárně nad řekou se platí úsměvem, písničkou, příběhem. Povíte nám něco?
2: Jsem motorista. A tak jako všechny motoristy, i mne pronásleduje v létě nepokoj a honí mě z místa na místo, z vesnice do vesnice, z města do města. Mám už svou techniku. Přijedu do města, zaparkuju auto, dojednám nocleh, prohlédnu muzeum, navštívím domy, kde přenocoval Jan Lucemburský nebo Karel IV., abych získal vzdělání, vyslechnu historii o paně zazděné do základů budovy, u cedule malé popovičky 3 kilometry vyfotografuju manželku, abych mohl dokumentovat, že jsem tu byl, a zapíchnout doma do mapy nalepené na hobře další špendlík s červenou hlavičkou. Nakonec navštívím místní hladomornu, aby mi v místní restauraci chutnala večeře. Jinak jsem člověk po většině klidný. Pokuty za nepřiměřenou rychlost platím bez odmlouvání, alkohol nerad, stopaře nevozím a sekretářku jsem si už dávno vzal. Motorismus má však pro mne četná překvapení. Jako tuhle. Přijedu do města, rozhlédnu se, chci zaparkovat. Místo v hotelu jsem měl zamluvené a mohl jsem tedy stihnout ještě jednu hladomornu a dva kostely s gotickou řezbou. Vhodný parkovací prostor jsem našel brzy. Zdobila jej však zánovní cedule s nápisem Hlídané parkoviště od 8 do 18 hodin. Platit poplatek za hlídání do 18 hodin a pak nechat automobil bez dozoru jsem považoval, promiňte, za nesmysl. Rozděl jsem se tedy do dalších ulic. Pochodil jsem však stejně. Buď v nich byl zákaz stání, nebo parkoviště hlídané stejně jako předešlé. Ani s občanů mi nikdo neporadil, až jakýsi stařík v roztřepené čepici mi řekl, abych si zajel do Kovářské uličky, kde prý za A není hlídané parkoviště a za B ani zákaz parkování. Zajel jsem tedy do Kovářské uličky a zaparkoval. Pak mi to nedalo a zašel jsem na místní úřad. Co je to za pořádek, řekl jsem referentovi, když pořádný automobilista může ve vašem městě parkovat jen v Kovářské uličce. Referent mě vyslechl, udělal si několik nečitelných poznámek plnicím perem značky Pionýr, potřásl mi rukou a ujistil mne, že není byrokrat. A nebyl. Druhý den se v Kovářské uličce objevil nápis Hlídané parkoviště od 8 do 18 hodin. A ani stařík

0: toužil jsem po paroží, tedy jelením samozřejmě. Když se blížilo září, nebylo se mnou v kanceláři už vůbec k vydržení. Pokradmu, už posté, hltal jsem knihu Karpatský jelen a jeho rod. Plížil jsem se a přiskakoval po chodbách a na jedné poradě o komplexním rozboru jsem se tak hluboce zasnil, že jsem úplně bezděčně zatroubil jak statný dvanácterák. Soudruh vedoucí to považoval za osobní urážku, ale vysvětlujte mu duševní polohy myslivecké vášně. A pak to přišlo. Byl den svatého Václava, k večeru jsem dorazil k určené hájovně. Zabouchal jsem na vrata, nechal se očuchat strakatým ohařem a pěl chválu nad buchtami paní lesní. A netrpělivě jsem očekával hajného. Říkal, že jde jelena obeznat, aby byl úplně jistý, a že si máte chvilku odpočinout a posilnit se, ale nějak nejde, pravila paní hajná a nakropila si prádlo. Když začala žehlit, venku už se stmívalo. A to on to dneska bere, jak se patří, říkala. A když zahlídla, že tluču špačky, dodala. Tak už jsem vám odeslala, musíte se na to slavné ráno vyspat. Ještě za tmy vás zbudíme. Spal jsem neklidně. Ve snu jsem pronásledoval silného, korunovaného šestnácteráka a když už jsem ho měl nadostřel, zjistím, že nemám kulovnici. Spotil jsem se. A to už hajný stál ve dveřích.
1: Tak, mladej, jde se na to. Pomalu se rozednívá a jeleni troubě jak na pouti.
0: Byla ještě tma a chladno. Hajný byl zachumlaný do vlněné šály a pára mu šla od úst, když říkal.
1: Musíme jít zvolna, jen žádný zblklosti a držte se za mnou. Slyšíte, jak na kopcích trouběj? Pánečku, tam jich je.
0: Zaposlouchal jsem se do nejkrásnějšího koncertu, jaký vůbec v přírodě je. V kopcích to hučelo a odráželo se v hlubokých údolích. Sotva zmlkl jeden, ozvali se z druhé strany zuřivě jeden, dva, tři na jednou. Rozbušilo se mi srdce obrovským dobrodružstvím.
1: Tak jdem a hezky šoulat. Žádný běžecký závody, připomínal hajný a rozkolíbal se přede mnou.
0: Sestupovali jsme do doliny. Trochu jsem zneklidnil. Nad námi troubí jeleni a my se od nich vzdalujeme. Tiše jsem zašeptal, nepůjdeme za nimi?
1: Co? Zahučel hajný. Do kopce?
0: Zastavil se a prohlížel se mě podezřívavě.
1: Člověče, mě už slábne dech a nohy sotva vláčím. Až vám bude tolik jako mě, tak se do těch kopců taky moc nepoženete. Já mám mladíku v obou nohách revma jako hrom a v ramenou, ha, to byste bolestí kňučel jako kočka v železech. Jdem, tady se to hezky šlape.
0: Pokrčil jsem rameny, ohlížel jsem se k vrchům, které rudly vycházejícím sluncem. Jelení troubení zesílilo až do rozvášněné zuřivosti. Hajný se zastavil.
1: Víte, co ty moje starý kolena už zmohly? A rozedma plic, milý pane, ty vršky tady už mi dali do těla.
0: Hlučně si vyčistil nos a křičel.
1: Já bych vám přál těch 30 roků, co jsem tady na hájovně. Kolena mám skřivený jak stará borovice a prsty tuhý jak houžvé.
0: Nešťastně jsem se rozhlížel po dolině. Polekaný kos vyletěl vysoko na smrk a zoufale vřískal na poplach.
1: A už dostávám závratě,
0: hulákal hajný.
1: To jdu jako nic. Najednou se to se mnou zamotá, jako když na mě duchnu hodí. V očích se mi zatmí, ještě že mám tuhle sukovici. Tak jdem.
0: Zkousal jsem rty a ostražitě se rozhlížel. Hajný si toho všiml.
1: A tady nic není. Zbytečně se namáháte. Tohle je dolina, kde ani pes neštěkne.
0: Zastavil se a nacpal si fajfku.
1: Jo, když tu ještě byla mlazina, tak to se táhla zvěř k potoku. Ale v tomhle stojáku, co by teď tady dělala?
0: Opatrně jsem podotkl, že snad nahoře, v kopcích, mával rukou.
1: Jo, tam je zvěře, radost pohledět. To když chce člověk kácet dříví, aby rozháněl nejdřív jeleny. To jo, ale les tam nahoru, na to bych musel mít nohy.
0: Obezřetně jsem ucedil, že jsem myslel, jako, že jsem přijel jaksi, že prostě jsem tady na jelena. Zabafal zamyšleně z dýmky.
1: No jo, nahoře jsou. Ale víte, já mám žíly v lejtkách ohromný jak palce. To je všechno strhaný z těch vrchů.
0: Tak už jsem mlčel. Došli jsme k posedu. Podíval se po žebříku vzhůru a zavelel.
1: Tak, nahoru. Tady si střelíte. Povylezte a táhněte mě. Jo, to víte, bývaly doby, kdy jsem vyběhl po žebříku jak křepelka, ale v poslední době mám něco se žaludkem nebo co.
0: Vlekl jsem ho od příčky k příčce. Vzdychal a naříkal nad tou strašnou výškou. Konečně jsme dosedli na sedátko. Připravil jsem si kulovnici a rozhlédl se po pasece. Hajný se zachroumil do kabátu, přitáhl šálu kolem krku a vyklepal fajfku.
1: Trošku si zdřímnu. Musíte pozorovat sám. Já se dolů podívat nesmím, zatočila by se mi hlava.
0: Byl jsem rozechvěn očekáváním a šeptal jsem, a jakého mám střelit? Podíval se na mě a škublo mu to v koucích.
1: Sem jelen nepřijde, ručím vám za to. V posledních 20 letech tu nebyl.
2: Ale dávejte pozor, někdy sem zajde taková stará laň, tak tu střelte, víte, moje hrozně ráda játra.
3: A dívejte se taky k pravý stěně modřínu. Tady se ráda toulává sousedovic kočka, ty to nedarujte, je to mrcha zlodějská.
0: V tom okamžiku usnul. V kopcích troubili jeleni a slunce vyšlo jako krvavá koule. V údolí se rozprostřela stříbrná mlha. Bylo nádherné, svěží ráno. Hajný pochrupoval a lesnická čapka mu pravidelně nadskakovala. Svatý Huberte, za hory, za doly, mé zlaté parohy, kde se pasou. Nestřelil jsem toho dne ani sousedovic kočku mrchu zlodějskou. Na zítří ráno jsme vytáhli znovu. Hajný běžel se mnou do kopců rychleji než křepelka. A když jsem složil svůj první kus nepravidelného desateráka, poblahopřál mi a s úsměvem podal zálomek. Posunul čepici do čela, přihmouřil jedno oko a povídá.
1: Nezlobíte se na mě za ten včerejšek? Víte, na Václava radši nikdy na jeleny nejezděte. Já jsem totiž taky Václav, no a ten večer před svátkem jsme přece museli v hospodě trošku obeznávat, ne?

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Kavárna nad řekou, kde se vyprávějí příběhy ze života, je sice pravda jenom rozhlasovým archivním pořadem, ale myslím, že dodnes v ní zůstala taková jakási zvláštní atmosféra pospolitosti, jako bychom se skutečně potkali na blízko a na dotek ruky. A co na tom, že autoři povídek v naší kavárně nejsou proslavenými spisovateli? Skoro se mi zdá, že se spíš sešli v jedné rozhlasové redakci a jakoby si tam aspoň na chvíli ten symbolický oheň kamarádství taky zapálili. A vůbec neměli bychom přiložit? Co říkáte?
2: Oheň už hoří, nebe rozsvicuje lampičky a kavárna nad řekou už otvírá. Pojď, každý host je stejně vítán, přisedni. Z kotlíků už voní čaj s jehličním a popelem. Chvíli se bude mluvit o počasí, chvíli o cestách prašných, ale pak se určitě najde někdo, kdo řekne, pojďte si něco povídat. A všichni sáhnou někam do vzpomínek. Někdo si odkašle a s trochou trémy začne.
3: Kolikrát jsem slyšel, že cesta k nepravostem je velice snadná. Poslyšte, to není vůbec pravda. Nebo alespoň ne vždycky. Když jsem se dopustil své první velké nepravosti, nebyl jsem sveden ani příležitostí, ani špatnými kamarády, ba ani nedobrým charakterem, i když tedy připouštím, že panenská úbil mého charakteru je místy rzivá. Když jsem začal dobývat svůj kousek místa na slunci, přistěhoval jsem se do podnájmu k penzionovanému lesnímu řediteli do Malé Spořilovské Vilky. Zanedlouho po mně se přistěhoval můj kolega, reportér Vaněk. Pan ředitel ve výslužbě byl vdovec, bydlel ve Vilce sám, než jsme přišli my. Měl neobyčejné pochopení pro mladé duše a tak jsme zanedlouho všichni tři začali žít v nádherné mužské anarchii, kdy všechno patřilo všem, krom peněz, které se nás jaksi nechtěli držet, a také krom šatstva. Ale za to mohla příroda. Všichni tři jsme měli tak rozdílné postavy, že jsme s velikou lítostí museli zanechat půjčování parádních kalhot. Pan ředitel měl někde v kamíku nad Vltavou jakousi chaloupku a píď země s ovocnými stromy se záhony jahod. I odjížděl tedy každý rok na celé léto na své latifundie, svěřiv svou vilku pod ochranu boží. A tak jsme se tedy každé léto stali domácími pány, žijíce si v klidné, nevzrušivé idylce, porušené jen tu a tam inspekcí mé nebo Vaňkovy snoubenky. Krom pochopitelného vzrušení a napětí inspekčních návštěv jsme mývali velice rádi spořilovské úterky, kdy jsme se sešli v malé partičce, popovídali při čbánečku červeného okumštu a vedli prostě mužské řeči. A jeden z těch úterků to byl, co mne zavedl na dráhu nepravosti a zločinu. Pan domácí byl na svých latifundiích. Kolega Vaněk zaspal a s hrozným kvaltem jen napůl oblečen vyběhl ven, aby chytil alespoň druhé ranní letadlo do Brna. Pomáhal se mu skládat kufřík, naházel se mu do něj nějaké čisté prádlo, pyžamo, kartáček na zuby a z jediné zásuvky, kterou jsme v pokoji měli, jsem vyhrabal pouzdro z doklady. Vaněk na mne akorát stačil křiknout: pozdravuj večer, kluky, přijedu až pondělí, a svištěl na tramvaj. Kluky jsem večer pozdravoval. A když už bylo ve čbánečku místo červeného jen ranní šírání, šel jsem je doprovodit, neboť mám velice rád probuzení dne. Člověk se potřebuje jednak vydýchat ze svých vykouřených cigaret a jednak se na ranní ulici ještě promodralé nocí báječně lehce řeší všechny problémy večer ještě nerozřešitelné. Proto je asi ráno moudřejší večera. Po zdravotní půlhodince jsem zamířil k domovu. Sáhl do kapsy, ale tam, kde měly být klíče, nebylo nic. Prošacoval jsem se a krásné ráno dostalo najednou značně hořkou příchuť. Klíče jsem prostě neměl. A tak jsem stál před domkem. Otevřené okno našeho mládeneckého pokoje se na mne výsměšně dívalo z prvního patra. A za tím okýnkem sladká postýlka a 4 hodiny spánku. A tu jsem se rozhodl, že se do svého bytu vloupám. Do branky před domem stačilo drcnout, nedržela. Zkusil jsem domovní dveře, zda jsem je náhodou nezavřel špatně. Ne, byly zaklapnuty a můj klíč tačil v zámku z druhé strany. Vyzkoušel jsem tedy laťky, které byly pod oknem přibity na zeď a na nich se pnulo psí víno. Zdálo se mi, že by mě mohli udržet. Zul jsem tedy boty, třikrát odplivil pro štěstí a pomalonku a opatrně se sunul pozdě vzhůru. Když jsem měl okenní rám už téměř na dosah ruky, laťky zapraskaly a já sletěl pěkně pozadu do maceševa tulipánu. Zvedám se ze země a slyším mužský hlas. Co pak tu děláme, mladíku? Otočil jsem se a za mnou stál muž v modré uniformě a se zájmem pozoroval, jak si tru naklepanou kostač. Jsem slušně vychovaný člověk. Dobré jitro, řekl jsem. Jdu domů z procházky. No, někdo se prochází ve dne, někdo v noci. A proč pak nechodíte z procházky domů dveřmi? Je to pohodlnější. Nemáte klíče? Ale mám, dokonce ve dveřích, jenže z druhé strany. Podíval se do zámku. Máte smůlu, řekl. Nikdo není doma? Ne, to bych se asi nešplhal po psím víně. Taky pravda. Ukažte mi občanský průkaz. Sáhl jsem do náprsníka psí. Byla prázdná. Je nahoře v šupletí, řekl jsem. Průkaz máte mít u sebe. Došel jsem akorát vyprovodit známé, kousek cesty, prostě jsem na něj zapomněl. Konečně vedle soused mě zná. Podívejte se, je 3:30, nemám nejmenší chuti kvůli vaší zapomnětlivosti budit sousedy. Půjdete se mnou na stanici, tam si vaši totožnost ověříme. Tak se obujte a jdem. Podíval jsem se na otevřené okno. Šklebilo se naplno, ale za ním byla postýlka a 3,5 hodiny spánku. Vsadil jsem všechno na jednu kartu. Můžu vás o něco poprosit? Jistě. Podívejte se. Mou totožnost si můžete ověřit nejdřív v 8 hodin, kdy už jsou na našem osobním oddělení. Budete s tím mít zbytečnou práci. Kdybyste mi pomohl do okna, odemknu, přinesu průkaz a vy mi napaříte pokutu a je to všechno vyřízno v 5 minutách. Podíval jsem se mu do tváře. Byl úředně vážný, velebný, ale oči ho zrazovaly. Ty už se mu smály. Mně nejde o to dát vám pokutu. Ale kdybyste byl na mém místě vy, určitě by vám bylo podivné, že se někdo ve 3 ráno šplhá do prvního patra a notabene nemá u sebe doklady. Rozhlédl se po ulici, byla prázdná, pustá. V této čtvrtí jen málo kdo vstává tak brzy. Pak se podíval na mne a řekl, no tak si zujte ty boty a polezte, ale fofrem, ať nás nikdo nevidí. Vyšvihl jsem se mu na ramena a zmizel v okně. Pak jsem otevřel, pozval ho dál a z naší jediné zásuvky vytáhl pouzdro s legitimací. Muž v modré uniformě se podíval na jméno, na bydliště, pak se podíval na mne a řekl, jak je stará ta fotografie v legitimaci? Nejmíň 6-7 let. Tak podívejte, stejně vám už končí platnost. Dáte si vystavit novou, samozřejmě s novou fotografií, tady už si moc podobný nejste. Pro dnešek to bude bez pokuty, ale jakmile vás potkám, tak si to zkontroluju a jak to nebude v pořádku, bude vás to stát 50 korun. Zasalutoval a odešel. Díval jsem se za ním z okna. Zmizel ve spořilovských uličkách. Skočil jsem k postýlce, rozestlal, žel už jen na 3 hodiny. Vzal jsem legitimaci a bezmyšlenkovitě ji otevřel. A mráz mi přeběhl po zádech sem a tam a tedy tam a sem. Z legitimace se na mne dívala studentská tvářička mého přítele Vaňka, kterému jsem dnes, vlastně včera ráno, hodil do kufru své průkazy. A tak jsem se vlastně dopustil krom vloupání dalšího trestného činu. Podvodu. Tyto činy jsem však spáchal z donucení a nevědomky a veřejně se tím doznávám, což mi budíš prosím bráno jako polehčující okolnost.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Jestli vám je v naší archivní kavárně nad řekou s humoristickými povídkami dobře, tak zase někdy přijďte na kus řeči. Divadlo pro vaše uši, to je přece skvělé místo ke vzpomínkám, které nestárnou. Jak to říkávala naše kolegyně redaktorka Dita Skálová. Prosím vás, pěstujte vyprávění tenhle nádherný český zvyk. Vypněte televizi a vypravujte si doma se známými a přáteli a nebojte se třeba i trochu přehánět. Tak, teď už neruším, protože v kavárně nad řekou je dobrých vypravěčů víc než dost.
2: Tak kdo pak je teď na řadě? Přece nebudeme jak děťátka rozpočítávat ententýky, dva špalíky, čertvy letě.
3: Pánové, já vážně nevím, jestli... Vzpomínám, co tak zvláštního. No, mně se opravdu nikdy nic... No, nevím. Možná tohle.
2: Ale ano, jen povídejte.
3: Byla to docela malá domácí recepce ve třech. Moje snoubenka, já a můj byt. A několik lahviček, abychom zažehnali chmuru. Když jsem dolil poslední, tuším sedmou, moje vyvolená projevila touhu, abych ji dopravil domů. Tu láhev samozřejmě ne. Ale ovšem, miláčku, pro tebe všechno, artikuloval jsem co nejgalantněji. Na pusté ulici jsem statečně vkročil do cesty prvnímu autu. Prosím vás, můžete nás vzít tam a tam? Ale jo, pronesl řidič stejně neohebným jazykem, takže jsme si byli rázem velmi blízcí. V údané končině na okraji Prahy nás vysadil. Jemu jsem vtiskl pár posledních bankovek, snoubence pusu, ona zmizela v osamělé vile, auto v dáli a já zůstal. Jako kůl, mírně se kymácející v neznámém plotě. Po nadlidské námaze mi došlo, že tato příměstská oblast je pro mě záhadnější než horské hřbety Afghánistánu. Den se chystal probudit do zářivého rána. Na rozdíl ode mne. Tichý mír kolem přímo vábil složit tělo do nedalekého lánu. Pud sebezáchovy však velel nesmíš, vymlátí tě kombajn. Moje druhé já se přidalo, jdi domů, povinnost volá. Nebylo ji sice slyšet, ale poslechl jsem. Pro jistotu jsem objel blízkou borovici, abych získal orientaci podle lišejníku. Důkladně jsem ji obcházel a žasl nad neobyčejně hladkým kmenem. Podivný to strom, nahoře mu co si hučelo. Jakési dráty. Lišejník nikde. Spolehl jsem se proto na nohy. Vždycky člověka někam odnesou. Zvlášť, když mu láska dá křídla. Na okamžik jsem se skoro vznášel, pak se to ustálilo, docela to šlo. K mé nesmírné radosti to se mnou šlo pořád z kopce, až jsem se divil, jak i necvičený turista může takhle hladce klesnout. Temná strž mi otevřela oči a zastřela jakoukoliv vyhlídku. Jenom stezka se vinula vzhůru a první skřivan trilkoval své dotazy. Jak pak je dnes u nás doma, zdali pak tam ještě hučí jes? Ježíš Maria, že jsem nechal puštěný kohoutek v koupelně. Ale nesmysl, teď já přece koupelnu nemám. Před očima se náhle rozprostřela líbezná krajina, asi středočeská. Za těch pár hodin jsem nemohl jinam dorazit. Rychle jsem pronikl kouzelným trním, abych vychutnal její půvab. Výzka opodál mi potvrdila dohad již delší dobu trvající, že se přibližuji k domovu neustálým vzdalováním. Tento zajímavý paradox mě šíleně rozesmál. Stařenka v příkopu, kterou jsem povlovně míjel, upustila srp, asi slabostí. Pak úprkem cupitala k osadě, u chalup se ještě otočila. Sluneční paprsky přehouplé nad obzor třpitivě zasršely na mé hrudi. Teprve teď jsem zjistil s částečným úžasem, že ji kryje pouhý kabátek od pyžama. Jeho fialově zelené pruhy přímo žhnuly. Z dálky jsem musel působit jako nádherně vybarvená postava k podpírání. I sytě modré kalhoty z plandavého textilu podtrhovaly celkový dojem. Zmocnila se mě trochu tréma. Jak asi obstojím v tomto úboru, před zkoumavými pohledy žen, které se záhy začnou houfovat u prodejen v naší čtvrti. Jak asi k ní vůbec dojdu? Za obcí čekal spásný ukazatel Praha 12 kilometrů a jakýsi pes, který nehlásal nic. Jen se ke mně vrhl s radostí opuštěného tvora, jenž najde za rozbřesku společníka. Pokynul jsem mu dobrácký, jdeš bystě? Nejevil zájem o nabízený druh přepravy, chtěl jít výhradně pěšky a za mnou, pořád. Já zrychlil, on taky, já zpomalil, on rovněž. Přiznám se, cestuji nerad se zatoulaným vlčákem za patama, i když jsem si jist, že takové zvíře mi nevrazí kudlu do zad. Čert se vyznej v jeho dalších úmyslech. Opakoval jsem pokyn, koukej mazat nebo... Svěsil hlavu. Pak lítostivě olízl mou ruku. Váš hlad, jo? Hochu, já teprv. Co bych ti tak dal, zvíře? Sáhl jsem do kapsy a deseti haléře se rozkutálili silnicí. Kruci, vždyť nebudu mít na tramvaj. Hledej aspoň, nekoukej. Smutně mě pozoroval, pranic nechápaje mou úlevu, když jsem vykutal z trávy šestý desetník. Tak ty nepůjdeš domů? Napřáhl jsem kámen. Pod paží něco ruplo, pyžama. Balvan z mé dlaně zaletěl daleko do pole, rozdychtěný pes za ním skákaje přes oves. Byl asi hravý, cvičený a port pones pánovi. Šíleným cvalem jsem se od něho odpoutal a pádil, popobíhal, kráčel a sunul se blíž a blíž hlavnímu městu. Pár občanů v tramvaji na Konečné při mém vstupu krajně ožilo. Někteří na mě vrhli přívětivé škleby, průvodčí dokonce zahlaholil, tomu říkám vejkon, v červenci se vrátit z maškarního. Jak se zdálo, pasažéři ve fialově zelených kabátcích cestují touto linkou zřídka kdy, hlavně ne o 9. hodině dopolední. Zaujal jsem proto ležérní pozici devizového světoběžníka, pěkně nohu přes nohu. To mi v zápětí odhalilo další nevysvětlitelný úkaz dnešního jitra. Jedno moje chodidlo trčelo bosé, do černa uprášené, z polobotky módního tvaru. Chvíli jsem se začal cítit nesvůj, chvíli svůj, ale většinou mizerně. Pánové, nebudete mi věřit, nikdy jsem se nevracel k bydlišti takovou oklikou, tak cudně a váhavě. Využívaje všech výklenků, ploužil jsem se jako pestře zbarvená lasička podél činžáků důvěrně mi známých a drahých. Konečně, rodná ulice přivítala zbloudilého syna, nakvap přeskupenou delegací tří domovnic. Neskrývali své ohromení nad tak nečekanou pastvou pro oči. Pietně sledovali můj znavený krok. Sebral jsem zbytek posledních sil a doslova vlétl do domovních dveří, překonal úskalí dvou pater, dveře mého bytu se otevřely sami a já byl vtažen dovnitř ženskou rukou. Civěl jsem do tváře své snoubenky a do mé lby, naprosto nepřipravené na takové zvraty, se vkrádala strašná jistota. Nedoprovodil jsem ji. Doprovázel jsem k vzdálené vilce za Prahou po paměti sám sebe. Všechna ta strádání a posměchy, všechno to bylo marné. Zavil jsem jak ratlík, kterému šlápnou na pac. Uklidni se, prosím tě, zažadonila má snoubenka. Nic se přece nestalo. Nic? Dal jsi ke mně klíče, aby si je nestratil, tak jsem ti je přivezla. Nechci, zařval jsem, nechci už nikdy doprovázet, nechci. Přežehlíš mi černý šaty a řekneš doma, že se za 14 dní berem. Přeju pánům rodičům hodně zdraví, dlouhý léta, kdyby si je pánbu vzal, opovaž se dědit. Ženská duše je zvláštní, pánové. Dodnes nechápu, proč má žena má dojem, že jsem se v rozhodujících chvílích života zachoval jako 100% chlap. La, la.

0: Zašumí soví perutě a voda se rozčeří rybím skokem. A obloha zažhne táhlou, žhavou čarou, jako by někdo o nebesa otřel zápalku, která nechytila. Člověk je najednou malý pod nočním nebem. Malý, ač mu nechybí odvaha na výšky ani na propasti. Oheň dohořívá. Je třeba přiložit náruč chrastí. A jak plameny vyšlehnou do výše a jiskry se rozletí vějířem, osvítí tvář muže, který dosud zádumčivě kouřil dýmku. Oklepal jí ožulové křeslo a jel se vyprávět.
1: Hovíte si v rekreační chatě a nedá vám to. Oknem pořád civíte na vrchol Slavkovského štítu. Nějak dráždí, provokuje, nebo co to je. Dobít ho. Já se za to nestydím. Ve mně je něco utlumeného, co najednou vybuchne a hoří. Takový nějaký malý Napoleon nebo jiný velikán. Prosím, Slavkovský štít mě vyzval. Přijímám. Zdolám tě tvrdě. Pravil jsem si v duchu a vyrazil jsem. Já vám povím tedy, protřelý kamzík by se mnou měl co dělat. Hnal jsem se přímo vzhůru, cesta, necesta, tabulka, netabulka. Mě teda, když chytne hrdinský instinkt, nebo co to je, tak se neznám. Vrhl jsem se na ten kopec nohama, rukama a když jsem se došplhal pod poslední svislou stěnu, kouřilo se ze mě, jako když v zimě otevřete krecht s bramborami. A zase to přišlo, ten Napoleon, nebo tak. Zatnul jsem zuby a plazil jsem se po břiše, překulil jsem se přes ostrý hřeben a překonával závěrečné stoupání. A tady se to stalo. Luplo mi v kotníku a už jsem seděl. Moc příjemně. Pode mnou desítky metrů ničeho, nade mnou slunce a skalní orel, nebo vlašťovka, nebo co to je. Napoleon se úplně vytratil z duše, zůstala jen strašlivá beznaděj a ta ohromná výška. Mával jsem oběma rukama a zoufale jsem volal o pomoc. Nikde ani človíčka. A přeci, v tom moři kamení nějaká postavička zamávala něčím bílým a ozvalo se slabonké hvízdnutí píšťaly. Byl jsem bez sebe radostí. Ten človíček se skutečně pohyboval směrem k té obrovské homoli, na které jsem bezmocně ztroskotal. Blížil se ke mně takticky, bokem. Proto jsem ho brzy ztratil z očí a ponořil jsem se do hlubokého duševního spětí s mým neznámým zachráncem. Usilovně jsem si stále opakoval. Musíš dojít, musíš dojít. Po nekonečně drahné době strašlivě zarachotilo kamení, obrovitý balvan se skoky řítil do údolí a docela zblízka zaslechl jsem ostýchavé zaklení. Otevřel jsem oči. Hřebínku skály vedle mne se křečovitě zachytily ruce. Naklonil jsem se a spatřil obličej. Byl skřivený utrpením, jako když se díváte špatně vyrobeným sklem. Měl modré, důvěřivé oči, rozšířené strachy a šeptal sýpavě. Kdybyste mě laskavě vytáhl, děkuji. Seděl vedle mě, stěžka oddychoval a zdálo se, že z něho pomalu uniká život jako z propíchnuté pneumatiky. Měl dokonalou horolezeckou výzbroj, porůznu připevněnou na těle, na prsou zbrusu novou píšťalu a teprve za hodnou chvíli se nadechl, otevřel oči a řekl s hořkostí. Dědoušek zachránil rychlovlak, visí za fíkusem a zase dlouho mlčel. Nad námi kroužily skalní orly nebo vlašťovky nebo co to bylo a můj zachránce se mi přerývaně svěřoval. Jeho životní stvol, jak pravil doslova, je trvale nahlodáván historií rodu jeho manželky. Její dědouš, jako robě, sotva se naučil prvním krůčkům, procházeje se v noci v nějaké vichřici, všiml si, že živel strhl železniční viadukt. Červenou svítilnou, kterou odebral s rukou bezduchého strážce tratě, zastavil mezinárodní rychlík těsně nad rozběsněnou řekou. Já jsem podotkl jemně, že jsem tento příběh četl v čítance. Pokýval smutně hlavou. Ano, I on má určité podezření, přesto však dědouškova fotografie visí na stěně za fíkusem, neboť to je místo cti a slávy rodu. Popotáhl nosem, otřel si z čela pot a opatrně pohlédl dolů do údolí. Sykl leknutím a zachytil se skály. Třásl se na celém těle a sděloval mi, že má příšernou závrať. Nesnáší ani první patro. Potom, když se uklidnil, tklivě pokračoval, že jeho tchán v mladistvém věku zakruté povodně vyvedl sousedce z chléva rozdivočelého býka. Ve výroční den navštěvují onu dědinu a, jak jsem si všiml, nikde tam není v nejširším okolí žádné vody. Ani potuček tam nezurčí. Přesto ovšem tchánova fotografie visí za fíkusem. Zmlkl a po chvíli procedil chmurně. Víte, mělo by ve mně něco bejt. Nějaká skrytá síla, něco doutnat. Ožil jsem, pozor. Tohle já znám. Napoleon, vydechl jsem. Jo, Napoleon, nebo tak, pravil smutně. Pak se zoufale zadíval k nebi. Jeho manželka prohlásila, že děj se, co děj, musí jeho snímek také viset za fíkusem. Historie rodu to žádá. Stiskli jsme si ruce a dojatě mlčeli. Posílen mým pochopením pokračoval. Už týden hlídkuje v údolí, čeká na příležitost zachránit nějakého stroskotance. Půjčil si tuhle nesmyslnou horolezeckou výstroj. Několikrát se už zapletl do lana. Také ostrý krumpáč je hrozně nebezpečná věc. Skobek a hřebíku má plné kapsy. Připadá si jako zbrojnož v důchodu. Těžce vzdychl. No, zachránil jste mi život, pravil jsem vděčně. Jste hrdina. Podíval se na mě měkce, jako srna při východu slunce. Vy jste též hrdina, šeptal zaníceně a padli jsme si do náruče. Zalkali jsme pohnutí. Alkali jsme dost dlouho, protože jsme vůbec nevěděli, jak se dostaneme dolů. Kotník mi naběhl jak dřevnatý kedluben a nebyl jsem schopen bezpečně podpírat svého zachránce při sestupu. Spoutali jsme se lanem a přikovali ke skále. Pak už jsme propadli jen zoufalství a volali o pomoc. Snesli nás v pytlích chlapci horské záchranné služby. Dole nás fotografovali. Za týden mi došel telegram. Visím za fíkusem. A tu najednou se ve mně něco utlumeného pohnulo, sílilo, žhnulo a vyburcovalo myšlenku. Hochu, musíš dobít Gerlachovku.
2: V kavárně nad řekou se setmělo. Oheň řeřavý posledními žhavými uhlíky. Je čas. Je čas zvednout se z křesla svůní mateří doušky. Je čas. Na stropě už padají hvězdy a večerní chlad se plíží údolím. Je čas. A zítra, pozítří a každý den je kavárna nad řekou otevřena. Přijďte se podívat, přijďte si popovídat. Sváteční šaty a všední starosti uložte do skříně. Do kavárny nad řekou patří tepláky a na nejvýš oblízkané kalhoty z manžestru. Ale hlavně dobrá nálada. Kavárna nad řekou vás všechny ráda uvítá.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: A jako vždy, přesně na čas, noční linka právě otevírá, právě začíná a krásný pozdní večer. Stále ještě s datem 15. července vám všem, kteří jste na příjmu, přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, před námi jsou opět 2 hodiny společného setkávání se na rozhlasových vlnách, povídání si. No a samozřejmě pro vás máme také spoustu muziky a doufám, že i ta vám zpříjemní pozdní večer a potom i takovou tu časnou ranou noc a udělá vám radost a doufám, že najdete také chvilku času na to, abyste se u nás zastavili a abychom popovídali. No a o čem to dnes bude? Kdybyste mohli změnit minulost, udělali byste to? Co byste změnili? Jaké období svého života byste už nechtěli prožít? A jaké naopak ano, třeba několikrát za sebou? Víme, nemůžeme změnit ani vteřinu toho, co máme za sebou. Není taková síla, ale ve všech z nás zůstalo určitě kousek dítěte a také pohádky, které jsme četli. Dnes tedy můžeme zkusit v noční lince trochu snít a trochu kouzlit. No a kdybyste třeba měli Arabelin kouzelný prsten, tak jakou větu byste řekli při jeho otočení? Tak tolik a mnohem více na téma, kdyby jsme mohli změnit minulost, co bychom udělali jinak, co bychom pozměnili, kterou část svého života, jak a proč. Telefon k nám i tentokrát 731 800 900, pak máme web rozhlas.cz/linka a v neposlední řadě máme samozřejmě i tradiční e-mail nocnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě startujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Valdemar Matuška na úvod noční linky, tentokrát je středečně čtvrteční s písničkou Když jdou na mužskýho léta. No a jako první se k nám dovolal Pepa od Zlína. Pepo, krásný pozdní večer vám přeju.
1: Přeji vám taky krásný pozdní večer a obdivuji všechny, kteří vytrvali ještě do teďka, protože já jsem třeba spal od 8 hodin už.
0: No vy se
1: a
0: máte.
1: Se probudil,
0: takže máte naspáno trochu.
1: V podstatě bych zmínil v životě všechno. Kdy na to přišlo, nebudeme to rozebírat dopodrobna.
0: Všechno. A vyberete všechno. Třeba nějaký kousek toho života, že byste třeba odůvodnil.
1: Já samozřejmě, že vyberu. No. Především bych chtěl poznat více žen. Aha. Mě uznala jedna žena. Mm-hmm. A s ní jsem, máme sice 3 krásné děti a perfektní děcka, ale ona je úplně mimo realitu. Mm-hmm. Jsem už 20 let rozvedený od ní. To je jediné takové štěstí, které mě potkalo.
0: Jo, takže vy byste to, jakoby kdybyste se vrátil zpátky, tak byste to změnil jak? Že byste si ji třeba nevzal, nebo...
1: Ne, že bych poznal více žen a mohl by si mezi nima vybírat. Takže toto by bylo... Potom divím se sám sobě, že jsem žil v komunismu.
0: No jo, to se tak přihodí občas.
1: Že bych emigroval, že jsem měl emigrovat. Že to byl velký opěl, že... Já nevím, kolik roku jsem žil v tom komunismu.
0: A mimochodem, mrzí vás to, že jste neemigroval, že jste nejel prostě někam do světa?
1: Mrzí mě to, že jsem neemigroval, samozřejmě.
0: Když se tak zamyslíte zpětně...
1: Potom mě mrzí, že jste si vzal, prosím.
0: Když se tak zamyslíte zpětně, tak kam byste se třeba býval, byl, vypravil, kdybyste to udělal?
1: Do německy mluvících zemí, já můj perfektně německy
0: jo,
1: mám.
0: Takže...
1: Rád skupinu Rammstein, kteří mají prostě v té nejspisovnější němčině tu řeč. Hmm. Potom bych si nevzal tak krásnou ženu, tedy když ji uhnala ona, a nevzal bych si ji nikdy. Protože jsem si mohl myslet, že se mi do ní budou chlapi navážet. A taky se tak stalo.
0: Jo.
1: A to nám zrušilo manželství, které bylo 23 let jsme byli spolu. Měli jsme 3 krásné děti. A vzal bych si nějakou šmudlu normálně, která by mě zobala z ruky, a bylo by to nejlepší.
0: No, Pepo, nevím, jestli by vás to takhle úplně bavilo, jak popisujete, že byste chtěl mít doma nějakou takovou, která by vám prostě podléhala na slovo, poslouchala, to úplně nevím, ale je to vaše věc samozřejmě, vaše volba. No.

0: Učinou, že by se vám mnohde asi velmi dobře dařilo, že by to byl dobrý start, ta jazyková znalost, takže škoda možná, že jste tak neučinil, ale na druhou stranu spousta lidí zase nelituje, že to neudělalo a jsou rádi za to, že byli tady, že mohli třeba znova, nějakým způsobem pracovat na jiných věcech.
1: Znova po desáté opakují tři perfektní děcka.
0: Rozumím.
1: Která má 42 let, syn má 41 let, ten je blbý teda, protože ho vychovávala matka a nejmladší je policistou v Praze, má 34 let.
0: Takže z dětí máte radost, ale dalo by se říci, ne?
1: To víte, že jo.
0: No to je dobře, to je dobře. Tak tohle je věc, kterou byste neměnil, určitě.
1: Určitě ne, ale bych měl nejraději více těch dětí. A taky jsme se, neřekli jsme si, správná odpověď je, kolik se těch dětí, kolik dá pán Bůh si je správná odpověď. A ne kolik se naplánuje, nebo něco takového.
0: Jo. No dobře, no tak takhle jste to měli, tak jste to tak jako asi nějakým způsobem vyřešili. Každopádně blahopřeju k tomu, že tři děti vám dělají radost, ať z nich máte radost i nadále. A já moc děkuju za úvodní povídání, Pepo, ať se vám daří.
1: Omlouvám se, jsem byl takový drsný trošičku,
0: nejste
1: ale
0: drsný.
1: Já už takový, prostě, ale nebudu.
0: Nejste drsný, já děkuju moc za povídání a za návštěvu. Mějte se hezky, hezký večer.
1: Přeji pěkný večer a dobrou noc všem.
0: Dobrou noc, naslyšenou a zase příště u nás.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla Marika Gombitová a její písnička Vyznaně. No a krátce po 23. hodině se k nám dovolala také paní Zdenka z Hradce Králové. Zdenko, krásný večer vám přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Já děkuju za tak pěknou skladbu, co jste právě hráli.
0: Tak to mám radost, že vás potěšila, i když je to taková vážnější písnička, ale proč ne? No a vás se zeptám, co vás tak napadlo, když jste slyšela, o čem budeme povídat. Které období života se vám vybavilo?
1: Dětství. Já osobně, kdybych měla Arabelin prsten, tak se vrátím do roku 95. Mm-hmm. A změním asi to, že bych se nechala tehda, nebo respektive chtěla bych, aby mě rodiče odvezli do jiné nemocnice.
0: Mm-hmm. Tam byl zdravotní problém teda v tu dobu, jo?
1: Bohužel zanedbání lékař péče s trvalýma následkama.
0: Jo. A když by se stalo tohleto, že máte pocit, že by vám třeba jinde, nebo že by pro vás jinde měli nějakou jinou péči, myslíte si, že by se něco změnilo v té diagnóze?
1: Jakože tam je to dokázaný, že jo.
0: Že by to bylo jinak, zkrátka.
1: Jo, tam opravdu byl prostě problém lékaře, který zanedbal péči. Já vždycky říkám, že všechno, co se mi stalo, tak mělo sice špatné věci, že jo, ale všechno je na něčem dobrý a každá ta zlá věc měla i spoustu pozitivních věcí.
0: Hmm. Tak samozřejmě to zdraví je asi pro každého z nás, myslím si, nejzásadnější, abychom mohli fungovat, ať už pro sebe především a potom samozřejmě potažmo i pro ostatní a pro okolí. Takže od toho se to všechno odvíjí, jaký život budeme žít a jak se nám žije a co můžeme dělat a jak můžeme pracovat.
1: Ale jinak jsem šťastná. Tak. Jako nejdůležitější je být prostě šťastný v tom, co člověk má, užívat si ten život tak, jak je.
0: Tak říká se, že štěstí je to, co máme, a ne to, co si přejeme, samozřejmě, no.
1: Jako člověk by měl hlavně myslet na to, že je tady na tom světě opravdu krátce a ten život si užívat i s tím, co má. Hmm.
0: Takže vy byste hlavně řešila ten dětský věk a zkrátka tu zdravotní péči.
1: Já bych asi změnila jenom čistě to,
0: jenom protože tohleto.
1: Je mi jasný, že tím by se odvíjel vlastně ten můj život asi jinak, ale každopádně nelituju jedinýho dne, který se jakoby udál i potom.
0: Hmm. No tak to je dobře, že přece jenom jste zabojovala a zkrátka jste přijala to, že nějakým způsobem se to odvíjí jinak, určitě pro vás já nějakou vážnější formou. No?
1: Já mám skvělou rodinu, jako nemít je, tak je to asi něco jiného, ale nejlepší je mít prostě úžasnou rodinu, která podpoří a přátelé samozřejmě.
0: No tak to určitě, lidé kolem nás tak ti tvoří určitě 90% toho všeho, co nás na světě baví a těší, možná i vícero procent, a je to samozřejmě velmi důležitá část našeho života, to máte velkou pravdu. Dobře, Zdenko, tak vám samozřejmě přeju.
1: Kdybych ještě mohla, tak
0: určitě můžete.
1: Kdybych mohla otočit tím prstenem, tak bych otočila a přála bych to štěstí úplně všem. Protože fakt je, že v dnešní době je spoustu smutných lidí i mladých. A právě proto bych to přála všem, aby byli šťastní.
0: Aby zkrátka to své štěstí někde našli, anebo pokud ho nevidí, tak aby si ho stačili všimnout, že jo? Protože někdo kolem něj chodí a z nějakého důvodu ho nevidí, nebo si ho neuvědomuje, a může to být i velké štěstí.
1: Každý máme jiný život, někdo ho má těžkej, ale i v tom těžkém životě, aby si aspoň kousek toho štěstí našel.
0: Ano, ano, ano. Krásný vzkaz, krásné přání, já vám za to moc a moc děkuju, přeju vám všechno dobré, hlavně pevné zdraví, opatrujte se. A moc děkuju za návštěvu.
1: Večer všem posluchačům taky.
0: Děkuju moc krát za všechny, mějte se hezky, naslyšenou. Tak tolik paní Zdenka z Hradce Králové, no a my popojedeme tentokrát se skupinou Rakain.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Aleš Brichta, skupina Arakain a písnička Slečna závis. Tolik muzika a dovolala se Jarča z Friedlandu. Krásný večer, Jarčo.
1: Přeji já vám krásný večer, Jituš, a všem lidem.
0: Děkuju.
1: To jsou na příjmu. Uh-huh. No víte, Jituš, co se říká, muška jenom zlatá je štěstí. Co je štěstí? Muška jenom zlatá. Víte, když je štěstí, tak člověk si to štěstí sám udělá pro sebe. I pro všechny známí, jako a svý sourovenci a celou rodinu, svými rodinami, jako a všem příbuzným, že jo. To je štěstí, že člověk má takový zázemí mezi takovými lidmi a i s známými a tak kamarády a kamarádky. A to prostě takových hodně lidí, co má kolem sebe dobrý. To je štěstí.
0: Jarčo, ale akorát, že to naše téma není, co je štěstí, ale kdybyste mohli změnit minulost, udělali byste to?
1: No, člověk by udělal to, musel by člověk by znovu být menší, aby prostě bylo všechno, jak bylo. A tak by člověk mohl dělat štěstí, když byl menší. Tak.
0: Já se zeptám ještě úplně jinak, úplně jednoduše, Jarčo, jo? Je nějaké období ve vašem životě, které byste chtěla změnit a prožít ho jinak?
1: No, bylo by možné, aby se to změnilo, ale prostě v tomhletom životě už se nic nezmění, tak jak by tě...
0: Já vím, ale hrajeme si. Kdybyste mohla, tak je něco, co byste vyměnila, třeba, že byste chtěla chodit na jinou školu, nebo že byste chtěla začít v jiné práci, že byste chtěla potkat jiné lidi, že byste chtěla žít v jiném městě a tak dále. Je něco takového?
1: No, v jiném městě. Člověk je zvyklý, kde je, protože to je menší městečko na Friedland, jako oproti ostatním městům, ale neříkám, že nejsou města pěkný, jsou, když člověk jede, tak si člověk udělá to, že má radost člověk z toho, že to štěstí je takový, že člověk si udělá, že když někam jede, tak se podívá jakoby do světa, no, jak se říká. To je takový štěstí.
0: Dobře, tak jak vás tak pozorně poslouchám, potrženo, sečteno, vy jste ráda tak, jak to všechno máte a není nic, co byste změnila a velká spokojenost, jo?
1: Ano.
0: Výborně, ano. Tak to je za Jarču, já děkuju moc krát a popřeju hezký večer, Jarčo.
1: Vám taky.
0: Přeju všechno dobré.
1: Všem, ano, vám taky.
0: A hodně děkuju štěstí a krásný život taky. I nadále.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dalibor Janda, tak jsem si ji, nebo snad jsem si ji měl všímat víc. No, tak by to změnil Dalibor Janda, třeba všímal by si svého děvčete více v minulosti. Tak dovolal se k nám mistr cechu rybářského, Standa z Mostu. Stando, krásný večer.
1: Já tebe zdravím taky a všechny ty lidi kolem tvého rozhlasu.
0: No, mýho, tak úplně moc ne. Ale děkuju mnohokrát, že jsi mi ho takhle přisoudil. Dobře. Tak Stando, moc tě zdravím. Cože?
1: Ty jsi nejlepší.
0: No, děkuju moc krát. Ale moc tě zdravím, jsem ráda, že tě po dlouhé době slyším. Doufám, že se v přírodě vede krásně.
1: Nádherně, díčo, krásný léto, úplně bomba, to bychom si přáli víc.
0: Nádhera, za mě taky krásné léto zatím. No a teď vážně, nevážně, Stando, kdyby si mohl změnit nějakou část ze svého života, změnil bys?
1: Změnil.
0: Změnil nebo ne?
1: Změnil.
0: Měnil, já jsem špatně rozuměla, měnil, jo?
1: Jo.
0: A prozradíš, jakou část života?
1: 19. září 2015.
0: Tak budeš muset tam trošku vysvětlit, no. Jestli chceš, ne, ovšem.
1: Ten den mi zemřela manželka, jsou se byli na 40 let.
0: Aha.
1: A přesypala se celá rodina. Prostě děti se na mě nechci být prostej. Ale mám mraky kamarádů, ještě mladších jak moje děti a všechno. A jsem tady oblíbený na rybníku, já nevím, co se stalo, prostě...
0: Prostě stalo se.
1: Krkavost, no.
0: Takže to by si zkrátka změnil tak, aby tvoje paní s tebou byla nadále, aby to všechno pokračovalo, tak. Jak to bylo.
1: A dokud dělám, tak bylo všechno v sajku, maminka zemřela, přišly dluhy po mamince, který nikdo nečekal.
0: Jo.
1: A prostě děti odčudali pryč. Pak se díle, že jsem prodal zahradu, protože jsem to musel vyplatit, jo?
0: Ano.
1: Tak je to fakt, když jsem bral 80-90 tisíc, tak se žilo jinak. A pak jsem šel do důchodu a bral jsem 13.
0: No, to jsou pak velké rozdíly, to je jasná věc, bohužel.
1: Prostě ona neuměla říct, nemáme. No tak se nabírala karty, půjčky a všechno se šlo, chudinka.
0: Takže děti, smutně vzpomínáš na svoji paní, která ti chybí určitě.
1: Chybí úplně moc, jako kdybych tady nechala milion, tak se zaplatil a prostě šlo by to dál. Takže těžký, mít děti a nemít žádný, no, a máš kamarády, tady mám kamaráda Ukrajince, úplně vynikajícího člověka, jmenuje se Dimitri, jeho manželka Oli, jo, protože ona je doktorka, on dře od rána od 7 do 7 do večera, pondělí je soboty, pro mě, kdybych chtěl něco, tak přiveze všechno, udělá všechno. Prostě a další, Tomáš, Káťa a další a prostě mám takový lidi úplně miluju a prostě nemůžu to zapomenout nikdy, co pro mě dělají, že mi se nosí žrádlo, prostě všechno.
0: Myslí na tebe a jsou ti na blízku, to je důležitá věc tohleto.
1: Prostě bez těch lidí by mě nebavil život už taky. Je to těžký, no, jako dá se žít, je krásně, jako prostě, ale stejně tě to trápí furt ty myšlenky, prostě, co se stalo, jo, prostě, no, stalo se to, že jedna dcera má 5 bytů a tatínkovi pronajala byt místo za 4 000 za 8, no, tak jsem se nastal a poslal jsem to někam do Budí, no.
0: Takže zkrátka se rodina rozpadla a skončilo to. Nebo vzalo to takový ten směr, jaký to vzalo. Ale každopádně, Stando, myslím, že pokračuješ zdárně ve svém životě a najdeš si spoustu věcí, které tě těší.
1: Mám krásnou čupku, která mi hlídá, která chrápe, říká, který vedle mě. Mě tady by někdo šel, tak mě brání, jako to.
0: Pomáhá ti přežít smutné noci, když by nebo nebezpečné noci, když by se tam někdo objevil.
1: Jo. A když někdo přijde, tak je tady jak na Václaváku, máme 4 světla, že to tady musíš.
0: Jo.
1: Takže tady sranda, prostě pátky, soboty, neděle, tady veselo. Mám radu ze života, no.
0: Tak to je dobře. To je dobře, Stando. Moc ti děkuju za návštěvu, jinak přeju krásné léto u vody, ať se ti dobře rybaří.
1: Jsem vás dlouho neslyšel, protože jsem neměl rádio, zapadl se mi rozbilo jedno.
0: Aha.
1: Tak jsem vás mohl poslouchat, když jsem dostal nový rádio, tak no. Vás zase budu poslouchat.
0: Výborně, tak děkujeme za přízeň.
1: Tak ti paní doktorku Noru pozdravit a další Vidlokovice, už jsem taky dlouho neslyšel.
0: Dobře.
1: Taktikáře a prostě všechny. A vzpomínám strašně na Mládíka.
0: Já vím. Tak ráda vyřizuju pozdravy, tobě děkuju za návštěvu a měj se moc hezky, krásné léto a brzy naslyšenou. Ano?
1: Všechny, hezkou noc.
0: Hezkou noc i tobě.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tereza Mašková a Marek Lambora a písnička Náš příběh. 7:07. Pozdravíme na Karlovarsko Jardu. Krásný večer, Jardo.
1: Já vás taky zdravím.
0: Děkuju mnohokrát. Tak vy asi téma znáte, že jo, naší noční linky.
1: No určitě, sleduju, poslouchám vás každý večer.
0: Děkujeme za přízeň a za trpělivost. Tak kdybyste mohl změnit něco ze svého minulého života, nějakou kapitolu, nějaký příběh, udělal byste to?
1: No já bych, jestli teda můžu, já bych nejdřív reagoval na předchozí standu v telefonát.
0: Mm-hmm.
1: A doufám, že mě teďka Standa poslouchá. Stando, jestli mě slyšíš, potkalo tě hodně špatného. Je taky, ale život jde dál a ty máš kolem sebe hromadu dobrých kamarádů, co jsem tak slyšel, což já taky, a za to buďme vděční Pánu Bohu nebo nevím komu. A život jde dál, takže prosím, že to nevzdávej a žij si krásně. Kdybys nebyl tak daleko, tak ti pošlu telefonní číslo a když se sejdeme, ale zkrátka Standa je daleko, no. A teď k tomu tématu, hovoríte, já jsem ročník 1,70.
0: Mladý kluk, no.
1: No, děkuju. A neměnil bych, v životě bych nevyměnil svoje dětství třeba, jo. Protože já jsem kluk z vesnice a to, já jsem výborný rodiče. A dětství jsem si prožil vlastně na vesnici, a což dneska třeba hrozně těch mladých ani nechápe, co jsme my tam užili, všechno za srandy.
0: Jo.
1: Takže jako dětství ani náhodou. Potom juniorský věk, taky bomba. Asi je to tím, že jsme vyrůstali za komunismu, ale zase říkám, to je zbytečný se o tom bavit, to musel každý zažít. Žili jsme si bez starostí, bez nějakých sociálních sítí, bez toho, aby nás někdo obviňoval, nebo že bychom si brali od někoho příklad. Zkrátka, každý tenkrát měl skoro to samý, a byli jsme si vlastně víceméně všichni rovni. I když si byli někdy rovnější samozřejmě, no, ale tohle se asi nepatří. Takže potom, když ten život šel dál, oženil jsem se, to se asi stát nemělo, protože i když moje bývalá žena je výborná ženská, byli jsme spolu 7-8 let, narodila se nám z toho vztahu výborná holka, která mi dělá radost, dneska je 24.
0: To je dobře.
1: Jsem na ní pyšnej, dodělává vysokou školu a jako dělá mi fakt radost.
0: To je dobře, ano.
1: A víte, co bylo největší strach jsem měl, když ve 14 letech odešla do Prahy.
0: Jo.
1: Úplně sama. Z vesnice vlastně, z Karlovarska tadyhle, jo. A já jsem tenkrát už jezdil kamionem, já jsem o 22 let kamionák. Takže já jsem trnul každý den, jestli to dá nebo nedá. Ta holka mi udělala takovou radost.
0: No, vidíte,
1: ona to. Ona to tam dala, v životě se nedá na nějaký party, na žádný fety, nic, není žádný alkoholik. Fakt dneska už dostudoval vysokou školu. Výborný dítě, já jsem si lepší přát nemohl. A moje žena bývala, do dneska jsme kamarádi, my jsme se rozlišili v dobrým a dneska, když si voláme, tak je to všechno vždycky jenom dobrým a hotovo, paráda, krásná věc. Akorát my jsme se nikdy neměli vzít, no vlastně takhle, teď se možná tak blbost, protože vzali jsme se, aby jsme měli tu úžasnou holku.
0: No ne, tak to zase tady neříkejte, jako to říkají pětiletý děti, vím, kde se narodí děti až po svatbě, že jo? To zase, co? To nemusíme rozebírat tohleto.
1: No, ale víte, co u nás to fakt bylo až po svatbě, ale.
0: No já vám to věřím, ale přeci jenom,
1: ne,
0: co?
1: Opravdu.
0: Ta podmínka je někde úplně jinde.
1: No, jistě je to samozřejmě, to je jasný. Takže já bych za svůj život nezměnil vůbec nic, jo, změnil bych jednu věc, no, v únoru mi umřela maminka,
0: jo,
1: tatínek před pár lety, to bych asi změnil, aby tady byli se mnou furt, no.
0: Jo, jo, tomu rozumím, že bychom si mnozí přáli.
1: Jinak já říkám, všechno, co se mělo stát, tak se stát mělo. Nebo všechno, co se stalo, tak se stát mělo.
0: Tak se stát mělo a jste za to životu vděčný, že se takhle přihodilo.
1: Hledajte se, protože každý průšvih vás posune trošku
0: no,
1: dál.
0: No to rozhodně, teda, to rozhodně, ano.
1: Teďka to jako naplno, když člověk není úplně blbej, teda jo. Protože z chyb se člověk má učit, že jo. No. Takže já jsem se víceméně poučil a já jsem teďka spokojený člověk a žiju si. Jo a takhle, jako když jsem se rozvedl s tou mojí bývalou, tak to už je taky nějakých 18 let. A pak jsem zkusil jeden nebo dva vztahy. No, ale vůbec to nebylo k ničemu. No a tím, že jsem jezdil jako tím kamionem, tak jsem se naučil hrozně moc samostatnosti.
0: Ano.
1: A dneska už jsem hodně let sám a jsem spokojený člověk.
0: Že to tak máte, jasně.
1: A hlavně já nechci to měnit. Žádná baba do baráku nesmí.
0: Tak jste zásadový, jak to tak poslouchám.
1: Jo.
0: Tak si ty své zásady pěkně udržujte a hlavně ať jste šťastný a spokojený. To je to nejpodstatnější. Třeba někdy.
1: Tak víte co, já mám taky hlavně, mám ty výborný sousedy a výborný kamarády. Takže
0: tak to je dobře.
1: A víte co, o tom taky ten život je, když máte ty lidi okolo sebe, který vás třeba i v tom průsledu podrží, nebo když vy máte taky něco, co nabídnou, takže to je úplně bomba potom.
0: Určitě. Dobře, no. Tak Jardo, moc vám děkuju, ať se vám v životě daří, ať jste spokojený, taky někdy šťastný, ať se to všechno potkává dohromady, ať se vám daří a mějte
1: šťastný,
0: se hezky.
1: Šťastný, já jsem furt.
0: To je dobře. Moc vám to přeju a děkuju moc krát.
1: Ale ještě jednou se zmíním, Stando, buď šťastný taky, protože to, co máš, tak to ti nevíme.
0: Dobře, ráda vyřizuju, mějte se hezky, Jardo, naslyšenou.
1: Taky se mějte hezky, naslyšenou.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byla Iveta Bartošová a písnička se jmenovala Dej mi ruku. Pomalu se blížíme k půlnoci a teď pozdravíme paní Boženku do Hradce Králového. Je to tak, Boženko, hezký večer?
1: Ano, ano.
0: Do Hradce, že jo? Nepletu to.
1: Ne.
0: Tak vám přeju hezký večer a moc vás zdravím.
1: Já vás taky a zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju.
1: A přála bych všem, aby už nikdy nebyla válka. Já jsem prožila svý dětství ve válce. Jsem ročník 36,
0: jo.
1: 42 roku jsem začala chodit do školy.
0: Ano.
1: A prostě to, i když jsem vyrůstala na vesnici, kde jako žádný bombardování a nebo prostě takový to nebylo, ale bylo takový omezování ty osobní svobody.
0: Uh-huh.
1: Prostě přídělový systém, všecko jako přídavkový lístky, že jo, omezení potravin a dodávkový systém, prostě v lednu přišli vždycky a sepsali vám, kolik máte slepice, no prostě ty drubeře, a muselo se z toho odvádět, že jo, a tak nějak to bylo zatemnění, rádio to hlídali, chodili četnický hlídky, když lidi hodně poslouchali ten Londýn, že jo, ale už byla taková nesvoboda, jako a tam můj byl cihlářský dělník a v cihelně se dělalo vždycky do konce září a pak zase od března a přes tu zimu ty zaměstnanci si museli jako hledat práci, protože žádnej příspěvek jako nebo přídavek nebyl. No a pak asi v lednu přišlo nařízení, že musí vesnice poslat 20 lidí do Brna kopat zákopy a tak i můj táta byl odveden, no prostě poslanej do toho Brna, že jo, jenže on byl nemocný na plíce, tak musel asi týden, jenom pak byl v nemocnici, pak šel stopem z Brna až do domů. My jsme bydleli ve vesnici mezi Jičínem a Novým Bydžovem. Takže to byl pěkný kus cesty.
0: Ano, ano.
1: No, vlaky moc nejezdili, tak občas ho někdo svéz, no ale taky to nebylo prostě nic, tak já bych už fakt nepřála lidem, žádnou aby prožili žádnou válku a to, protože to není nic pěkného a pro ten život nic vám to, no, je
0: Boženko,
1: to omezení.
0: Myslíte si, že by se ten váš život ubral jiným směrem, kdybyste tu válku neprožila jako teenager vlastně?
1: No, Jituško, bylo by víc jako takový ty volnosti, víte? My už jsme v první třídě se učili německy zdravit, když jsme jako přišli do té školy, od druhé třídy jsme měli němčinu, no a i to omezení takový ty škole, to bylo, no, nevím, no, byla nesvoboda taková.
0: Takže to jste pocitovala to jako především jako malá vlastně holka slečna tehdy.
1: To jako a můj strejda byl jako zahraniční voják v Londýně, tak občas měli nějaký ty kontroly, že jo.
0: Jasně.
1: Doma a táta byl i v odboji trochu, byla skupina, že jo, který jako to tak taky bylo takový prostě napětí a my ho z trejdu vyhodili z gymnázia v Číně, protože se zaplet nějak s letákama.
0: Jo.
1: No a aby nemusel do Rajchu, což teda chodili všecky, většinou ten ročník 28, tak hledali práci u těch sedláků, aby nemuseli být jako odsunutí, nebo odejít, že jo, protože do těch zbrojovek, do Německa a tak. No takže to bylo takový.
0: Rozumím.
1: Ale jinak ten život šel docela, jsme to tak brali.
0: V rámci možností, já vím.
1: No, my jsme si vždycky dávali jen cíl takový, na co jsme stačili.
0: Jo.
1: No, jenže jsme chytli i ten 53. rok, kdy byla měna.
0: Jo. Další zase období.
1: Tak jsme, můj chlapec šel z vojny, co měl peníze, tak prostě nechal sestře, která dostavili barák a taky, ať si za to teda něco koupí, že jo. Mm-hmm. A začínali jsme teda s holýma rukama, no ale prostě hlavně zdraví a mít ty cíle takový, na co člověk dosáhne, víte?
0: Ano. To. Boženko, tak vám moc děkuju, že jste připomněla i tahle ta období, protože to se týká určitě mnoho našich posluchačů. A jsem ráda, že jste nám povyprávěla. A moc vám děkuju a přeju hezký večer a hodně zdraví, jo? Mějte se hezky.
1: Já vám taky, Tuško, a všem posluchačům a děkuji a dobrou noc.
0: Dobrou noc, zase příště se budu těšit. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Zagorová, líto je mi líto. Blížíme se opravdu těsně k půlnoci a těsně před půlnocí se podíváme také do pošty, protože hodně píšete a já za to děkuju mnohokrát. No a třeba Michal Sedlák z Myšlína píše k našemu tématu, které zní, kdybyste mohli změnit minulost, udělali byste to? Tak Michal dodává, zaměřil bych se více na to, v čem jsem opravdu dobrý. Místo studia vysoké školy a možná i gymnázia bych věnoval čas budování svého profesního jména. Investoval bych odvážněji, méně do zlata, více do akcí, cestoval bych do jiných končin, místo do Vietnamu třeba do Brazílie, studoval bych jiný jazyk, místo esperanta a podobných projektů by se učil přirozený jazyk, vyhledával bych přítomnost jiných žen a rozhodoval bych se více podle rozumu, než podle vzhledu. Tak, tolik Michal. Michale, moc děkuju za upřímnost, přeju vám všechno dobré, ať se vám daří i s tou, jak tady trošku píšete, jakože tu vysokou školu moc neoceňujete, Gimpl taky ne, tak ať se vám daří i s těma vystudovanýma rokama. Přeju všechno dobré do života a my popojedeme a přehoupneme se švédskou čtveřicí ABBA do nového dne, kterým bude čtvrtek.

0: Se švédskou čtveřicí ABBA jsme se přehoupli do nového dne. Je tady čtvrtek s datem už 16. července. Začíná veselý jupiterský den, takže doufejme, že si ho užijeme všichni s dobrou náladou, úsměvem, ve zdraví a s radostí. Pokud vás čekají nějaké důležité úkoly, tak ať to všechno klapne podle vašich představ. Pokud máte dovolenkový prázdninový den, tak ať to taky klapne všechno podle vašich představ. A co se týče noční linky, tak naše téma až do 1 hodiny bude pokračovat a zní takto. Kdybyste mohli změnit minulost, udělali byste to? Co byste změnili a jaké období života byste už nechtěli prožít? A jaké naopak ano, třeba 2x, klidně i 3x. Víme, že nemůžeme změnit ani vteřinu toho, co máme za sebou, není taková síla, ale ve všech z nás zůstalo třeba kousek dítěte a pohádky, které jsme četli. No a dnes si můžeme zkusit zahrát v noční lince právě na to, že můžeme snít a můžeme kouzlit, můžeme čarovat. No a kdybyste měli třeba Arabelin kouzelný prsten, tak jakou větu byste řekli při jeho otočení, kam byste se rádi chtěli vrátit a co byste chtěli, aby vypadlo trošku jinak, než jak se to událo. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900, náš web také pořád stejný, rozhlas.cz/linka, a samozřejmě máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný nový den, krásnou noc a jedeme dále.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jožora, skupina Elán a Žem je lúto. No a krátce po půlnoci pozdravíme do veselí paní Janu. Krásnou noc, Jano.
1: Dobré ráno, už bude ráno, že jo?
0: Paní Jano, jsme v noční lince, netrapte mě tím ránem, prosím.
1: Ježi, to tak pardon.
0: Nic se neděje, já bych ještě do rána něco naspala, potom po noční lince přeci jenom. Tak, každopádně už se vás ptám, kdybyste měla tu možnost změnit něco, nějaké období svého života, udělala byste to?
1: Udělala bych. Moje přání bylo to, co jsem prožívala v 60. letech.
0: Mhm.
1: By to šlo změnit na tuhle dobu, na tenhle datum, na tenhle, co jsme. Byla bych tak hrozně ráda. Já jsem to neměla lehký v těch 60 letech. Narodil se mi syn, měl srdeční vadu.
0: Jo.

0: by možná ta lékařská péče vypadala úplně jinak a šlo by to úplně jinou cestou, ne?
1: Ano, ano. Dneska, tenkrát nic, já musela do práce, ani korunčem, ani ne. Dneska za ně berou přídavky, že jo, vozíka, invalidní, všechno.
0: Hmm.
1: Jo, jsem jedně ráda za tuhle dobu, že takhle myslím na ty invalidní.
0: No, tomu rozumím, že si to, že to oceňuje to, ale kdybychom se vrátili do té doby, tak myslíte si, že by tomu vašemu synovi nepomohli lékaři nějakým způsobem jinak, aby to bylo lepší ta situace? S jeho zdravím.
1: Pomohli, on potom v 16 letech zemřel.
0: Jo, aha, tak to je mi velmi líto, že se tohle to stalo.
1: Takže to neměl ani on lehký, ani já, on neměl mezi děti.
0: Hmm.
1: Já to všude vozila, jo.
0: Takže i kdyby se ty zdravotní problémy děly v současné době, tak by stejně máte pocit, současná medicína úplně nepomohla.
1: Ano, ano, ano. No, třeba jo, vlastně pomohla, pardon. Dneska, já když vidím v televizi to, co on měl sužení, tu chlopeň, když to vidím v televizi...
0: Že už je to léčitelný to, jinak, jo.
1: Tak to vidím, oni to dělají... takovýma drátama, já se na to dívám, pak to musím zhasnout, protože je mi to líto.
0: Já vím.
1: Za hodinu to je, on jde, za ten den jde domů.
0: Hmm.
1: I to lékařství je lepší. Ono už je to teda 40 let, 30, co se...
0: Tak hlavně ten výzkum samozřejmě jde mílovými kroky dopředu a všechno ano. V tomto se hodně mění, zaplať pánbu, teda samozřejmě.
1: Ano, ano, je to opravdu teď všechno lepší. Škoda, že to nebylo tenkrát v těch 60. letech.
0: Jo, jo.
1: Kdyby se to dalo změnit, tak by byla to, jenže to už se změnit nedá.
0: Takže to, konkrétně tohleto, tuhle vážnou vaší rodinou anamnézu a situaci vašeho syna, hlavně to zdraví, tak to byste proměnila zkrátka
1: ano,
0: v těch 60. letech.
1: Ano, tahle doba by byla v těch 60. letech, tak by to bylo...
0: Bylo by vám lépe a jednodušej. No, tak jo, paní Jano, moc vám taky děkuju za váš příběh vážný, který úplně veselé, bohužel neskončil, skončil velmi smutně, což je mi velmi líto, ale jsem ráda, že jste se zastavila na kus řeči, jak se říká u nás, že jsme popovídali.
1: No, tak jo. Bych ráda změnila, bývala, no už to nejde. Tak jo.
0: Mějte se moc hezky, paní Jano, děkuju.
1: Naslyšenou, naslyšenou.
0: Krásné letní dny vám přeju a hodně zdraví samozřejmě, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dlouho spím, tolik písnička a teď pozdravíme do Židlochovic Františka. Krásnou noc, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Jitušková, vám taky přeju krásnou noc a všem posluchačům další linky.
0: Děkuju moc krát, moc vás zdravím. Tak Františku, určitě jste přemýšlel, rozmýšlel, kterou část svého života byste třeba čenžnul za něco jiného. Bylo by něco takového?
1: No, paní Jitušku, já bych se vrátil hodně zpátky, asi do 45. roku, když mě byly 3 roky, když už jsem začal trošku vnímat svět jako no, takový dětko, jo? Mm-hmm. Taky si v té době něco pamatuju, jo? Mm-hmm. A takže to jsem byl prvorozený syn, jo? Asi mě naši měli rádi, takže prostě nebyl jsem tak často bitej, no a tak, že? A za něco, ale co jsem v tom 45. roku v dubnu, k nám přijeli tankem k té cíleně Němci s tankem, potom odejeli, zase tam přijeli Rusi, já jsem myslel, že oni si hrají na vojáky, já jsem vůbec nevěděl, že to nějaká válka.
0: Jo.
1: Víte? To mě vůbec nenapadlo, tak jsem si říkal, hrají si na vojáky, oni nebyli ani ti zlí, jo, oni nám tam, my jsme byli na takové samotě, takže to odjelo a bylo to zase v pořádku, no a potom se měli bylo období, kdy jsem se snažil poznat, jaký je rozdíl mezi ženou a mužem, víte?
0: Jo.
1: Krásný období, jako jo, no, víte? No, a dneska, až člověk dospěne, tak to jsou samé povinnosti. Furt něco musíte, nebo něco nesmíte. Uh-huh. A za všechno je člověk tak, když něco uděláte, tak jsou tresty. Já, když mě byly ty 3 roky, to mě myslím naši nemlátili ještě to až později, až nám bylo 15, jo, když jsme začali kouřit a tak.
0: Jo, tak, tam padla rána, jo, říkáte, nepadla vedle.
1: Rodiče měli pravdu, taťka měl pravdu, že jako takový kluk 13, 15 roku kouřit, že to je
0: no prostě, to,
1: a on sám byl nekuřák.
0: Tak třeba na tom teenagerovském věku změnil, na tom období změnil byste tam něco?
1: Na tom starší, když už byl dospělý?
0: No, když jste byli třeba ti teenagery, 15, 16, 17.
1: No, tak, no tam už prostě jsem hodně věcí musel, protože jsem se začal učit v učení, že brzo vstávat ráno a jezdit daleko do vlakem a autobusem do práce, tak to se mi moc nelíbilo, takže až na starý kolena jsem, no na starý kolena ne, až po vojně jsem si to všechno zařídil, ten život jinak. Mm-hmm. A tak jsou celkem spokojené, a když jsou ty povinnosti všelijaký, jo.
0: Takže byste neměnil byste vlastně nic, jak to tak poslouchám pozorně.
1: No, nic bych neměnil, no říkám.
0: Něco jako je tam s výhradama, ale vlastně s takovýma těma přátelskýma výhradama, jo, k té situaci.
1: Jo. Takový, to říkám, ten rozdíl poznat muže a ženu, tak to bylo krásný. To bylo krásný a teď už na to nejsou ani moc vědavé, takže...
0: No, takže byste mám, taky no, nic neměnil, rozumím.
1: Nemění, no.
0: Tak to je takže, dobře, tak to je spokojený aspoň, František, no dobře.
1: Aspoň nemusím lítat po nocách, jo, jako
0: ano. Můžete si konečně odpočinout a vyspat se, že jo, dobře.
1: No, jasný. Tak to je se mnou, no. Říkám, líbilo se mi to, když jsem byl děcko, když by naši nemlátili, měli mě rádi, no, pak bylo už 5 dětí, jo. No, tak a to už byly povinnosti, musel se pomáhat a lidem, rodičům na polu a tak, mě, tak to už bylo takový zodpovědnější, ale ty jako to děcko, no to říkám, to...
0: Velká spokojenost.
1: To vůbec se nevnímá, že nějaká válka, že to bylo teda ke koncu už války, že je to nebezpečí takový, jo? Mm. To až teď to vidím, jak to všude vře a tak, no, tak je to špatný, no, takže... Tak, no, to by
0: dobře, byli... Dobře, tak Františku, moc vám děkuji, jinak ať se vám daří a krásné dny přeju, hezkou noc.
1: Ano, děkuji, podobně, paní Tuško. Dobrou
0: Mějte
1: noc.
0: Se moc hezky, dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michal Šendelář, hořely padaly hvězdy, no a krátce před půl jednou pozdravíme do Pelhřimova Jardu. Krásnou noc, Jardo.
1: Já vás taky, paní Tučko, zdravím a všichni posluchači Noční linky a obzvláště paní Danu z Blaté, jestli poslouchá.
0: Ráda vyřizuju.
1: A teď k tomu tématu.
0: Ano.
1: Já bych se nejlepší vrátil do té doby, když jsem byl úplně malý, když jsem měl puse dudlík, pochcanou a posranou plídu.
0: Mm-hmm. No, ale ona to otázka zní, já vás budu muset zase trošku tady mnohé začít trochu korigovat. Ta otázka zní jinak, co byste, kdybyste mohli změnit nějak svoji minulost,
1: tak změnilo,
0: udělal byste něco jinak?
1: Jinak, co bych udělal si jinak, chtěl bych se zbavit těch drogových závislostí, co bych jakoby tak nějak, co mám. To se mi podařilo, pračil jsem s alkoholem, jo? To bylo docela silný.
0: No, to poplná, protože to jsou věci, které nejsou jednoduché, když je někdo závislý, ano.
1: Akorát na tom kouření, to jsem se tomu stále naučil, jsem se to a nezbavil.
0: Kouření vám zůstalo.
1: A nejhorší, co teď mi je doba, co bych chtěl změnit, chtěl bych se asi vrátit do toho období, nebyl internet.
0: Kdy nebyl? Jo, takže byste současnou technickou dobu vyměnil za takovou trošku méně technickou.
1: Mě tam vadí ten internet, protože já mám takovou další drogu a to je shopaholismus, jestli co to je.
0: Aha.
1: A to je hodně silná věc.
0: Jako no. Fakt nakupujete po nocích třeba?
1: To je úplně to špatný, no.
0: No tak to je úplně jednoduchý, nezaplaťte za internet, oni vám to vypnou a je klid.
1: A ono celkově zase uvidíte, co v krámě. Možná by mohlo být méně věcí ve všem, že to by bylo ten doma, kdybych jakoby bylo to tenkrát, aby nebylo tolik věcí prostě všeho. No.
0: Jo.
1: To hrozně složitý tohle.
0: A už vám to někdo jako vyčer, že třeba stále nakupujete a že je to taková...
1: Jo, kamarádi to jako...
0: Vidí to na vás.
1: Upozorňují, vidějí to na mě.
0: No tak hlavně to taky dosleze do peněz, kromě toho, že se doma zavalujete věcma, který nepotřebujete
1: třeba. Hlavně to není kam skladovat už.
0: No. Takže tak si uděláte jakoby svoji profesi druhou podnikání, že budete rozprodávat ty věci, co jste nakoupili.
1: No, asi po blešákách.
0: Nebo tak.
1: S prodělkem.
0: Jo, ano, no samozřejmě, no, tam to bude muset jít zase za jinou cenu. No, teda já vám řeknu, to není úplně jednoduchá taky vášeň tohleto, no.
1: No, není, no.
0: A to má asi hodně lidí, takové to rádoby neustále.
1: Právě, že ono to dělá, jakoby myslí dobře, jakože něco nakoupí a
0: že si uděláte radost, že jo.
1: A mě je to asi něco jiného, kdybych chtěl partnerku nebo ženu, že by ty peníze spaly nám, že jo.
0: Jo, no. Takže vy byste...
1: Ale mám strach, že se k tomu alkoholismu zase vrátím, protože já už mám zase nakoupený ty flašky, že jo.
0: Jo, že nakupujete i potravinové věci, tedy i alkohol a dobroty.
1: Ne, alkohol, no, dobroty ani moc ne, ten alkohol, no, to je skoro přes 400 láví, takže jestli k tomu zase sklouznu, to nebude asi moc veselý, no.
0: No tak to, abyste rychle nějaký ten svůj obchod otevřel a začal to prodávat, teda to vám řeknu, teda. Protože to by byla škoda, kdybyste si to pokazil zase na druhou stranu. Když jste tak hezky z toho vybrustil a pěkně jste to zvládnul, tak to by byla velká škoda. No jo, Jardo, tak každopádně vám taky moc děkuju a držím palce, aby se to nepřehouplo někam, kam si nepřejete.
1: Kam si nepřeju, děkuju. Přeju všem posluchačům krásné léto.
0: Děkuju.
1: Užívejte léta, hlavně ve zdraví, ať se nic nezdáli bez úrazu a hlavně to, no.
0: Hlavně ve zdraví, bez úrazu a s radostí, přesně tak. Jardo, moc vám děkuju, ať se vám daří.
1: Taky.
0: Jo.
1: Dobrou noc, krásnou.
0: Mějte se hezky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Michal Tučný starýho psa novým kouskům nenaučíš. No a během písničky se dovolala paní Emma od Jeseníku.
1: Já sedím u televize v slunci. Tak vás srdečně zdravím.
0: Napodobně.
1: Dneska mluvím s tím, paní...
0: Jitka vás zdraví, jo?
1: Paní Jitko, tak. Nevím, jestli s váma už mluvila.
0: Nevím, myslím si, že ne, ale to vůbec nevadí.
1: To nevadí. Srdečně zdravím všechny posluchače, protože já jsem večer z práce a jdu spát. Tak poslouchám vaše rádio. A dneska téma je úplně úžasné, jak se to vezme, jako to zklamání a to. Tak moje největší zklamání bylo to, že řeknu to úplně...
0: Pani Emo, ne zklamání. Kdybyste mohla změnit minulost, udělala byste to?
1: Ano. Promiňte, já jsem mluvila, jsem alergii.
0: Ne, v pořádku. Povídejte, přemýšlejte, povídejte.
1: No, já to říkám zklamání, protože
0: jo.
1: Já jsem od 6 let do 30 let tancovala za Českou republiku.
0: Aha, krása.
1: Tance.
0: No.
1: Pak jsem si zlomila kotník. No, rok jsem měla šrouby, takže už jsem skončil.
0: Stane se, bohužel někdy, no.
1: No a potkala jsem se s jedním mužem.
0: Ano.
1: Do kterého já jsem se zamilovala. A měla jsem, mám s ním teda dva syny. Ale bohužel jsem zjistila, že to byl s prominutím, tak on to řekl, kurevník první třídy. Tak jsme se rozvedli, když synům bylo 10 a 9 roku. Tak to bylo veliké, jako to kdyby, a tedy, když to, tak můj tatínek mi říkal, miluji, že říkám, ano, miluji, protože s ním čekám děti a chceš ho vzít, dneska já nevím. A jeho tatínek zase, jo, vemte se a to, no, tak jsme se vzali a dopadlo to, jak to dopadlo. Ale svým způsobem toho nelituji, protože...
0: Jo.
1: Jsem potom potkala nového manžela, to jsem tady u vás říkala, na nějaké téma, který byl vdovec, měl dospělou dceru, tak jsem získala dceru konečně, mám vnoučata, pravnoučata, a jsem se mnou nebý. Ale můžu říct, že do dneška, když se nad tím přemýšlím, tak mě strašně mrzí, že jsem se nechala ukecat a vzala jsem si to dotyčného, protože ten mě připravil do takových problémů. Já jsem po dětech měla rakovinu a on mi po roku léčby rakoviny oznámil, že jsme obě dvě děti císařem, mi oznámil, že no, měla jsem těžkou ženskou operaci a takové ty věci, tak mi řekl, že už jako o ženskou o mě nestojí. A u soudu, a jak to řekl u soudu, tak říkám, já jsem nechtěla rozvod kvůli dětem. Říkám okamžitě, souhlasím rozvodem. A když jsem potkala nového muže, tak asi po půl roku jsem mu řekla, jaké gynekologické problémy mám. A to on říkal, já bych to v životě nepoznal, kdyby mi to neřekla, jako jo. Takže asi tak nějak, no.
0: Takže byste změnila zkrátka takový ten vztah s tím vaším prvním partnerem? Jako
1: ne, nechala bych si děti, ale v životě bych si ho nevzala.
0: Jo. No dobře. Tak samozřejmě dějou se věci, lidi se pak mění, každý z nás se trošku proměňuje na té životní cestě, ale došla jste k tomu závěru, že byste si ho zkrátka prostě nebrala, aby
1: ne,
0: to bylo klidnější.
1: Kdyby mě poslechla jeho tatínka.
0: Rozumím.
1: A to, jo, vem si ho, čekáš jim děti a to,
0: jo.
1: Já jsem hrozně váhala, no, nakonec jsem si ho vzala, bohužel dopadlo tak,
0: jak mi dopadlo, že... Dobře, tak paní Emo, moc
1: ale
0: vám tak...
1: Ale nelituji, protože mám krásné dva syny.
0: Takže jste ráda za ty děti, které máte a je to tak.
1: Za děti jsem ta... No, tak já jsem byla po těžké operaci ve 20 letech a řekl mi, že nemám děti. A ve 30 jsem říkala, že jsem těhotná.
0: Dobře, tak paní Emo, moc vám děkuju, jinak přeju všechno dobré a hlavně pevné zdraví, mějte se hezky a děkuju za návštěvu.
1: Jo, a chtěla bych pozdravit všechny posluchače, protože já vás poslouchám každý večer.
0: Ano. Tak ráda.
1: Jenom mě mrzí jedna věc, když jsem měla 24. června narozeniny,
0: no,
1: tak sloužil pan Honza, on má svátek.
0: Mhm.
1: A já jsem se nemohla k vám dovolat.
0: Jo, tak někdy to nevyjde, holte, já vím, no, tak teď
1: ne, se... že bych mu popřela k tomu svátku, jako jo.
0: Jo, dobře.
1: Takhle.
0: Dobře, tak ráda.
1: Takže všechny posluchače hodně zdravím, vás taky.
0: Děkuju moc za všechny.
1: Úžasné rádio. Pro
0: děkujeme, děkujeme a zachovejte nám přízeň, budeme rádi. Mějte se hezky, naslyšenou. Zdraví. Zdravíme do Jeseníku, tolik paní Ema.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: David Dale a písnička v ozvěnách. A dovolal se k nám Pepíno z Valašska. Krásnou noc, Pepíno. Zdravím vás moc.
1: Taky pěknou noc.
0: Děkuju.
1: A zdravím všechny posluchače po dlouhé době. Volám.
0: Ano.
1: No tak jako téma, jako co by člověk změnil. Jako...
0: Kdybyste mohl něco v té vaší minulosti, co jste prožil, no, tak nějaké období vyměnit za něco jiného, tak jestli byste to udělal, eventuálně proč a za co?
1: Paní, my býváme na polosamotě, takže člověk byl naučený takový na taky tvrdší život, ale jako... My jsme byli spokojeni, nebo do dneška mě se splnilo přání jako jezdit s autama, povolání, takže to jsem byl úplně naplněný jako spokojeností, že no, vojna tež člověkovi něco dala, že a jako bylo... Byl ten život takový skromnější, že, ale teď už je to takové uspěchané, ale my jako si žijeme úplně jako v poklidu, pokud zdraví jako vydrží, že, klepe 80 příští měsíc, jestli dožiju, že, tak nevím. No a tak.
0: Takže z té minulosti byste neměnil nic, teda za to, že to bylo tak, jak to bylo.
1: Ne, my jsme byli spokojeni, jídlo bylo zdravé, všechno, jako pohyb v těch chalupách, co odlehlé, tak v každé chalupě byly 2-3 ogáři, takže jsme tak spolem hráli na různé ty hry v fotbal a na zákopy jsme měli nadělané a také chatky postavené vůzky, že? Takže ten... Jako ten život šel, tak člověk si to bral jako takovou samozřejmost, že? No a práce na poli, že? A tak to nás tak trošku, jak už jsme byli větší, nějak se nám to nelíbilo, že? Ale tak,
0: jasně.
1: No, takže. A teď, jako co třeba teď je horší, já s koníkem třeba pro nákup jsem jezdil, že do dědiny, protože to máme daleko, ale teď už jako nemůžu, protože ten provoz je veliký a ten kůň potřebuje klid, že? Takže
0: jo,
1: musím to,
0: že by to nešlo. Ano.
1: V ruksaku donést, že? A tak my jsme celkem soběstační,
0: tak to je
1: kromě
0: dobře.
1: Takových drobností.
0: Ano.
1: My máme, všechno si vypěstujeme doma, takže my to...
0: Tak to je krása. Víte no, co jíte, co pěstujete.
1: No, přesně. A vnuci a pravnuci přijedu a podívat, že však to víte, bez telefona neudělají ani krok. Že,
0: jasně.
1: Takže, no, takže ten, ale jako hlavně, že jsou všetci zdraví, že ten, a přejeme všetkým lidem zdraví. Ten, no ale tak musíte se hýbat a zdravě jíst, jo, to je...
0: To je důležitá věc pro život, bylinky, to je pravda.
1: Bylinky, paní a takové věci, jo. Mm-hmm. Takže
0: jste spokojený tam, kde žijete a jak jste život prožil a jak ho žijete i teď.
1: Teď akorát, no, letošní sezona je nerostu hřiby.
0: To třeba začnou teprve, až zaprší určitě, co?
1: Nemusím, paní, po nich sbírat odpadky, víte?
0: No, tomu rozumím.
1: No, takže já věc nazbírám za leto odpadku po těch luchťákoch, no, jak my, co máme.
0: Já vím, to je hrozný tohle.
1: Máme papíry, spalíme, že? Takže
0: rozumím.
1: Takže... Ale to je, jako máme jinak klid, nikdo nás neotravuje, sem tam nejáci, co by to chtěli koupit, tu nemovitost.
0: Přijdou, optají se, no, jo.
1: No, takže ten, ale jinak jsme spokojení, takže...
0: Tak je to dobře, že nemáte potřebu nic měnit, takže jste vlastně spokojen a šťasten. Pepíno, moc vám děkuju. Mějte se moc hezky a hodně zdraví taky přeju.
1: Ještě paní, bych chtěl pozdravit tu paní Vlastičku z Tokrnova.
0: Ano.
1: Přes Kopec z Velkých Karlovic pochodí.
0: Dobře. Takže tak snad nás zdraví, ještě poslouchá, třeba nespí, je napřímo a určitě bude mít radost.
1: Dobře, opatrujte se a slunce v duši.
0: Taky, nápodobně. Mějte se krásně, Pepíno, dobrou zase noc. Příště. Dobrou noc, v noční lince se budu moc a moc těšit. No a teď už je tady nachystaná s písničkou Věra Martinová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Špinarová dospívala písničku Toulavý džín. My jdeme do finále té středečně čtvrteční noční linky, protože jedna hodina noční nebo raní, jak chcete, se přiblížila. Pojďme do pošty. Blanka píše, kdybych mohla něco změnit, tak bych si přála vrátit se do 60. let. Měla jsem krásné dětství a mládí. Měla jsem oba rodiče i sestru, která už tu 12 let není. A teď bych si ještě přála, aby... byla, tam je nějaký překlep, já nevím, jestli to rozluštím správně, ale asi byla moje rodina zdravá a ve světě, aby byl pro všechny mír. Jinak zdravím všechny ponocníky i vás. Všechny zdraví Blanka z Choltic. Tak milá Blanko, přeju vám všechno dobré. Hodně, hodně zdraví a ať se vám daří v životě krásně žít a ať jste šťastná a spokojená.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Brontosauři a písnička Kamínky. No a než se rozloučíme, ještě jeden pohled do pošty. Třeba Pavel ze Židlochovic, tak jak našemu tématu píše. Tak asi by něco bylo, co bych změnil. Rád bych, kdyby k některým věcem došlo a rád bych, kdyby vůbec k některým věcem vůbec nedošlo, ale stalo se to tak, jak to je, a teď z toho musím čerpat a pokračovat s tím dále. Jinak přeju dobrou noc všem posluchačům a všechny zdravím. Pavel. Tak Pavle, ať se vám pěkně pracuje s tím, co máte, ať se vám hezky žije váš život. No a protože jsme na konci noční linky, patří se poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc a hezké sny. Pokud jdete spát, pokud jste se rozhodli, že se vám nechce spát, tak vám přeju třeba nádherný poslech také našich dalších nočních pořadů. No a jinak děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer. O čem si tak asi povídají mezi sebou pánové, když se jednou za čas potkají někde u piva nebo nad pivem? Tak určitě fotbal a v případě starších ročníků nemůže chybět vojna. Léta v zeleném. S odstupem času samozřejmě už jen v těch veselých vzpomínkách. Ostatně jako v tom dnešním vydání Divadla pro vaše uši.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Iveta Bartošová a titulní melodie ze seriálu Chlapci a chlapy v době, kdy leckterý mladý muž měl na vojně Ivetinu fotografii ve skřínce s osobními věcmi. No, kdo z nás by si nevzpomněl na to, jaké to bylo, když rukoval. A pánové Šimek s Grossmanem o tom taky společně napsali jednu ze svých povídek.
2: Vojenská služba je nejčestnější povinností každého občana, co má mužské pohlaví a měří nejméně 150 cm. Tolik úřední spis. I mne povolali. Měřím 151 cm a jmenuji se Pepa. Mé názory na vojnu nebyly jednoznačné. Brožurky sice tvrdily, že vojna je největší blaho pro mladého muže a svírat pušku milenku dá organismu pocítit větší slasti než pochybné známosti zavraty činžovních domů. Ale na druhé straně nápisy vojáků na záchodcích předních pražských lokálů tvrdili pravý opak. Také kamarádi, kteří přišli za 2 až 3 roky z vojny, neplýtvali slovy chvály. Když jsem zelené sukno bránil slovy z příruček, byli mě a křičeli cosi neslušného. Hezký obrázek, který jsem si o vojně vytvořil, pokazil i rotmistr Rudolf Nusle, náš soused. I když jsem se snažil mít ho rád, musím přiznat, že její vojenská služba poznamenala. Výložky neodložil ani ve vaně a vyznamenání si přilepoval leukoplastí na nahou hruď. Ze zásady odmítal pít mléko, neboť se mu zdálo málo zelené. Rotmistr Nusle vůbec rozeznával kvalitu podle barev. Kdo byl zelený, byl dobrý. Kdo měl barvu jinou, byl lump. My jsme měli protekci, neboť se jmenujeme Zelenkovi. Za to lékárník černý z druhého patra nacházel často před svým prahem rozbušky. Dvakrát pak pod Rohoškou minu. I jinak si soused Nusle počínal jako správný voják. Na Štěpána rozehnal koledníky útokem na bodá. V pokoji měl zákop, kde přijímal hosty. A po uzavření domu si otvíral dveře granátem. Do schodů se pohyboval zásadně přískoky. Ve volných chvílích schromáždil rodinu, promítal zpomalené válečné filmy a vrhaje se co chvíli k plátnu ukazoval naběračkou chyby vojevůců. Přes tuto úpornou snahu nebyl však již 10 let povyšován a proto zatrpkl a snažil se sestavit z rodiny vlastní armády. Sledování všech těchto momentů a postřehů snad způsobilo, že jsem se na vojnu příliš netěšil. Kromě toho jsem byl ženat a musel jsem se starat o početnou rodinu. Snažil jsem se proto spíše této čestné povinnosti uniknout, ale marně. Jednoho 1. října, oblečen v tepláky, s malým balíčkem jídla pod paží, doprovázen svojí družkou Anou, 5 nevlastními a 3 vlastními dětmi, jsem se vydal k nádraží. Anna brečela. Vlastní děti se rvaly s nevlastními. Byl jsem trochu nesvůj. Zejména mě rozčilovalo, že občanovi mě zřejmě považovali za kočovníka a dívali se na mne soucitným okem. Co chvíli někdo přistoupil a žádal, abych mu nabrousil nůžky. Nevlastní děti využívali dobroty těchto občanů a začali žebrat. Anna spínala ruce ke kolem jdoucím mužům a svěřovala se. Jede na vojnu. Běda. Teď budu ve svém bytě ve Vladislavově ulici číslo 2. 4. patro. telefon 224628. Úplně sama. Někteří z pánů se zastavili, zapsali adresu.

0: věcí, co jsem poznal. Mýdlo, příbor, ručník, denní styk s muži, rádio, televizi, pyžamo a vězení. Pravda, dostal jsem sice několik anonymních dopisů, že ani na láska ke mně není stálá, ale znám ty závistivce, co boří mladá manželství, a byl jsem klidný. Vracel jsem se domů dokonce hrdě. Neprohýřil si 2 roky, Pepo. Jsi silnější a z nakradených dek ošatíš rodinu. A pak přišla ta chvíle. Zazvonil jsem u dveří svého bytu. Dlouho mi nikdo neotvíral. Bušil jsem tedy a i kopanec přidal. Jakýsi muž odkryl špehírku a zvolal. Zmiz, dnes pomáhám já. Děkuji, řekl jsem, ale už nepotřebuji, vracím se z vojny. To je jiná, pravil muž, i když jdete poněkud nevhod. Račte si převzít inventář. Shledání s Anou bylo radostné jako vždy a večer jsme si došli pro děti. Přepočetl jsem nevlastní. Bylo jich 7. Ty mne ale tolik nezajímají. Mé vlastní byly pořád jen 3. A já jsem rád, že mi Anna byla po celou vojnu věrná.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Jaroslav Šimek teď ještě jednou společně s Karlem Černochem a Jiřím Vimrem v jednom ze starších pořadů, které tehdejší Československý rozhlas natáčel přímo na vojenských posádkách mezi základňáky, vojáky základní vojenské služby. A že bylo na co vzpomínat, i když, jak přiznává Jiří Vimr, asi v té době ještě lecos z toho nebylo zdaleka promlčené.
3: Já myslím, Karle, ty sice jsi vojín a já jsem svobodník, ale měl by si začít o té vojně vyprávět ty, protože, co já si pamatuju, já jsem tě zažil jako svýho mazáka.
4: Ano, to je pravda. Vážení posluchači, vážení přátelé zde v sále, já jsem zažil Šimka jako bažanta. Bylo to nádherný, ten pocit, když jsme ho viděli, jak stál ve frontě u Holiče, jak čekal na to, až ta mašinka se zakousne do jeho dlouhé hřívy, neboť už tehdy se nosily dlouhé vlasy. A pak, když jednou se objevil, my jsme byli taková malá kapela, měli jsme bez názvu, měli jsme orchestr, ve kterém já jsem hrál na doprovodnou kytaru a zpíval jsem nějaký písničky. A jednou se objevil takový vojáček, ostříhaný skoro do hola. Ten veliký nos a ty velký brejle z toho koukali.
5: Znám větší nosy. Já znám jednoho chlapa, ten má nos, že by mohl šňupat rodinný domky. A on mluví o mým nose, já mám nosík.
4: Stál a tak jsme se bavili a on říkal, hele, já teda nevím, ale já samozřejmě teďko mám dost pernou službu, ale až bude po přijímači, tak já bych měl takový nápad, mohli bychom založit takovou skupinu, dramaticko-hudební skupinu nebo hudebně-dramatickou skupinu. My máme takovou hru, kterou bychom mohli předvést a vy byste v ní mohli hrát a zpívat a co byste říkali. A tak jsme se domlouvali, bylo to takový jako nemastný, neslaný. Nicméně nám opravdu scházelo něco, co by nás vlastně nějakým způsobem vedlo k nějaké tvůrčí práci. A tak jsme se dohodli. No a když jsme se představili, on říkal, jsem Slávek Šimek a s náma by dělal ještě Jirka Grossman, to je můj takový dobrý kamarád. On tam vlastně sloužil taky na vojně, že jo?
3: Tam sloužil až za rok později, on byl v Auzu.
4: Já vím, ale docházel tam nějak z nějakého důvodu, za tebou
5: vlastně. Tam docházel, no, protože za mnou chodili hezký holky, za ním ne, no tak jo. On tam docházel se na ně dívat.
4: Já to říkám spíš jako novinář, ale takhle, jak to říká Slávek, asi v takovém duchu se to vedlo, bylo to spíš taková jako malá legrace. Nicméně se z toho potom vylíhnul na jednou soubor, kterému scházel název.
3: Jsem vymyslel za chvíli, to měl. Zakop o něco a nazval jsem soubor Voj.
4: Voj, no.
3: Oni si to potom, vojenské jeviště, to nemá nic společného.
4: Oni si potom podnikání. To pletli chvíli. Někde se říkalo třeba, že to je Tehe vojsko, jak v té době byly populární anglické názvy. Ale to byla to

0: druhé to byla zkrátka technicko-hospodářská evidence.
1: No ale ty jsi, Karle, začal o takový ty nadstavbě na vojně, o kulturní činnosti. Ty bys si se měl přiznat, jak ty jsi třeba prožil přijímač, jak jsi na tom byl fyzicky. Víš, takhle, no, teďka
0: špatně,
1: mluv.
0: Špatně, no, špatně jsem na tom byl fyzicky.
1: Jednou jsme vystupovali se souborem někde a na paní nás pozvala na večeři. Říkal, vemte si ještě nějaký, dával nám meruňkový knedlíky. A Karel říkal, ne, děkuji, já už jsem jich měl 6. A říkal, no, měl jste jich 8, ale vemte si ještě ráno. Což kdyby si, Karle, zahrál nějakou písničku? Já jsem tě dlouho neslyšel takhle samotnýho s kytarou.
0: Zpívat, ne?
1: Mám utkvělou takovou vzpomínku, jak Karel Černoch sedí na, teda na chodbě, čistí boty a vedle má kytaru. A pak začal hrát a to rozhodlo o tom, že jsme se pak setkali v tom souboru, který jsem tam zakládal, protože zpíval neuvěřitelně krásně.
0: Já musím říct, že Šimek se tady z toho dělá trošku šprťouchlata, ale Slávkovi vlastně, tobě vlastně já vděčím za to, že jsem se zpívání věnoval, protože jednou, když končila vojna, Slávek ještě měl rok a já už jsem odcházel, tak on říkal, ty se chceš opravdu na to vykašlat, na to zpívání? A já jsem říkal, no tak to vojna byla vojna, teď to bude jinak všecko. A on říkal, no, ale nebuď blbej. To bys měl zkusit, člověče, že tobě to docela jde. No a díky Slávkovi jsem vlastně začal zpívat a hrát. Zůstal jsem u toho do dneška.
1: No vidíte, jak člověk, který nemá hudební sluch, jako já, může objevit výborného zpěváka.
0: Co děláš, legraci, nebo ještě? Myslí to vážně? No. Tak to si řekl po dlouhý době něco vážně teda. Tak já zpívám, jo.

0: co ty by si řekl přijímači, Jirko?
1: No já jsem měl, jak tak na vás koukám a poslouchám vás, já jsem měl proti vám asi lepší vojnu, takzvaně, protože já jsem byl 2 roky v Auzu, jako v armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého, takže já jsem vždycky slyšel, jaká to je fantastická vojna a tohleto. Nicméně se tam odehrával přijímač, no a já jsem se tam nějak tak trochu hodil marot, no já jsem měl takový teploty, tak já jsem vlastně neabsolvoval ani žádnou střelbu, ani ty povinnosti a tohle, protože jsem byl v nemocnici na vyšetření nějak ledvin. A takže jsem přijel potom přijímači do Auzu a já jsem tu pěknou vojnu, jak jsem si ji představoval, tak jsem začal vězením. Já jsem první, co bylo, se ocit ve vězení. A to tak, že na mě padla služba dozorčího. Jenže já jak byl v té nemocnici, tak jsem nevěděl, o co jde. Jako, co to je, být dozorčí. Tak tam visely v Auzu nějaký ty červený píšťalky. Jo, a
2: no, píšťalky návojní, jsou žlutý.
1: Ty šňůry jsou červený. No a jakože já mám být dozorčí, tak jsem hned šel domů.
2: Jo? S těma píšťalkama.
1: S těma píšťalkama jsem šel domů a byl jsem doma, spal jsem doma, protože jsem měl vycházkovou knížku u sebe. No a ráno přišel pro mě nějaký houslista.
3: To byl Dalibor, no. Šli jste do vězení, no.
1: Já šel místo něho do vězení právě, ale on mě měl odvést, tak jako byl celý červený, bylo mu to jako takový... Ne, zrovna byl žinantní, ano, tak se tak jako červenala doma u dveří, mě říkal, hele, ty máš jít do vězení. Já jsem říkal, co, kam? No člověče, do vězení, ty jsi dostal vězení a já tě mám odvést. Tak jsem s ním šel, celý zděšený, jako co, teď mám dozorčí, teď je všechno v pořádku. A ono bylo všechno v pořádku, ale on mě odsoudil na 7 ostrejch, jako. A teďka podle tradic Auzu, to mě zase zblbli ty mazáci, že se tam musí jet na náměstí Republiky, kde je posádková věznice, tak se tam prý musí taxikem. Tak já poslední peníze dal za taxik. A s tím houslistou jsme tam jeli. A teď jsme vysedli, přišli jsme k tomu podpraporčíkovi, který nás přijímal jako vězně a tohle. No napřed seřval hrozně toho houslistu. No a potom už jsem za chvilku byl v areálu posádkové věznice, že? No ale teďka chci, co?
2: Areál.
1: Areál zdraví, ano. Ale mně se tam hned první den stala taková podivná příhoda. Přišel za mnou jeden takovej mazák vězeňský a říkal, hele, podívej se, ono, od stráží my víme, kdo má jet ráno na jakou práci, jo, na rozdělení zaměstnání. Podívej se, my jsme taková jako uzavřená parta. Nechtěl bys jako, víš, tady jde o tu záměnu, že by se nic jako nestalo, kdyby se zahlásil jiným jménem, jako víš, a my jsme spolu, tak my bychom chtěli dál být spolu, jo, tak by se zahlásil jako za mě a já za tebe a po příjezdu zase se zahlásíme tak a je to v pořádku. No tak já jsem nechtěl hned vypadat jako nějaký, jako že ne, co to tady je, jo. Tak jsem si říkal, no, když odmítnu, tak se na mě budou koukat, jako že jsem nějak jako pečlivý a tohleto. Tak jsem říkal, no dobře, čeče, nějak se mi do toho moc nechce, ale... No, ale... A on říkal, hele, nic se neboj, ráno při nástupu řekni, že seš černý, jo, já se jmenuji Černý, tak na černý řekni tady, jo, a předstup, a já zas, když zahlásí vězeň Vimr, tak předstoupím já, jo. Tak já jsem to tak slíbil. Jenže on si mě pamatoval, ten podpraporčík, co nás přijímal, jo. Jak se tak rozčílil, tak si mě nějak zapamatoval. A druhý den to začalo jako, vězňové, pozor! Tak mi pozor. Vojín Lelkeš, krok vpřed! Vojín Lelkeš, krok vpřed. A teďka ten černý byl hned na druhém místě. A on říkal, Vojín Černý, tak jsem řekl, zde, krok vpřed. A teď se na mě takhle znova podíval a říkal, vy jste Vojín Černý? A jsem řekl, ano. On, vy jste Vojín Černý? Tak už jsem viděl, že je zle, tak jsem řekl, ne. A on to říkal tak jasně, jo, že nemohlo být pochyb. A on říkal, tak jste Vojín Lelkeš nebo Černý? A čím dál víc mu plály ty oči a já jsem se začal bát a říkal jsem, ne, já jsem Vimr. A teďka z té řady vystoupil ten černý, který taky už měl strach a říkal, já jsem vojín černý, ale já myslel, že jste čet červený.
2: Já vám zaspívám takovou básničku, jestli můžu, takového čtyřicátníka nebo pětačtyřicátníka, to ještě není můj případ, to je myslím Slávek, viď?
3: Ještě dvě hodiny.

0: Děkuji. My jsme měli, jestli si, Slávku, pamatuješ, takovýho promítače. Ten promítal, jmenoval se Vojín Veselý. Ten měl, to byl fantastický človíček. On měřil asi 1,32 m, vyloženě pod míru, a samozřejmě šaty dostal na dvoumetrovýho chlapa, takže měl založený třikrát kalhoty, no prostě neuvěřitelná postava. A to byl takový kulišák, který vždycky vymyslel nějakou legraci a jemu všechno procházelo. To, co by si třeba dovolil on, to si nemohl v žádném případě dovolit jiný voják, protože ten to odskákal. A tenhle ten Veselý, to si pamatuju jako dnes, my jsme vlastně sloužili u stejného útvaru jako vy. A samozřejmě vždycky se stala nějaká taková věc s Veselým, takže jednou načapal taky tohohle Veselýho v kotelně. Ta kotelna byla velice zajímavá tím, že tam sloužili dva kotelníci, z čehož jeden vždycky spal v popelu. To říkal, že je největší teplo, jo. A tenhle ten Veselý tam chodil popíjet kafíčko, protože on měl v podstatě na starosti ty promítací mašiny a nějaký práce kolem klubu, ale jinak. A tam samozřejmě najednou vlítnul Doucha. Shodou okolností já jsem tam byl taky, něco jsem tam dělal, asi taky jsem popíjel kafíčko a najednou prostě on zblejsknul toho Veselýho a začal na něj křičet, co tady dělá. A ten Veselý se postavil do pozoru a s naprosto vážným obličejem řekl: soudruhu majore, akce je hla. A my jsme nikdo v té době netušili, co bude dál, protože jsme si mysleli, že opravdu je nějaká akce jehla nebo co. A ten Doucha jako už jako to řekl: dobře, pohov. A teď mu to začalo docházet, co to vlastně znamená akce. A říkal: poslechněte, Veselý, co to je ta akce jehla. A on s naprosto vážným obličejem se salutující se rukou řekl: zašívám se tady.
1: A jak je známo, když člověk podstupuje vojenskou službu, tak my jsme neměli správně, neměli a nesměli jako profesionál, jako herci a zpěváci, jak si přijímat nějaké takovéhle ty jako účinkování, nebo nesměli jsme takhle filmovat jako to. Prostě byli jsme na vojně. A mně se po roce asi namanulo, prostě mě volali domů, protože jsme měli častější vycházky, tak mě volali domů, jestli bych netočil takový film, velkofilm to byl vlastně, a odehrával se ta scéna, kde jsem měl takovou roličku, protože nic moc, já jsem jim říkal, že nemůžu nadílat. Oni říkali: to budete za den hotový, to je na den. A já jsem si říkal: aspoň si přivydělám, ale nesměj se to dovědět v těch kasárnách. Jo? Tak jsem si to udělal tak, abych ten den mohl, jo? Ale musel jsem být odpoledne na nástupu ve 14. Já jsem říkal: musím do týdne, jo, to budete hotový. To říkají vždycky ty filmaři: to budete hotový, o tom člověk horko, těžko to. A jednalo se o takovou scénu monstrozní, kdy jako, že jo, den osvobození a sovětská vojska přijíždějí chodkovýma sadama dolů a tam dojde k takovému prostě zastavení té tankové řady a Němci napadnou jako střelbou ten sestup těch tanků. A já jsem hrál takovýho řadovýho vojáka, který prostě vyběhne zpoza tanku a dostane se před kameru do dost velkého detailu a jak si pálí takhle za kameru, kreje střelbou ze samopalu jako ten manévr potom tam. Takový zabití, zranění tam je, tak oni odnášejí ty zranění. A já ještě s jedním kolegou jsme je kryli, jo. A teďka ten režisér, prostě to bylo na velký takový vysílačky, ukazování, ty tanky se vždycky musely stáhnout dozadu, jo, aby nebyly vidět, aby celou tu zatáčku těch chodkových sadů vyjeli a tam se zastavili přesně a tohle, ta kavalkáda té armády a tohleto. Tak ono, když to bylo všechno takhle připravené, tak ten režisér: ano, jste tam připravený, ano, ano, tohleto, ano, prosím, tohle, zbraně, všechno tohle, tak, jedem, kamera, tohle, a teďka řada těch tanků, teď lomos, tohle, zastavili, já jsem vyběh, že byl jsem nalíčený takhle tu sekirku, čepičku, tu ruskou, od hlíny podrápaný takhle, jo, tak mě vždycky popelem takhle, jo, smazali. No a já, jako, jak jsem přemýšlel furt jako na tu vojnu, tak jsem říkal, herko, potom se musím umýt strašně, já točím vojáka a furt jsem si čistil boty a najednou mě to mazali všechno. A já jsem vyběh s tím klasickým takovým samopalem, co má ten kruh těch, ten zásobník dole. Zastavil jsem se před kamerou a stop. Mně se to zaseklo. Teď si představte, chvilku čekali, ale najednou ten režisér: stop! Co je s tím samopalem tam? Pane Mimr, co to je? Já jsem říkal, no mně se to zaseklo. Herrgott, Ježíši Kriste, vy jste v detailu. Já jsem říkal, no to já vím, to já s tím nemůžu nic dělat. To... Zbrojář, prosím vás, pojďte sem. Podívejte se mu na ten automat, co tom s tím má? Tak on to prohlížel, tak skutečně to bylo naštěstí zaseklý náboj. Ono to vypadá, že mě zabije ten režisér. Ono se to kvůli tomu muselo vrátit, zase ty tanky zase couvat. Jo, nadsouvali zase.
2: Prosím vás, jste připraveni už, tak bez maléru, ať to ne, jo, jo, to je to, prosím vás. To. Tak jedem, kamera, zvuk.
1: Tak se zase ty tanky rozlítly. Sjedou dolů, já vyskočím, zase samopal a teďka pálím, nezaseklo se, tak pálím, on říkal,
2: stop, prosím vás, pane Vimr.
1: Já jsem říkal, Ježíši Kriste, co zase?
2: Vy mhouříte ty oči, pane Vimr, teď vy jste v detailu.
1: Teďka mi, já jsem si za celý aus nevystřelil, jo. Takže já opravdu, ono to byly strašný rány, já se toho bál, že jo. A tak jsem tak střílel trošku, jako ono, tak koho zasáhnu, toho zasáhnu, že jo. Tak jsem říkal, on říkal, musíte koukat, to je důležitá akce a ty Němci jsou na dostřel, vy musíte otevřený oči a ne slepej celý. Já jsem říkal, dobře, tak promiňte, tak oni zas ty tanky nahoru. Ježíš, ono to než se to zase, oni couvají tanky, to jsem nevěděl, jo. Oni to neobraceli, ten nadsouvali. Teďka ten Lomos, teď já tam byl, si připadal, oni tam točili Národní umělci zasloužilí a já, jo, takovej, tam od tanku jenom takovej a on to kazí všechno. A tak to, tak do třetice, já jsem si říkal, ježišmarja, aby mě to se nezaseklo, aby to otevřít oči, dobře, odhodlaně, tohle. Tak,
2: prosím vás, jedem, ty tanky spustit.
1: Tak, zas ty tanky, Lomos, najelo. Já už dušička ve mně malá, stojím, otevřený oči, pěkně jsem pálil. Ale jak jsem takhle střílel a to se mnou třáslo, jo, tento, tak cítím, že ta čepička vojenská mi takhle pomalu sklouzává k uchu, jo, a já pamětlím si těch našich pokynů na vojně, že nesmím, aby dopustit, tak jsem takhle kroutil trochu hlavu, aby mě tam vydrželo. No, hrozný. Pálil jsem na Němce sice otevřený oči, furt z toho šly rány, ale já už takhle hlavu nakřivo a už ta sekýrka mě takhle a už bylo na úšku a pum, a byla dole. A já místo, abych dál kryl, jo, před nepřítelem, tak já jsem zastavil palbu, sklonil jsem se pro tu čepičku, nasadil jsem jí na hlavu a pokračoval jsem ve střelbě. A zase otevřený oči všechno. On říkal, stop! To snad není možný, já toho vybrám, zabiju! On střílí na Němce a dnes si zvednou čepičku. Tak, já jsem, tak po čtvrtý už se to natočilo s tím, že jsem mi to nějak přilepil k hlavě, nebo přišel. Tak jsme to natočili a to mělo dohru, protože já tímhletím, že se to muselo vracet, tak já prošvih samozřejmě ten nástup. Já jsem se tam přiřítil, potom už umytej, že jo, nebo ty hlíny. Tak jsem se jako vrátil do té... No, do těch kasáren a měl jsem průšvih, on se mnou to, a já jsem mu to teda vyprávěl, přiznal jsem se, protože jsem neměl se ani alibi, abych si rychle, tak jsem mu to celý vyprávěl, jaký teda to, a myslel jsem si taky, že když bude o takovýhle film, že přimouří oko, jo, a on jako, měl jsem správně, že jsem se nedostal, měl jsem správně jako jako jít si sednout na náměstí Republiky do vězení. Jo, za to. Ale on mě to odpustil a při tom hlášení on potom říkal, že jak jako vyzněl ten můj přestupek, tak on říkal, že jediný mě zachránilo při tom, že jak to vyslech, takže jsem byl na druhou stranu ochoten, jako že jsem byl schopen položit život za to, abych byl předpisově oblečený. Ale já jsem si v koutku duše myslel svoje, abych radši položil život, kdyby mě ten režisér ještě někdy obsadil.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Tak to byl Pavel Bobek, který druhdy patřil do Semaforu, stejně jako třeba Luděk Sobota. No a ten společně s Karlem Peterkou a kytarou, to byla další dvojice, která vyrazila za vojáky s mikrofonem, aby natočili armádní setkání po letech. No a vidíte, i pro nás je to vlastně takové setkání po letech s tím, co zůstalo v archivu Československého nebo Českého rozhlasu. Tím je vlastně každé večerní divadlo pro vaše uši, které pro vás připravují Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan. Dobré dny a brzy naslyšenou.
2: Stůj! Kdo tam?
3: Tady je příslušník jednotky divadla Semafor, Luděk Sobota. Dobrý
4: a
3: večer.
4: Záležák, řidič spojař Karel Peterka. Na plince Michaelek, Danielek s Vladimírkem a taky Petří Geník, Jiřík Vašík s Kazimírkem. Razítko na zadečku mají

0: Když uslyšíte jméno města Mariánské Lázně, co se vám hned napoprvé vybaví?
1: Samozřejmě se mě okamžitě vybaví vojna. Na to člověk jen tak nezapomene.
0: Říká se, že pravé kamarádství lze prožít i na vojně. Vzpomínáte si na svého nejlepšího kamaráda, který s vámi vykonával vojenskou základní službu? Pokud ano, udržujete spolu písemný či jiný styk?
1: Já si vzpomínám na několik kamarádů. Vůbec kamarádi mě na vojně dost jaksi drželi nad vodou, protože kamarádství na vojně, myslím, to je jedna z vynikajících takových věcí. Tam se dokonce pozná, kdo je opravdu kamarád a kdo ne. Já jsem taky svýho kamaráda, který stál za mnou při nástupu, tak jsem ho nutil trochu do kamarádství s tím, že my jsme stáli nastoupený v řadě a já měl ještě vzadu všecko tohle jako v takovém nepořádku, že jo? Protože jsem to nestihl. A jenže jsem si v řádech, jak jsem zase na tom PŠM poslouchal, co se má, co se nemá, tak jsem se tam taky dozvěděl, že ten, co stojí za vámi, tak má za povinnost upravit toho, co stojí před vámi. Takže jak my jsme stáli, tak já jsem dozadu šeptal, uprav mě, dělej, je to tvoje povinnost. Jednoho dne nám velitel roty oznámil, že budou brzy Vánoce. Tak jsme z toho měli všichni velikou radost. Ten velitel roty nám to oznámil asi tímhle tím způsobem. Řekl, vojáci, budou brzy Vánoce. Každý by si představoval, že asi dostane opušťák, jenže takhle to nebude, víte? Těch opušťáků naopak bude ještě míň než jindy. Pojďte se, to je můj názor. Pokud má někdo nějaký jiný názor, tak mě je to jedno. Teďka já jsem pořád slyšel Vánoce, opušťák a názor, tak jsem si to dal nějak dohromady v tom polospánku a říkám si, Herko, abych o něco nepřišel. Tak jsem najednou zvedl ruku a velitel roty povídá, co je, sobota, co chcete? Já mám, soudru kapitáne, já mám názor. A jak to? Mám, no ne, totiž soudru kapitáne, já mám takový názor, že když ty Vánoce, co si, to jsou takový hezký svátky, víte, a přeci jenom si myslím, že když jsou to takový svátky, teda ne, že bych to, ale hlavně já bych chtěl jít z domu, ale myslím, že teda celkově vůbec by těch opušťáků mělo být víc než jindy, si teda myslím jako já. On skoprněl velitel roty, jako chvilku koukal, pak povídá. Sobota, ten má sice blbej názor, ale aspoň má názor, ale tady ten Klapka tady chrápe jako ty jezevec.
0: Jak jste na vojně prožíval svůj volný čas?
1: Já se na žádný nepamatuju.
2: Já bych měl dotaz opět na Luďka Sobotu. Vzpomínáte na svého velitele v dobrém, či spíš se skřípěním zubu?
1: No, tak já bych řekl, že obojí. Já si vzpomínám na jednu takový moment. My jsme cvičili pořadový, a on nás tam jako péroval a takhle a říkal vlevo, boh, pravo, boh, tady pozor, jak to, a takhle, takhle to dál nejde, to musíte takhle. A na nás se koukali ze zhora mazáci, asi druhý, a jako vysmívali se nám, jo, furt se chechtali, nějaký dva, prostě kluci furt jako tohle a chechtali se. A on najednou se namích, jo, ten náš velitel, ty otočil se, sebral kámen, takhle, říkal, necháte to a tohle, a hodil ten kámen, a on se trefil, rozbil to okno, okno se roztřísklo, on se k nám otočil a povídá, a to si zaplatíte.
3: Bál jste se taky někdy na vojně?
1: Jestli jsem se bál, jo. No, jednou jsem se skutečně jako bál dost. To jsem byl na stráži v noci, strážili jsme takový objekt. To bylo v hlubokém sněhu, jsem chodil pořád, ty dva chodí, ty vojáci, a vždycky se střetnou. Každý má svoji cestičku, akorát jeden moment je, že se můžou jako vidět. A všude jinde byl sníh a nikde žádná tedy lidská stopa, že, protože tam nikdo se nemohl dostat. No a já jsem najednou, jak takhle chodím, no bylo asi ve dvě v noci nebo tak, jak jsem chodil, jak najednou čerstvý stopy ve sněhu, úplně takhle vedle, já jsem si říkal, no tak to je prostě diverzant nebo něco. To znamená, teď si říkám, Helgo, tak jak ono to je, stůj nebo střelím, dej si pozor, nebo tě zase, nebo já jsem říkal, no ne, to, no než já bych to vyblekotal všecko. Tak se říkal, no tak to já musím na to nějak to. A šel jsem po těch stopách, najednou se mi ztratily ty stopy v takovém jako křoví. Myslel jsem si, že tam ten diverzant asi je, co bylo to křoví, protože jinde bej nemohl. Jo? To jasně bylo vidět, on svítil měsíc. A já jsem natáhl ten samopal, prostě připravený teda odjistil jsem ho, že jo. A takhle jsem mířil. Mířil jsem teda, byl jsem celý z toho rozechvíl a říkal jsem si, no jedině tady může být. No a když jsem takhle mířil dost dlouho a nic jsem neslyšel v tom křově a nic se nedělo, no tak jsem pomalu takhle zase pozadu odcházel a to a furt jsem ještě jako tohle. No a pak jsem šel teda na to střídání, na tu stráž a tam můj velitel té stráže, zelený jak stěna, teda, nebo bledej jak stěna, zelený jak sedma spíš, na mě jako to a říkal, člověče, to jsem zažil nejstrašnější chvíli svýho života, až ty jsi mě mířil přímo na hlavu.
0: Byl jste vždy v dobré fyzické kondici? Dělal vám tělocvik taktická cvičení či jiné velké pohybové zátěže, potíže, anebo jste byl v těchto oborech takzvaná jednička?
1: No jednička rozhodně ne, ale zase jsem nebyl úplná nula. Myslím, že jsem byl tak asi průměrně na tom. Takovej průměrný nemehlo. Pamatuju se, že jsem se... No, snažil jsem se vždycky nějak, třeba mi šlo dost špatně se zakopat. Hlavně ten vedle mě, ten jako jel s tou lopatkou a já jsem přestal naopak, vám čověče, ale to je teda ty machr, to jsem neviděl skutečně, to je skvělý, jak ty to dokážeš, jak to umíš. Hele, on se velitel nedívá, ukaž mi to, jak ty bys to dělal, kdyby jsi byl tady na mým místě. A on mi to vykopal.

výročí a sůl mi žene do očí, říkám, vždyť já vím. Je to zkrátka trochu smůla, že se matka země hnula,

černý kostým s dvěma moly, což bylo dost. Doufám, že teď víte v skutku, proč chci aspoň na minutku kouzelný most. Divadélko v suterénu mělo křesel jenom pár, jako dlaň